toho vrať. Pak jednou v létě řekl jsem si, pať, svět facku je tě, a tak mu toho vrať. Když mi dát nechceš, já vezmu si sám.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích na mne čeká ve dveřích,

0: mi voní dým.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Milí posluchači, dnes poprvé se setkáváme u poslechu pořadu Desky, pásky, vzpomínky, kam Český rozhlas pozval mě, teda Václava Hybše. Bavit se budeme o písních, hudebnících, zpěvácích a o životě se vším, co k tomu patří. Buďte vítáni.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

0: Dobrý den. Další osobností v našem speciálu Desky, pásky, vzpomínky je kapelník, skladatel, dirigent, aranžér, ale i trumpetista Václav Hybš. Václave, vítej ve studiu.
1: Ano, ahoj.
0: A já hned na začátek upřesním jednu věc. Václav Hybš měl jedno přání. Chtěl při svém vzpomínání mít ve studiu parťáka, bedlivého posluchače i někoho, kdo se nestydí zeptat. A tak se budeme slýchat v tomto složení. Václava Hybše bude velmi rád doprovázet Tomáš Kačner. A ještě si dovolím vysvětlit jednu věc. K panu Hybšovi jsem poprvé přijel s velikou úctou a po setkání odcházel ještě s větším dojmem, ale i s tím, že mi pan kapelník nabídl tykání. Řekl mi k tomu jasnou větu. Když spolu dva lidé hrají nebo se vážně baví o muzice, tak na nějaké vykání není čas. Je to tak?
1: No je to tak, samozřejmě.
0: A první otázka. Když jsi byl mladý, pamatuješ na nějakou obdobnou nabídku k tykání od nějakého slavného muzikanta?
1: Samozřejmě. Josef Suk.
0: A jak k tomu došlo?
1: No tak takhle asi jako mezi námi. On mě říkal, asi by bylo jednodušší, kdyby jsme si tykali, ne?
0: A jak jsi se v tu chvíli cítil?
1: No potěšilo mě to samozřejmě.
0: Jistě se o Josefu Sukovi budeme ještě dnes a snad i v některých dalších dílech bavit, protože jste práce udělali velkou spoustu. Pojďme ale teď zaspomínat na to úplné dětství. Narodil jsi se?
1: Ano, narodil.
0: Já jsem chtěl slyšet kde. Narodil jsi se?
1: No právě v Hradeckém kraji, v Polici nad Metují.
0: Jak vzpomínáš na to místo?
1: No tak jednak na tu dobu to už si nemůžu pamatovat. A tu já celý kraj Hradecký miluju. Protože sem patřím, tak nevím, co by tě zajímalo. No jednak můj tatínek pracoval a vyučil se u firmy Petrov, takže mám i k Hradci určitý úžasný vztah.
0: Jako dítě si samozřejmě musel hlavně pomáhat doma se vším, to je jasné, ale určitě také své místo v tvém životě už od dětství měla hudba, protože v tvé rodině ta hudba byla.
1: No jo, no tak můj dědeček hrál se slavným Juliem Fučíkem.
0: A možná bychom měli vysvětlit toto jméno, protože ne každému naskočí, že se jednalo o skvělého kapelníka.
1: No ne, no tak tohle to už jsem tolikrát vysvětloval. I ten Fučík, vlastně ten vlastně novinář, tam byl, já nevím, ten skladatel byl jeho strýc. Já tohle to nevím přesně, jak to je. No a samozřejmě, že docházelo mezi mnou a mezi dědečkem k takovým situacím, že jsme se i hádali, protože když já jsem říkal, no dědo, ty jsi nemohl hrát s tím Fučíkem, teď byl popravený za... A děda říkal, jaký popravený, co blbneš, Jula? To byl úžasný, tak můj děda s ním procestoval kus světa taky. No a ten Fučík byl úžasný skladatel. To je bez debat. No a mimo jiný jsem se dočet, že to byl taky žák Antonína Dvořáka. No a děda mě říkal, no tak počkej, Julius. Já jsem dědovi říkal, počkej, a teď ten byl, ale to už jsem nepleť pořád. No tak samozřejmě je

hrál, aby měl můj táta radost. Když už jsem to nahrával, tak už můj dědeček nebyl mezi námi. Ale vzpomeňme teda na mýho dědečka, aspoň tímto pochodem.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. A tohle byl florentinský pochod jako vzpomínka na dědečka, který k trubce právě Václava Hybše přivedl.
1: No tak byla to taky vzpomínka na Julia Fučíka. Ano, správně si to řekl, že můj dědeček mě potajmu učil na trumpetu. Táta si to nepřál. Táta chtěl mít ze mě houslistu, ale k tomu se ještě dostaneme. Potom bych třeba doporučil něco, že bychom si poslechli, jak mě ten děda na tu trumpetu naučil, ale pojďme ještě zazpomínat na toho Fučíka. Ten Fučík napsal úžasnou skladbu Starý bručoun pro fagot a my jsme pro jeden televizní pořad to nahráli s Felixem Slováčkem a on na baritón. No poslechni si to, to mělo být pro televizi, ale pak už to tam snad ani nebylo v té televizi. Ten Felix, ten part zahrál úžasně, no uslyšíš to.
0: Čili Felix Slováček na bariton,
1: na bariton saxofon
0: a Starý bručoun.
1: No jo a Felix trošku do toho dělal takový legrácký.

0: V dnešních deskách, páskách, vzpomínkách se bavíme o tom, jaké bylo dětství Václava Hybše. Jaký jsi byl žák? Teď nemyslím žák ve škole, to by bylo jistě také zajímavé, ale teď teda myslím to, jaký jsi byl žák svého dědečka, který tě potajmu, to je důležité si připomenout, potajmu, učil hrát na trubku.
1: No, protože táta si to nepřál, táta ze mě chtěl, to už jsem asi říkal, že můj táta si přál, abych byl houslista. No tak dědeček potajmu mě učil na trumpetu. Kam až jsem se s tou trumpetou dostal, až do orchestru Karla Krautgartnera, tedy do rozhlasu.
0: To je velká věc, protože no. Karel Krautgartner byla obrovská osobnost.
1: No jistě. Taky tenhle ten snímek dirigoval a je to jedno z mých prvních aranžmá pro Točer. Solo Richard Kubernát a já na dvě trumpety.
0: La Paloma.
1: Jo, tak takhle jsme hráli před 60 lety.

0: Tak to byla La Paloma. Já si vzpomenu, že jsem viděl tvé fotky u tebe, kde jsi vyfocen se svým tátou před velkou kapelou právě v Polici nad Metují.
1: No jo, tak táta měl, to byla 60členná velká kapela, tak tam byl listonoš, krejčí, obuvník, prostě chlapi, ale dělali to s velkou láskou, tu muziku. Hráli, no, ne na vejdělek, ale milovali to. No a já jsem to od těch starých pánů jsem se učil a byla to úžasná škola a hrál jsem s nima od nějakých, já nevím, 8-7 let na bubínek. Takže jsem byl pořád v té muzice a dědeček v té době už hrál baskřídlovku jako bývalý trumpetista, ale můj dědeček neměl vzdělání, tudíž on jako basový klíč a tyhle ty věci neovládal, ale musel teda hrát na tu trumpetu asi dobře, když si ho teda ten fučík vzal. No, nevím, tak pojďme si dát ještě jednu skladbu.
0: A to je slavné Trumpet Blues?
1: Ano, tak jak to, já nevím, jestli to napsal Harry James, ale hrál to slavný americký trumpetista. No a já tam mám takovýto solíčko taky.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: To bylo Trumpet Blues, kde jsme slyšeli krásné solo našeho dnešního hosta. Tvůj táta si nepřál, aby si hrál na trubku. Chtěl tě mít jako houslistu. Jaké to potom pro něj bylo, když zjistil, že hraješ trubku, hraješ ji skvěle, hraješ ji tak, že tě zvou do kapel, aby si ji tam hrál?
2: No, tak můj táta vlastně nejdřív protestoval, ale potom se nedá nic dělat. Už se s tím smířil. A bohužel už se nedožil mý spolupráce s Josefem Sukem. Mm. Ale samozřejmě by měl velikou radost, protože s Josefem Sukem, s naším houslistou, jsem nahrál víc jak 50 titulů. Možná, že bychom si mohli něco pustit.
1: Určitě. Možná pojďme ještě víc představit tu vaši spolupráci, protože to, že se potkávají lidé z klasické hudby, klasicky vzdělaní, s lidmi, kteří jsou na té straně, dejme tomu té populárnější hudby, tanečnější, přitom víme, že to rovnítko jenom jedno jediné. Buď je hudba dobrá, nebo špatná. A zde je právě skvělé to, že se tyto světy, které se občas naprosto zbytečně od sebe vyhraňují, že se právě přiblížily a krásně pronikly. Vás nepojilo jenom to, že jste spolu hráli?
2: Ne, z nás se stali téměř kamarádi, jezdili jsme spolu i na dovolený. Hmm. Skutečně pro mě to byla úžasná škola. Ten Josef Suk byl tak dokonalý a přesnej, to ti jednou budu vyprávět.
1: A jaký byl jako společník na těch dovolených?
2: Ohromné.
1: To je právě hezké, protože někdo si myslí, hele, to je vážná hudba, je to frakoun, tak to bude, tak ne, nebylo to tak.
2: Ne, Josef Suk jednak byl fanda na auťáky a měl i tu muziku, kterou já dělám, protože my jsme vlastně dělali tu muziku komerci a no prostě trošku a ty frakouni, jak ty řekl, ty se na nás dívali jako tak nějak divně, ale on ne, on měl to rád. Teď ti řeknu zajímavou věc. Třeba říkal, pojď půjdeme na pivo ke Švejkovi. Tam je ohromná muzika, tam hraje chlap na haligonku a k tomu tuba. To takové obsazení. On prostě se smál, říkal, no je to krása přeci, ne? Tak co tomu říkáš? No dali jsme si vepřový koleno, pivo a už to jelo. Tohle to byl Josef Suk, úžasný kamarád.
1: Takhle vzpomíná slavný kapelník Václav Hybš a my si teď poslechneme Josefa Suka ve dvou věcech. Uslyšíme slavné Yesterday a Oslí serenádu.
2: No tak dobře.

0: oslí serenádu hrál Josef Suk, tvůj táta. Tě chtěl mít jako houslistu, ale on prodával piana Petrov, byl takovým obchodním zástupcem a do té své takzvané rodinné firmy určitě přizvali i tebe a určitě si mu s ní pomáhal. Nebo jak to bylo?
1: No tak když stěhovali třeba piano, křídlo, tak já jsem podstrkával takovou tu stoličku. A no tak byl jsem přitom, ta muzika, ten kšeft, to furt ruka v ruce, to nejde bez toho. Takže já jsem mezi tím žil.
0: A sáhnul jsi vždycky určitě na klaviaturu?
1: Ale trošku, jo. No tak já teď, když už teď si vzpomněl na mýho tátu, tak ti jenom prozradím, že miloval skladbu Antona Rubinsteina Melodie. A to nikdo netušil, co to udělá, tak já, abych si vzpomněl na tátu, tak jsem požádal Ivo Fischera, který mě napsal krásný text k této skladbě. Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám. A zaspěje nám i Valdemar Matuška. A tak tím vzpomenu na tátu.

0: Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám, a Valdemar Matuška. Mimo jiné s tímto interpretem se tady rozhodně mnohokrát ještě setkáme. Vy jste spolu spolupracovali opravdu řadu let.
1: 14 let.
0: No, takže máme se na co těšit a jistě se rozvíme i něco ze zákulisí spolupráce. Ale pojďme teďka dál. Ty jsi se kromě interpretu potkával občas i s autory. Třeba v poměrně mladém věku jsi se potkal s autorem skladby Vzpomínka na Sběrov, s panem Vačkařem.
1: No tak to mě bylo asi 12 let. V té době můj tatínek pozval celou rodinu pana Vačkáře do Police nad Metují, kde trávil dovolenou. A tak jsme tam uspořádali koncert, kde já jsem hrál na bubínek v ty tátovy kapele. No a pan Vačkář si to dirigoval, tu slavnou svoji skladbu. Jak se to jmenuje?
0: Vzpomínka
1: na Sběroch. No a to já jsem ji po mnoha letech potom nahrál se soprán saxofonistou, s Felixem Slováčkem.
0: Jak tě to vůbec napadlo? Protože tohle je opravdu naprosto slavná, jakoby standardní skladba pro českou dechovku. Ty jsi ji pojal trochu jinak a dal si do popředí právě Felixe. Ty máš velmi často právě takové neotřelé nápady.
1: Schválnosti,
0: ale ono to vždycky zní skvěle. Tak jako, jak se to rodí v hlavě?
1: To já nevím. Tak se to narodilo, no.
0: Tak já myslím, že jsi to povedlo. Pojďme si to poslechnout.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Bavíme se o Polici nad Metují, kde si prožil své dětství. Bavili jsme se o tvém dědovi, o tvém tátovi. Vy jste pak ale z Police odešli.
1: No, já jsem teda odešel na konzervatoř. A můj táta byl zástupcem firmy Petrov. Hradecký firmy, úžasný firmy. V těch 50. letech tátovi sebrali tuto živnost. No, byla to doba tak trošku těžká, tak mě nezbylo nic, než poslouchat rádio.
0: A co tenkrát se hrálo, pamatuješ si?
1: No jistě, tak si můžeme třeba i dokonce poslechnout dechovku, ale to už jsem nahrál, když už jsem měl svoji kapelu. Pochod Castaldo, tenkrát to hrálo denně, to rádio.
0: Takže poslechneme si Pochod, který si poslouchal v 50. letech, ale už v tvé úpravě, kterou si nahrál o mnoho let později.
1: Ano.

0: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Skladba Castaldo, která se hrála v 50. letech, v podání o něco novějším. Co vůbec ještě, když si vzpomeneš právě na ta 50. léta, na tvé dětství, co ještě jiného než pochody znělo tenkrát?
3: No tak tenkrát denně zpíval v rádiu Rudolf Cortés. Mně tenkrát nenapadlo, že jednou se z nás stanou téměř kamarádi. S tím Rudlou jsme natočili krásnou Haschlerovu skladbu Staré topoly. Tak si to můžeme pustit.
2: Dobře.

0: vzpomínáme na dětství Václava Hybše. Téměř každé dítě je ovlivněno nejenom tím samozřejmě, co zní z rozhlasu či rádia, ale i hlavně tím, co slyší doma. Co zpívala třeba maminka, když byl úplně malý? Asi předpokládám písně lidovějšího charakteru.
1: No jistě, tak já jsem miloval národní písničky. Samozřejmě první písničku, kterou mě naučil táta na harmoniku, byla Ach, synku, synku v F-duru. No a tak pojďme si třeba zahrát v mý úpravě, jak Jožka Černý naspíval Zdálo se mě má panenko.
0: Jaké to bylo s Jožkou Černým?
1: No víš co, to si necháme na jiný pořad. Ale samozřejmě úžasný zpěvák, moravský, to byl král moravský písně. Tak pojďme si to zahrát.

0: To byl Jožka Černý v úpravě našeho dnešního hosta Václava Hybše. Kdo ještě další byl takovým, řekněme, idolem nebo někým, s kým jsi moc přál se potkat, setkat a co se ti v životě povedlo?
1: No tak v té době vlastně jsem poslouchal rádio, no a denně hrál orchestr Karla Vlacha a nestydím se za to, jak si říct, že to byl můj životní sen se dostat k orchestru Karla Vlacha, hrát s ním. A pak už, když mě nabídl tu spolupráci, tak to už jsem byl u Karla Krautgartnera, tudíž jsem mu říkal, pane Vlach, už ne, ale přesto jsme byli přátelé, skutečně teda, dokonce můžu soukromně ti říct, že mě půjčili prachy nějaký Vlach.
0: Tak to asi nebylo běžné, to asi nebyla věc, která by se stávala.
1: Miloš Kopecký říkal, on vám půjčil Vlach prachy? No půjčil, tenkrát jsem na něco potřeboval. No tak ani by tady do toho pořadu nemělo zaznít, ale bylo to tak. No a já jsem se i stavoval v divadle, kde ten Vlach byl a vždycky jsem mu říkal, pane Vlach, vám to hraje. A Vlach, jak jistě asi víš, že každý mu onikal, tak mě říkal, ale teď oni to taky nemají tak špatný. No byl to jednak pro každou srandu byl ten Vlach. A tak jsme si rozuměli, pojďme si vzpomenout na pana Vlacha krásnou měsíční serenádou, kterou jsem nahrál a je to vlastně vzpomínka na Karla Vlacha.
0: A kdybys měl charakterizovat Karla Vlacha jako aranžera, jako kapelníka, čím vlastně jeho práce byla mimořádná, výjimečná, čím tě oslovovala?
1: No, tak já jsem se jednou někde přiznal, že jsem měl tři vzory. Karel Vacek, ten, co napsal Cikánku, Karel Vlach a Karel Krautgartner, všichni Karlové. No a ten Vlach, jak se mě teda ptal, čím mě... No byl to úžasný, jednak velice dobrý obchodník jako manažer, ale uměl bruslit v mnoha věcech, když musel i proti, víme, za války, jaký asi byly problémy. A potom ta doba po 48. roce, ten Vlach v tom uměl prostě, takže já jsem si vždycky říkal, jak by tohleto třeba řešil ten Vlach. Jo, takže jsem se učil od něho. A byli jsme takový přátel, že když on potřeboval, tak jsem zaskočil, když potřeboval trumpetistu, anebo aranžma, když potřeboval, tak jako řekl, kouknou, Hybš, udělal byste mě tohleto, no tak samozřejmě pro Vlacha, proč ne? A jednou, když byl u nás jako na obědě, tak jsme si pak dali kafíčko a štrůdl, nebo závin, no a najednou mě zvonil telefon, tak já telefonuju, a najednou koukám, že se mě Vlach hrabe ve skříni. Je pan, pane Vlach, co tam hledáte? A on už ládoval do aktovky nějaký noty. Já pan, neberte mi to, teď já to budu nahrávat za 14 dnů. Než oni se zpamatujou, já už to budu mít nahraný. Takováhle byla mezi náma opravdu kamarádská.
0: O dalším splněném snu Václava Hybše jsme si povídali v dnešních deskách, páskách, vzpomínkách. A teď už tedy měsíční serenáda a od mikrofonu se s vámi loučí Tomáš Kačner a můj dnešní host
1: Václav Hybš.
0: Za týden naslyšenou.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když si řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněla, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je bez toho zdrudaná?
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Svátek, nesvátek, humor je třeba každý den, tak rozhodně vysíláme i v pondělí Humoriádu. Jsme rádi, že jste naladěni na dobrý český humor a že dorazil do studia už se sluchátky ověnčený teď v téhle chvíli Zdeněk Junák. Ahoj Zdeňku.
6: Ahoj Patriku, já tě zdravím všechny posluchače. Říkáš to dobře, svátek, nesvátek, prostě saranda musí být.
5: Ano, začínáme.
0: Humoriáda.

0: Karel Gott, to jsou fámy první píseň dnešního pořadu Humoriádnického a teď už je Zdeněk Junák vybírá první ukázku.
1: Je sice pravda, že tento pořad je humoriáda, ale je tady nádherná hned první ukázka Hroby o dušičkách. Doufám, že se zasmějeme.
0: Já myslím, že ano, zabralo to i posledně celkem tak o dušičkách, jak se slaví. Rozpovídá se třeba Ivo Šmoldas jako host Aleše Cibulky nebo i Martina Hudečková v ukázce v režii Jakuba Wernberga.
2: U nás doma je k hřbitovům velmi vřelý vztah, protože to tak prostě bereme, jak to ta Iva říkala, že to je takové setkání mezi těmi, co už tady nejsou a těmi, co tady jsou. Takže já třeba vysloveně si chodím k tatínkovi stěžovat a takže pokud jako jde někdo kolem Ďáblického hřbitova a slyší, tatí vážně, ale to ti je taková kráva, ale taková kráva.
3: Tak, Martina Hudečková slaví svátek památky ze Sulíka. No,
2: ano, je to vlastně takhle, ale nejsem sama v té rodině, kdo to bere takhle, protože jeden z mých vzdálených bratranců celou svoji pubertu a adolescenci vlastně prožil tím, že když končil večírek v místním hostinci, tak ještě koupil dvě piva, odešel s nimi na hřbitov, kde spočíval jeho dědeček, kterýho on měl teda velice rád. V obě ty piva prostě urazil o ten náhrobek, jedno popíjel, druhý nalil dědečkovi a vlastně stejně jako mu vyprávěl problémy, tak jako já. Kolem tý čtvrtý, pátý ráno to skončil, řekl dědo, ani nechtěj, abych přišel zase brzo, vidíš, jak mám starosti.
3: A buď rád, že seš tady.
2: Přesně. Takže a ty moje zase lamentace u toho tatínka končí tím, že mu tam dám takový ten nádherný nějaký načančaný věnec s těmi borovicemi na podzim, že já s takovými jako šiškama, s tímhle.
3: To říkám, sama vyrábíš tyhle ty věci.
2: Ale ne. No tak jako o Vánocích se tu a tam jako k něčemu zmůžu, ale teď ještě ne, to je brzo ten listopad. Tak mu tam položím ten načančaný věnec a říkám, já vím, ty bys radši věnec buřtu, ale to víš, jako já ho sem i dokážu přes ten hrobeček jako pověsit, ale rána se nedočká.
3: No, to je pravda, ale je pravda s tím alkoholem, to byl nádherný zvyk, který měla, možná z této vyprávění slyšeli, Jiřinka Jirásko a Olinka Čuříková mají své muže v Malenicích, pan Podskalský, pan Pleskot, a vždycky, když tam jdou, tak popíjí panáčky, Jiřinka popíjela, a vždycky jeden sobě, jeden tam, jeden sobě, jeden tam. A Jiřinka Jirásková říkala nádhernou věc, že na co hlavně musí dávat pozor, ona byla silná kuřačka, když štípe cigaretu, aby ji netípala blízko, protože ona řekla, že z hrobu by se stalo ropné pole. Protože už tam toho alkoholu bylo tolik za ta léta, ale tohle mě přijde jako příjemný. Proč nedonést tomu člověku, který tam je, třeba to, co měl rád, že jo?
2: Přesně.
3: Pane doktore,

0: Jak to máte? Vy slavíte rušičky, nebo to je svátek, památka zesnulých, který jde úplně mimo vás?
1: No ne, já teď jako z toho, co tady zaznělo, já jsem jako dospěl k překvapivému poznání, protože to jsem netušil a vím, že mnohé starší dámy jako často navštěvují hřbitovy s tím, že tam musí zalejvat, že jo? A teď já konečně vím, proč to je.
2: Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Zdeňku, taky si u toho hrobu povídáš takhle s někým třeba?
4: Ano, jezdím jako, když jsem byl poprvé, tedy s vnoučaty, tak to ještě byli mladší a Jirenka, jako moje žena, jako říká, hele, pojďte stranou, dědeček si popovídá s pradědečkem a s vaším pradědečkem a prababičkou. A tak jako tam oni viděli, že něco jako my mumlají ty rty a pak to jako skončilo, přišli a Sebastián mi říká, dědečku, o čem si tak vykládáš s tím tvým tatínkem? A já říkám, tak víš, jako prostě si mu trošku postěžuju a taky se pochválím, protože já když jsem se ženil a bral jsem si vaši babičku, víš, tak dědeček mě prostě řekl, že já jsem neřád a že si v tom manželství nevydržím, takže mě seseká na zadek a že to teda bude a tak mu říkám dědečku, představte a tatínku, představ si, pořád to drží. Je. Pořád to drží. No a říká, a on ti odpovídá, říkám, no jasně, jasně. A pak jsme ti tam byli, Patriku, asi za, já nevím, za 3 měsíce nebo něco. A tak on říká, dědečku, můžu tady být s tebou? Říkám, jasně. A říkám, já bych se taky chtěl zeptat něco na pradědečka. A říkám, tak se zeptej. A on říká, pradědečku, Františku, já jsem tvůj vnuk Sebastián. Poznáváš mě? Říkám, slyšíš, jak ti odpovídá? No to teda neslyším. No říká, že by tě skoro nepoznal, že tě naposledy viděl, když tě byl rok, protože potom zemřel, víš? Aha, no tak to jsem teda neslyšel. Nechápu, jak ty to můžeš slyšet, když jsi hluchý jak poleno. Takže tak.
3: Zdeněk Junák, další humorné vyprávění, vzpomínky na dušičky a na povídání u hrobu, tedy od Ivo Šmoldase, nebo třeba i Ivy Hitnerové. To můžete slyšet v pokračování téhle ukázky z pořadu Sejdeme se na cibulce, anebo si dáme houslového přeborníka, houslový virtuos, tak se jmenuje další scénka, která taky ve hře a nabízí mi proti Vlasta Burian a Josef Filon. Tak vybíráte vy na telefonním čísle 731 800 900 i v tento sváteční den, nebo SMS na čísle 90 01 04 humor, mezera A nebo B. Pravidla jsou stále stejná, je to na vás.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Vybírejte si, pokračujte ještě hlasování Ivoš Moldas a Iva Hitnerová, anebo Vlasta Burian. To jsou ukázky, které jsou ve hře, dohlíží na to dnes bedlivě i Zdeněk Junák. Patrik Rozehnal propuje vás s vysíláním na lince 731 800 900. Kdo tam je?
4: Robert Praha 7, krásné odpoledne všem. Zdravím pana Junáka.
5: Dobrý den, zdraví vás taky.
4: Vás, Patriku, taky. A já chci pokračovat stejně jako v pátek.
3: Dobře.
4: Ačko.
3: Dobře, děkujeme, mějte se krásně. Kdo další volá v této chvíli?
6: Dobré dopoledne, panové. Jde vás Petr Zarhoty. A přál bych si pokračování s panem Šmoldasem.
3: Zapisujeme, připisujeme mu bod, tedy další telefonát a hlas.
7: Dobrý den, tady je František z Javorníku. Já vás tam oba dva zdravím a zvlášť pana Zdenka Junáka. A můžu se zeptat, můžu se něco zeptat pana Junáka, jednu otázku?
5: Ptejte se, Frantíku.
7: Zdenku, vy jste určitě pamětník. Říká vám něco jméno Lubomír Řezanina?
5: Lubomír Řezanina?
7: Ano.
5: A co by měl dělat?
7: To byl vyhlášený brněnský trumpetista, který hrál ve skladbě trumpetové solo Řeka Zambezi. A ta skladba se hrávala někdy v 50. 60. letech jako v rádiu, ale té doby jsem ji neslyšel. Jako.
5: Jak se říkáte, Řeka Zambezi?
7: Řeka Zambezi.
5: Vrátím se do Brna, Frantíku popátrám. A jestli to najdu, tak to v srdcovkách zazní. Mějte se moc hezky.
7: V srdcovkách byste u třeba zahrál, tak bych byl velice rád.
5: Ano, Řeka Zambezi.
7: Už jednou jsem je vyhověl taky po takovéhle, jsem měl na vás jeden takovej dotaz.
3: Dobře, no. Tak já mám tak ještě jeden. Ačko nebo Bčko?
7: Jo, Ačko.
3: Dobře.
5: Tak zapisuju. Jo, Frantíku, mějte se hezky.
3: Děkujeme moc. A poslední, kdo přidává hlas na něčí konto? A nebo B?
8: Páteční odpoledne, přeji vám, Patriku, posluchačka Stanislava, a srdečně zdravím pana Junáka, který mám krásný hlas, tento muž.
5: Je, děkuju takže, vám.
8: Takže přeji vám hodně zdraví, štěstí a pohody, pana Junáku, a vybírám Ačko, Patriku. Mějte se hezky.
5: Mějte se hezky, naschánou.
3: Taky, děkujeme. Tak zdá se, že podle toho, jak napovídají ty hlasy, ještě jednou navštívíme.
5: Jdeme na hřbitov.
3: A jdeme se popovídat hrobům.
9: Taky to svěřování, že jo, je výhodné, protože on tatínek mlčí jako hrob, konec konců. Takže to je prýma. No, já si dokonce, já jsem se připravoval jaksi velice důsledně a se značným předstihem časovým, protože už v létě jsem zašel na hřbitov, já tam chodím jako zvykat, že jo.
10: Jako vy sám, a vy máte místo, vy už máte svůj hrob?
9: Ne, já chodím na různé hřbitovy, že jo, tak si vybírat. A shodou okolností taky vzal jsem tam i ženu. Takhle bylo to k večeru, neboť jsme čekali, až nám přijede autobusem dcera na návštěvu a ona měla zpoždění, tak se říká, tak juknem se na hřbitov.
10: Co jinýho, že jo?
9: Tam je veselo a procházeli jsme se tam, bylo to pěkný a když dcera volala teda, že už dorazila, ať si vyzvednem, tak jsme zjistili, že nás tam zamkli na tom. Na tom hřbitově a žena se začala děsit a říkala, no tak co, že jo, tak si tady pobudem, zkusíme si to přes noc, jak nám to půjde a jí se nějak nechtělo, tak nakonec jako dokonce byla ochotná prostě podstoupit nějaký ten sportovní výkon, tak jsme tam přelézali zeď a
10: to je romantický,
9: branku,
10: ale zeď no, jak...
9: A dcera potom konstatovala, že konec konců, jako je to zcela přirozené, že si vyzvedává rodiče ze hřbitova. Hezký to bylo. Já si tam dokonce vyhlíd jeden pěkný hrobeček, to bylo v Týně nad Vltavou shodou okolností a vůbec nejširší hrob, který jsem tam spatřil na tom krchově a ten opravdu to bylo trošku jako taková startovací dráha na letišti, jo? Prostě jako nádhera.
10: To se vám zalíbilo.
9: To vypadalo jako hromadný hrob úplně a uprostřed z toho trčel kříž a já jsem se šel podívat, čí to teda je. A musel jsem si sundat brejle, abych to dokázal přečíst, proč mám brejle na dálku a koukám a tam bylo napsáno rodina blábolilů. A to mi přišlo, že tam bych mohl ležet klidně. Jo.
10: A to byl nějaký hromadný hrob třeba pro politiky možná, víte, to no, tam no, používají?
9: Jako mají rovnou... Jakmile někoho pasuje asi na blábolila, tak...
10: Tak si tam jde rovnou
9: tak
10: potom
9: tam
10: lehnou.
9: Přilehne.
10: Tak to musel no. být hodně široký hrob, pane doktore, to chápu.
2: Mohla bych tohle jenom doplnit, než dojde na Haníčku. Já mám naprosto jasnou
9: ona
2: představu.
9: Ona ještě vypadá zdravě.
10: Taky mě to napadlo. Ani vydrž.
2: Držím. Já mám jasnou představu o svém hrobě a pořád to cizeluju a mám hrůzu z toho, aby mi to neudělali nevkusně. A vždycky to svýmu muži vyprávím, jak bych to chtěla, jednoduchý, elegantní ten kámen. A on mě se zájmem poslouchá a říkal, víš co, to bude lepší, když já umřu první. Ty si to udělej, jak chceš a pak si přilehneš.
3: Člověk takhle přemýšlí v tom věku už, jo? Taky máš, Zdeňku, jako rozmyšleno, kde a jak třeba
5: jednou
3: by si odešel a chtěl, aby se s tebou nemám, pozůstalí rozloučili.
5: Nemám ani jako nějaký
3: ani skladbu hřbitov, vybranou.
5: Skladbu taky nemám, taky ne. Ale
3: jsi
5: já bych
3: nepřipraven.
5: Já jsem absolutně, jestli mě to zaskočí, tak to bude teda ouvej. Já jsem moravský Slovák, takže samozřejmě na svém moravském Slovácku. Ale musím se přiznat, že když přijedu do neznámého města a mám chvilku čas, nebo vesnice, tak se jdu podívat na hřbitov. Já chodím rád na hřbitovy. A třeba doporučuji všem je krásný hřbitov nad Velehradem. To je ze strany, když se jde od Tupes, tak se škrabeš na ten kopec a tam po pravé straně je tak stráně jako je nádherný hrob. A potom jsou krásný ty židovský hroby, třeba v Brně máme taky krásný, nebo v Třebíči je nádherný, že jo. Takže to se jdu podívat, ale že bych měl vybraný a už bych si vylosoval i to místo, kde budu ležet, tak
3: to, se
5: to zatím. No ne, já pro sebe, jako já si myslím, že zatím... Jo. Jako nemám to.
3: Zatím místo opravdu jenom životního odpočinku, jenom si tam tak jako pokochat. Protože já na hřbitově taky rád občas zajdu. To už je dnes vlastně jediné místo, kde člověk zažívá klid. Dřív to byly třeba návse, no, tak, ale tam je všude dneska ruch, auta, provoz.
5: No, no.
3: Na tom hřbitovu i ten obyčejný park někdy bývá rušnější, protože tam jsou děti. A
5: ano,
3: tady
5: ano.
3: Bývá opravdu klid.
5: Tam
3: slyší
5: ticho.
3: Člověk ty ptáky, občas zní zvony z kostela.
5: Akor, když na podzim opadne to listí, on tak jo, jako voní, takové jako prostě má svoji vůni. A já teda bych to, kdybych si vybíral ten hrob, abych to nerad zakřikl, protože když mi bylo 70, tak já jsem od svého ředitele dostal smlouvu na dalších 70 let.
3: Jo.
5: Tak já bych ho nerad zklamal,
3: ano.
5: Takže musím to tady vydržet, už jsem si ukrojil 6 4 roky z té druhé sedmdesátky, takže mám před sebou ještě 660 a nevím, jestli do té doby budou ty hřbitovy, protože ta AI, aby nám to nezničila.
3: My jsme tady nedávno řešili taky to, že jako starší dostávají naši humoriádníci i občanské průkazy s tím, že se musí dožít ještě dalších 30 let od svých třeba 70-80, tak i tam je závazek. Už máš taky takovou
5: občanku. No já půjdu právě teď, do konce srpna letošního roku
3: a
5: mám...
3: A prodlouží ti to do 120.
5: Tak jsem zvědavý, jestli mi to prodlouží, nebo jsem neomezený, anebo řeknu, vám to dám jenom na rok. No, uvidíme, co to udělá.
3: Děkuju za výběr, děkuju vám za pomoc. Nekončíme, za malou chvíli se Zdeňkem Jinákem v Humoriádě vybíráme další ukázku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zdeněk Junák v Moriádě teď si vybírá ze seznamu, zase nám něčím obohatí vysílání. Kým?
2: Tak, můžeme se zasmát, ale už jsme se nasmáli, že jo? Takže jsou tady další dva komici, ano. Luděk Sobota, Miloslav Šímek, FKU radí, pátra, informuje.
3: Federální kriminální ústředna vyhlašuje celostátní pátrání po Jiřím Česílkovi, který je stíhán pro trestný čin ublížení na zdraví. Je Česílko bez pracovního poměru, původním povoláním plavčíka masér, se potuloval v okolí rybníku i koupališť a slabší rekreanty, zejména mladší ženy, stahoval s oblibou pod vodu, kde je dovedně masíroval. Jedná se zřejmě o duševně narušeného jedince, o čemž svědčí i to, že v celém kraji soustavně skupovával hrnečky s pokličkami.
4: Jiří Česílko, přestože se těšil dobrému fyzickému zdraví, vyhýbal se v posledních 20 letech jakémukoliv pracovnímu poměru. Živil se prodejem nezákonně získaných ryb, za které lákal z důvěřivých občanů tuzexové bony. Jiří Česílko je střední, spíše menší postavy. Má silné, smyslné rty, velké šedozelené oči, zelené vlasy, drobné prsty na konci oteklé do bambulek, od věčného přešívání kabátku a bot na vrbě, kde bydlel v hnízdě.
3: Naposledy byl viděn ve Vodňanech na náměstí, a to nevkusně oblečen. Měl na sobě brčálově zelený kabát a na nohou červené polobotky. Očití svědkové tvrdí, že si pro sebe mumlal nesmyslně něco jako brekekekeke.
1: Zdeňku, oblékli tě takhle někdy?
2: Myslíš jako do Hastrmanského? Ne, Hastrmana jsem nikdy nehrál.
1: Ne.
2: Zatím, možná třeba přijde nějaký starý Michal v Lucerně nebo něco takového.
1: Obarvit vlasy na zeleno.
2: To ne.
1: Nasadit paličky na prsty.
2: Spíš jaknu paličku do ruky a postavím je k plotně nebo k nějakému a budu klepat maso nebo tak. Ne, hrál jsem v pohádkách, ale hrál jsem třeba Dlouhýho. Bohatce dlouhý, široký, bystrozraký. A to jsem byl na takových vysokých koturnách a vytahovali mě, měl jsem ty kalhoty takhle jako nařasený, takže jsem byl tady zavěšený za zády na takové konstrukci a když mě vytahovali, tak já jsem měl nahoru a ty kalhoty, že byly zatížený závažím, tak se povolovali.
1: Že zůstávali u země.
2: U země a ten dojem byl opravdu, jako že teda jsem vyrostl třeba o metr nebo tak. To bylo jako úžasný. Děti byly prostě nadšený, že jo, ty jako, když jsem potom, jako to skončilo a čekali na mě.
1: Čekali, že přijde ten
2: s maminkou, tak abych jim to ukázal. A to mě zaskočilo. A jednou to bylo v létě, jsem přijel v Bermudách a teď ty moje hůlky, říkám, krutí brko, to bude nepříjemný. Takže ne, Hastrman mě minul teda.
1: A nějaké barevné vlasy v roli jsi měl?
2: Barevné, takhle jako svoje, že bych se obarvil, ne. Paruky to jako jo, ale svoje to ne.
1: A nějakou divokou paruku? Jako
2: divokou paruku, ale spíš bych jako řekl, když jsem byl obsazen do role Otela, to jsem byl mlád, ještě nebo mláčí jsem byl, tak jsem nosil takový mikádo. A režisér měl představu, že Otelo je válečník a v té době si ti chlapi vyholovali hlavy. A tak mi říká Zdeňo, nevzal bys to do hola? No kde pak, já jsem byl hrdej na ty vlasy, Patriku, říkám, no to ne. No a výtvarník Honza Dušek říká, hele, já ti vyrobím glocnu, jako dejme, jak má Fantomas.
1: Jo.
2: A ono se to lepilo už na lopatky, jo, ale to si v tom schodil jak golem. To bylo tak nepříjemný. No a já jsem nikomu nic neřekl a v den premiéry jsem přišel o hodinu dřív do vlásenkárny a říkám, děvčata, vemte mě do hola. Ty se zblázním, říkám, vemte mě do hola, prostě to, takže mě opravdu.
1: No jo, ale pak jsou role, které jsem musel hrát v jiném představení a tam jsem musel mít vlasy, takže tam pak spadl.
2: No, ale na základě toho, že jsem měl holou hlavu, jsem dostal roli v četnických humoreskách.
1: Protože špatné k něčemu.
2: Protože přišel pan režisér, když si vybírá, říká, můžete mít tu hlavu dlouho jako takhle holou? No, já bych tak porostl, říkal trošku, jak dejme centimetr, půl centimetru. A říkám, jo, jo, jo, a když budete potřebovat vlasy, přesně jak se ptáš ty, říkám, daj mi paruku, že jo, tak jako. Takže pak se to někdy řešilo s parukou, ale nebylo toho až tak moc.
1: Když jsi přišel s ohlenou hlavou domů, co tomu řekla žena?
2: No, moje žena, to už to vlastně prasklo po premiéře v klubu, když jako jsme už taková ta oslavička, že jo, ta party popremiérová, tak jako původně tomu nevěřila, protože já jsem říkal, že mám tu glocnu, tak si myslela, že to je ta glocna. Jo, ale jo. Když jsem přišel holohlavě, říká, no teda. Ale pak si na to zvykla a jak už to strniště, jak mě hladila po té hlavičce, škrábala si tím dlaň, tak pak jako říkala, nech si to, nech si to. No a tak když jsme pak dotočili, tak jsem se zase nechal na růz vlasy teda.
1: Vzpomíná Zdeněk Junák v Humoriádě a vybral tedy federální kriminální ústřednu v podání Luďka Soboty a Miloslava Šimka. Můžeme s tím ještě pokračovat, anebo si dáme seznamovací kancelář. Tam by se ocitli ale pak Lubomír Lipský a Miroslav Homola. Vybíráte si vy rozhodujete o tom, co budeme dál vysílat, kterou ukázkou budeme pokračovat. Můžete se vyjádřit na telefonu 731 800 900, je volný, volejte, anebo pište SMSky, pokud se neprovoláte do studia. Číslo je 90 011 04, stačí heslo Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Pražské léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je to tak, připomínám, že naše návštěvy zámeckého léta najdete i na webu zámeckéléto.cz. To všechno, co jsme odvysílali, můžete se k tomu kdykoliv vrátit a prohlédnout si třeba i to, jak vypadají ty velké návštěvy o víkendu na zámcích, kdo mluví, jak to u něj doma vypadá a tak podobně. Teď je to Humoriáda se Zdeňkem Junákem. Vybíráte si mezi Luďkem Sobotou s Miloslavem Šimkem a Lubomírem Lipským s Miroslavem Homolou. Telefonáty pokračují. Koho teď máme tedy na lince 731 800 900?
2: Dobré odpoledne, Honzo Zdokavý, zdravím vás, Patriku, i pana Junáka.
3: Dobrý den.
2: A chlapi, já bych hlasoval pro pana Lipského s panem Homolou. Díky.
1: Děkujeme.
3: Naschledanou.
1: Jdeme za dalším.
4: Maucta, mládenci, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem.
1: Ano, a hlasuje pro co, pejskař?
4: Takže dáme si brekekekekeke.
1: Dobře, pochopili jsme. Varianta A. Dobrý den.
5: Tady je Květa ze Strážnice.
1: Zdravíme.
5: Ačko. A chtěla bych se něco zeptat pana Junáka.
3: Povídejte, paní Květo.
5: No. Chtěla bych, jestli budete v neděli čas o tý 9, jak vysíláte, zahrám písničku Večerní četro dospělé, bych prosila.
1: Vy si z toho děláte písničky na přání, vyloženě.
3: Večerníček pro dospělé. No. Paní Květo, neslibuju, ano. Popátrám a možná to časem během prázdnin zazní.
5: No, tak moc vás děkuju, jo?
3: Nasledanou.
1: Děkujeme, přesouváme se za dalším výběrčím, hlasujícím.
6: Zdraví Petr.
1: Také.
6: Zdravím samozřejmě pana Janáka, Junáka a i vás, Patriku. Mm-hmm. A já tu seznamovací kancelář, myslím si, že dost znám Lusty Seháka, ale tuhle neznám.
1: Takže Bčko?
6: A hrozně rád svých poslech, ano.
1: Dobře, tak i váš hlas rozhodl, že uděláme změnu a posuneme se právě do tohle šuplíčku archivního. Lubomír Lipský, Miroslav Homola v seznamovací kanceláři.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den, dobrý den.
7: Prosím vás, je zde seznamovací kancelář?
8: Ano, seznamovací kancelář. Co si přejete, prosím?
7: Jmenuji se inženýr Sýkora a chtěl bych se seznámit.
8: Jděte se mnou.
7: Ale ne, pochopitelně s nějakou ženou.
8: No, svělo, vy jste lahůdkář takový. S jakou?
7: O tom bych se chtěl právě s vámi poradit.
8: No.
7: Rozhodně by měla být příjemného zevnějšku, no. Distingovaného chování.
8: Jakého?
7: Distingovaného, aha. Vybrané mluvy.
8: Oj.
7: Se smyslem pro domácnost.
8: O, tak to bude těžký, pane. Hlejte, víte co, přijďte se zeptat za 14 dní. To nám přijde zboží.
7: Ale já bych se rád seznámil hned.
8: A co pak tak najednou, člověče?
7: Víte, já už čekal tolik let.
8: No vidíte, tak počkáte ještě 14 dní, no.
7: Já bych vám dal, kdybyste se neurazil.
8: Ano, to víte, že ne.
7: 100, kdybyste se mohl podívat, jestli nemáte náhodou, abych tak řekl.
8: Jo, vy myslíte jako pod pultem, že ano? No tak to je jiná, to máte říct najednou, že ano? Tak to máme tady, pojďte se podívat, jo? Tady mám takovou, helejte, takovou silnější vdovičku, nějaká Konopásková se jmenuje. No schválně na ní mrkněte, na Konopáskovou, no.
7: No,
8: co víte, říkáte?
7: Abych tak řekl, je trošku korpulentnější.
8: No, to víte, dobře živená, to víte. Taky proto jí mám pod pultem. Tahle ženská paneta vydá za dvě.
7: No, já mám z té fotografie také ten dojem.
8: No, tak já jí brinknu, jo?
7: No, moment, počkejte.
8: No, počkejte, nežinírujte, pane inženýre. Tak moment, vytočíme. A, haló? Jo, to seš ty, Máňo? Jo, tak je tady nějaký koňadra?
7: Ne, Sýkora.
8: Či Sýkora. Sýkora, koňadra, to je za svobodná asi.
7: Ale ne.
8: Sýkora se jmenuje. Jo. A chce si tě vzít. Cože? Jaký je? No, tak jaký vypadá, jako když neumí počítat do pěti. No, spíš takový ňouma to je.
7: Co?
8: No, ňouma, ale inženýr.
7: Proba vás, prosím, diskrétně, no, diskrétně.
8: Tak, diskrétně, diskrétně. No tak je už takovej trochu proplešatělej, nos má tak nakřivo, no ale celkem to jde. Cože? Že ne? No, tak jak chceš. No. Tak ona prej teďka má nějakýho pokryvače, tak jedině kdyby vybouch.
7: No to jsem rád.
1: Na dvojice Miroslav Homora, Lubomír Lipský, telefonát Máně. Mně tak napadlo, Zdeňku, ty telefony v dnešní době, kdy je můžeme nosit sebou, už si díky tomu měl někdy problém? Zapomněl jsi ho třeba v kapse, když jsi šel na jeviště,
3: ne.
1: Zazvonil ti někde ne. Nevhodně třeba, i ne při práci, ale tak.
3: Třeba teď se zeptej, jestli mám u sebe mobil.
1: No, máš u sebe mobil?
3: Nemám. Mám ho v autě. A tak, já když
1: přicházím... A nebojíš se ho tam nechat?
3: Ne, nebojím. Já když přicházím do divadla, tak vezmu mobil, tak přijdu do šatny, otevřu šuplík, strčím ho do šuplíku a hotov son. Prostě ne. Je pravda ta, že my máme mladé kolegy, že jo, kteří to pořád tahají u sebe, i když jako tedy pozor, pan ředitel je přísný, to znamená na jeho zkouškách, když někomu zazvoní mobil,
1: no.
3: Byť má tichý chodou, já ty tom blum, jo, tak se platí tuším 10 euro, my máme pokutu. Nebo 5, možná 5 nebo 10 euro.
1: Vyjedete v eurech?
3: A, ano, a když jako přijdeš za ním a řekneš, hele Řídio, prosím tě, moje žena se čeká, nebo mám nějakou záležitost a čekám na telefon, to máš povoleno. On opravdu zase není takový, jako prostě, že by nás jako prostě buzeroval a tak dál. Ale když jsme hráli hru Markéta Lazarová, tak mému nejmenovanému kolegovi vypadl na jevišti během hry mobil. Tenkrát taková malá Nokia, protože byla stříbrná, tak to vypadalo jako kus nějakého kovu. Že třeba nějaká malá dýka. Druhý kolega velmi pohotově to prostě odkopl a jak to jelo po tom jevišti, tak v tom světle to krásně zablesklo. No a potom lidi se ptali, co to bylo. A říkám, no tak asi mu tam upadl kus jako dýky nějaký, nebo je při tom šermování.
1: Našel ho pak ten telefon? No.
3: Našel se. Víš, ale co je nejhorší, jako když se zeptáš, prosím tě, a kdyby ti ten telefon zazvonil, ty seš nejvyšší, ty bys jako zvedl? Jako by řekl, halo, moment, promiňte, zrovna hraju Sirana. Jo, jenom tady prostě poradím Kristiánovi, jak to má řešit s Roxanou a hned ti zavolám zpátky. To je prostě nesmysl. Takže ne, já když jako jdu za prací, ať už do studia, nebo na jeviště, na zkoušku, odkládám a hotovo. Je pravda ta, že někdy se moje žena zlobí, nebo vůbec lidi se zlobí, že se mě nedovolali, ale to mě jako, tamto číslo se ti znázorní, takže pak ho zavolám. Někdy na to sice zapomenu, ale no tak to.
1: Fungujeme.
3: No jistě. Já třeba obdivuju svého kolegu Svatopluka Skopala, který je letitej člen Vinohradského divadla.
1: Ten nemá.
3: Vůbec.
1: Ano.
3: Vůbec.
1: Vůbec, ano.
3: Prostě ten musí žít v krásném, jako je v té auře svojí, prostě ten okruh
1: klidu.
3: Samoty, to je prostě nádherný. Tak obdivuhodné.
1: My teď ty telefony využijeme, teď se jich můžete chopit a rozhodnout, čím ukončíme, zavřeme dnešní vysílání Humoriády. Ještě dokončíme tu seznamovací kancelář a povídání v ní s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou, nebo zavzpomíná na veselé natáčení s Francouzi a co se u toho všechno může stát ze silvestrovského kufru. Sabina Laurinová, nabízím proti. To je druhá ukázka. Vyberte si vy 731 800 900, číslo pro SMSky 90 01 04, humor mezera A nebo B. Do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Odpovězte na otázku jednoduše do telefonu. Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou nebo Sabina Laurinová by měly znít ve vysílání. Tak telefony v provozu. Dobrý den, přejeme se Zdenkem Junákem.
2: Ještě jednou za zrkavy a určitě Ačko, chlapi.
1: Dobře, tak jo, zapisuju vaše rozhodnutí a jdeme za dalším, kdo se dovolal. Vítejte u nás, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petr Zdonek, zdravím Zdeňu a Patrika. Musím prásknout na Zdeňu, že měl krásné příběhy se Sadíkem a Sabínkou. To už nemá. A pana Homolu.
1: A Lipského. Dobrá, dáváme jim bod.
4: Já zdravím do Zdounek celou Zdounečanku.
1: Teď zdravíme kam? Dobrý den.
5: Tady je Miloš Podhůří od Lipských hor. Já vás oba moc zdravím.
4: Dobrý den.
5: A přál bych si pana Homolu a pana Lipského, děkuji.
1: My taky děkujeme všem, co pomáhali, co rozhodli. Je to Ačko, čím budeme pokračovat, to znamená, dokončíme scénku nazvanou v seznamovací kanceláři s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou.
6: A něco mladšího by tady nebylo.
7: Bože, vy byste toho chtěl za stovku.
6: Já vám přidám ještě jednu.
7: No tak počkejte, tak co tady tuto tu. No to podívejte se, je jí 23, hezká, že inteligentní.
6: No to by šlo.
7: No jo, ale je v tom háček. No, má 6 dětí.
6: Ze 23.
7: No, co se divíte? Každý máme nějakýho koníčka.
6: Tak víte co? Já vám dám ještě 100.
7: No, tak v tom případě bych měl tady tuhle Julču. Holka jako v obrázek. 21 let, pane, tu si schovávám.
6: A jak dlouho?
7: No, takovej 10 let už.
6: Že jich bude dneska 31.
7: No vidíte, a víte, že mě to ani nenapadlo. Helejte, já vám něco poradím. Nechcete radši zůstat svobodné.
6: A to říkáte vy? Vedoucí seznamovací kanceláře?
7: No právě proto. Dejte na starýho praktika, pane. Ani nevíte, co tady mám reklamací.
6: Když já se cítím takový osamělý.
7: A dejte pokoj, tak si spolu občas vyrazíme na pivo a bude po osamělosti.
6: Ne, já bych se radši oženil.
7: Tak prosím, jak chcete, ale já vás varoval. Takže nám tady zbývá tady Jaruška Vlková, osamělá intelektuálka.
6: No, to je ono.
7: No tak já vám to sjednám tak na středu ve 3, na Národní 3.
6: A jak já ji prosím poznám?
7: A prosím vás, ta bude přečuvovat lidi aspoň o 3 hlavy.
6: Ona je vysoká.
7: To bych řekl, přes 2 metry. Hrála košíkovou za nároďák.
6: Ale to se ke mně vůbec nehodí. Já měřím 162 cm.
7: No a můžu já za to, že jste takovej prcek?
6: To nemůžete, ale můžete mi zprostředkovat přiměřeně vysokou ženu. Opakuj přiměřeně. Ne, přes 2 metry.
7: No, prosím, tak jak myslíte. Jinak ale už nic na skladě nemáme.
6: Mimochodem, děláte už v téhle branži dlouho?
7: Oh, depa, krátce. Já jsem dřív prodával v Mototechně.
1: Humoriáda. Konec dnešní humoriády, ještě písničky a pak další zprávy, další pořady. Zdeňku, děkuji za návštěvu a za pohodu ve sváteční den.
4: Patriku, já děkuji za pozvání, přeji tobě a přeji všem, kteří nás poslouchají, pohodové, teď se věří Vánoce, pohodové prázdniny, dávejte na sebe pozor a pamatujte, že se srandou to vždycky jako jde líp. No a ještě pozdravím svého kolegu Pavla Kašpara, který nás poslouchá každé ráno mezi 4. a 5. raní, zatímco my mezi 16. a 17. vysíláme. Mějte se moc a moc hezky.
1: Ano, a zítra s Martinem Zounarem.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vládní delegace ráno odletí na summit NATO v Ankaře. Radnice v Rožnově pod Radoštěm rozšířila počet sdílených kol. Je to přesně 65 let od neštěstí na dole Dukla na Karvinsku. Bude většinou oblačno, místy čekáme přehánky, teploty kolem 26 stupňů. Hezké ráno, jsou tady další aktuální zprávy a Lenka Blažejová. V turecké Ankaře dnes začíná dvoudenní summit Severoatlantické aliance. Hlavními tématy budou výdaje na obranu, podpora Ukrajiny a nebo třeba vztahy mezi Evropou a Spojenými státy. Českou delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na základě předběžného opatření ústavního soudu dorazí i prezident Petr Pavel. Babiš už několikrát zopakoval, že vláda prezidenta na summitu nechce. A to údajně kvůli rozdílným pohledům na zahraniční a bezpečnostní témata. Pavel svou účast ale vnímá jako povinnost.
2: Pokud mě Andrej Babiš vyzývá, abych byl velkorysý a do Ankary na summit NATO nejel, pak mě vlastně vyzývá k tomu, abych nevykonával svoje pracovní povinnosti. A takovou žádost já splnit nemohu.
0: Pavel do Ankary odletí během rána. Vládní speciál s Babišem odstartuje chvíli před ním. Premiéra doprovodí ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů, ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a taky vládní zmocněnec pro plnění závazků Česka vůči NATO Jakub Landovský. Při mezinárodním zásahu proti obchodování s lidmi policie zatkla přes 1000 osob a identifikovala více než 2000 obětí, informoval o tom Interpol. Na pětidenní akci se podílelo 59 zemí, včetně Česka. Zasahovali například proti sítím obchodníků zapojeným do sexuálního vykořisťování, nucené práce anebo žebrání. Operaci prováděli na hraničních přechodech, letištích a v dalších místech, která zjistili jako ohniska obchodu s lidmi. Rožnov pod Radoštěm rozšířil službu sdílených kol. Jedno kolo si tam lidé průměrně půjčí 4x denně. Na velký zájem proto radnice reagovala navýšením počtu kol a rozšíří se i počet stanovišť, říká mluvčí města Adela Kousalová.
3: V tomto týdnu přibylo k současným 20 kolům dalších 10, takže obyvatelé mají k dispozici celkem 30 sdílených kol. Vznikla také dvě nová stanoviště u hasičské zbrojnice v Hážovicích, o které si obyvatelé řekli při veřejném projednání, a na dolních sekách nad Uniparem.
0: Lidé z Havířova si dnes připomenou výročí neštěstí na dole Dukla. Přesně před 65 lety tam tragicky zahynulo 108 horníků. Neštěstí způsobil podzemní požár. Události z roku 1961 jsou jednou z nejhorších důlních tragédií v Česku.
4: Lidé se sejdou na hřbitově v městské části Šumbark u památníku obětem důlního neštěstí dnes v 10 hodin. Kamenná deska obsahuje seznam jmen všech horníků, kteří při tragické události zemřeli. Poslední 4 roky místo zdobí i dřevěná socha svaté Barbory, patronky horníků, od místního řezbáře Čestmíra Slívy. Z Havířova Natálie Janišková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno, přechodně skoro zataženo, přehánky výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách 16 až 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Aktuální ranní provoz je zatím klidný, plynulý, bez hlášených nehod v regionu. V případě komplikací volejte linku Zelené vlny na čísle 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je 7. červencový den roku 2026 a protože máme 4 minuty po páté, začíná i herní program Českého rozhlasu Ostrava nazvaný Dobré ráno. O to dnešní se budou starat Lenka Blažejová a Petr Soukup. Přejeme vše dobré a hudebně startujeme s Michalem Davidem.

0: Český rozhlas Ostrava a Marie Retrová, 5 hodin 11 minut. Dvakrát za vteřinu robotické rameno nabere kus plastového odpadu a hodí do správného zásobníku. Odpad na Třinecku bude třídit nová robotická linka, první svého druhu v Česku. Technici v Třinci právě montují. My se na toto místo podíváme v reportáži krátce před 17:30.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Úterý 7.7. Svátek mají ženy a dívky oslavující Boha, nositelky jména Bohuslava. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Jedna z mála sakrálních staveb, postavených za dob komunistické diktatury.

Diktatury byla otevřena před 75 lety v roce 1951 na Blanensku, kostel svatých Cyrila a Metoděje v Úsobrnu. V Praze na Václavském náměstí byl před 70 lety v roce 1956 slavnostně otevřen Dům mody. Od té doby platil za jeden z nejluxusnějších v tehdejším Československu. Byly zde také zaměstnány první profesionální modelky v zemi. Ohnivém pekle v Havířovském dole Dukla zahynulo 108 horníků před 65 lety v roce 1961. Havárie se stala nejtragičtějším poválečným důlním neštěstím na Ostravsku a Karvinsku. O události byl natočen i dvoudílný film. Legendární dvojitý agent Rus v amerických službách Dmitrij Poljakov byl zatčen před 40 lety v roce 1986. Významným způsobem se podílel na zničení Sovětského svazu. Ten ho odsoudil k smrti a v březnu 1988 i popravil. První kačeny neboli obousměrné tramvaje Tatry Smíchov s označením KT8D5 začaly jezdit v pražských ulicích před 40 lety v roce 1986. Jezdili či stále ještě jezdí v Brně, Mostě, Ostravě nebo Plzni. Před 7 lety na koncert britského zpěváka Eda Sheerana na letišti v pražských Letňanech přišlo téměř 80 tisíc lidí. Druhý den na vystoupení jich bylo o 10 tisíc méně. Kulatou osmdesátku slaví hudební hvězda 80. let, rodák z Mnichova Manfred Alois Segít. Celý svět ho poznal jako Fancyho a já přeju hezký den.

0: počasí.
1: Dnešní ráno na severní Moravě a ve Slezsku je zatažené až oblačné, místy slabě prší, aktuální teploty jsou následující, například Český Těšín v tuto chvíli 16 stupňů Celsia, v Chuchelné na Opavsku na teploměru 18 stupňů. Prognoza na úterý říká, že v regionu bude většinou pod mrakem, počítejme také s přeháňkami, výjimečně může přijít i bouřka. Teploty ale relativně příjemné, až 26 stupňů v nížinách. Na horách naměříte do 20.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Marta Jandová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Seber si to sama.
1: Teď je 5 hodin 22 minut, posloucháte Český rozhlas Ostrava, ve kterém míříme do Třince. Tam technici montují novou linku na třídění odpadu. Lidské ruce tam částečně nahradí nový robot. Ten bude na konci linky dotřizovat plastový odpad. Půjde o první technologii svého druhu v Česku.
2: Stovky metrů ramp, schodů a pásových dopravníků a na konci nenápadná kabina se dvěma robotickými rameny, která trochu připomínají mizí tykadla.
3: Ty ramena se posouvají zhruba 2 úkony za sekundu. Před robotem je kamera, která snímá zloženie materiálu a podle toho ona vie vyhodnotiť, který materiál má do ktorej bunky vyhodiť.
2: Šéfmontér Juraj Nemeš má na starost kompletaci celé linky.
3: Oproti tomu, čo máme optické, tak tie vystrelujú vzduchom.
4: Ale to znamená, že ten vzduch tím pádem on může přibrat i něco jiného vlastně, když to ten robot právě, si přesně hrabne.
3: Ano, právě, že tam to je troška jiný princip.
2: Přesnost dotřízení má být až 98%, jak pokračuje projektová manažerka Eva Konečná z odpadové společnosti Smolo.
5: Dovede to zachytit ten materiál, který v průběhu celého toho třízení se nějakým způsobem ztratil, ono se tomu říká ztracený materiál, nedetokovaný, a to znamená na konci lze zachytit další větší množství toho odpadu, které můžeme zpátky vrátit do systému třícení, a těch komodit může být až 7.
2: Souběžně s montáží linky pokračují i stavební práce, teď už hlavně venku?
6: Ano, hlavně venku probíhají úpravy terénu, příprava na silniční váhu, která dříve nebyla, administrativní budova, parkování pro zaměstnance a pro techniku a další věci. Budou tady velké ozeleněné plochy, počítáme i s výsadbou rozchodníků na střeše budovy.
2: Dodává mluvčí společnosti Dorota Havlíková. Nová linka má spustit provoz na začátku příštího roku. Z Třince František Kuča, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Máme pro vás zprávy, u mikrofonu je Lenka Blažová.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Karviná dnes zahájí opravy několika frekventovaných silničních úseků. Jako první se uzavře část křižovatky třídy 17. listopadu a osvobození. Práce potrvají zhruba 6 týdnů. Lidé, kteří si u ministerstva financí objednali dluhopisy republiky, dnes mají poslední možnost je zaplatit. Celkově ministerstvo eviduje přes 80 tisíc zájemců, kteří si objednali dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. Peníze musí být na účtech ministerstva nejpozději do půlnoci. Na 10 místech v Česku nastupují dnes středoškoláci k dobrovolnému vojenskému cvičení. Fyzickou i psychickou odolnost budou trénovat například v Liberci, Žatci nebo v Prostějově. Na 30-denní akci se přihlásilo téměř 1200 studentů. V Hrabini na Opavsku přibylo další zastavení unikátní opavské planetární stezky. Je to první ze 7 nových modelů planet a vesmírných těles, které budou během léta umístěné v přesném poměru vzdáleností od zmenšeniny Slunce v centru Opavy. Stezka se tak prodlouží až za Ostravu. Čeští basketbalisté porazili v Brně 75-73 Estonsko, ale do další fáze kvalifikace mistrovství světa nepostoupili. Rozhodla o tom následná večerní výhra Švédska nad Slovenskem. Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno, přechodně skoro zataženo, zejména odpoledne pak lokální přehánky, výjimečně i bouřky a nejvyšší teploty příjemné 22 až 26 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Varování z dálnice D1 ve směru na Ostravu je omezený provoz v Klimkovickém tunelu, kde se provádí údržba. Omezení tam bude platit do dnešní půlnoci.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Dnes je úterý, což znamená, že po 11. hodině vám opět budeme radit v našem pravidelném rozhlasovém pořadu. Jakému tématu se dnes v poradně budeme věnovat? Povím po písních Marka Straceného a Dalibora Jandy. Pěkné ráno.

0: Další z pravidelných rozhlasových poraden věnujeme aromaterapii. Lidé tuto doplňkovou terapeutickou metodu používají od pradávna. Vonné směsi bylin a květin provonily lidské příbytky. Hippokrates doporučoval umístit doutnající byliny do přítomnosti nemocného. Jaká je podoba a možnosti moderní aromaterapie? To probere redaktorka Romana Kubicová s odborníkem v této oblasti Lukášem Satinským z Frýdlantu nad Ostravicí. Naše poradna bude odstartována 10 minut po 11. hodině.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ostravský meteorolog Petr Drobek je teď hostem v našem vysílání. Přejeme dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si říci, jak to právě teď vypadá.
2: Tak aktuálně máme skoro zataženo, nebo zataženo v našem kraji. Ještě se ojediněle vyskytují přehánky, slabé jsou na Bruntálsku a také v okolí Beskyd. Teploty, ty jsou od nějakých 14 do 18 stupňů, na horách kolem 10 stupňů, no a vítr fouká většinou slabý jihozápadní s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme aktuální situaci a teď už k tomu dnešnímu počasí k předpovědi na celý den.
2: Tak stále čekáme, že bude dost oblačnosti, oblačno nebo zataženo, a zejména odpoledne se potom vyskytnou lokální přehánky a s malou pravděpodobností se může vytvořit i bouřka, hlavně tedy v té východní polovině našeho kraje. No a teploty ty vystoupí na 22 až 26 stupňů, na horách na 16 až 20 a tomu povane mírný jihozápadní až západní vítr s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, u toho nezůstaneme. Jaké počasí přijde pak následně v noci na středu a co zítra?
2: V noci bude přes naše území přecházet od severozápadu studená fronta, takže bude zataženo a od západu severozápadu postupně s deštěm, který ale bude k ránu zase od západu ustávat. Nejnižší teploty budou od 15 do 11 stupňů a povane mírný jihozápadní až západní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Za frontou se bude měnit na severozápadní. No a zítra v průběhu dne už bude malá oblačnost, ochladí se, čekáme, že bude polojasno nebo jasno a maximální teploty od 19 do 23 stupňů, na horách od 13 do 17, povane mírný, ale přechodně bude foukat i čerstvý severozápadní vítr s rychlostí 4 až 8 metrů za sekundu.
1: Tolik informace o počasí, které pro posluchače Českého rozhlasu Ostrava měl Petr Drobek. Děkujeme moc a přejeme pěkný den.
2: Pěkný den také, naslyšenou.
0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: S Michalem Tučným se loučíme v ranním vysílání Českého rozhlasu Ostrava přesně v 5:51. Uděláme takovou malou odbočku směrem do budoucnosti, ale to je blízké. Povíme si, jak bude vypadat odpolední program po 13. To je totiž prostor pro pořad Alex a host. U mikrofonu dnes bude zpěvačka Marta Jandová. Dozvíte se i to, jestli koncertuje v Německu se stejnou kapelou, jako když v zahraničí začínala.
1: Úplně ta stejná kapela, úplně stejný obsazení. Je teda fakt, že už jsme se trošku posunuli, že už i od té doby, co vlastně žiju v Čechách a co mám dítě, já jsem tu mojí Marušku dala na první místo, protože mi umřela máma docela brzo, tak jsem nechtěla, aby mi vychovával a hlídal někdo jiný. Prostě když jsem to viděla v nějakém filmu, jak volá ta chůva té mamince, ona udělala první krok, tak říkala, to ne, teda to jako v žádném případě. Takže když bylo turné, když jí bylo 10 měsíců, tak jela se mnou a jezdili jsme vlakem, ještě s mojí kamarádkou, která se mi o ní ty dvě hodiny, co jsem koncertovala každý večer, tak v hotelu jako byla s ní. Takže z Die Happy všichni už trošičku děláme něco jiného. Dokonce náš kytarista, vlastně můj první manžel, tak ten má už normálně jako práci na plný úvazek a když jedeme na turné, tak si bere dovolenou. Tak to máme. Ale je to furt takový to, co mě baví úplně nejvíc.
0: Připomenu, že celý rozhovor s Martou Jandovou vám nabídneme pár minut po 13. hodině. Teď skupina Olympic.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Šest hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: V Ankaře v Turecku začíná dvoudenní summit NATO. Město Opava rozdělí v dotacích téměř 60 milionů korun. Sobotín na Šumpersku obnovuje tamní park s hrobkou rodiny Kleinů. Dnes bude zataženo s přeháňkami teploty na severní Moravě a ve Slezsku do 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a hezké ráno přeje Lenka Blažejová. Česká delegace ráno odletí ve dvou letadlech na 36. summit Severoatlantické aliance. Ten dnes začíná v turecké Ankaře. Během dvoudenního setkání proberou lídři 32 členských zemí třeba výdaje na obranu anebo podporu Ukrajiny. Jako první odstartuje z kbelského letiště vládní speciál s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO, který delegaci povede. Krátce po něm odletí i prezident Petr Pavel. O jeho účasti rozhodl v předběžném opatření ústavní soud. Babiš několikrát zopakoval, proč vláda prezidenta v Ankaře nechce.
2: Naše vláda si nepřeje, aby byl přítomen v Ankaře. Je to neuvěřitelné, už jsme to vysvětlovali opakovaně, my ho skutečně tam nepotřebujeme, my budeme obhajovat výsledek neplnění 2%.
1: Město Opava zvýší dotace pro pořadatele kulturních akcí a taky pro poskytovatele sociálních služeb. Ve schváleném dotačním programu pro příští rok je vyčleněná vyšší částka. Pro sociální služby 51 milionů korun, u kulturních akcí 4 miliony.
3: Stejnou sumu jako loni město rozdělí do oblasti prevence kriminality, sportu, životního prostředí a mezi místní sbory dobrovolných hasičů. V součtu je to téměř 60 milionů korun. Podrobnosti pro žadatele jsou na webu města. Martin Knit. Český rozhlas.
1: Frýdek Místek vlastní 1450 bytů, z toho je 508 bytů pro seniory v domech zvláštního určení. V současnosti vzniká 90 nových nájemních bytů v bývalém hotelu Centrum, který opravuje městská společnost Distep. Mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Musálková-Jekelová řekla, že v lokalitě Berlín 2 město připravilo území pro bytovou výstavbu soukromého investora. Vzniknout by tam mělo přibližně 300 nových bytů. Restaurátoři aktuálně opravují hrobku rodiny Kleinů v Sobotíně na Šumpersku. Pracují na poslední části vnitřních maleb. Hotovo budou mít letos v říjnu. Vedení obce také zahájilo rekonstrukci rozsáhlého parku, který památku z 19. století obklopuje. Pokračuje nezávislý starosta Sobotína Josef Hroch.
4: Letošním roce se začalo oprava krásného parku, takže v letošním a příštím roce bude realizovaný obnova parku za cca 14 milionů. Bude tady včetně oplocení a výsadba několika tisíc stromečků.
0: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno, přechodně skoro zataženo, přeháňky, výjimečně odpoledne i bouřky, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách 16 až 20.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Část ulice Nádražní v Ostravě je uzavřená. Řidiči musí úsek u náměstí Svatopluka Čecha objíždět do 26. července.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Lenka Blažová, Petr Souku, přejeme vám krásné 7. červencové ráno. My teď budeme gratulovat. V tomto čase vždy koukáme do kalendáře. Dnes tam vidíme napsáno jméno Bohuslava. Je to křestní jméno, které má slovanský původ. Dalo by se toto jméno vyložit jako žena, která oslavuje Boha. Všem bohunkám tedy přejeme, ať mají krásný sváteční den a speciálně jim teď zaspívá a zahraje skupina Žlutý pes.

0: Italština teď zněla éterem Českého rozhlasu Ostrava. To byla dvojice Albano a Romina Power. 6 hodin 11 minut. Slunce je uprostřed Opavy, Mars u tamní univerzity a Neptun na kraji města. Unikátní model planetární soustavy se během léta zvětší, překročí i hranice opavského okresu a zamíří až za Ostravu. My jsme byli u stavby toho dalšího planetárního zastavení. Více podrobností od nás čekejte za 10 minut krátce před 6:30. Teď pro vás máme možnost si po ránu trochu protáhnout tělo s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u Rani Rostličky. Ke cvičení potřebujeme ručník. Začínáme ve výpadu vzad pravou nohou.

0: kolena pokrčená, pravé těsně nad zemí. Paže propnuté před hrudníkem drží napnutý ručník. S výdechem prohodíme pravou nohu za levou. Kolena stále pokrčená těsně nad zemí, paže propnuté. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem.
1: Český rozhlas Ostrava.

0: počasí.
1: Dnes to na opalování asi příliš nebude, ale nejprve tedy pojďme probrat aktuální situaci v regionu. Většinou máme všude zataženo, případně oblačno. Teploty jsou různé, srovnáme teď vyšší a nižší polohy. V Beskydech na vrcholu Lysé hory teď naměříte necelých 11 stupňů Celsia. Pokud se podíváme na teploměr v Opavě, uvidíme hodnotu 18 stupňů. Prognóza na dnešek říká, že úterý bude v našem regionu oblačné, přechodně může být zatažené. Počítejme s přeháňkami, ojedinělé přijde bouřka. Teploty do 26 stupňů v nížinách, na hřebené hor pak naměříte mezi 16 a 20 stupni.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Unikátní planetární stezka na Opavsku se znova rozšiřuje. Vznikla před 20 lety jako série modelů v opavských ulicích, které v přesném poměru vzdáleností ukazují sluneční soustavu. Od té doby se stále rozrůstá a letos dokonce překročí hranice opavského okresu. Další zastavení vzniklo v Hrabini u Národního památku druhé světové války.
1: Ať neohnem kotví, postavíme to teďka, musíme to tam přesunout a...
2: No, buduje se první vlastně ze 7 nových rozšíření planetární stezky opavské. Těžká nerezová lavice se musí upevnit přímo před památníkem na kopci. David Slosarčík je z Matematického ústavu Slezské univerzity. Ukazuje miniaturní kuličku i s popisem. Je to zmenšenina dalšího vzdáleného tělesa.
3: A je to vlastně trpasličí planeta, nebo dá se říct taky transneptunické těleso Makemake.
2: Tady se píše, že je poplutu nejjasnější trpasličí planeta v Kuiperově pásu. To už je taková podrobnější astronomie.
3: Tak samozřejmě, ať si ten návštěvník odnese i nějaké zajímavosti ohledně té samotné planety.
2: Začalo to před 20 lety sluncem, to je koule u opavské radnice. Merkur najdete opodál u divadla a tak dál v poměru vzdáleností 1:627 000 000. Stejně tak jsou v poměru i velikosti těles. A sáhli jsme i po planetkách, říká jeden z tvůrců stezky Petr Pavlíček.
4: Teď v tomto systému jsou 3, Opavia, Silesia a Černohorsky.
2: A taky už jsou i měsíce?
4: No, máme 4 měsíce u Jupitera, původně byl u Země, ten byl první.
2: A 10 dál, po Makemake v Hrabini, přibude dalších 6 tabulí s modelem, popisem a nákresy. Prozrazuje plány na celé léto David Slosarčík.
3: Něco vznikne v dolní oblasti Vítkovic, u planetária Ostravského, nejvzdálenější zastavení bude až v městě Petřvald.
2: Což je za Ostravou směrem na Karvinou?
3: Ano, musí se to zrealizovat vlastně do začátku nebo konce října plus minus.
2: Přibudou další trpasličí planety a za Ostravou to bude hranice heliopauzy, kde už slunce ztrácí vliv. Obejít nebo objet na kole celý model, potom už bude výletem na celý den. Z Opavska Martin Knitl, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Zpravodajský souhrn nabídne o 6:30 Lenka Blažová.
1: Je 6:30
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Poslanci budou tento týden schvalovat růst rodičovského příspěvku o 50 000 korun na 400 000 korun od příštího roku. Vrátí se také k závěrečnému kolu projednávání sporné novely stavebního zákona. Tento týden je čekají 4 schůze. Technici na Třinecku montují novou třídící linku na odpad, bude jí obsluhovat i unikátní robot. Půjde o první použití této technologie v Česku. Linka bude sloužit od začátku příštího roku, podrobnosti v dalších zprávách. Stavbaři zahájili opravu mostní konstrukce v Olomoucké ulici v Zábřehu na Šumpersku, kvůli které byl na rušné silnici vedoucí přes most zavedený kyvadlový provoz. Výměna tzv. Dilatačních prvků mostu skončí ve druhé polovině září. Koncertem ostravské zpěvačky Elis Mrázové na Alšově náměstí večer odstartuje série letních akcí v Ostravě Porubě. V průběhu prázdnin se na 4 místech vystřídají hudebníci, divadla pro děti nebo stand-up komici. Kompletní program najdou zájemci na webu městské části. Spolek rožnovských žen letos slaví 50 let. Z malé skupinky žen se za tu dobu stalo jedno z největších ženských sdružení v celém Česku. Dodnes spojuje členky napříč generacemi, které se společně vzdělávají, tvoří i vyrážejí na výlety. Počasí v regionu bude oblačné až zatažené, odpoledne lokální přehánky. Teploty v Moravskoslezském kraji dnes budou kolem 25 stupňů, na horách 16 až 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ve Fídku Místku je omezený provoz na hlavní třídě ve směru na Dobrou. Omezení tam platí do 15. července a počítejte s kolonami.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zpíval nám Jožo Ráš, hrála skupina Elán 6 hodin 38 minut. Jedno pozvání k poslechu dopoledního programu po 9. hodině. To je čas pro magazín Křížem krajem, ve kterém dnes vyrazíme na Bruntálsko. Dominantním místem v okolí města Andělská hora je Anenský vrch, téže zvaný Annaberg. Na jeho vršku stojí poutní kostel svaté Anny. Barokní klenot v moravskoslezských Sudetech je zajímavým místem pro výlet a navíc slibuje i pěkné výhledy do okolí. Právě na toto místo nás dnes vezme redaktorka Petra Štrimplová. Jen připomenu, že magazín Křížem krajem začíná 10 minut po 9. hodině. Teď zpěvák Peter Kent a hned poté telefonát s ostravskými meteorology. Pěkné ráno.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho

0: počasí.
1: Ostravský meteorolog Petr Drobek je teď hostem v našem vysílání. Přejeme dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si říci, jak to právě teď vypadá.
2: Tak aktuálně máme skoro zataženo, nebo zataženo v našem kraji. Ještě se ojediněle vyskytují přehánky, slabé jsou na Bruntálsku a také v okolí Beskyd. Teploty, ty jsou od nějakých 14 do 18 stupňů, na horách kolem 10 stupňů, no a vítr fouká většinou slabý jihozápadní s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme aktuální situaci a teď už k tomu dnešnímu počasí k předpovědi na celý den.
2: Tak stále čekáme, že bude dost oblačnosti, oblačno nebo zataženo, a zejména odpoledne se potom vyskytnou lokální přehánky a s malou pravděpodobností se může vytvořit i bouřka, hlavně tedy v té východní polovině našeho kraje. No a teploty ty vystoupí na 22 až 26 stupňů, na horách na 16 až 20 a k tomu povane mírný jihozápadní až západní vítr s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, u toho nezůstaneme. Jaké počasí přijde pak následně v noci na středu a co zítra?
2: V noci bude přes naše území přecházet od severozápadu studená fronta, takže bude zataženo a od západu severozápadu postupně s deštěm, který ale bude k ránu zase od západu ustávat. Nejnižší teploty budou od 15 do 11 stupňů a povane mírný jihozápadní až západní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Za frontou se bude měnit na severozápadní. No a zítra v průběhu dne už bude malá oblačnost, ochladí se, čekáme, že bude polojasno nebo jasno a maximální teploty od 19 do 23 stupňů, na horách od 13 do 17, povalem mírný, ale přechodně bude foukat i čerstvý severozápadní vítr s rychlostí 4 až 8 metrů za sekundu.
1: Tolik informace o počasí, které pro posluchače Českého rozhlasu Ostrava měl Petr Drobek. Děkujeme moc a přejeme pěkný den.
2: Pěkný den také, naslyšenou.
3: Pozvání do naší rozhlasové poradny přijal tentokrát odborník na aromaterapii Lukáš Satinský z Frýdlantu nad Ostravicí. Společně probereme moderní možnosti této prastaré doplňkové terapeutické metody, která používá vonné byliny a hlavně esenciální oleje. K poslechu zve Romana Kubicová.
4: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava teď nabídne pár pozvánek. Knihovna města Ostravy pobočka v Přívoze zve na výstavu ilustrací Lenky Vaníčkové, ilustrátorky dětských knih a pohádkových příběhů, mimo jiné i knížky České pohádky. Výstava v knihovně je dnes přístupná od 8 do 16 hodin. Pozveme vás i do Opavy na komentovanou prohlídku. Ta nás zavede do konkatedrály Na nebe vzetí Panny Marie. Sraz zájemců je před bočním vchodem v 5 odpoledne. Památkou provede Petr Tesař ze Zemského archivu v Opavě a mimo jiné prozradí, proč se pro kostel užívá označení konkatedrála. A ten další tip, ten míří do Štramberského muzea Šipka, kde vystavují archeologické nálezy z Novojičínska a okolí. Otevírací doba muzea ve Štramberku je od 9 do 16 hodin.
1: Na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Odpad na Třinecku bude třídit unikátní robot. Na vojenské cvičení dnes nastupuje přes 1000 středoškoláků. Policisté od soboty pátrají po 28-leté Markovi Zárubovi z Frýdku Místku. Dnes bude v regionu zataženo s teplotami do 26 stupňů, místy se objeví přehánky. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Lenka Blažejová přeje hezké ráno. Technici na Třinecku montují novou třídicí linku na odpad. S tříděním bude pomáhat unikátní robot. Půjde o první použití této technologie v Česku. Speciální kamery rozpoznají druh odpadového materiálu a ramena robota pak za vteřinu stihnou dva úkony. Vysvětluje projektová manažerka Eva Konečná ze společnosti Smolo.
2: Přesnost toho vytřízení je nějakých okolo 98%. Dovede to zachytit ten materiál, který v průběhu celého toho třízení se nějakým způsobem ztratil. Ono se tomu říká ztracený materiál. To znamená, na konci se zachytit další větší množství toho odpadu, které můžeme zpátky vrátit do systému třízení, a těch komodit může být až 7.
0: Nová linka v Třinci začne fungovat na začátku příštího roku. Pro víc než tisícovku středoškoláků právě dnes začíná měsíční dobrovolné vojenské cvičení. 30 dní se budou učit, jak zacházet se zbraní, číst v mapě, poskytovat první pomoc a další základní dovednosti. Cvičení pořádá armáda letos po třetí. Podmínkou je studium na střední škole a věk od 18 do 22 let. Zájemců je rok od roku víc, říká mluvčí generálního štábu Zdeňka Sobarňáko-Švancová.
3: Zájem o dobrovolné vojenské cvičení byl letos opravdu enormní. Původně se počítalo s 800 studenty, nicméně kvůli velkému zájmu byly kapacity navýšeny. Počítáme s 1155 studenty. Nicméně uvidíme, kolik jich skutečně nastoupí.
0: V loňském roce na cvičení přijelo přes 700 uchazečů, k přísaze se jich dostalo více než 600. Po zakončení cvičení a složení přísahy dostanou účastníci přes 38 tisíc korun. Usnadní jim taky případný vstup k armádě v budoucnu anebo studiu na vysoké vojenské škole. Policisté od soboty pátrají po 28-letém Marku Zárubovi z Frýdku Místku. Večer odešel ze svého zaměstnání v Karviné, dosud se nevrátil domů ani nekontaktoval své blízké. Je podezření, že by mohl být v ohrožení života. Uvedla to policejní mluvčí Nikol Bočková. Muž je vysoký okolo 180 cm, má tmavě hnědé krátké vlasy s krátkou ofinou do čela a světle modré oči. Informace, které by mohly vést k nalezení pohřešovaného muže, mohou lidé volat na bezplatnou linku 158. V Zašové na Vsetínsku otevřeli novou dětskou skupinu pro děti do 3 let. Zázemí pro ně vzniklo přestavbou rodinného domu a má pomoci místní mateřské škole, které chybí místa. Jak to ve skupině vypadá, popíše nezávislý místostarosta Zašové Vlastimil Těhan.
4: Děti v dětské skupině naleznou v horním patře velkou hernu, v dolním patře velkou denní místnost, která přes oběd se promění v ložnici a malou jídelnu, kde se budou stravovat. Kapacita dětské skupiny je 12 míst.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno, přechodně skoro zataženo, přehánky, výjimečně bouřky, nejvyšší teploty 26 stupňů, na horách 16 až 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Karviné právě dnes začíná uzavírka na třídě Osvobození. Řidiči musí na objízdnou trasu, a to až do 9. srpna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Posloucháte hraní program Českého rozhlasu Ostrava s datem 7. července. U mikrofonu kromě Lenky Blažejové i Petr Soukup. Oba přejeme příjemný den. Nejbližší půl hodina v našem vysílání přinese muziku od Reddy Kirken, Anety Langerové nebo třeba skupiny Boniem. Také vám nabídneme rozhlasovou anketu. My jsme se vás ptali, jak bojujete se splínem a špatnou náladou, ale ještě předtím tady budou rady a nápady, které každý den nabízí ve své rubrice Dvakrát měř jednou řeš Artur Kubica. Dnes s ním budeme udržovat živý plot, tak si na to ještě pár minut počkejte.

0: pátek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Občas každého z nás potká špatná nálada a všichni asi máme nějaký způsob, jak si s ní poradit. Jak to řešíte vy, tak na to odpoví naše rozhlasová anketa. Nabídneme ji krátce před 7:30. Teď přichází náš kolega Artur Kubica opět s několika dobrými radami, nejen pro kutily.
2: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Pokud stříháte třeba živý plot, už jsme se o tom nejednou bavili, tak tam je taková malá zásada, nesnažte se všechno naložit na kolečka. Stejně vám to spadne. Lepší je na rovné zahradě připravit plachtu, na kterou všechno ostříhané nahážete a na takových provizorních saních lehce větve i listí odtáhnete ke kompostu nebo ke kontejneru na zelený odpad. Já na to mám takové vaky, které manželka někde koupila a jsou velice dobré, protože nahoře mají ocelové péro, takže jsou pořád otevřené a do toho vážu trávu, odpady, všechno a pak to dotáhnu k popelnici a jsem úplně

spokojený. Tento způsob svážení odpadu se vyplatí především pro zkracování živého plotu. Tady si můžete třeba roztáhnout celou plachtu, tu si položíte přímo k místu, kde budete stříhat a práci si usnadníte tak, že vlastně při stříhání to padá přímo na tu plachtu a vy to nemusíte ani sbírat. Až bude plachta plná, tak ji odtáhnete a pozemek okolo plotu bude zase čistý. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: počasí.
1: Dnes se budou hodit jak sluneční brýle, tak možná i deštník. Pojďme se ale podívat, jak to právě teď na severní Moravě a ve Slezsku vypadá. Většinou je oblačno, ve Frýdku místku teplota 19 stupňů Celsia, míříme teď trochu západněji, konkrétně do Krnova, tam teď naměříte na teploměru 18. Prognóza na celý den hovoří o tom, že úterý by v našem regionu mělo být oblačné, přechodně může být pod mrakem, počítejme také s přeháňkami, ojediněle může hřmít a blýskat se. Teploty dnes do 26 stupňů v nížinách, na horách, na hřebenech naměříte do 20.
0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zbývá nám Aneta Langerová, přesný čas 7 hodin 21 minut. Někdo jde na procházku, jiný si dá čokoládu, anebo třeba zavolá kamarádům. V dnešní anketě Českého rozhlasu Ostrava jsme se vás ptali, jestli máte nějaký osvědčený recept na den pro psa.
1: Nejlépe se dobře vyspat, podle mě, a potom dát si něco dobrého.
2: Tak když se cítím špatně, tak jsem s kámošem a snažím se být.
3: Ne, tak to ani ne, já buď špatnou náladu mám, nebo ji nemám, no, tak jako to je, jako na to recepty na to nemám, no. Ale tak to asi s tím vždycky nějak vypořádám, mi stačí málo, jo, stačí nějaký maličký impuls nebo něco a člověk se hned dostane na jinou vlnu, do jiného labelu, no.
4: Smát se pořád. Já nevím, jaký recept. Jak mám manžel dobrou náladu, jedině tohle.
5: No tak nějaké jídlo samozřejmě, já miluji jídlo. A moji kamoši, nebo přítelkyně, nebo třeba si jdem zaběhat s kamoškama, to je taky super.
6: Dát si pivko. Dát si pivko, být s dobrýma lidma a nedělat, co člověk nechce dělat. No.
7: Recept na dobrou náladu jsou dobří přátelé.
8: Jediný recept je, že si lehnu, jo, pustím si nějakou přiblblou televizi, takovou nějakou nenáročnou. No a nejlépe nalít si vychlazené vínko k tomu.
9: Na to není recept. Člověk prostě musí mít v sobě, buď to má, nebo nemá.
10: Mně hodně pomáhá čas trávit s přítelkyní nebo s lidmi, které mám rád. Asi.
11: Smát se furt. To je jediné, co zbývá. Buď se smát.
0: Dnešní vydání rozhlasové ankety jsme zjišťovali, jak bojujete proti splínu a špatné náladě. Teď bude zpívat Petr Spálený.
12: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.
13: 60. léta se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploupet,

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Muž na útěku může mít důkazy o zničujícím úniku benzenu z továrny na léčiva. Po jeho stopě se vydá inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Nelítostný králův Rytíř má pobít vzbouřence a Mariana Pospíchá roba varovat. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art uvádí příběh výstředního režiséra Jana Němce ve filmu Vlk z královských Vinohrad. Úterní večer s Českou televizí.
1: Co je nového, to uslyšíte od Lenky Blažejové v krátkých zprávách.
2: Je 7:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Ústavní soud vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti bývalého ředitele motolské nemocnice Miloslava Ludvíka. Zpochybňuje důvodnost trestního stíhání v korupční kauze. Kritizuje také rozhodnutí o vazbě a opatřeních, která ji začátkem letošního roku kvůli obavám z útěku nahradila. Od ledna je Ludvík stíhaný na svobodě. Ve vazbě strávil 11 měsíců. Nové lavičky na náměstí v Ostravě Mariánských horách jsou vyrobené z recyklovaného textilního odpadu. Náměstí je už 6. místem, kde městská část tento udržitelný materiál využila. Mateřská škola ve Světlé hoře na Bruntálsku bude mít novou kuchyň. Staré vybavení už nesplňuje současné požadavky. Obec chce rekonstrukci stihnout přes léto, aby nenarušila chod školky. Skončila možnost využívat první neděli v měsíci vstupné do muzeí v Česku zdarma. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí Ministerstva kultury Barbora Šťastná. Akci zavedlo Ministerstvo kultury v dubnu. Teď ji bude podle Šťastné vyhodnocovat a v plánu je přijít po prázdninách s podobným projektem. Fotbalisté Belgie porazili 4-1 tým Spojených států amerických a postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Belgičané postoupili do čtvrtfinále po třetí za poslední 4 šampionáty. V dalším kole se utkají v pátek se Španělskem. Počasí v regionu bude oblačné, místy čekáme přehánky, teploty kolem 20 stupňů na horách, jinak až 25.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici 1/44 mezi Jeseníkem a Bělou pod Pradědem se dnes budou pohybovat vozidla údržby. Bude tam omezený provoz.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Odpad na Třinecku bude třídit nová robotická linka. Co vše bude umět, to vám povíme v reportáži po písních Ivety Bartošové a Valdemara Matušky. Pěkné úterní ráno přejeme.

0: 7.40 míříme v ranním programu Českého rozhlasu Ostrava do Třince. Tam technici už montují novou linku na třídění odpadu. Lidské ruce tam částečně nahradí nový robot. Ten bude na konci linky dotřizovat plastový odpad. Půjde o první technologii svého druhu v Česku.
1: Stovky metrů ramp, schodů a pásových dopravníků a na konci nenápadná kabina se dvěma robotickými rameny, která trochu připomínají mizí tykadla.
2: Ty ramena se posouvají zhruba 2 úkony za sekundu. Před robotom je kamera, která snímá zložení materiálu a podle toho ona vie vyhodnotit, který materiál má do ktorej bunky vyhodit.
1: Šéfmontér Juraj Nemeš má na starost kompletaci celé linky.
2: Oproti tomu, co máme optické, tak tie vystrelujú vzduchom.
3: Ale to znamená, že ten vzduch tím pádem on může přibrat i něco jiného vlastně, když
2: ano,
3: to ten robot
2: právě,
3: si přesně hrabne.
2: Ano, právě, že tam to je troška jiný princip.
1: Přesnost dotřízení má být až 98%, jak pokračuje projektová manažerka Eva Konečná z odpadové společnosti Smolo.
4: Dovede to zachytit ten materiál, který v průběhu celého toho třízení se nějakým způsobem ztratil, ono se tomu říká ztracený materiál, nedetokovaný, a to znamená na konci lze zachytit další větší množství toho odpadu, které můžeme zpátky vrátit do systému třízení, a těch komodit může být až 7.
1: Souběžně s montáží linky pokračují i stavební práce, teď už hlavně venku.
5: Ano, hlavně venku probíhají úpravy terénu, příprava na silniční váhu, která dříve nebyla, administrativní budova, parkování pro zaměstnance a pro techniku a další věci. Budou tady velké ozeleněné plochy, počítáme i s výsadbou rozchodníků na střeše budovy.
1: Dodává mluvčí společnosti Dorota Havlíková. Nová linka má spustit provoz na začátku příštího roku. Z Třince František Kuča, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: počasí.
1: Eva Richtáriková je teď hostem Českého rozhlasu Ostrava. Budeme mluvit samozřejmě o počasí. Přejeme pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Zaměříme se na to, jak to právě v těchto chvílích vypadá.
2: Tak nyní máme většinou oblačno a bez srážek nebo jen s velmi slabými srážkami a teploty se pohybují mezi 17 až 21 stupni Celsia. Na horách v těch nejvyšších polohách jsou kolem 8 až 10 stupňů Celsia. No a fouká mírný jihozápadní vítr rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Je tady úterý, 7. červencový den, jak bude?
2: Ale bude hodně oblačnosti, většinou oblačno nebo zataženo. V dopoledních hodinách srážky nečekáme, anebo jen velice slabé. Během odpoledne se ale budou tvořit lokální přehánky. S malou pravděpodobností se může vytvořit i bouřka. No a teploty budou mezi 22 až 26 stupni Celsia, na horách mezi 16 až 20 stupni a povane mírný jihozápadní až západní vítr rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek, jaké počasí máme čekat v noci na středu a co přinese zítřek?
2: Noc bude poměrně deštivá, bude zataženo, od západu čekáme, že se rozprší a až k ránu budou srážky ustávat a také bude ubývat oblačnost. Teploty v noci klesnou na 15 až 11 stupňů Celsia a povane mírný jihozápadní až západní vítr rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a ten se bude měnit na severozápadní. Zítra už potom očekáváme slunečné počasí bez srážek, ale bude poměrně chladněji než dnes, takže jasná, polojasná obloha, teploty mezi 19 až 23 stupni Celsia, na horách mezi 13 až 17 stupni a vítr povane mírný, přechodně až čerstvý, severozápadní, rychlostí 4 až 8 metrů za sekundu.
1: Ještě přidejme aktuální hodnoty tlaku a vlhkosti vzduchu.
2: Tlak přepočtený na hladinu moře je 1014 hektopaskalů a relativní vlhkost je kolem 70%.
1: Informace o počasí nabídla Eva Richtáriková. My za ně děkujeme a přejeme pěkný den.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka. 6. rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Katarína Knechtová a skupina PH, nahrávka za tebou, 7 hodin, 52 minut. Opět další sada pozvánek, které se týkají dneška, úterý s datem 7. července. Nejprve vás pozveme do Kopřivnice, do tamního muzea Tatra. Tam vás zvou na výstavu o meziválečných cestovatelích. Životní osudy Františka Fojta a Jiřího Bauma přibližuje prostřednictvím fotografií, dokumentů a exponátů z jejich cest. Muzeum je otevřeno od 9 hodin. Léto v centru pak láká na ostravskou Černou louku fanoušky starých filmů. Dnes od 21 hodin budou promítat snímek Prázdniny v Římě o novodobé princezně, která se vzepřela svým panovnickým povinnostem. A ještě jedna pozvánka před velké plátno. V opavském centru Kupé se dnes promítá francouzský film Je to tady zas. Jde o komedii, ve které jeden chybný test DNA převrátí rodinné vztahy na ruby. Začátek promítání je stanoven na 6:30 večer.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Folklorní soubory kapely z Hlučínska a hlavně přehlídka tradičních řemesel a jarmark báječných originálních výrobků. Festival kultury a hlučínských řemesel zaplní už v neděli 12. července od 14 hodin Mírové náměstí v Hlučíně. Festival kultury a hlučínských řemesel. Akce je realizována s podporou Moravskoslezského kraje. Více na hlučinsko.eu.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Balíky na dobírku stále kupuje zhruba čtvrtina Čechů. E-shopy ale službu zdražují anebo úplně ruší. Těrlicko zvyšuje bezpečnost chodců u frekventované Těšínské ulice. Ukrajina od samitu NATO v Ankaře očekává pomoc v obraně před ruskými balistickými raketami. V našem kraji dnes bude oblačno, místy zataženo s přehánkami a s teplotami do 26 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Hezké ráno. Mezi Čechy je pořád oblíbená platba balíku na dobírku. Podle údajů od dopravců jde asi o čtvrtinu ze všech objednávek. Jenže jak upozorňuje společnost Upgates, která vyvíjí e-shopová řešení, internetové obchody dobírky postupně zdražují anebo úplně ruší kvůli nákladům na nevyzvednuté zásilky. Nedávno zdražoval například prodejce živina, potvrzuje ředitel této firmy Martin Kudera.
3: Tu cenu jsme zvyšovali na 49 korun. Prakticky jsme k tomu byli donuceni z důvodu toho, že zákazníci tu dobírku si ne vždycky vyzvednou.
1: Některé e-shopy v Česku už platbu dobírkou vůbec nenabízejí. Celkový počet internetových objednávek s platbou na dobírku v Česku dlouhodobě klesá. Před pandemií covidu byla na dobírku každá druhá zásilka. Teď je to zhruba čtvrtina e-shopových objednávek. Do měsíčního dobrovolného vojenského cvičení dnes nastupuje více než 1000 studentů středních škol. Armáda ho pořádá na 10 místech v Česku. Středoškoláci se budou učit, jak číst z map, jak zacházet se zbraní, anebo poskytovat první pomoc. Podle armády je o cvičení každý rok větší zájem a kvůli tomu musela letos navýšit kapacitu. Těrlicko opravuje schodiště a přechod pro chodce na slepém konci okrajové ulice. Původní schody a zábradlí byly ve špatném stavu. Navazující přechod přes frekventovanou Těšínskou ulici neodpovídal bezpečnostním parametrům. Stavbu musí chodci obcházet. Radnice úpravy dvakrát odsouvala, říká David Běgun za naše Těrlicko.
4: Jednou se to nepodařilo vysoutěžit, potom ano, ale my jsme zase museli čekat přes zimní období, kdy v podstatě zimní údržba na silnici první třídy, tak nám to ŘSD nedovolilo. A mohlo se začít od 1. dubna, takže teď se řešili akorát dopravní značení.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský před cestou na summit NATO řekl, že chce s aliancí jednat o lepší podpoře ukrajinské protivzdušné obrany.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu uvedl, že summit nejsilnějších euroatlantických zemí v Ankaře by neměl vyznít dostracena. Zelenský proto chce v kuloárech summitu jednat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem o licenci na výrobu raket do systému protivzdušné obrany Patriot. Kdyby Ukrajina takové povolení měla, stačilo by to na její obranu i pomoc partnerům, kteří ji potřebují, řekl Zelenský. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno, přechodně skoro zataženo a přehánky, výjimečně odpoledne i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách 16 až 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Havířově pozor, je tam uzavřená část ulice Životická. Stavební práce tam potrvají do 23. července.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Přátelé, viděli jste někdy polární záři? Jak tento zajímavý přírodní úkaz vzniká, to nám poví už za pár minut Martin Písařík. Hovořím samozřejmě o rubrice Co v učebnicích nebylo. Než se ozve její úvodní znělka, stihneme ještě písničky Petra Reska, také rakouské skupiny Opus. Jsme Český rozhlas Ostrava, vysíláme Dobré ráno, od mikrofonu vám příjemný den přijí Lenka Blažová a Petr Soukup.

0: Slunce uprostřed Opavy, Mars u tamní univerzity a Neptun na kraji města. Unikátní model planetární soustavy se během léta zvětší, překročí i hranice opavského okresu a zamíří až za Ostravu. My jsme byli u stavby toho dalšího zastavení a více od nás uslyšíte v reportáži krátce před 8:30. Teď je tady prostor pro Martina Písaříka a jeho ranní rubriku.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že polární záři pozoroval už Galileo Galilei a dokonce jí dal jméno? Latinsky Aurora Borealis. Další vědec Anders Celsius si všiml, že při ní šílí kompas a Christian Birkeland na přelomu 19. a 20. století experimentálně dokázal, že za vším stojí elektrony interagující s magnetickým polem Země. Přestože je aurora nejčastěji k vidění za polárním kruhem, při silných slunečních erupcích se tento celoplanetární fenomén ukáže i u nás. Je to fascinující připomínka toho, že naše atmosféra není jen vzduch, který dýcháme, ale i ochranný štít reagující na neustálý proud energie z naší nejbližší hvězdy. Polární záře patří k nejúžasnějším úkazům, které lze na noční obloze spatřit. Tento světelný fenomén vzniká ve výškách od 70 do 1000 kilometrů, kde se částice slunečního větru srážejí s molekulami zemské atmosféry. Při těchto kolizích se uvolňuje obrovské množství energie ve formě viditelného záření. Výsledná barva pak závisí na hustotě vzduchu a

0: typu excitovaných atomů. Zatímco zelená a červená jsou typické pro kyslík v nižších vrstvách, modré a fialové odstíny má na svědomí dusík ve velkých výškách.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ráno máme na severní Moravě a ve Slezsku místy slunečné, místy oblačné. Teploty jsou následující. Ve Frenštátě pod Radoštěm teď naměříte 19 stupňů Celsia. Podíváme se na Bruntálsko, na přehradu Slezská Harta, tam teploměr ukazuje 17 stupňů. Meteorologové od dnešku tvrdí, že den bude většinou oblačný, případně bude pod mrakem. Počítejme i s přeháňkami, výjimečně může hřmít a blýskat se. Teploty od 22 do 26 stupňů v nížinách, na horách, na hřebenech, v těch vyšších polohách naměříte do 20 stupňů.
2: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Unikátní planetární stezka na Opavsku se znovu rozšiřuje. Vznikla před 20 lety jako série modelů v opavských ulicích, které v přesném poměru vzdáleností ukazují sluneční soustavu. Od té doby se stále rozrůstá a letos dokonce překročí hranice opavského okresu. Další zastavení totiž vzniklo v hrabině u Národního památníku druhé světové války.
1: Ať neohneme kotví, postavíme to teďka, musíme to tam přesunout a...
2: No, buduje se první vlastně ze 7 nových rozšíření planetární stezky opavské.
3: Těžká nerezová lavice se musí upevnit přímo před památníkem na kopci. David Slosarčik je z Matematického ústavu Slezské univerzity. Ukazuje miniaturní kuličku i s popisem. Je to zmenšenina dalšího vzdáleného tělesa.
2: A je to vlastně trpasličí planeta, nebo dá se říct taky transneptunické těleso Makemake.
3: Tady se píše, že je po Plutu nejjasnější trpasličí planeta v Kuiperově pásu. To už je taková podrobnější astronomie.
2: Tak samozřejmě, ať si ten návštěvník odnese i nějaké zajímavosti ohledně té samotné planety.
3: Začalo to před 20 lety Sluncem, to je koule u opavské radnice. Merkur najdete opodál u divadla a tak dál v poměru vzdáleností 1:627 milionům. Stejně tak jsou v poměru i velikosti těles. A sáhli jsme i po planetkách, říká jeden z tvůrců stezky Petr Pavlíček.
4: Teď v tomto systému jsou 3, Opavia, Silesia a Černohorsky.
3: A taky už jsou i měsíce?
4: No, máme 4 měsíce u Jupitera, původně byl u Země. Ten byl první.
3: A se dál po Makemake v hrabini přibude dalších 6 tabulí s modelem, popisem a nákresy. Prozrazuje plány na celé léto David Slosarčik.
2: Něco vznikne v dolní oblasti Vítkovic, u planetária Ostravského. Nejvzdálenější zastavení bude až v městě Petřvald.
3: Cože za Ostravou směrem na Karvinou?
2: Ano, musí se to zrealizovat vlastně do začátku nebo konce října plus minus.
3: Přibudou další trpasličí planety a za Ostravou to bude hranice heliopauzy, kde už slunce ztrácí vliv. Obejít nebo objet na kole celý model, potom už bude výletem na celý den. Z Opavska Martin Knitl, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu T-Mobile. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Karviná dnes zahájí opravy několika frekventovaných silničních úseků. Jako první se uzavře část křižovatky třídy 17. listopadu a Osvobození. Práce tam potrvají zhruba 6 týdnů. Lidé, kteří si u ministerstva financí objednali dluhopisy republiky, dnes mají poslední možnost je zaplatit. Celkově ministerstvo eviduje přes 80 tisíc zájemců, kteří si objednali dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. Peníze musí být na účtech ministerstva nejpozději do půlnoci. V Hrabini na Opavsku přibylo další zastavení unikátní opavské planetární stezky. Je to první ze 7 nových modelů planet a vesmírných těles, které budou během léta umístěné v přesném poměru vzdáleností od zmenšeniny Slunce v centru Opavy. Stezka se tak prodlouží až za Ostravu. Na festivalu v Karlových Varech měl premiéru časozběrný dokument režisérky Heleny Třeštíkové o zpěvačce Báře Basikové. Režisérka v něm navazuje na svůj předchozí dokument Bára Be Life. Dokument mapuje 50 let života populární zpěvačky z jeho vrcholy i pády. Na festivalu ve Varech sklidil ohromný aplaus publika. Čeští basketbalisté porazili v Brně 75-73 Estonsko, ale do další fáze kvalifikace mistrovství se tam nepostoupili. Rozhodla o tom následná večerní výhra Švédska nad Slovinskem. Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno, přechodně čekáme skoro zataženo, zejména odpoledne i lokální přehánky a výjimečně bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Důležité dopravní varování na silnici první třídy číslo 57 u obce Březová na Opavsku je velmi vážná nehoda dvou osobních aut, jsou tam zranění. Na místě teď probíhají záchranné a vyprošťovací práce a provoz je omezený.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: U mikrofonu teď byla Lenka Blažejová. Českotěšínská radnice nesouhlasí s trasou plánovaného horkovodu, který má do města přivádět odpadní teplo z třineckých železáren. Máme pro vás více podrobnějších informací. Budou tady už za chvíli, za pár minut. Teď Skopina Jelena.

0: nahrávce od Dalibora Jandy míříme v programu Českého rozhlasu Ostrava do Českého Těšína. Město nesouhlasí s trasou plánovaného horkovodu. Potrubím má proudit přebytečné teplo z Třineckých železáren a to by mělo podle plánu vytápět domky i městské budovy. Stavba horkovodu se má dotknout 120 lidí v Českém Těšíně, ale také pozemků, které vlastní město a jeho příspěvkové organizace. Po telefonu teď už zdravím místostarostu Jana Pekaře za ODS. Přejeme dobré ráno.
1: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Která místa vytyčené trasy horkovodu jsou tedy pro město nejvíce problematická?
1: Nejde asi říct, že to jsou nějaká konkrétní místa, jde spíš o princip, kdy my se hlavně snažíme o to, aby byla zachována veškerá městská zeleň, některé vzrostlé stromy a dále se musíme vyhnout konfliktu se stavbami, které jsou například v udržitelnosti, neboť byly financovány dotace.
0: Jaký tady bude ten následující postup? Bude se upravovat ta trasa?
1: Určitě bude, je to vlastně typický postup pro tyhle ty velké trasy, kdy projektanti první navrhnou trasu, řekněme, od stolu a následně na základě námitek těch dotčených subjektů potom tu trasu upravují tak, aby vyhovovala.
0: Jaké jsou podle vás pro lidi výhody a také nevýhody toho horkovodu?
1: Já si myslím, že v době, kdy bude horkovod už jednou postavený, tak o nějakých nevýhodách se nedá hovořit. Samozřejmě během výstavby to budou nějaké komplikace, nějaký diskomfort. Na druhou stranu ty výhody vidím hlavně v tom, že to teplo bude pro ně buď levnější nebo minimálně tak drahé, jak je dneska a jak by bylo alternativně, to znamená, kdybychom vytápěli prostřednictvím naší městské společnosti. A zároveň samozřejmě je to i jakási diverzifikace pro případ zase nějakého konfliktu nebo obecně nedostatku plynu na trhu.
0: V Českém Těšíně se bude budovat horkovod. My jsme o tom teď hovořili s místostarostou města Janem Pekařem za ODS. Děkujeme za váš čas a naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: počasí.
1: Na severní Moravě a ve Slezsku je momentálně většinou zataženo nízkou oblačností, co se teplot týče. V Havířově teď naměříte 22 stupňů Celsia. Podíváme se také do města Albrechtic na Bruntálsku. Tam v tuto chvíli teploměr ukazuje 19 stupňů. Prognóza od našich meteorologů hovoří o tom, že den by měl být oblačný, případně zatažený. Musíme také počítat s přehánkami, ojediněle může dorazit i nějaká bouřka. Teploty ale příjemné až 26 stupňů. V nížinách, kdo vyrazí nahory, měl by počítat s teplotami mezi 16 a 20.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda. Co tě našle, háčku daj.
1: Společnost v dnešním Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava nám teď dělala skupina Miraj. Dnes je úterý. Znamená to, že po 11. hodině vám nabídneme každotýdenní rozhlasovou poradnu. Ta dnešní bude hodně vonět v uvozovkách. Budeme se totiž věnovat aromaterapii. Lidé tuto doplňkovou terapeutickou metodu užívají odpradávna. Voné směsi byly na květin pro vodněly lidské příbytky a Hippokrates dokonce doporučoval umístit doutnající byliny do přítomnosti nemocného. Jaká je ale podoba a možnosti moderní aromaterapie, to probere redaktorka Romana Kubicová s naším hostem, odborníkem v této oblasti Lukášem Satinským. Tolik tedy pozvání k vysílání po 11. hodině. Co se týče té nejbližší budoucnosti, hned po zprávách začne dopolední program, kterým vás provede Vláďa Šmehlík. Pro dnešek se od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava s přáním všeho dobrého loučí Petr Soukup.
2: Zasmějte se s námi! A to si takový malý chlapeček ptá tatínka. A tatínku, jak se pozná, že je někdo idiot? A ten tatínek se tak zamyslí a potom říká, tak tady to ti, milý synku, vysvětlím, až se budeš chtít oženit.

0: A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Blíží se 9. hodina. Připraveny jsou zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lenka Blažejová.
1: Devět hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: V Ankaře dnes začne dvoudenní summit lídrů NATO. Za Česko na něj míří premiér Babiš i prezident Pavel. Dnes je to 65 let od neštěstí na dole Dukla na Karvinsku. Radnice v Rožnově pod Radoštěm rozšířila počet sdílených kol a přidala i nová stanoviště. Bude oblačno, místy zataženo, teploty v našem kraji do 26 stupňů Celsia. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Hezké dopoledne. V turecké Ankaře dnes začíná dvoudenní summit lídrů 32 států Severoatlantické aliance. Podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho by spojenci měli představit jasné plány, jak v příštích letech dosáhnout investic do obrany ve výši 5% HDP. Za Česko na summit míří premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel.
3: Předseda vlády a prezident letí do Ankary dvěma vládními letadly. Společně s Babišem, který je šéfem české delegace, cestuje do turecké metropole také ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Česko jako jedna z mála zemí zatím neplní ani 2% HDP investovaná do obrany. A očekává se, že to čeští představitelé budou muset spojencům na summitu vysvětlovat. Jednání se zúčastní také šéf Bílého domu Donald Trump. Z Ankary Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Lidé z Havířova si dnes připomenou výročí neštěstí na dole Dukla. Přesně před 65 lety tam tragicky zahynulo 108 horníků. Neštěstí způsobil podzemní požár. Události z roku 1961 jsou jednou z nejhorších důlních tragédií v Česku.
4: Lidé se sejdou na hřbitově v městské části Šumbark u památníku obětem důlního neštěstí dnes v 10 hodin. Kamenná deska obsahuje seznam jmen všech horníků, kteří při tragické události zemřeli. Poslední 4 roky místo zdobí i dřevěná socha svaté Barbory, patronky horníků od místního řezbáře Čestmíra Slívy. Z Havířova Natálie Janešková, Český rozhlas.
1: Rožnov pod Radoštěm rozšířil službu sdílených kol. Jedno kolo si tam lidé v průměru půjčí 4x denně. Na velký zájem proto radnice reagovala navýšením počtu kol i stanovišť. Kde nová místa přibyla, přiblíží mluvčí města Adéla Kousalová.
5: V tomto týdnu přibylo k současným 20 kolům dalších 10, takže obyvatelé mají k dispozici celkem 30 sdílených kol. Vznikla také dvě nová stanoviště u hasičské zbrojnice v Hážovicích, o které si obyvatelé řekli při veřejném projednání a na dolních pasekách nad Uniparem.
1: Dnes končí termín, kdy je potřeba zaplatit za dluhopisy republiky. Lidé si objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. Dnes je už musí zaplatit v plné výši. Ministerstvo financí musí mít peníze na účtu do dnešní půlnoci. Platit je možné i třeba přes QR kód.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno, přechodně skoro zataženo, přehánky výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty od 22 do 26 stupňů, na horách 16 až 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na silnici 57 u obce Březová na Opavsku je vážná nehoda dvou osobních aut, jsou tam i zranění, na místě probíhají vyprošťovací práce, provoz je tam omezený, tak na to dejte pozor.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Krásné dobré dopoledne vám všem, kteří právě ladíte Český rozhlas Ostrava. Slyšeli jste Lenku Blažejovou a aktuální zprávy jsou 4 minuty po 9. hodině a Péťu Soukupa u mikrofonu už vystřídal Vladimír Šmehlík. I dnes začínáme magazínem Křížem krajem. Dnes nás na výlet po kraji vezme Petra Štrimplová a bude to na Annaberg, na místo, kde původně stála u Andělské hory kaple. Podíváme se na toto velmi významné poutní místo a budeme se tedy toulat na Brunu. Začínáme za malou chvíli. Ještě předtím ale Patrick Swayze a také třeba Anna K. Tak si to hezky užijte a dobré dopoledne.
2: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.

0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dominantním místem v okolí města Andělská hora na Bruntálsku je Anenský vrch zvaný též Annaberg. Na jeho vršku stojí poutní kostel svaté Anny, barokní klenot Slezských Sudet. Je zajímavým místem pro výlet a navíc slibuje pěkné výhledy do okolí. S nezávislým starostou Jiřím Snášelem se do kostela svaté Anny podívala i naše redaktorka Petra Štrimplová.
2: Jdem přes zakristý, pane starosto. Uh-huh. Nezávislý starosta Andělské hory Jiří Snášel mě pustil dovnitř do poutního chrámu. My vstupujeme přes zakristý a už jsme v hlavní chrámové lodi. Krásná akustika. Tak proč by se sem turista, návštěvník měl podívat, pane starosto?
3: Já bych jenom předně řekl, kde se nacházíme. To znamená, nacházíme se v hornickém městě Andělská hora.
2: Ano.
3: Kdy vlastně první přistěhovalci byli kolem roku 1500 a v roku 1550 se započalo se stavbou Andělské hory. Ano, bylo to německé a bylo jí přiděleno název Engelsberg, z toho titulu vlastně Andělská hora.
2: Uh-huh. A my jsme na vrchu, který se jmenuje?
3: Anenský vrch.

0: Panenský vrch?
1: Panenský vrch, protože vlastně je to spjato tím, že vlastně ti lidé, když tady žili, tak vlastně chtěli si postavit svůj chrám, který zasvětili svaté Anně. Začali roku 1694, vybudovali si malý dřevěný kosteliček, který se jim zdal, že bude dostatečný. Ta jeho kapacita byla maximálně 100 lidí, to znamená, že vlastně tam kolem roku 1694 se rozhodlo, že se ten dřevěný kosteliček zboří a postaví se veliký chrám zasvěcený svaté Anně.
0: Protože roku... to poutní místo je prostě magické, že jo, v té krajině.
1: Magické a v podstatě samo se nabízelo z Andělské hory ten nádherný výhled, to znamená, oni si to tady vlastně tím mladí lidé oblíbili. A v podstatě byli to opravdu všechno mladí lidé, což je dneska nepochopitelné, kteří začali ten kostel vlastně budovat vlastníma rukama.
0: Tak, řeklo by se brigádně, ale my jsme v kterém
1: století. Řeklo by se brigádně a když si uvědomíme, že roku 1770 byl kostel zasvěcen a je vlastně v té podobě, který můžete uvidět dneska, tak je to až neskutečné.
0: No, my ho popíšeme trošku, je to v takové jako čisté bělobě, ta interiérová výmalba a je poměrně jako velký ten chrám, jakoby,
1: je veliký,
0: kolik
1: ano.
0: Se tady vejde teď lidí?
1: Teď v podstatě má kapacitu tak 300 lidí, 300-350 lidí při naplněném stavu. Samozřejmě v dnešní době už celá
0: při výjimečných příležitostech se to nazbírá.
1: Ani při těch výjimečných, protože pořádáme tady každoročně pouť ke svaté Anně v červenci, to znamená kolem 25. července, ale těch poutníků ubývá, to znamená, že tady už se bavíme o počtech do 80-90 lidí.
0: No popíšme, pane starosto, tu výzdobu interiérovou. Já jsem zmínila ty bílé stropy, klenbu. Je tady nějaký výrazný prvek? Je tady, koukám za námi, hezká kazatelna, ta už ale dnes asi neslouží, už dneska to zvládají mikrofony.
1: Dneska už to jde opravdu tak. Přes mikrofony, ale v podstatě celý ten kostel na nás dýchá historií. Jsou tady krásné obrazy, krásné výbalby, pěkné sochy.
2: Říká starosta Andělské hory Jiří Snášel. No a společně s ním se na Anenský vrch vrátíme. Nabídneme další informace o výzdobě interiéru a hlavně rozhlédneme se po okolí, po písničce.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte magazín Křížem krajem, vracíme se zpátky do Andělské hory. Poutní kostel svaté Anny na Anenském vrchu na Bruntálsku je cílem dnešního rozhlasového výletu. Klidné místo s výhledem na panorama Jeseníků je cílem turistických tras a procházkou se k němu dostanete právě z nedalekého historického městečka Andělské hory. Petra Štrimplová si výlet udělala s jeho starostou Jiřím Snášelem.
2: Ten kostel byl renovován před 20 lety, to znamená, že vlastně dosáhl jakoby té svojí krásy, kterou teď momentálně vidíme, včetně varhan, které jsou měchové, to znamená, že jeden hraje, druhý šlepe na měch, ten varhaník musí mít svého pomocníka zdatného. A co se týká těch spodních partií, jak jsou tady vlastně ty lavice, tak
3: ty jsou původní.
2: Ty jsou původní.
3: No a obrazová výzdoba, ta je nějakým způsobem po třeba restaurátorském zásahu?
2: Tady ty tři obrazy byly restaurovány kolem roku 95 a potom se dlouho nic nedělo. Máme tady dva obrazy, teď vidíte z druhé strany jakoby uvarán. Jeden jsme dodělali loni z projektu Moravskoslezského kraje z dotace a jeden máme ještě vložený v Městském muzeu v Bruntále, který čeká na tu svoji renovaci.
3: Tady je prázdný renovaci. Rám a jsou to biblické výjevy.
2: Ano,
3: všechno.
2: Jsou to biblické výjevy, ano.
3: A zajímavý je teda tedy ten svatostánek v té oltářní části, ty zbytky té modré na tom, to je...
2: Tak to jste mě teďka dostala s tou modrou, já akorát můžu říct, že to je krásné a zvláštní.
3: No, je to, jak kdyby prostě došla barva tomu umělci, anebo zase už se to jakoby ztrácí.
2: Když půjdeme blíž, tak zjistíme, že to asi nedošlo barvou, ale zub času
3: ano,
2: prostě pracuje.
3: To ohlodal.
2: Ohlodal, vidíte i ty zlaté krásy, které tady jsou vlastně, tak už tak
3: berou za své.
2: Berou za své, ne?
3: Ale tak výrazná modrá, jo? Že v tom zlatém, v té kombinaci s těmi klasickými barvami té chrámové interiérové výzdoby je ta královská modř.
2: Královská modř,
3: no. My, pane starosto, koukneme ještě ven, protože z Anenského vrchu jsou krásné rozhledy do okolní krajiny,
2: ano.
3: Tak my si řekneme, kam všude lze dohlédnout. Tak a to už jsme před kostelem. Pane starosto, od vás z města z Andělské hory sem vede taková kočárková trasa. Jak dlouhá?
2: Přímo z města Andělská hora vedou trasy dvě. Jedna je opravdu kočárková po zpevněné komunikaci, kdy přijdete ke křížové cestě a tak jde s kočárkem vyjet. A pak je druhá, která jde od autobusové zastávky a tady vyloženě přírodou, protože tam je stará taková stezka ještě, která se chodila. Ta je kratší o něco, ale je opravdu pro zdatnější turisty, bych to řekl.
3: No a teď ty výhledy, teda když počasí dovolí, ta dohlednost je, viditelnost, tak kam až?
2: Ta dohlednost je až na Kružberk, to znamená, že vlastně až na Opavsko. A když se tam podíváte, vidíte na Slezskou hartu, včetně vyhaslé sopky Velký Roudný, to znamená,
3: ten malebné, vidíme i dnes.
2: A ten vidíme i dnes, když je v Oparu, protože ten je poměrně blízko, ale opravdu, když se to tady vyčasí, je to kouzelné a strhující. Z druhé strany od kostela, pokud si trošku zajdete za kopec, vidíte krásné hrubé jeseníky s pradědem.
3: Přijďte pobít z Andělské hory, z Anenského vrchu. Petra Štrimplová, Český rozhlas.
0: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Tak to byla Petra Štrimplová, která nás dnes vzala do Andělské hory. No a v zítřejším magazínu Křížem krajem už se vydáme na výlet s redaktorkou Ivou Havlíčkovou a vystoupáme nahoru na věž kostela svatého Mikuláše v Bílovci. Nabízí totiž zajímavý pohled třeba na domy na historickém náměstí, které přišly v 19. století o svá podloubí, nebo na znak města, vytvořený z barevných květů, který právě při pohledu z věže vynikne. Magazín Křížem krajem tady bude zase zítra po 9. hodině.
0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

Like a Prayer, tak tohle je Madonna v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Devět hodin, 33 minut, ladíte. Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Některé květiny nejsou jenom na parádu. Naše dnešní babské rady představí zelené pomocníky, kteří osvěží vzduch a poradí si i s nejrůznějšími pachy. Babské rady začínají za chvíli.

0: Babské rady.
1: Nepříjemný zápach v bytě nemusíte řešit jen osvěžovači vzduchu nebo vůní ve spreji. Existují pokojové rostliny, které dokážou vzduch přirozeně pročistit. Mezi nejznámější patří tchýnin jazyk. Je téměř nezničitelný a zvládne růst i tam, kde jiné květiny strádají. Jeho velkou výhodou je schopnost filtrovat vzduch a omezovat pachy z kouře nebo vaření. Navíc produkuje kyslík i během noci, takže se skvěle hodí třeba do ložnice. Další užitečnou pokojovkou je tolcovka s lesklými listy a kalichy bílých květů, která působí navíc i dekorativně. Umí zlehčovat vzduch a omezovat nepříjemný odér. Dobře se jí daří hlavně v koupelnách nebo místnostech s vyšší vlhkostí. A do třetice všeho dobrého břečťan bývá spojován spíš se zahradou, ale dobře prospívá i v interiéru. Dokáže osvěžit těžký vzduch v místnostech, kde se málo větrá. Je proto ideální hlavně do menších bytů nebo kanceláří.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplána.
1: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
0: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Marta Jandová.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: A už za 3 minuty bude 9:45 a to znamená, že za 3 minuty začne speciální soutěž zámeckého léta. I dnes se na vás těší František Kinský a Pavel Kudrna.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Přeji krásný den, hezké prázdninové úterý. Tak jak jste si užili ty dva sváteční dny? Pravda, kdyby věrozvěsti připadaly nikoliv na neděli, ale na pondělí, bylo by to asi lepší. V příštím roce to tak bude, tak se můžeme už teď těšit. Ale pro nás včerejšek byl dnem pracovním, protože jsme zahájili další soutěžní týden našeho zámeckého léta. Představujeme vám zámecké objekty, jejich pány, kastelány, pracovníky, průvodce, prostě spousty zajímavostí. No a soutěžíme. Tak já to nebudu dlouho natahovat. Soutěžíme o zámecký cestovatelský balíček, to už možná znáte. No a na jaký objekt se dnes vydáme, tak to už nechám na Františku Kinském, který vás provází těmi zámeckými informacemi. Jdeme do toho.
0: Zámecké léto.
2: Zvu vás na Příbramsko, kde najdete krásný park a v něm zámek Březnice. Historickým skvostem je zámecká knihovna, zvaná Lokšanská, ale také skrafitová psaníčka na fasádě zámku, která obdivuje i kolegyně Bára Kvapilová.
3: Martin a Eva sem dorazili z Příbrami.
4: No, park je úžasný, je to tady nádherné klidné místo.
5: Má tady krásnou zahradu, krásný park a nejhezčí je vlastně z ptačí perspektivy. Ty fotky jsou nejlepší.
3: Prošla jsem nádherným parkem a s kastelánem Robertem Bartákem právě stojím na nádvoří.
6: Historie zámku Březnice je samozřejmě velmi bohatá, ale takovou nejvýznamnější historickou a kulturní etapou v dějinách Březnického zámku bylo období renesance.
3: Stoupáme nahoru k hlavnímu vstupu do zámku.
6: V období 16. století byla Březnice významným společenským a kulturním centrem napojeným na Habsburský panovnický dvůr, a to proto, že Březnici od roku 1548 vlastnil Jiří Lokšan, který byl místokancléřem České dvorské kanceláře na dvoře Ferdinanda I.
3: On měl velice zajímavou manželku.
6: Jeho ženou byla Kateřina Adlerová ze Špíru v Bavorsku, později tedy Kateřina Lokšanová, a spolu se svým manželem byli autory renesančních přestaveb Březnického zámku z gotické tvrze na vlastně renesanční zámek. Byla to polovina 16. století a v období těchto stavebních úprav byla také postavena unikátní Lokšanská knihovna. Bylo to v místech, kdy se nad původní gotickou branou vystavila třípatrová věž.
3: Tam stojíme právě teď. Ta knihovna je opravdu překrásná. Má fantastický dřevěný trámový strop.
6: Je to zároveň nejstarší zámecká knihovna v Čechách, postavená v roce 1558.
3: V tuto chvíli se ocitáme v 16. století. Jsme v nádherném sále. Právě tady se udála utajená svatba.
6: Březnický zámek byl roku 1557 svědkem neobvyklé události, a to tajné svatby arcivévody Ferdinanda II., který byl druhorozený syn českého a uherského krále Ferdinanda I., a jisté Filipíny Velserové, která byla neteří Kateřiny z Lokšan.
3: Proč ta svatba byla utajená?
6: Ta svatba byla utajená, protože se jednalo o velmi stavovsky nerovný sňatek a nebylo vůbec možné, aby takto vysoce postavený druhorozený syn panovníka vzal neurozenou nevěstu.
3: Manželství to bylo šťastné, ovšem s dětmi to bylo poněkud složitější.
6: Protože sňatek byl před světem utajován, oni byli formálně nesezdáni, tak nebylo možné, aby měli spolu děti. Takže když Filipína Velserová porodila svého prvorozeného syna Ondřeje, tak ten byl po porodu vynesen před bránu zámku. Tam ho našla služebná, okamžitě ho přinesla Filipíně, která ho adoptovala, a tím vlastně byl ten vztah matky a syna zlegalizován. Totéž se stalo s druhorozeným synem Karlem, který se ale narodil roku 1560 na Křivoklátě.
3: Císař se nakonec o utajeném manželství dozvěděl. Po dlouhých 19 letech sňatku požehnal i papež a svazek tak legalizoval. Tajnou svatbu na zámku Březnice dnes připomínají překrásné svatební šaty paní Filipíny.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Březnice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tam padla jedna informace, že nejhezčí je z vrchu. To je pravda, že dnes nám pomáhají ty drony. Jinak drony to je něco jako oheň, dobrý sluha, zlý pán, však víme na východ naší republiky, co dovedou udělat za paseku. Ale tady, když mají kameru, krásně natočí nějaké ty exteriéry, tak si to můžeme užívat. Je to opravdu pak krásná podívaná. No, teď bude krásná... Jsem chtěl říct po soutěžení, ale nevím, jak bych to řekl. Prostě budeme soutěžit, hrajeme o zámecké cestovatelské balíčky, tam jsou brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. No a v pátek budeme opět losovat o soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. A to ani nemluvím o tom, že na konci léta pak losujeme výherce, ať si užijí nějaké pobyty a tak dále. Takže 731-800-900, telefonní číslo je prozkoušené, teď je vypnuté, abyste měli všichni stejnou startovací část. Jdeme na to, máte-li chuť soutěžit, tak vám držím palce, abyste se dovolali jako třetí.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Děkuji Věře Martinové, teď je to opět na nás, na mě a na posluchačích. No, kdo se dovolal jako třetí, já už vím, tím byl posluchač ze Světle, pan Radek. Pane Radku, hezký den, zdravím vás.
1: Hezký den přejím.
0: Jste soutěživý typ, soutěžíte, voláte často nebo ne?
1: No tak soutěžím, ano, občas si zasoutěžím.
0: Vyhrál jste něco, nějaký jackpot pořádný?
1: No, manželka vyhrála vysavač, myslím.
0: Tak paráda.
1: To byl takový největší. Ne?
0: Tak to vidíte, to se hodí vysavač. A vy ho ovládáte doma, určitě. Ne? Teď ten vysavač.
1: Ten už dosloužil, už máme jiný od synu.
0: Já jsem tím myslel, jestli vy jste povinován luxovat potom doma, ano nebo ne?
1: No tak někdy se toho chopím, tak.
0: Dobře. Tak, pane Radku, půjdeme na to. Soutěžní otázka je velmi krátká. V jakém období zažil zámek Březnice svou největší slávu? Za A. renesance, za B. baroko, za C. secese?
1: Tak byla to renesance.
0: Je to přesně, jak říkáte, je to renesance, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, v pátek pak poslouchejte dobře, protože jste druhým, řekněme, semifinalistou, v pátek losujeme pak ten zmíněný ne pobyt, ale tu soukromou prohlídku s Františkem Kinským nebo na jeho zámku. Takže, pane Radku, gratuluju, mějte se hezky,
1: děkuji,
0: pro vás končí tato letní soutěž, protože už jste vlastně takovým tím, no, řekněme, v losování o ty pobyty. Mějte se moc hezky a naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: No já už vám nemám co říct, jenom to, že z vás zvuk zítřejšímu poslechu, to se vypravíme na zámek v Jindřichově Hradci. Užijte si dnešní den, užijte si s námi zámecké léto. Hezký den přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Znovu zavedení elektronické evidence tržeb míří ve sněmovně do druhého čtení. Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard a poprvé splnit závazek NATO dát 2% HDP na obranu. Město Opava rozdělí v dotacích téměř 60 milionů korun a dnes bude v regionu oblačno, místy čekáme přehánky teploty do 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Poslanci se dnes vrátí k elektronické evidenci tržeb. Návrh zákona, který má systém EET obnovit, míří do druhého čtení. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO si od evidence slibuje narovnání podnikatelského prostředí a každoroční přínos do rozpočtu kolem 14 miliard korun. Tisknout účtenky tentokrát podle Schillerové nebude potřeba.
2: Nechceme vracet EET z roku 2016. Přicházíme s moderním, jednodušším a výrazně méně administrativně náročným systémem, který odpovídá roku 2026.
0: Součástí změny je taky zavedení různých daňových slev, jako je školkovné anebo sleva na studenta. Podle opozice si tak v součtu státní rozpočet o moc nepolepší. Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun a poprvé tak splnit závazek NATO dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Před odletem na summit NATO v Ankaře to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Armáda pro letošek dostala v rozpočtu 154 miliardy korun. To je 1,8% HDP a dalších 30 miliard korun má jít na obranu z ostatních rozpočtových kapitol. Město Opava zvýší dotace pro pořadatele kulturních akcí a pro poskytovatele sociálních služeb. Ve schváleném dotačním programu pro příští rok je vyčleněná vyšší částka. Pro sociální služby 51 milionů korun a v kulturních akcích 4 miliony.
3: Stejnou sumu jako loni město rozdělí do oblasti prevence kriminality, sportu, životního prostředí a mezi místní sbory dobrovolných hasičů. V součtu je to téměř 60 milionů korun. Podrobnosti pro žadatele jsou na webu města. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Na linky pomoci se děti a dospívající obracejí v létě zhruba stejně jako po zbytek roku. Trápí je ale jiné problémy, třeba strach z táborů anebo vztahy. Některé děti mají obavy ze společného času s rodičem, u kterého nežijí, zejména pokud třeba nejsou zvyklé na jejich nové partnery. Pak s dětmi hledají odborníci způsoby, jak se na situaci připravit. Popisuje vedoucí odborných služeb Linky bezpečí Hana Píšová.
4: Vymyslet si nějaký program, vzít si sebou knížky nebo oblíbenou hudbu nebo postahovat filmy, které třeba prostě mu pak pomůžou ten čas nějak trávit, domluvit se třeba s nějakými lidmi, kteří jsou mu blízcí, aby s nimi mohlo to dítě být v kontaktu, buď s tím druhým rodičem, nebo třeba s nějakými kamarády, prarodiči.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno, přechodně skoro zataženo, přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na horách 16 až 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Martinovské ulici v Ostravě dejte pozor na aktuální nehodu dvou osobních aut, provoz je tam částečně omezený.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Čtyři minuty po 10. hodině, tak tohle byla Lenka Blažejová a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Ty další vám nabídne v 11 hodin. Posloucháte Dobré dopoledne, úterní Dobré dopoledne dnes s Vladimírem Šmehlíkem. I pro dnešek mám na vás nachystánu jednu záludnou otázku Moravskoslezského rozhlasového kvízu. Ta dnešní otázka nás zavede do těžkých let druhé světové války. No, pokud uhodnete, tak dostanete a můžete vyhrát úžasný a skvělý výletní balíček Českého rozhlasu Ostrava. Nabídneme také rozhlasové pozvánky a kulturní tipy a podíváme se i na Vsetínsko. A řeč bude o letních brigádách. Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Teď ještě Báru Basikovou a taky Vaška Neckáře. A pak je tady Moravskoslezský rozhlasový kvíz.

0: uličkou v rumetě.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo pak se nám dovolal do kvízu?
2: Dobrý den, tady je Lenka z Ostravy.
1: Lenko, já vás zdravím. No, tak dobře, jdeme na to. Jak jste na tom se znalostmi o dějinách druhé světové války?
2: No, tak to bude trošku horší.
1: Dobře. Každopádně otázka možná bude trošku delší, takže se zaposlouchejte dobře, ale myslím, že možnosti, které budete mít, tak vás navedou na správnou odpověď. Budu vám fandit. Tak jste připravena? Můžeme začít?
2: Ano.
1: Tak jdeme na to. Už před začátkem druhé světové války působil na Ostravsku jistý agent nacistické rozvědky Abwehr, který prováděl špionážní činnost proti Československu. Přestože pocházel ze Svitav, tak na Ostravsku se velmi rychle etabloval a získal zde mnoho důležitých kontaktů. V roce 1938 byl však československými úřady odhalen a zatčen. Ovšem po podepsání Mnichovské dohody se velmi rychle dostal na svobodu. Po celou válku pak pendloval mezi Ostravou, kde bydlel v bytě na Sadové 25, a polským Krakovem, kde ve své továrně na smaltované nádobí dokázal před jistou smrtí zachránit 1200 židovských vězňů. Jak se jmenoval tento kontroverzní zachránce židů, o jehož životě natočil Steven Spielberg slavný Oscarový film? A. Je to za A. Oskar Schindler. Za B. Oskar Schumann. A za C. Oskar Schweiger.
2: Schindler.
1: Tak vidíte, nebylo to s tou nápovědou ani nějak složité. Troufla byste si bez nápovědy?
2: No, to asi ne, i když ten film jsem tuším viděl, nebo jsem určitě o tom jako jo, ale...
1: Možná ten Steven Spielberg a Oscarový film by vás možná navedl.
2: No, asi, ale jinak ty předtím ty informace, když jsem to nějak ne to... Abych podle toho nezařadila.
1: Každopádně, až jste z Ostravy, tak až půjdete na procházku do Komenského sadu, tak se projděte po Sadové ulici, to je hnedka ta první u parku, a zkuste se podívat na dům s číslem popisným 25. Připomene vám to totiž dnešní výhru v našem kvízu. Blahopřeju vám a zůstaňte prosím na telefonu.
2: Naslyšenou.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Pozvání do naší rozhlasové poradny přijal tentokrát odborník na aromaterapii Lukáš Satinský z Frýdlantu nad Ostravicí. Společně probereme moderní možnosti této prastaré doplňkové terapeutické metody, která používá vonné byliny a hlavně esenciální oleje. K poslechu zve Romana Kubicová.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, tohle byla kapela Elán a Znova sama dotkni. Za malou chvíli pro vás budeme mít připraveny rozhlasové pozvánky a kulturní tipy. Pozveme třeba do ostravského Přívozu, nebo na komentovanou prohlídku Opavy, nebo třeba do Kopřivnice. Za malou chvíli.

0: Je 10 hodin a 25 minut, ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Knihovna města Ostravy, pobočka v Přívoze, dnes zve na výstavu ilustrací Lenky Vaníčkové, ilustrátorky dětských knih a pohádkových příběhů, mimo jiné i knihy České pohádky. Výstava je v knihovně přístupná vždy od 8 do 16 hodin. A zveme také do Opavy na komentovanou prohlídku. Zavede vás do konkatedrály na nebevzetí Panny Marie. Sraz zájemců je před bočním vchodem v 17 hodin. Památkou bude provázet Petr Tesař ze Zemského archivu v Opavě a mimo jiné prozradí, proč se pro kostel užívá označení konkatedrála. Muzeum Tatra v Kopřivnici v Husově ulici zve na výstavu o meziválečných cestovatelích. Životní osudy Františka Fojta a Jiřího Bauma přibližuje prostřednictvím fotografií, dokumentů a exponátů z jejich cest. Muzeum otevírá v 9 hodin. A ještě pozvánka do kina v Ostravském centru Kupé se dnes v Opavském centru Kupé se dnes promítá francouzský film Je to tady zas. Jde o komedii, ve které jeden chybný test DNA převrátí rodinné vztahy úplně na ruby. Začátek v Opavském kupé v 18.30.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: A v našem dopoledním vysílání vám už za malou chvíli nabídneme reportáž redaktorky Českého rozhlasu Gabriely Hickl. Se začátkem léta totiž zamířili do restaurací a půjčoven prázdninoví brigádníci. Jak si dnešní mladí přivydělávají a co je to naučí, tak to zjišťovala Gabriela Hickl a podrobnosti sdělíme už za malou chvíli.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. S nástupem prázdnin, s letními prázdninami nastoupili do restaurací a dalších provozoven brigádníci. Pro řadu z nich je to vůbec první zaměstnání, no někteří mají takovou práci domluvenou dlouhou dopředu a jiní ji přes známé hledají až na poslední chvíli.
1: Já vcházím do letní restaurace, které místní v Rožnově pod Radhoštěm říkají Včelín.
2: Tak jako firmou tu bývá docela často, takže vlastně se to musí vždycky nějak zvládnout, ale už jsme vlastně tady sehraný tým, takže nám to jde jednoduše.
1: Říká brigádník Filip a v tom týmu je taky Emma Gojtková. Co jste se musela všechno naučit, když jste tady přišla na brigádu?
3: Mít na to nervy a nestratit hlavu. Někteří nedokážou pochopit vlastně, že my ze sebe snažíme se dostat to jakoby nejlepší a snažíme se to udělat co nejrychleji, ale nastávají kiksy samozřejmě a někteří lidi toto fakt nepochopí.
1: Vy jste jenom brigádníci přitom, není to ano. Vaše profese, nejste vyučení.
3: Přesně tak, jsou jako zbytečně protivní, bych řekla.
1: Pilot, děláš chyby?
2: Každý dělá chyby, prostě z chyb se člověk učí.
1: Hana Novotná, která je provozovatelkou Včelína, teď počítá drobné. Je to tak, že vyhledáte, nebo se vám spíš lidé hlásí na brigády?
4: Poslední dva roky je to tak, že se spíš jako lidé hlásí, jako jo.
1: A už musíte odmítat?
4: Už musíme ji odmítat, ano, máme opravdu hodně brigádníků.
1: Jak dlouho trvá, než se ten mladý člověk ve věku 15, 16, 17 let zaučí, když nikdy nepracoval?
4: Máme jako lidi, kteří tu přijdou a už pracují hezky od prvního dne, od první hodiny a pak samozřejmě někomu to trvá déle, ale dáváme vždycky šanci, ať si to naučí a zaučí se hezky.
1: Z Rožnova pod Radhoštěm se přesunu do nedaleké Karolinky, kde u vleku stojí dětský park. Suchou trávu teď u něj srabává brigádník Pavel.
5: Jsem tady oblíbil a baví mě to, jsem tady přes zimu, takže super.
1: Zimě dělá u vleku a v létě u atrakcí v parku.
5: Tady v tom parku jenom přijete, otevřete a tak jako jinak jenom ta zipline a jinak jako to je tady jako taká pohodinda.
1: Podle provozovatele ski areálu Jana Dudka je velmi důležité, aby se brigádnici naučili pravidla.
6: Co dělat, jak otevřít, jak zavřít. No a samozřejmě, co je úplně nejtěžší, ale to naučit nejde za odpoledne, tak je nějaké práce s lidma, komunikace s nima a samozřejmě i zodpovědnost.
1: Ne každá pracovní brigáda má ale manuál a pevnou pracovní dobu. Ve Velkých Karlovicích potkávám partu kluků, kteří berou práci, jak zrovna přijde.
7: Takže my to máme jako, že někdo potřebuje něco pomoct, tak jdeme jako, že tady různě poznám jich.
1: Nějaké práce odklízecí?
7: No nebo dřevo. Robíme. Si s kamošem zabereme a jdeme to poštípat. Jako.
1: Jak se to platí taková práce?
7: Tož většinou to je jako ze známosti, že jdeme s kamošem, takže koupí se bečka a vlastně se dělá za pivo a za jídlo.
1: Říkají Pavel a Vítek, jedni z mladých, kteří si během léta přivydělávají každý po svém. Někdo se hraném týmu s manuálem, jiný s kamošem a se sekerou za jídlo a pivo. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Bude 10:45, ladíte Český rozhlas Ostrava a i dnešek je tady samozřejmě den, kdy vám poradí Artur Kubica v tradičním seriálu Dvakrát měř a jednou řeš, tedy dobré rady všeho druhu. Dneska se třeba dozvíte, jak uspořit práci i čas třeba na zahradě při stříhání živého plotu. Začínáme za malou chvíli.
1: Rád bych si koupil cukrovou

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Pokud stříháte třeba živý plot, už jsme se o tom nejednou bavili, tak tam je taková malá zásada, nesnažte se všechno naložit na kolečka. Stejně vám to spadne. Lepší je na rovné zahradě připravit plachtu, na kterou všechno ostříhané nahážete a na takových provizorních saních lehce větve i listí odtáhnete ke kompostu nebo ke kontejneru na zelený odpad. Já na to mám takové vaky, které manželka někde koupila a jsou velice dobré, protože nahoře mají ocelové péro, takže jsou pořád otevřené a do toho vážu trávu, odpady, všechno a pak to dotáhnu k popelnici a jsem úplně spokojený. Tento způsob svážení odpadu se vyplatí především pro zkracování živého plotu. Tady si můžete třeba roztáhnout celou plachtu, tu si položíte přímo k místu, kde budete stříhat a práci si usnadníte tak, že vlastně při stříhání to padá přímo na tu plachtu a vy to nemusíte ani sbírat. Až bude plachta plná, tak ji odtáhnete a pozemek okolo plotu bude zase čistý. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Turecké Ankaře začíná summit NATO, šéf aliance Rutte očekává od spojenců konkrétní plány na vyšování výdajů na obranu. Známe podrobnosti a prozradíme vám je ve zprávách, ty tady budou na vlnách Českého rozhlasu Ostrava v 11 hodin.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: A do studia Českého rozhlasu v Ostravě už dorazila i Lenka Blažejová. Připraveny jsou aktuální zprávy.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: V turecké Ankaře začíná summit NATO. Odpad na Třinecku bude třídit unikátní robot. Kružberk na Opavsku chystá den obce. Dnes bude oblačno, místy zataženo, s přeháňkami a s teplotami do 26 stupňů Celsia. Zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Vítejte. V turecké Ankaře dnes začne summit NATO. Šéf aliance Marek Rutte bude chtít od spojenců slyšet, jak konkrétně budou navyšovat obranné výdaje. Řekl, že evropské státy NATO a Kanada už investují do obrany průměrně 4% svého hrubého domácího produktu. Za Česko na summit míří premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel.
4: Po mnoha letech nedostatečných investic do obrany se situace podle Rutteho začíná otáčet. Připomněl, že v loňském roce evropští spojenci a Kanada meziročně navýšili investice do obrany o 20%. Právě výdaje na obranu budou jedním z hlavních témat summitu. Před rokem se státy NATO zavázaly, že do roku 2035 dosáhnou na investice do obrany ve výši minimálně 5% hrubého domácího produktu. Česko jako jedna z mála zemí zatím nedosáhlo ani na hranici 2% HDP. Z Ankary Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
3: Technici na Třinecku montují novou třídící linku na odpad. S tříděním bude pomáhat unikátní robot. Půjde o první použití této technologie v Česku. Speciální kamery rozpoznají druh odpadového materiálu a ramena robota pak za jednu vteřinu stihnou dva úkony. Vysvětluje projektová manažerka Eva Konečná ze společnosti Smolo.
5: Přesnost toho vytřízení je nějakých okolo 98%. Dovede to zachytit ten materiál, který v průběhu celého toho třízení se nějakým způsobem ztratil, ono se tomu říká ztracený materiál. To znamená, na konci se zachytit další větší množství toho odpadu, které můžeme zpátky vrátit do systému třídění a těch komodit může být až 7.
3: Nová linka v Třinci začne fungovat na začátku příštího roku. Tědlicko opravuje schodiště a přechod pro chodce na slepém konci okrajové ulice. Původní schody a zábradlí byly ve špatném stavu. Navazující přechod přes frekventovanou Těšínskou ulici neodpovídal bezpečnostním parametrům. Stavbu musí chodci obcházet. Radnice úpravy dvakrát odsouvala, říká David Běgun za naše Tědlicko.
6: Jednou se to nepodařilo vysoutěžit, potom ano, ale my jsme zase museli čekat přes zimní období, kdy v podstatě zimní údržba na silnici první třídy, tak nám to ŘSD nedovolilo a mohlo se začít od 1. dubna, takže teď se řešili akorát dopravní značení.
3: Po 40 letech se do Kružberku na Opavsku vrátí představitel filmového hrázného Palizy, herec Pavel Nový. Bude hlavním hostem oslav výročí natáčení televizního seriálu Jaroslava Dítla Velké sedlo, který se u Kružberské přehrady natáčel v roce 1986. Beseda s herci bude 11. července jedním z hlavních bodů programu Dne obce. Za pořadatele to řekla Lenka Gulašiová a kromě Pavla Nového přijedou do Kružberku také herci Jana Krauzová a Petr Vaněk.
0: Počasí.
3: Dnes bude v celém Moravskoslezském kraji oblačno, přechodně skoro zataženo a přehánky, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách od 16 do 20 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Z
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Dejte velký pozor na hromadnou nehodu na Rudné ulici v Ostravě Kunčičkách. Ve směru od Havířova je kolona, policie tam vyšetřuje srážku 4 osobních aut. A ještě důležité varování z dálnice D1. Ve směru na Ostravu je omezený provoz v Klimkovickém tunelu, kde se provádí údržba. Omezení tam bude platit do půlnoci.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Čtyři a půl minuty po 11. hodině, tohle byla Lenka Blažejová a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Ještě jednou upozorňujeme na hromadnou nehodu v Ostravě na Rudné ve směru od Havířova v Ostravě Kunčičkách. 4 auta, bouračka, tvoří se kolony. Pokud můžete a přijíždíte od Havířova po Rudné, sjeďte ještě na Šenovskou nebo to vemte na Radvanice a pokuste se tohleto obět. No a je po 11. hodině úterý a to znamená, že je v našem vysílání připravená rozhlasová poradna. Pak, když si přepnete online kamery Českého rozhlasu na Studio 2, tak už naproti uvidíte moji milou kolegyni Romanu Kubicovou a jejího hosta. O čem bude dnešní poradna, tak to prozradíme za malou chvíli. Dobré dopoledne vám přeje Vladimír Šmehlík.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: A ještě jednou v našem vysílání upozorňujeme na hromadnou nehodu na Rudné ulici v Ostravě Kunčičkách. Je to ve směru, když přijíždíte od Havířova, tak těsně před křižovatkou z UNHčka s Vratimovskou ulicí. Velmi se to tam štosuje, je tam komplikovaná doprava. Pokud jedete od Havířova, tak prosím sjeďte na ulici Šenovskou, Lihovarskou a napojíte se na Frýdeckou. Pokud jedete z druhé strany, tak sjíždějte na Frýdeckou, protože Kunčičky budou ještě nějakou chvíli ucpané. No a za malou chvíli už začíná naše rozhlasová poradna, pravidelná poradna, jejíž téma dnes bude aromaterapie. Ve studiu už je připravena redaktorka Romana Kubicová a její host, odborník na aromaterapii Lukáš Satinský. Začínáme po písničce.

0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobré dopoledne, milí posluchači, a možná bych taky mohla říct dobré voňavé dopoledne. Dneska vás totiž zavedeme do světa krásných vůní. Mým milým hostem je dnes totiž Lukáš Satinský, který se věnuje lidskému zdraví, a to jako masér, sauner, a ta jeho cesta ho také dovedla k dlouhodobému praktikování aromaterapie. Takže aromaterapie, naše dnešní téma. Dobrý den, Lukáši, vítejte tady u nás.
2: Krásný dobrý den.
1: Takže jak bychom vlastně definovali aromaterapii?
2: Tak aromaterapie se dá definovat jako metoda, která využívá eterických olejů k ovlivňování lidského zdraví a jejich emocí.
1: No a čím je pro vás aromaterapie? Taková osobní otázka.
2: Pro mě aromaterapie to byla vlastně taková krásná cesta, když jsem se s tím poprvé setkal v rámci saunových rituálů, a postupně, když jsem se do toho více začal zabředávat, více jsem to začal studovat, tak jsem se dostal až k té vlastně až individuální praxi aromaterapie.
1: No, aromaterapie je vlastně metoda velice stará, protože lidé různé byliny a vůně používali odjakživa, takže kdybychom chtěli trošičku pátrat v historii, tak kdy kdo poprvé použil něco takového, jak co dnes nazýváme aromaterapii?
2: Tak to bychom museli jít opravdu hodně do historie, a je vlastně úplně jedno, jestli půjdeme na kterýkoliv kontinent, ke kterékoliv civilizaci, vždycky někdo využíval byliny k léčebným a ozdravným účinkům, ať už to bylo Severní Amerika, Jižní Amerika, Asie, Austrálie, Evropa, Blízký východ, kdekoliv. Všude se používaly byliny nějakým způsobem k tomu léčení. Byli to bylinkáři, šamani a poté vlastně lékaři. Jo, vlastně u nás, když bych se zaměřil na Evropu, tak u nás ten velký rozmach byl asi ty řecko-římské lázně, takové možná víc takové první. Potom by se dalo uvažovat o vlastně takové té morové epidemii, kde se začaly byliny využívat už daleko více lékařsky. A potom ta moderní aromaterapie vznikla na přelomu 19. a 20. století.
1: No, když už jste zmínil tu temnou dobu morovou, tak které byliny jim tenkrát pomáhaly třeba?
2: Tam třeba používali borovicové větve, které se spalovaly v ulicích, a byla to taková primitivní forma dezinfekce.
1: Mm-hmm. No a vlastně i v těch zobácích, vlastně ti, kteří ošetřovali, tak ti si tam sypali co?
2: Ano, ti tam měli taky různé bylinky, a bralo se to jako takový filtr. Mm-hmm. Jednoduchý.
1: Takže jestli nám něco voní nebo nevoní, tak to asi poznáme hned. Ale když už někdo chce trošičku se jako dovzdělat nebo třeba působit jako aromaterapeut, tak co se pro to musí udělat?
2: Tak hlavně to musí bavit. Kdybych se chtěl stát přímo aromaterapeutem odborným, tak musí projít vzděláním několika letým, splnit několik druhů zkoušek, napsat absolventskou práci a poté se může nechat zapsat jako odborný aromaterapeut.
1: No a kde se vlastně studuje aromaterapie?
2: Studuje se v Praze. Je to přímo Institut aromaterapie, kde toto lze studovat.
1: Takže můžu já říct, že aromaterapie...

0: terapie je už dneska i jakoby vědeckou disciplínou oficiálně uznávanou?
1: Vědeckou disciplínou je, využívá se, jsou i studie různé na účinky eterických olejů, takže dá se říct, že ano.
0: No a vy jste vlastně, když jsme si povídali ještě před samotným vlastně vysíláním, tak jste říkal, že existují nějaké přístupy, nějaký francouzský přístup a nějaký, teď nevím, anglický, německý, nechci to splést, povídejte
1: ano, vy. Je vlastně francouzská cesta a britská cesta. Ta britská cesta šla tou formou, že je třeba využívat eterické oleje vždycky pouze jakoby na vnější použití, rozpustné v rostlinných olejích a prostě jenom na kůži, nikdy nevnitřně. Francouzská cesta šla více vědeckou cestou a ta už povoluje i vnitřní použití. Ale tam je to už hodně navázáno na lékařský dohled, vědecký a tam do toho jakoby běžný člověk by neměl vůbec nějak zasahovat.
0: A můžeme se my tady v České Kotlině, nebo Slezské pánvi, setkat vlastně s tou francouzskou cestou?
1: Nevím o tom, že by někdo tady opravdu využil francouzskou cestu aromaterapie.
0: Dobře, takže následující tři vstupy, které nás v poradně čekají s Lukášem Satinským, budeme tedy věnovat té britské cestě, to znamená užití vnějšího na kůži. No a pokud budete mít nějaký dotaz, postřeh nebo vás něco zajímá, tak nám klidně můžete zavolat na telefonní číslo 59 611 22 66. Pokračovat budeme po písničce.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A jak už jsem před písničkou zmínila, dnešní poradna je velmi voňavá. Mám tady hosta Lukáše Satinského, který pracuje s aromaterapií už snad více než 10 let v té vaší praxi, kdy se staráte o zdraví lidí, o saunování, masáže a podobně. Já musím podotknout, že Lukáš přišel patřičně vybaven takovým kufříkem, kde se skrývá skoro 5 desítek eterických olejů. Takže to je vlastně ten nástroj, se kterým aromaterapeut vybaven znalostmi, které získal studiem, pracuje. Je to
2: ano,
1: tak?
2: Ano, přesně tak.
1: Tak, co se ukrývá v jedné každé lahvičce?
2: Vlastně v každé té lahvičce se ukrývá přímo ten extrakt z té rostliny. Eterický olej je vlastně, když bych měl použít nějakou definici, tak je to vonný těkavý produkt, který se fyzikálními vlastnostmi používá, extrahuje z různých částí rostlin. A je v té větě důležité jedno slovo, to poslední, z těch, že to je z rostlin. Nikdy se nedá vyrobit eterický olej z plodu. Takže i když se hodně dělají lahvičky, kde je napsáno třešeň, jahoda, lesní plody a takhle, tak tohle je vždycky syntetika. Protože ty eterické složky nikdy nejsou v dužině toho plodu. Vždycky jsou buď listech, květech, kůře, dřevu, kořenech, ale nikdy ne v té dužině.
1: Takže třeba pomeranče z květu pomeranče, nikoli z toho plodu?
2: Ne. U pomeranče to je vždycky krásné, když si na to někdo vzpomene. Tak když jsi zmínila ten květ, tak to byl třeba eterický olej neroli. Ale přímo ten třeba červený pomeranč, mandarik a citron, tak to se vyrábí z kůry. Z kůry toho plodu.
1: Aha.
2: A to je vlastně jakoby nejčistší forma, že ten se jenom vylisuje. Když si třeba jako rozkrojíte třeba ten pomeranč nebo citron, tak vidíte tam takové váčky, takové vodnaté, tak to je ten eterický olej, který se používá.
1: No, když si představím množství květů, třeba růže, které je třeba dostat do jedné lahvičky, o jakémže objemu se nejčastěji prodávají?
2: U té růže je nejčastěji 1 ml.
1: No, tak kolik těch okvětních plátků růže já na to vlastně musím použít?
2: Já bych to převedl přímo na litry, protože to je snadnější. Tak na 1 litr eterického oleje třeba používají se okvětní lístky a na ten 1 litr je potřeba 3 až 5 tun okvětních lístků růže.
1: To je naprosto nepředstavitelné. Vím, že dobré růže vlastně nebo dobré eterické oleje vznikají v Bulharsku, kde mají vyloženě plantáže růže. Máme taky v Česku nějaké plantáže, ze kterých by se mohl vyrobit eterický olej?
2: U nás se eterický olej v podstatě nevyrábí, protože ta výroba i samotné pěstování je hodně náročné. A pokud vím, tak ve velkém se u nás nedělá vůbec. Nějak v omezeném množství trochu levandule a případně nějaké pokusy byly s hermánkem a kmínem, ale to byly opravdu takové jako opravdu pokusy a jako asi spíš více ze zvědavosti, jestli to vůbec u nás by šlo.
1: Mm-hmm. No nicméně já jako zákazník se můžu setkat s českými firmami, které nabízejí eterické oleje, takže všechno, vlastně ty suroviny jsou ze zahraničí. Rozumím tomu dobře.
2: Ano.
1: No dobře, takže přijdu někam, budu si chtít koupit eterický olej, který mi voní, jak poznám, že je kvalitní?
2: Hlavně to, že chcete koupit eterický olej. A pokud chcete mít ten dobrý eterický olej, tak se musíte hlavně podívat na lahvičku, co je na ní napsáno. Aby to byl opravdu eterický olej, musí to tam být napsáno buď eterický olej nebo esenciální olej. Pokud tam bude něco jiného, jako například vonný olej, vonná esence nebo nějaký jiný název, tak máte jistotu, že to je syntetika. Není to opravdu přírodní eterický olej. Další věc, co tam musí být, je latinský název, který opravdu tady na těch lahvičkách všude je. Jo, tam klidně ukážu. Ano. Opravdu tam ten latinský název je. A některé firmy tam třeba dávají ještě z jaké části té rostliny to je.
1: Tady dokonce vidím, že to je bio. Je to taky ukazatelem, ano, že to skutečně bude esenciální olej.
2: Je to zase jakoby další stupeň, že to je ještě jakoby více.
1: Dobře, dá se říct, že třeba ukazatelem kvality je i cena?
2: Je to spíš jeden z nich. Ne vždycky ta cena ukazuje, že to je kvalitní. Jo, je třeba se dívat právě na to, co je všechno na té lahvičce napsáno. A taky, když už chce opravdu člověk něco hodně kvalitního, tak bych se podíval, jak se ta firma vůbec prezentuje navenek. Jaké informace dává k dispozici. Co třeba ty lahvičky, co mám tady, tak Nobilis třeba dělá to, že přímo ty dává k dispozici přímo chemické rozbory. Dají se stáhnout na stránkách, u každého oleje tam je prostě takový technický list, kde je prostě přímo chemicky, jaké jsou součásti ty hlavní. Protože každý eterický olej má stovky opravdu součástí a ani celý vlastně neznáme. Je to něco jako u nás DNA, kdy neznáme celý genom, tak taky neznáme všechny součásti eterického oleje. A takže to by byl taky dobrý ukazatel. Další ukazatel může být, jestli dělá třeba nějaké kurzy, jestli nějak se snaží o propagaci aromaterapie, to je bezpečné. Takže tohle to všechno se dá započít taky třeba, jak vypadá lahvička, jestli je tmavá, jestli je průhledná, jak vám je vůbec zabalí. Vím, že třeba jedna francouzská firma dělá to, že lahvičky posílá ještě v kovové tubusu, aby opravdu zabránila tomu, že se nedostane na světlo. Že na tohle všechno ukazuje tu kvalitu.
1: Říká Lukáš Satinský, který se věnuje také aromaterapii. Povídat s ním si budeme po písničce znovu.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Stále si povídáme o aromaterapii s Lukášem Satinským, který se jí věnuje v praktickém, vlastně dennodenním pracovním životě. No a my jsme si před písničkou povídali o tom, zda cena je ukazatelem kvality. Takže když já si třeba jako vyhlídnu nějaký super olejíček, zaplatím za něj 2000 a mám teď ten pocit, že jsem získala něco opravdu vzácného, necháte mě přitom, nebo to nemusí tak být?
2: Já bych vás přitom klidně nechal, ale... Říkám, já bych se díval i na jiné věci u toho olejíčku, než je ta cena.
1: Mm-hmm. Takže mnohdy to může být i marketingová strategie té firmy.
2: Jo, ano, někdy to tak může být.
1: Dobře, ale nechme teďka cenu cenou a pojďme už k tomu praktickému využití. Dejme tomu, že si nakoupím pár těch esenciálních olejů a teď si řeknu hurá, budu s tím pracovat také jiným způsobem, než na kapu do aromalampy. Takže pojďme probrat ta rizika. Jsou tam nějaká?
2: Jsou tam rizika a bývají, můžou být i docela velké, protože spoustu lidí si neuvědomuje tu sílu toho eterického oleje, protože tam obrovské množství toho materiálu na výrobu. Je to opravdu ta esence té byliny. A tam je důležité udělat to, že to se musí rozpustit v tuku. Je jedno, v jakém tuku. Jo, jestli použijete nějaký rostlinný olej, je jenom opravdu jaký slunečnicový, olivový, avokádový, meruňkový, jakýkoliv opravdu olej, aby to byl tuk. Pokud třeba doma nemáte žádný zrovna, ale chcete, potřebujete nějak použít, můžete použít klidně tučný tvaroh, smetanu, plnotučné mléko, dá se to taky použít, to prostě pořád tuk. Mm-hmm.
1: To znamená, ale pokud vím teda, teď vám budu oponovat, levandule, ta na kůži v neředěné formě přijít může nebo nemůže?
2: Levandule je taková ta jedna světlá výjimka, je jich trochu víc, ale ta levandule je ta výjimka, kdy ta jediná, ta levandule lékařská, ta může jít neředěná na kůži. Ale zase nepřeháněl bych to. Mm-hmm.
1: No to, že to může popálit, že je v tom obrovská síla těch bylin, já můžu potvrdit, protože jednou jsem si takto udělala popáleniny na krku, kdy mě bolel krk, nakapala jsem si to, neznala na vlastně namočenou šátku, tím jsem si ovázala krk a ty fleky byly hodně velké, takže stává se to často, nejsem je výjimka.
2: Ano, stává se to, je to takový trochu nešvar a hodně třeba se to stává... Možná paradoxně, když jsem se o to začal více zajímat, tak hodně třeba jogínky to používají. V dobré víře vždycky na konci nějakých lekcí nakapou nějaký eterický olej na ruce, ať si účastníci můžou nadechnout a užít si tu vůni. Je to v dobré víře, ale zase je to neředěný olej na kůži a není to opravdu bezpečný způsob použití. Jo, protože opravdu některé ty oleje můžou velice nepříjemně tu kůži poleptat.
1: Mm-hmm. Takže teďka vybavena patřičnými znalostmi, koupím si nějaký ten základní olej, třeba mandlový, jakýkoliv říkáte, prostě a teď v jakém poměru se to užívá, aby stále ty účinky aromaterapeutické si ten daný olejček zachoval? Mm-hmm.
2: U toho ředění je tam třeba doporučovat maximálně nějaké 2% ředění. Když si vezmete třeba 30 ml toho rostlinného oleje, tak maximálně 15 kapek. 30 ml vám vystačí na celé tělo. Jo, takže je to docela velké množství, takže pokud bych chtěl nějakých 10 ml, tak stačí opravdu 5 kapek eterického oleje. A jedno, jestli použijete 1, 2 nebo 3, maximálně těch 5, 6 kapek.
1: No a potom už by to mělo být opravdu bezpečné, nebo vlastně pokud použiju v neznalosti nějaký olejček, který třeba reaguje se světlem, tak si můžu zrovna tak ublížit?
2: Ano, je třeba se podívat i na další možné kontraindikace, které ty oleje mají. Například u citrusových olejů, ty jsou opravdu velice nevhodné pro použití v létě na kůži. A to z toho důvodu, že jsou vysoce fototoxické. Pokud byste se opravdu natřeli i v dobré víře s ředěným eterickým olejem do rostlinného oleje na kůži a pak jste se šli opalovat, tak můžete mít velice nepříjemné puchýře.
1: No, nepříjemnost si můžu přivodit také takovým typickým rituálem, kdy si napustím vanu, nakapu tam nezředěný olej, dám si svíčky, tak jaké tam hrozí nebezpečí?
2: Tam hrozí nebezpečí toho, že se dostane neředěný na kůži, ale také je tam takový jeden trošku nešvar, dámy to třeba možná dělají, že si kolem dají svíčky. A pak najednou omylem třeba skopnou nějakou svíčku dovnitř a pokud se to dostane přímo na ten olej, tak to udělá takový krásný plamínek, protože eterické oleje jsou hořlavé.
1: No tak, milí posluchači, neskoušejte to, raději řeďte. A ostatně s pár dobrými radami přispěchá hned po písničce náš dnešní host Lukáš Satinský.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Lék od jedu odlišuje pouze množství. To je citát známého lékaře Paracelsa, pod který se taky nadšeně podepisuje můj dnešní host Lukáš Satinský, masér, sauner a samozřejmě praktik aromaterapie. My jsme, Lukáši, probrali rizika a vlastně v průběhu písničky jsme přišli ještě na jedno, které, přiznám se, i já hojně dělám, třeba při nachlazení, na kapu, dětem na polštář nějaký esenciální olej. Je to dobrá cesta nebo ne?
2: Určitě to dobrá cesta není, protože nikdo vlastně nespí v jedné poloze, ale různě se hýbe, takže se vám zase dostane neředěný olej na kůži. Nedej bože, by se mohl dostat i přímo na oko, což může být taky nebezpečné. Ale pokud by se tohleto dělalo pravidelně třeba s levandulí, tak se může stát, že nějakou třetí noc, kdyby tohleto někdo udělal, tak už prostě neusne. Protože v momentě, kdy se překlopí množství té levandule do toho negativního, už toho moc, tak levandule má opačné účinky. A prostě vás neuklidní a budete celou noc zírat do stropu s očima jako tenisáky.
1: No a to rozhodně nechceme. Můžou vlastně aromaterapii používat bez omezení úplně všichni děti, seniori?
2: Ne. Kolem tří skupin se chodí takzvaně po špičkách. Jsou to těhotné, jsou to děti a potom onkologičtí pacienti.
1: No a proč třeba právě kolem těhotných žen musíte našlapovat?
2: Protože některé oleje mohou vyvolávat porod a také mohou spouštět potrat. Takže proto se opravdu kolem těhotných se opravdu chodí velice, velice po špičkách. A samozřejmě jsou také eterické oleje, které velice pomáhají třeba během porodu taky. Jo, vím, že některé důly s tím pracují velice úspěšně, jsou v tom opravdu dobré, ale opravdu kolem těhotných schodí po špičkách.
1: Takže tam opravdu to chce vzdělaného, zkušeného aromaterapeuta, ano. Neordinovat si samotné.
2: Určitě to bych nedělal, v tomhletom případě určitě ne.
1: Proč děti, to je asi jasné, děti jsou jinak vyvinuté, ještě vlastně, takže taky musíte mít dobré znalosti, které od oleje a v jakém množství použít.
2: Ano,
1: je to
2: tak?
1: A proč onkologičtí pacienti? Může nějak ovlivňovat léčbu právě užití aromaterapie?
2: Taky ano, a hlavně se tím také zatěžuje i lymfatický systém neúměrně. Nebo se i jakoby spouští. Jo, a právě onkologičtí pacienti musí být nejvíce v klidu. Nedělat žádné velké skoky s nimi.
1: Dobře, takže pokud patříte k některým z těchto třech skupin, tak velmi opatrně. No, existují takové obecné poučky? Já vím, že každému nám voní něco jiného, ale existují takové skupiny vonných olejů, které se užívají třeba na nachlazení, k uklidnění, naopak povzbuzení?
2: Ano, jsou. Když bych to měl říct právě na ty skupiny, tak třeba citrusové vůně jsou hodně, co se týče pozitivní nálady, navození opravdu té svěžesti a pohody. Co se týče nějakých nachlazení, rým a takhle, to jsou nejlepší vůně jako eukalyptus, různé druhy. Pro děti bych třeba doporučil Ravinsaru, která je skvělá, je to vlastně takový král antivirových olejů. A pokud chce někdo přímo uklidňující oleje, tak to můžou být opravdu květiny. Ty opravdu víceméně všechny uklidňují.
1: Takže nějaké ty obecné tendence můžeme vysledovat. No a ano. Potom takové jako krásné praktické využití aromaterapie, které mně se teda jako ženě velmi líbí, je, že vy si můžete namíchat i třeba pod vaším vedením, což děláte takové kurzy, vlastní parfém. Tak jak to funguje?
2: Tak vlastní parfém já to vlastně dělám jako parfumový rolon, kde se vlastně smíchá několik eterických olejů, ty se zalijí rostlinným olejem a takhle je to vlastně hotovo. U toho míchání je vlastně nejkrásnější to, že vždycky si namícháte něco jiného. Nikdy se mi nestalo, že by si někdo namíchal stejný. A taky záleží, jaké si vyberete, je tam spoustu různých způsobů, jak si vůbec ty oleje vybrat. Můžete jít po nějakém záměru, intuitivně, nebo prostě budete zkoušet, co vám voní. A u aromaterapie platí 1+1=3.
1: 1+1=3, nerozumím.
2: Když smícháte dvě vůně, tak nevznikne podobná, ale úplně jiná. A taky záleží na množství toho oleje, jak si to nakapete. Vznikne úplně něco nového.
1: Tak jsem si říkala, že to bude asi jednoduchá záležitost. Můj nos mi přece napoví, co mi dobře voní, ale ono to vypadá zase jako trošičku vědecká metoda. Je to tak nebo ne?
2: Nos vám napoví, nos vám řekne úplně všechno. A vědecky taky na to můžete jít, ale nos vám vždycky řekne, co je pro vás a co ne.
1: Dobře, tak aspoň jedno jednoduché pravidlo, kolik těch olejíčků maximálně míchat.
2: Já se řídím pravidlem maximálně 3.
1: Maximálně 3. Tak to bylo jasné, stručné, výstižné doporučení mého dnešního hosta Lukáše Satinského, masera, saunéra a praktika aromaterapie. Já vám, Lukáši, děkuji, že jste si našel čas a přišel se podělit o své zkušenosti a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
2: Já vám taky děkuji a mějte se krásně.
1: A příští týden už se budeme bavit o tom, jak se obléci v létě. Existují totiž moderní materiály, které nás dokáží krásně schladit a o těch bude povídat nejen Švadlena, ale také módní návrhářka Lada Vivialová z Příbora. Z dnešní poradny se s vámi loučí a hezký den přeje Romana Kubicová.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, tak přesně taková vonavá byla dnešní poradna. No a zítra ve stejném čase, tedy po 11. hodině, už přijde na řadu další host Českého rozhlasu Ostrava. Tím bude mladá, úspěšná výtvarnice Lucie Rosická, absolventka dvou vysokých škol, no a podle seznamu Forbes jedna z nejúspěšnějších Čechů a Češek do 30 let. Její obrazy vznikají na šicím stroji a jsou to velmi osobní, intimní ženská témata. O tvorbě, o zvykání si na Ostravu nebo o tlaku společnosti. O tom všem bude vyprávět Kateřině Huberové zítra po 11. hodině.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
3: Naším středečním hostem bude mladá úspěšná výtvarnice Lucie Rosická, absolventka dvou vysokých škol a podle seznamu Forbes jedna z nejúspěšnějších Čechů a Češek do 30 let. O tvorbě i zvykání si na Ostravu řekne více v rozhovoru s Kateřinou Huberovou.
4: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Tak tohle byla Kristýna, třeba také pozvánka na výlet na Slovenské Horehroní, no a za 5 minut bude poledne, takže dopolední vysílání je právě u konce. Za 5 minut vám Tereza Hájková nabídne aktuální zprávy, dozvíte se například, že vláda přidá příští rok 36 miliard korun na obranu. Aby dosáhla 2% HDP, jsme jedna z posledních zemí, která neplní své unijní závazky vůči NATO. Po zprávách vám už nabídneme hudební poštu, tedy pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Těším se na vás.

21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Ministerstva kultury a generálního partnera festivalu Česká spořitelna. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda přidá příští rok 36 miliard korun na obranu, aby dosáhla 2% HDP. V Karviné se dnes uzavřely silnice kvůli rekonstrukcím. V Opavě, Ostravě Porubě startuje série letních kulturních akcí pod širým nebem. Odpoledne bude oblačno až zataženo a místy zaprší. Naměříme do 26 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun. Tím by splnila závazek ze Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Před dnešním odletem na summit NATO v Ankaře to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O plnění závazku bude Babiš mluvit na summitu i v projevu, který schválila vláda.
2: V tom projevu říkám, že plníme 2%. Já si myslím, že je splníme až příští rok. My samozřejmě se budeme snažit je maximálně plnit i tento rok, ale myslím si, že se to nepovede, nepovedlo se to nikdy.
0: Česko je podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho jednou ze tří zemí, které 2% závazek dosud neplní. Karviná dnes zahajuje opravy několika frekventovaných silničních úseků. Jako první se uzavře část křižovatky tříd 17. listopadu a Osvobození. Práce potrvají zhruba 6 týdnů. Dokončení ulice Studentská je naplánované na konci srpna, uvedla vedoucí odboru komunálních služeb Jana Majerová.
3: Poslední úsek komunikace můžeme začít opravovat, až proběhne výměna vodovodu společnosti Ezenvak, protože ještě před tou finální opravou je nutné vyčkat na přirozené sednutí povrchu po zasypu výkopu.
0: V Česku po 8 měsících znovu přibylo případů žloutenky typu A. V červnu hygienici zaznamenali 121 nakažených, tedy zhruba o 15 více než v květnu. Nejvíce nemocných je teď v Jihomoravském kraji, vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. Podle něj je ale situace ve většině krajů stabilizovaná. Od začátku roku lékaři evidují přes 1300 případů žloutenky typu A. 6 nakažených zemřelo. Koncertem ostravské zpěvačky Elis Mrázové na Alšově náměstí večer odstartuje série letních akcí v Ostravě Porubě. V průběhu prázdnin se na 4 místech pod širým nebem vystřídají hudebníci, divadla pro děti i stand-up komici. Kompletní program najdou zájemci na webu městské části.
4: Některým porubským kulturním zážitkům bude předcházet odpolední tvůrčí dílna na výrobu zmrzliny. Platí to i pro dnešní koncert. Výtěžek z prodeje zmrzliny podpoří prostřednictvím sbírky Srdce pro Porubu obyvatele obvodu se zdravotním postižením. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude v regionu oblačno až zataženo, přidají se lokální přehánky a výjimečně i bouřky, teploty do 26 stupňů. V noci čekejte zataženou oblohu a od severozápadu déšť. K ránu budou srážky ustávat a částečně i ubude oblačnosti. Nejnižší noční teploty mezi 15 a 11 stupni Celsia. Zítra přes den pak bude polojasno až jasno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Opavě v ulici Hlučínská u křižovatky s ulicí Arnošta Rychlého havarovalo osobní auto do dopravní značky. S opatrností místem projedete. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jsou 4 minuty popolední, ladíte Český rozhlas Ostrava, 7. červenec, podíváme se do kalendáře, kdo má dneska svátek a je to paní Bohuslava. Pokud znáte nějakou Bohuslavu, tak ji nezapomeňte popřát. Vladimír Šmehlík vás vítá u poslechu Hudební pošty. Za malou chvíli začíná pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Stačí, když se k nám dovoláte na 596 11 22 66. Teď ještě Valdemar Matuška a pak už je hudební výběr jen a jen na vás. Tak tedy krásné poledne na Moravu i do Slezska.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A jdeme na to. Valdemar Matuška odstartoval dnešní hudební poštu s datem 7. července a já už mám na telefonní lince paní Jiřku z Jamnice, takže zdravíme na Opavsko.
2: Pěkný den přeji vám, pane Vladimíre, všem posluchačům vašeho skvělého rádia. Dnes hudební blahopřání chceme poslat dvěma našim oslavencům, a to pro naši dcerku Barunku Řehulkovou do Suchých Hlasců a pro našeho zetě Pavla Montaga do Jamnice, kteří právě dnes slaví své narozeniny. Moji milí, přejeme vám štěstí, zdraví, moře lásky a jen z úsměvu míváte vrásky. Buďte šťastní každičky den, ať vyplní se vám ten nejtajnější sen. Písnička, ať vás potěší, to je od nás to přání největší. Za všechny, co vás rádi mají, vám to ze srdce přeje mamka Jiřka. Vám, pane Vladimíre, děkuji za prostor, vyběr písničky a zase se budu někde těšit. Nashledanou.
1: Taky se na vás budu těšit a hezký den do Jamnice přeji.

0: Tak tohle byla Olga Lounová a píseň Narozeninová a my v Hudební poště míříme za písničkou další. Tentokrát míříme do Slezských Beskyd, konkrétně do Nýtku, kde už nás čeká paní Věra. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den přeji. Dnešní přání je pro mou spolužačku a kamarádku paní Helenku Mikulkovou z Nýtku k jejím dnešním narozeninám. Milá Helenko, ač prosté je přání moje, však z upřímného srdce pochází. Ať pevné je zdraví tvoje, ať štěstí tě provází. Ať dnešní den přinese více důvodu k úsměvu než starosti. To ti z celého srdce přeje kamarádka Věra a Eva. Děkuji pěkně, naslyšenou.
0: Ráno se stalo a hezký den do Nýtku přejeme.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A za další písničkou v hudební poště teď zamíříme na západ Ostravy, konkrétně do Poruby, kde nás čeká paní Alena. Hezký dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všichni posluchače, tady je Alena z Ostravy Poruby. Já bych chtěla si jednak nechat zahrát pro svoji radost, dále bych chtěla nechat zahrát Elišce a s Argoškem Spolneku a děkuji jim včera za včerejší zahraní písničky a dále všem ostatním, kteří nemá kdo zahrát. Také, pane Vladimíre, děkuji vám za vyhledání písničky a taky tato písnička patří i pro vás. Děkuji vám a nashledanou.
1: Mějte se moc hezky, naslyšenou a děkuju.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: A v našem vysílání teď zamíříme s hudební poštou na Valašsko. Míříme do Horní Bečvy. Tam nás čeká paní Marta. Hezký dobrý den.
3: Hezký dobrý den vám všem do studia i posluchačům. Dnes bychom chtěli poslat přání a písničku paní Bohušce Valové k jejímu svátku. Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, božího požehnání jí přejí rodiny Chudějovi a Poláchovi. A ještě jí to přeje vnučka Markétka, která je tady u ní na prázdninách. A druhé přání poletí na Hutisko k Slávce Kubiátové, která slaví taky dneska svátek. Taky hodně zdraví, hlavně zdraví, štěstí, božího požehnání a spokojenosti jí přejí rodiny Poláchovy a Valová. Vám děkuji za vybrání písničky a přeji hezky zbytek dne.
2: Rádo se stalo, paní Marto, mějte se hezky na Bečvách, naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A z centra Ostravy se v Hudební poště teď vypravíme na Jižní Město. Míříme konkrétně do Ostravy Hrabůvky. Čeká nás tam paní Anička. Tak ještě jednou, dobrý den přeju.
2: Dobrý den, pane redaktore, já všichni zdravím. A dneska bych chtěla popřát mému kamarádovi dlouholetému, Horstovi Tománkovi, ke krásným narozeninám. Přeju hodně zdraví a ať ho jeho manželka Miluška ještě tak krásně ošetřuje, jak do teďka. Mějte se moc hezky, nashledanou za vyhledání písničky.
1: Rado se stalo, mějte se krásně. To byl pozdrav z Hrabůvky a teď s písničkou míříme zpátky do centra metropole.
3: Franta Novak, borec od nás horní dolní, rozhodce jet za zabavu na sto dolní. Sebral se a ze zahrady plné málín, teď valí vlakem směr ostravský adrenalin, adrenalin, adrenalin. Navoňany, vytuněny, džiska džíny, postava jak slavný lovec Pampalíny. Kolem pasu ledvinku v ní 500 káče a prestižky, co koupil ještě za to táče, za to táče. Za to táče. V prvním baru přišla k němu pěkná blonská. Franta dole tvrdý hned jak veka z Loňska. Kopl 4 panaky na posilnění a věděl hned, že zvalit babu problém není. Problém není. Problém není. Začal na ní robit dojem, kupil rundu. Řekl, že má fajný pysk a super bundu. Ona mu však rozuměla jiné slovo. Jeb, dostal ránu, vybulil se, měl hotovo. Měl hotovo.

šňury s mikrofonem. Já jí zavolejte chura rychlu, ale honem, ale honem. Ale honem. Franta byl vždy amatérským akrobátem, a i když letěl jako raška nad Frenštátem, vyšel z toho z modřinu.

0: Druhé oko. A jak tak se pochlastl, tak se zlomil brádu. Teď dobitý je jak Wehrmacht u Stalingrádu. Musí domů, až mu co si zbyde z tváře. Bo s takou imičku vyděsíš i taxikáře. Taxikáře. Je, taxikáře. Taxikář prý horní dolní za dva táci. A jen když se mu Franta v autě nepozvrácí, ten při placení by tak už jen zbylu stovku. A jako když košavlo hned přes celou palubovku. Palubovku. Palubovku. Taxikař se vytočil a jebnul Frantu. Ten letěl z auta hlavou přímo do hydrantu. A dnes, když slyší sto dolní, tak zmizí v křoví. A od té doby nejde chlastat ani k susedovi.
1: Jura Krhout si zarepoval v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava, a to na přání paní Aničky z Ostravy Hrabůvky, kterou srdečně ještě jednou zdravíme. No a my míříme už na Vítkovsko. Další písnička bude vyslána z Lesních Albrechtic. Právě tam nás čeká paní Líba. Hezký dobrý den.
2: Já vás zdravím, pane Vladimíre, i všechny posluchače. Zítra slaví krásné narozeniny vzácná obětavá žena paní Janka Dobešová z Opavy. Milá Janičko, dívej se vždy dopředu, nikdy zpátky. Život je krásný, ale křehký a vratký. Ať krásné vzpomínky se k tobě vrátí. To špatné, co bylo, ať se ztratí. Ať každý nový den máš radost a úsměv jen. Ať další dlouhé roky máš jen samé bezpečné kroky. Tomu pevné zdraví, boží požehnání, to je vroucí naši přání. Toto ti ze srdce přeji tvoji nejbližší a ti, co tě znají a mají rádi. Ještě minulý týden slavili svátek Jarušky. Proto opožděně, ale o to upřímněji, přejeme Jarušce Janové z Březové, Jarušce Vrkočové z Gručovic. Vašemu svátku přejeme hlavně pevné zdraví, neboť to je ten poklad pravý. Hojnost božích dárů a milostí, život plný lásky a radosti. Dlouhá léta bez... dlouhá léta plná požehnání chceme vám přát a vše krásné, co jen může život dát. To vše ještě mnohem víc. Přeji vaši nejbližší a holky z Albrechtic. Všichni, co mě znají a mají rádi, asi poslechnou tu písničku Přátelství. Vám moc děkuji, pane redaktore, a zase někdy naslyšenou.
1: Budu se na vás těšit a hezký den do Albrechtic přejeme.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: 596 11 22 66, to je telefonní číslo do jediného pořadu, ve kterém si písničky vybíráte sami. Těším se na vaše telefonáty.

0: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Míříme za dalším hudebním přáním. Tentokrát do Leskovce, kde nás čeká paní Broňka. Hezký dobrý den.
3: Dobrý den přeji vám, vašim kolegům a všem posluchačům. V pátek oslaví své jmeniny paní Libuška Šostková z Lesních Albrechtic a paní Libuška Remlová z Leskovce toho času v Kopřivnici. Oběma přeji hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, radosti dětí, vnoučat i pravnoučat a hodně božího požehnání. Vám oběma přeje Broňka s rodinou a připojují se také ostatní příbuzní přátelé a známí. Děkuji vám a všem posluchačům přeji hezký zbytek dne i vám šťastnou cestu domů.
2: Rádo se stalo, paní Broňko, děkujeme za zavolání a mějte se moc hezky. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.

0: Je 1:45, tohle byla Boršičanka, vy posloucháte Český rozhlas Ostrava a posloucháte Hudební poštu, tedy pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Za další písničku už se vypravíme do mírně zvlněné krajiny větrných mlýnů. Míříme na Bílovecko, konkrétně do Tísku, kde nás čeká paní Jana. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den, vážená redakce, v pátek má svátek paní Liba z Lesních Albrechtic. Přejeme jí zdraví, boží požehnání, to jí přeje Mařenka a Jana. Děkuji a nashledanou.
0: Rádo se stalo a hezký den do Tísku i do Lesních Albrechtic.

0: 12 hodin a 50 minut a v hudební poště míříme za posledním přáním dnešního vysílání. Tentokrát se vypravíme na Havířovsko, konkrétně do Prostřední Suché, kde nás čeká paní Dagmar. Hezký dobrý den vám přeju.
1: Dobrý den, já jsem nesmírně šťastná, že jsem se dovolala. Já bych potřebovala zavolat panu Karlovi z Karvine, protože má dneska narozeniny a chceme se připojit ke všem gratulantům, kteří mu gratulují. Přejeme mu strašně moc zdraví, štěstí, spokojenosti, ať má stále úsměv ve tváři a samé kouzelné dny. A prosím tě, vzpomeň si na krásné dny, kdy jste spolu s ty, Pepa a Standa chodili a zvládali všechny kopce v Beskydech. Chceme ti zase popřát všechno nejlepší a prosím tě, je to od Prostřední Suché, od Danky a Staška Firlových a od Jucka z Vysočiny. Dovidenia!
0: Tak my taky žičíme všetkého nejlepšího, mějte se dobře v Suché a zdravíme i pana Karla.

Skončila hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava. Za 5 minut vám nabídneme aktuální zprávy. Pak už se můžete těšit na rozhovor z cyklu Alex a host. Prezident Petr Pavel se na pozvání tureckého prezidenta zúčastní neformální večeře na summitu NATO. A máme i další zprávy, které pro vás připravuje Tereza Hájková. Pro dnešek se od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava loučí Vladimír Šmehlík. Mějte krásný den na Moravě i ve Slezsku.

0: Folklorní soubory kapely z Hlučínska a hlavně přehlídka tradičních řemesel a jarmark báječných originálních výrobků. Festival kultury a hlučínských řemesel zaplní už v neděli 12. července od 14 hodin Mírové náměstí v Hlučíně. Festival kultury a hlučínských řemesel. Akce je realizována s podporou Moravskoslezského kraje. Více na hlučinsko.eu.
1: Je 13 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Český Těšín chce změnit trasu připravovaného horkovodu z Třineckých železáren. Prezident Pavel se na pozvání tureckého prezidenta zúčastní neformální večeře na summitu NATO. Lávka v Kopřivnici je ode dneška na 40 dní zavřená kvůli rekonstrukci. Zítra bude polojasno až jasno a naměříme do 23 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Vedení Českého Těšína nesouhlasí s trasou připravovaného horkovodu. Potrubím má proudit odpadní teplo z Třineckých železáren do města, aby vytápělo tamní domy. Stavba se má dotknout 120 lidí v Českém Těšíně, ale taky pozemků, které vlastní město a jeho příspěvkové organizace. Podle místostarosty Jana Pekaře za ODS teď bude město jednat o změnách trasy.
3: My se hlavně snažíme o to, aby byla zachována veškerá městská zeleň, některé vzrostlé stromy, a dále se musíme vyhnout konfliktu se stavbami, které jsou například v udržitelnosti, neboť byly financovány dotace. Já si myslím, že v době, kdy bude horkovod už jednou postavený, tak o nějakých nevýhodách se nedá hovořit. Samozřejmě během výstavby to budou nějaké komplikace, nějaký diskomfort.
1: Prezident Petr Pavel se zúčastní dnešní neformální večeře na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Dostal pozvání od tureckého prezidenta Erdoana. Pavel to řekl před odletem na summit. Vláda na neformální večeři delegovala premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, kterého doprovodí jeho manželka Monika. Prezident Pavel má v Ankaře naplánované taky alespoň 4 bilaterální schůzky, zatím ale odmítl prozradit, o jaké jde. Kopřivnice dnes začíná s rekonstrukcí lávky pro pěší přes Kopřivničku mezi Francouzskou a Dolní ulicí. Stávající nosná konstrukce se vymění za novou a lávka se zároveň rozšíří. Rekonstrukce by měla být podle mluvčí města Lucie Macháčkové hotová za 40 dní. Náhradní přemostění se proto nechystá a chodci musí využít na okolní trasy.
4: Díky tomu, že mostovka bude vyrobena z prefabrikátu, tak to umožňuje, aby byla vyrobena mimo staveniště a potom se na místo pouze přiveze a osadí. Díky tomu budou ty práce trvat podstatně méně času, než kdyby se stavěla lávka klasicky.
1: Spolek rožnovských žen letos slaví 50 let. Z malé skupiny žen se za tu dobu stal jedním z největších ženských sdružení v Česku. Dodnes spojuje členky napříč generacemi, které se společně vzdělávají, tvoří i vyrážejí na výlety. Co ženy do spolku přivádí a proč v něm zůstávají i desítky let, vysvětluje jedna z jeho zakladatelek Marie Retiová.
5: Například, když si vezmeme přípravu výstavy Kouzlem adventního času, tak si krásně povídáme. A je to jako dřív, když ty ženy třeba drhly to peří, jo? Takže no, je to ohromné.
2: Počasí.
1: V noci bude v našem kraji zataženo od severozápadu s deštěm. K ránu bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejnižší noční teploty mezi 15 a 11 stupni. Zítra přes den pak čekejte polojasno až jasno a nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D1 v Ostravě Antošovicích na 368. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchané nákladní auto v připojovacím pruhu. Očekávejte tam zdržení. A pokud víte o dalších problémech na cestách, volejte na linku 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
6: Na dráhu zpěvačky zpočátku vůbec nepomýšlela, ale jak se říká, o odříkaného chleba. Nejprve prorazila v Německu, pak také u nás. Stále koncertuje i se svojí německou kapelou. V loni oslavila kulatiny, sepsala svoji autobiografii a pro sebe a Štefana Margitu napsala duet. Marta Jandová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Děkuji, krásný, dobrý den.
2: Alex host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Holka rozmazlená, teď dozněla tato píseň a Marta Jandová je s námi živě ve vysílání. Jste rozmazlená?
1: Já si myslím, že všichni jsme trošku rozmazlený. Určitě, minimálně, tak byla jsem rozmazlovaná od mých rodičů a teď od mýho manžela. A já rozmazluju zase naší dceru.
0: Teď jsem chtěla se zeptat, ano, jestli i vy jste rozmazlující máma.
1: Já strašně ráda rozmazluju. To je, jako samozřejmě musí být určitý meze. Jako, ale v takové ty maličkosti dítě nikdy není dostatečně objímáno a pusinkováno a zahrnováno láskou a jak bych řekla, pozorností. Tak.
0: Vy jste o sobě prohlásila, že jste věčná optimistka a že kdyby se to mohlo vyučovat, že vy byste byla profesorkou. Umíte i nakazit někoho? Podařilo se vám nakazit někoho svým optimismem?
1: Já nevím, jestli natrvalo, ale snažím se o to. Právě jsem o tom mluvila nedávno s kamarádkou a i s manželem, protože já, jak asi ta energie pozitivní ze mě nějak vyzařuje, když třeba jsem třeba unavená nebo smutná nebo naštvaná, což ale tak často zase není, nebo když jsem o samotě, to se taky furt jako nedělám, protože člověk, když je sám, tak spíš odpočívá. Ale že třeba přišlo spousta posluchačů, jak za mojí německou kapelou po koncertech, a teďko vlastně i tady, když mám českou kapelu v Čechách, tak i po koncertech chodí některý lidi. A někteří třeba i říkají, že vůbec nevěděli, že mám český písničky, což samozřejmě mrzí trošku, ale tak to prostě je. A že ale i když neznali ani jednu písničku, takže ten koncert je jako strašně dobil energií. A to jsem právě slýchávala hodně i v Německu. A to mě hrozně těší, že minimálně, když už je třeba nenakazím optimismem, tak aspoň jim nějakou tu energii dám. Protože já, když si stoupnu na jeviště, kde mám teda zpívat, ne moderovat, ale zpívat. Bez zpívání to je vedle lásky, rodiny a tady těch věcí moje největší vášeň. Tak já jsem hrozně šťastná, mě ty prkna opravdu něčím dobíjej. A šla jsem se zlomenou nohou na jevišti, nemocná, s angínou a vždycky jakoby ty bolesti nějak jsou pryč, ten adrenalin to prostě celý přebije a jak to dělám ráda, tak nic nebolí. Pak jdu z jeviště a to zase pak se na mě některý lidi zlobějí, protože třeba když hrajeme 2 hodiny, tak já pak potřebuji v klidu si sednout v zákulisí, aby na mě třeba 30 minut nikdo nemluvil, abych já nemusela mluvit a jen si sedím a jako tak si přemýšlím a ještě se jako dopotím a tak. A pak lidi jako nechápu, že třeba hned po koncertě nevyjdu ven, abych si s nima objímala, ale zaprvé by měli, to bylo vlhké obětí. A ne vřele taky, ale vřele a vlhké to nechtějí. A za druhý prostě po 2hodinovém maratonu si potřebuju na chviličku jako tu pusu zavřít a uvolnit i ten mozek a mít jako chvilku klid.
0: My se k vašemu

0: jak mluví, tak Martičko, ale Štefan, prosím tě, mám takovou prosbu. A říkal mi právě, a to už on mi zavolal rok předtím, než se to vůbec natáčelo, a řekl mi, že mám čas a že by byl hrozně rád, kdybych tu písničku napsala já. Že poslouchal moje písničky, že se mu moc líbily a že si myslí, že bych to mohl dobře zvládnout. A já jsem to trošku oddalovala, protože člověk neví, jako já jsem přesně nevěděla, jak si to představuje, a nechtěla jsem něco jako moc třeba rockovýho nebo až moc popovýho. Myslela jsem si, že tam třeba bude zpívat svým jako operním hlasem, tak jsem mu pak ještě jednou volala a říkala, jak budeš zpívat? On ne normálním hlasem, jako nechci to jako operně. A já jsem napsala nějakou básničku. Mě to občas napadne, že prostě píšu i bez melodie třeba, ale jako není to báseň, která by se dala, nebo nedokážu si představit, že by ji někdo jako někde recitoval. A on mi pak zavolal půl roku před tím natáčením a říkal mi, to bylo na konci léta nějak, a říkal mi, Marti, tak jak seš jako na tom? A já jsem řekla, hele, něco už mám, ale není to úplně hotový. A to jsem kecala trošku, protože jsem měla jenom ten text, a to jenom první sloku a vlastně refrén. A jenomže, jak jsem to tak různě psala, tak jsem nějaký nápad už měla, tak jsem to prostě, jako já neumím hrát pořádně na žádný nástroj, tak jsem to otevřela na iPadu, mám ten svůj jako hudební program, který znám právě už od mojí kapely, třeba už těch 25 let, 30 let už znám ten program, tak jsem to tam jako nějak naládovala a poslala jsem mu to a měla jsem hrozný strach, protože jsem pro cizího člověka ještě nikdy nic nenapsala a on mi hned, on se to hned poslechnul a hned mi napsal, jako první mi teda pochválil ten text a potom i tu melodii, tak jsem byla hrozně, hrozně moc ráda a to vlastně bylo, pak se to jeho producentský tým, ten si ho zpracoval prostě podle toho, jak to chtěl ten Štefan, v tom už prsty vlastně vůbec nemám, protože jako já osobně bych to asi zprodukovala trošičku jinak, ale nebylo to pro mě, bylo to pro Štefana a zrovna včera jsem ho potkala. A on mi zase řekl, já mám tu písničku tak rád. Ten text jako tak je, to je prostě tak o životě a o mě, jak to vidím, a tak jsem za to hrozně ráda.
1: Tak si pojďme poslechnout.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: To byl společný duet Štefana Margity a Marty Jandové, která je naším dnešním hostem. Tedy ten duet jste vy napsala, vy jste napsala nejen text, ale i hudbu, vlastně jste ho složila. Je to složitější, těžší, náročnější, když píšete duet jakoby pro dva, než když je to jenom solo?
1: Abych pravdu řekla, tak takové myšlenky jsem vůbec neměla, protože většinou písničky, jak to takhle znám, že se třeba dodělávají duety ještě z písniček, které vůbec žádný duety nebyly, že samozřejmě ten text musí být nějak uspůsobený, aby bylo jasný, že když to je třeba duet mezi holkou a klukem, tak aby nespíval moc jsem tě chtěla a takovéhle věci. Ale jinak si myslím, že ne, ono je těžký možná napsat něco, aby se to jakoby hodilo k tomu duetnímu partnerovi. Aby to nebylo, já nevím, teď třeba o menstruaci, když tam má zpívat muž, nebo já, nebo rozumíte? No,
0: rozumím, naprosto.
1: No, jsem trošku přehnala moje přirovnání, ale myslím, že to všichni rozuměli. Takže to asi na tom bude těžký se jakoby trefit do toho partnera právě, aby o tom mohl zpívat i on.
0: Tento duet je vlastně součástí alba Štefana Margity, které nedávno vyšlo. To album se jmenuje Andělé strážní. Tento duet tedy se nazývá Stopy a celá ta deska má být pokřtěna zítra. Mm-hmm. Budete křtít, budete na místě a zazní duet?
1: Myslím si, že nezazní, že tam bude, tak on tam těch andělů strážných má strašně moc na té celé desce, takže tam asi sejdeme všechny zpěvačky, nebo muzikanti, který na té desce s ním spolupracovali. Já tam přijdu vlastně jako ho podpořit.
0: Podpořit a podpoříte ho, předpokládám, asi příští rok v květnu v Lucerně, kde budete zpívat.
1: Budu. Tak. Přesně tak.
0: A co vy jako soulová zpěvačka chystáte sama nějaké turné?
1: Já to chystám vlastně pořád jako hodně, ale jde mi to nějak hrozně moc pomalu. I tím, že mám to jedno dítě, sice už je 12 a už mě jako přestává potřebovat pořád, že jí nemusím s ním už všude chodit a tak dál, ale stejně já mám vždycky jako hroznou motivaci něco dělat, jenže najednou ten čas utíká tak strašně rychle, že uteče rok a já ani nevím kde a co se stalo. Takže jako já chystám, já už několik let vlastně píšu, hrozně bych chtěla udělat druhou desku, nebo nových písniček už pár mám. Uvidíme, jak to půjde dál a všechno, jak jsem říkala, všechno to hrozně trvá, než se rozhodnu, kde co natočit a je to hotový ještě, anebo to ještě není hotový a tak. A k tomu ještě vlastně pořád mám to svoji německou kapelu Die Happy a to teďko opravdu jsme zrovna ve studiu, už jsem tam byla minulý týden, jsem naspívala už 4 písničky, 3 mě ještě čekají v říjnu, že tam pojedu na 2 dny. A takže toho je pořád hodně. Vlastně s německou kapelou jedu na turné v březnu. To budu skoro celý březen, budu pryč. A s mojí českou kapelou teď vlastně máme takový jako mini turné po menších klubech, takže nás čeká Praha, Brno, Plzeň, Jihlava, Vyškov a ještě něco. Všechno to v té hlavě nemám. Ale na to se moc těším, já jsem zvědavá, kolik lidí přijde, protože sice jako hrajem, ale hrajem na různých městských slavnostech a na nějakých festivalech. A takže když ty lidi tam třeba jdou, tak buď to je zadarmo, nebo se to zaplatí v rámci festivalu. Tak jsem zvědavá, jestli budou chtít vidět i mě jako, a zaplatit vstup vlastně jenom za mě. Ale jsme připravení, máme spoustu nových písniček, máme různé blbosti a vychytávky, je dokonce jeden cover. Tak bych byla moc ráda, kdyby to dopadlo dobře.
0: A holka rozmazlená, ta asi také zazní.
1: Ta tam taky zazní, ano, ta tam taky zazní.
0: Marta Jandová je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám se zpěvačkou Martou Jandovou, která stále koncertuje jak v Česku, tak ale i v Německu se svojí kapelou Die Happy. Je to stále ta stejná kapela, se kterou jste začínala?
2: Stále, úplně? Úplně ta stejná kapela, úplně stejný obsazení. Je teda fakt, že už jsme se trošku posunuli, že už i od té doby, co vlastně žiju v Čechách a co mám dítě, já jsem tu moji Marušku dala na první místo, protože mi umřela máma docela brzo, tak jsem nechtěla, aby mi vychovávala, hlídal někdo jiný. Prostě když jsem to viděla v nějakém filmu, jak volá ta chůvatý mamince, ona udělala první krok, to říkala, to ne, teda to jako v žádném případě. Takže když bylo turné, když jí bylo 10 měsíců, tak jela se mnou a jezdili jsme vlakem, ještě s mojí kamarádkou, která se mi o ní ty dvě hodiny, co jsem koncertovala každý večer, tak v hotelu jako byla s ní, jinak já i v noci, když jsem byla prostě, jasně, že jsem byla v noci s ní, ale jakože vůbec jsem ji nechtěla odstrčit a pořád vlastně dělám všecko s ní, když má kroužek někde trošku dál, tak jí vezu a čekám na ní a něco si dělám v autě nebo beru psy a tak dál. A tak jsem úplně odbočila. Takže z Die Happy všichni už trošičku děláme něco jiného. Dokonce náš kytarista, vlastně můj první manžel, tak ten má už normálně jako práci na plný úvazek a když jedeme na turné, tak si bere dovolenou. Tak to máme. Ale je to furt takový to, co mě baví úplně nejvíc. Jako opravdu, já miluju i moji českou kapelu a jsou to vlastně moje písničky, které jsem se napsala úplně sama a nikdo mi do toho nekecá a tak, takže na jednu stranu jsem jako královna, císařovna, bůh ví co, kněžna. A v Die Happy, ale tam jsem jenom jako součástí, takže odpadá část takového stresu, jestli máme dělat tohleto nebo támhleto. A hrajeme vlastně písničky starý, některý už třeba fakt těch 30 let, my existujeme přes 30 let už a miluju to, teďko jak jsem byla ve studiu minulý týden, tak jsem zase zpívala, křičela, plakala do mikrofonu, všechno, co se hodilo k těm písničkám a miluju to. Takže jako ta Die Happy je fakt taky strašná srdcovka a budem taky v Praze v březnu, ale nemám to datum v hlavě. My vždycky, když tady jsme z Die Happy, tak hrajeme v Akropoli, tak kdyby někdo z posluchačů se chtěl přijít podívat, tak v Akropoli někde ke konci března tady byl, myslím, že to bude čtvrtek.
1: Die Happy tedy stále ve stejném složení a nežárlí na sebe kapely, když ještě Die Happy přivezete do Prahy?
2: Ne. Naopak moje česká kapela se vždycky přijde podívat a strašně jako fandí a koukají se, jak bubeník se kouká, jak hraje bubeník a tak dále. Jako, že si, ale kamarádi, to je silný slovo, ale vždycky potom při párty prostě si přesně baví basista s basistou a bubeník s bubeníkem a tak. Takže a oni i vědějí, že Die Happy je prostě moje. To je to moje hlavní povolání.
1: Tak byla také první.
2: No.
1: Ostatně to jste ještě ani netušila, že budete zpěvačkou někdy. No. Bylo to tak jako na zkoušku a vlastně stačilo jedno setkání s vaším tehdy budoucím a samozřejmě pak i bývalým manželem.
2: No.
1: Vzpomínáte na to občas se svým bývalým mužem?
2: Vzpomínám a vtipný je, že my jsme se potkali 23. dubna. A já vždycky, když se na to vzpomenu a stává jako na 95% si vzpomenu ten den, tak mu vždycky napíšu, vždycky počítám pospátku, jak dlouho už se známe. A takže my jsme se potkali v roce, 93, takže teďko slavíme 32. narozeniny, že příští rok slavíme 33., tak mu píšu všecko nejlepší k 33., ne narozeninám, ale jako k výročí, že už se známe. A on mi vždycky odepíše, jako říká, to je šílený, jak dlouho my už se známe. A je to jako, kdyby to bylo třeba před rokem, ne, ale třeba před 10 lety bych to tak brala. Ten čas fakt utíká hrozně rychle a ráda se vracím do té doby, protože my, jak jsme se pomalu stávali slavnejma, jako trvalo to asi 6 let a pak to tak jako najednou všecko přišlo a hrála nás tam hudební televize, MTV a tak vím, jak ta doba byla ta nejkrásnější vlastně. Byli jsme mladí, celý život byl před náma, byli jsme úspěšní, jezdili jsme po celé Evropě v tom Nightlineru, to je ten autobus, kde vzadu jsou postele vlastně na Palandách, kde jsme žili vlastně ty měsíce, ty roky. A zažít to spolu jako čtyři nejlepší kamarádi vlastně, já a tři kluci, plus samozřejmě naši technici, tour manažer, autobusák a tak dál, že to bylo strašně krásný období.
1: Ale goodbye kapele Die Happy prostě jste od té doby neřekla a asi ani nikdy neřekne.
2: Ne.
1: A proč jsem řekla goodbye, to vy určitě víte.
2: Já jsem si říkala, jestli to je náhoda. Ne, je to vlastně naše jedna z nejznámějších písniček, no, goodbye.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Kapela Die Happy, Marta Jandová a píseň Goodbye. My si goodbye ještě neřekneme, my si budeme ještě dál povídat. Vy jste určitě v minulosti slýchávala, když vás představovali někdy někde Marta Jandová, dcera Petra Jandy. Teď už si myslím, že to neslýcháte, ale slýchávala jste to. Co to s vámi dělalo? Mrzelo vás to? Byla jste hrdá?
1: A tak půl na půl. No, člověk to může říct hezky, dcera Petra Jandy, nebo taky člověk může říct ten zpratek, který mu tatínek Petr Janda vyšlapal cestičku. To jsem slýchávala poměrně často. A hlavně teda o té cestičce, ale co bylo divný, že já jsem to slýchávala někdy, když jsem byla malá, třeba jako i ve škole nebo tak, že jsem, já nevím, Bůh ví co, paní učitelka první a druhý třídy moje, ta chudinka muselo jí hodně zvonit v uších, protože jednu dobu, když jsem dospěla a začala jsem vzpomínat na školní roky, tak jsem si říkala, že najednou jsem si uvědomila vlastně, jak ona mě šikanovala strašně, že ve škole, ve třídě mohl každý udělat cokoliv, jenom já jsem za to, že jsem přelela kytky jako šestiletý dítě a nevěděla jsem, že když je kytka suchá, že to proteče a že musím pomalu, tak mě za to radši seřvala před celou třídu, aby mi vzala za ruku a řekla: Marti, podívej, dělá se to tak a tak. Až to jako gradovalo do opravdu jako velkých trestů od ní, že už máma to nevydržela, musela jednou do školy si opravdu jít stěžovat. A že já jsem tady jako dítě furt optimista, jsem si říkala, tak asi jsem fakt zlobila nebo něco takového, než mě potom maminka vysvětla, že jsem nezlobila. Že opravdu ta paní učitelka byla velice, velice zlá. A v Německu tam mě nikdo s nikým nesrovnával, protože tam nikdo nevěděl, kde je Petr Janda, kde je Olympik, až na pár vlastně emigrantů nebo lidí, kteří milovali hudbu východní Evropy. Až když jsem se vrátila před těma 15 lety, tak jsem to začala jsem hrát muzikálu a pak jsem se najednou stala porotkyní Superstar, tak najednou si lidi všimli, aha, to je ta dcera Petra Jandy, která teda žila v tom Německu dlouho, a najednou se to začalo vracet od některých lidí. Samozřejmě škarohlídi, spousta zlejch lidí, kteří si léčí komplex v anonymitě přes sociální sítě, těch je spousta, ale stejně mě to udivilo, že používají furt tak starý argument. Kdyby třeba řekli teď, já nevím, že já kdybych až teď začala dělat hudbu, nebo kdyby mi teď bylo 18 a začala bych dělat hudbu, tak lidi si to samozřejmě spojí nějak, jakože dcera, otec a tak. Ale mě tenkrát to bylo nějakých 33 a v Německu jsem fakt jako byla slavná, ta kapela byla známá a byli jsme v hitparádách, hráli nás na MTV a ty lidi přesto řekli, že v Německu mi táta vyšlapal kariéru. Tak fakt mě to začalo už hodně mrzet a už mi je 50, kousek přes teda, a 51, jsem chtěla ulejt jeden rok. Řekla bych, že tady to už mě nevadí, ale stejně občas člověk se na to úplně nezvykne, na ty jako ošklivý komentáře. Ale na tátu jsem pyšná. Já jsem velice pyšná dcera Petra Jandy, protože táta je skvělej, strašně talentovaný, obrovský dříč a hlavně já už asi 4 roky miluju slovo vášeň, používám to opravdu furt, snad skoro každým rozhovoru, jestli to už někdo několikrát o mě slyšel, tak se omlouvám, ale je to slovo, které jsem našla i vůči mojí dceři, že jí říkám, že jí hrozně přeju, aby si tu vášeň k něčemu našla, protože to vidím u táty, že táta si našel tu vášeň od malička, ten hudební nástroj, tu hudbu, a protože ho ta vášeň nepustila, tak v tom je strašně dobrý v tom, co dělá, a je to jakoby on to bere jako jeho poslání a proto v tom je tak dobrý a proto ho to tak baví a proto je pořád v takový kondici. A vím, že mluvím hrozně dlouho, omlouvám se, ale loni jsem v Mikulově potkala paní zahradnici, říkala jsem, jak to má krásný to zahradnictví, ona mi říkala, víte, já jsem v 5 letech věděla, že budu zahradnice, a i když mě všichni od toho se snažili oddálit, protože jsem s tím nějak křivý záda a pro holky to není, to musíš tahat těžký kameny a takovýhle, tak ona si sama vystudovala, co potřebovala k tomu, aby mohla na vejšku, vystudovala s červeným diplomem a ten sen se jí splnil, a řekla, protože jsem měla tu vášeň od těch 5 let. A když se pak loučila s Maruškou, tak já jsem se skoro rozbrečela, protože ona jí vzala její ruku do obou rukou a řekla jí: Marušku, já ti strašně moc přeju, aby si našla tu tvojí vášeň, protože pak máš v životě vyhráno.
0: Říká Marta Jandová, náš dnešní host.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu 7 krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: To byl společný duet Petra Jandy a Marty Jandové. Tak si říkám, umíte říct svému tatínkovi kritiku?
1: Ne.
0: Když by se, ne? Takže kdyby se vám ten duet třeba nelíbil, nebo jste se v tom necítila, tak mu to neřeknete?
1: Ne.
0: A proč?
1: Já nevím, já mám nějakou záklopku, že si myslím, že on je o těch 30 let v hudbě dál a takhle není nikdy nic, že by se mi úplně nelíbilo. A když on napsal duet, tak se mi to vždycky líbilo naštěstí, jo? Když napsal nějakou písničku, ale často mi pouští své nové písničky a když se mi nelíbí, tak řeknu, tak mu pochválím tu část, která se mi líbí. A nevyjádřím se k té části, která se mi třeba nelíbí. Jednou jsem měla pocit, to měl nějakou ale krizi svýho života, to bylo vlastně zanedlouho potom, co umřel můj brácha, tak mě tak tátovi nešlo vůbec nic a psal písničky a to jsem z něho fakt měla blbej pocit, protože ty písničky byly i takový ponurý a tak. A to si pamatuju, že jsem ho koupila, že to už jsem vydělávala, to už jsem začala v Německu vydělávat, tak jsem ho koupila pro lidi, kteří to neznali, protože už to tak ani neexistuje, iPod vlastně. V krabici kam se dalo nahrát spousta megabajtů MP3. A já jsem to přihlášený k mému účtu, protože táta neměl žádný účet nikde a naházela jsem mu tam všechny kapely, které jsem poslouchala, rockový. A táta letěl hrát do Austrálie na nějaký turné a já jsem mu to dala sebou, ten iPod. A on to poslouchal a řekl mi, že ho to hrozně inspirovalo. Tak to jsem měla radost, protože potom jsem měla pocit, že ho to jako nějak z toho místa, kde byl zaseklej, že ho to jako zase odbrzdilo, že mohl, ale dělal se furt jako to svoje. Ale, takže já mu to moc nekritizuju, ale teďko ho spíš chválím, protože když jsi mě nedávno ptal, která deska se mi líbí víc, jestli Kaťata, kterou vydal před pár lety, anebo teď ta nová, to je Bombardák, tak to jsem mu teďko opravdu s absolutní chutí a upřímností říká, že ten Bombardák se mi líbí o hodně víc, protože je o hodně melodičtější a takový jako dospělejší pro ně. Ty Kaťata, to si myslím, že se potřeboval odpoutat, takže on asi měl možná pocit, že čím je starší, tím víc musí psát normální hudbu a naštval se a řekl, ne, prostě ne. A ten úspěch mu dává za pravdu, protože hraje furt, je všude, hraje strašně dlouho, vždycky, když hodinu na tom jevišti, jak si říkám, to tati, kde bereš tu energii? A vždycky doufám, že mi to dal v genech, že v jeho věku, já doufám, že nebudu hrát tak moc jako on, ale že v jeho věku pořád ještě budu mít tu energii, jakou má on.
0: Tak vaše vzpomínky nejenom na tatínka, ale i na to, jak jste se dostala ke zpěvu, jak jste odjížděla do Německa a tak dále, se zřejmě, předpokládám, určitě čtenáři dozvědí z vaší knihy, kterou jste loni vydala. Best of se jmenuje. Mm-hmm. Loni jste slavila také kulatiny, padesátiny, mm-hmm. Snad nevadí, že to řeknu. To spolu asi souviselo. Měla jste nějakou potřebu jako zrekapitulovat si ten dosavadní život?
1: Já jsem vždycky říkala, že jsem tu potřebu neměla, ale nakonec teď, když se koukám na ten rok zpátky, tak asi měla. Já jsem totiž vydala dva deníky pro děti, protože když jsme byli v covidu zavřený, tak Maruška si furt chtěla psát nějaký deník a měla to jeden den v jednom sešitu, popsanou jednu stránku, potom si vzala druhý sešit, že začne teda od začátku a tak těch sešitů už bylo asi 12. Když jsem řekla, hele, já udělám deník pro děti a pro ní jsem teda chtěla udělat deník, aby to bylo bez data, aby se tam prostě mohla psát třeba po měsíci zas. A potkala jsem úplnou náhodou paní, která, bavili jsme se spolu, protože jsem v covidu četla na svém Instagramu knížky a měla jsem od nich nějaký knížky a potkala jsem se s tou paní, která mi ty knížky vybírala v tom obchodě a ona řekla, a co tak jako děláte? Já si říkám, já teďko dělám knížku a ona, to dělám pro dceru jako deník. A ona, jak deník? Tak jsem jí to vysvětlila. Ona řekla, hele, já pracuji i pro to vydavatelství, jo, pro jedno vydavatelství. Pojďme si o tom popovídat. No a já jsem jí to už přinesla skoro hotový a tak řekla, to je super, to vydáme. A bylo to jako docela úspěšný. Opravdu vím, že se to několikrát ještě jako dotišťovalo a že to furt ještě vlastně už to je asi 5 let a furt to ještě v těch obchodech mají. Takže to jako nevyřadili ještě, za co jsem hrozně ráda. Ten druhý už pak tak úspěšný nebyl jako ten první. A když jsem si to jako tak kreslila, částečně jsem si dělala i ten design sama, protože mě to hrozně baví, tak jsem si říkala, tak bych se někde mohla udělat jako tu knížku. A zase jí potkala, řekla jsem jí to a ona řekla, tak proč na těm padesátinám? Tak jsem řekla OK a dělala jsem to a bylo to teda o hodně víc práce, než jsem si myslela. A když jsem začala, já jsem se snažila to dělat po těch 5-10 letech, tak to první a druhý pro mě byly hrozně těžký. To jsem třeba měsíc přestala psát, protože jsem našla starý dopisy od mý mámy, od mýho bráchy a starý fotky. A strašně jsem tenkrát před rokem a půl, když jsem to psala, tak jsem seděla v té své kanceláři, kterou jsem si pronajala jenom na psaní knížky a včera jsem odevzdala klíče, že už ji nepotřebuju, tak jsem tam třeba, jako hodně jsem brečela, hodně jsem vzpomínala a včera jsem tu kancelář vracela a zase jsem tam viděla ty dopisy a než jsem jela k vám, tak jsem našla dopis od mý babičky a od dědečka, který mi psali před 34 roky právě do té Ameriky, kde jsem byla na rok. A přesně, takže to mi dalo hroznou motivaci vůbec jako o to, jako ty vzpomínky se mi hrozně oživily v té hlavě skrz ty starý dopisy. Našla jsem mámin starý parfém, protože já jsem to měla všechno v krabici v Německu a tu krabici jsem si právě rok před vydáním té knížky z toho Německa odvezla. Takže to bylo takový, prostě se to všechno sešlo v jeden ten moment a byla to i z velké části skvělá terapie.
0: A možná to vydá ještě na nějaké pokračování, si říkám.
1: No, já jsem přemýšlela o tom, že bych to udělala jako audioknížku, že bych si to pokusila namluvit dokonce i sama, protože bych mohla ještě vyprávět víc a mohla bych do toho i zpívat, nebo se smát, nebo tak prostě. Tak mi držte palce, protože mi psalo pár lidí, kteří číst nemůžou, protože jsou slepí.
0: A chtějí si to poslechnout.
1: Že by to hrozně chtěli, že prosím, my si taky chceme v uvozovkách přečíst. Namluvte jí pro nás, tak mi dali zelenou, že by to šlo.
0: Marta Jandová je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si se zpěvačkou Martou Jandovou. Vy jste zmínila, že vaše 12-letá dcera si zatím hledá svoji vášeň. Co když to bude zpěv?
1: Já doufám, že ne. Já vím, že to zní divně, ale ona krásně zpívá. Opravdu je taková eterická bytost a i má ty jiskry v očích, že bych ji na tom jevišti i viděla. A ona trošku dělá, jako, že je jakoby v divadelním kroužku a chodila do kýňáku, než pak už nebyl čas, a hraje na klavír a tak, ale ona teďko má období, kdy teďko je největším idolem tatínek zrovna. A tatínek je doktor, že jo, a takže ona se vymyslela, že buď bude po tatínkovi lékařka, a rovnou jí pak napadlo, že by mohla být gynekoložka, protože on je gynekolog a on má svůj vlastní praxi, malinkou, jako, kde je sám jako doktor, tak říkala, že by to mohla přebrat pro táto, po tátovi, že by to vlastně bylo jednoduchý, protože by rovnou už měla kde pracovat, nemusela by někde doufat, že ji někde vezmou. A dokonce už říkala manželovi, říká, tati, hele, a ty bys třeba mohl pracovat třeba na dvoudenní úvazek nebo něco takového. A on říká, počkej, já už pak nechci pracovat, on fakt pracuje.
0: Ty jsi ho zaměstnala, tatínka.
1: On fakt pracuje strašně moc, on je takhle ve všední den, odchází v 7:30, vrátí se, včera přišel v 9 večer. Jo, protože je tam hodně té byrokracie, hodně papíry, výsledky, tady ty všechny věci. A nebo, protože tatínek, jako můj manžel, chtěl hrozně být vědcem dřív a společně nás zajímá vesmír a tady ty všechny věci a chodili jsme na kurz do planetária, jako na, o hvězdách a tak. Tak o tom často mluvíme. Já jsem nedávno slyšela podcast od jednoho českého vědce, Jan Lukačevič se jmenuje, který vyprávěl o tom, jak jeho sestra je snad astrobioložka, nebo já nevím, je bioložka nebo astrobioložka, ale vyprávěl o tom, nebo on vyprávěl o tom, když lidi poletějí na Mars a budou tam nějakou dobu třeba muset zůstat, ta cesta trvá dlouho, tak že teďko se zkoumá v té biologii právě, jak tam dodat, tam není voda, nebo to je kontaminovaná, je tam kontaminovaná půda, tak začalo mluvit o aeroponii, tak já jsem si zjistila, co to je aeroponie, pak jsem mi to vyprávěla a ona, to máme, to zní suprově, no tak buď budu gynekoložka nebo astrobioložka. Takže uvidíme, co bude. No,
0: v 12 letech má docela přehled.
1: No, protože my jsme takový, nás všechno hrozně zajímá právě, hlavně teda manžela, a říkám, on je její velký idol, a co řekne tatínek, to je prostě jako, to je zlato.
0: Já stále říkám Marta Jandová, ale vy jste Marta Werner vlastně.
1: Jsem, ale já to Jandová jsem si nechala do práce, a když zpívám nebo když někde vystupuju, protože to Marta Werner je, já jsem hrozně inkognito pod tím jménem. A bylo to jednou vtipný, protože jsem si objednala nákup a přišel kurýr a dal mi ten nákup a já jsem nějak byla nenamalovaná, nevím, možná i v županu, a on mi říkal, tyjo, vy mi někoho připomínáte, a já... Nejste první. Já říkají všichni, že někoho jako připomínám. Ale já nevím koho. A já říkám, to nevadí. Říkám, nejste první. Já mám asi takovej obličej prostě. No a do 2 minut mi volal. Ale já už jsem na to přišel. Já jsem se dal vaše jméno do Google a vyšlo mi, že Marta Werner je Marta Jandová. Takže já si toho Marta Werner užívám, protože to málo kdo jakoby ví, nebo to jednou slyší, pak to zapomenou. To znamená, že když já chci být jako inkognito, tak jsem Marta Werner. A když potřebuji, aby někdo věděl, kdo jsem, tak řeknu Marta Jandová. Takže je to takový dobrý mít dvě jména.
0: Ostatně vlastně popularita vašeho tatínka vás odrazovala od toho být zpěvačkou a zvykla jste si na tu popularitu potom už. Byla vám někdy příjemná?
1: Jako jo, ta hezká popularita mi je příjemná. Já miluju lidi, já bych byla dobrá, kdybych pracovala u pokladny, v hotelu nebo někde, jako, nebo v restauraci, protože já ty lidi fakt mám strašně ráda. A na všechny se furt usmívám, zdravím cizí lidi na ulici a tak. Takže ta popularita, když lidi ke mně přijdou a řeknou, že mě mají rádi, tak to mě baví. Nemám ráda, pak tom, ta popularita má tu stinnou stránku, že pak kdokoliv anonymní, a teď v té době bohužel už i neanonymní lidi mi pak říkají hrozný věci. Nebo píšou teda hrozně jako fakt pod čarou úplně, fuj. A tak to je ta stinná stránka té popularity.
0: Jak se z toho dostanete, nebo co vám z toho pomůže?
1: Můj muž je takový můj polopsycholog. Aha. A občas nepomůže nic, občas si fakt jako si popláču. Opravdu je to, některý ty lidi jsou opravdu strašně oškliví.
0: Tak ať jich je co nejméně. Nejlépe, ať nejsou žádní.
1: A nebo ať ty lidi, protože já mám pocit, že jsou sami nešťastní, tak já jim všem přeju, ať jsou šťastní, ať nemusí lidi okolo sebe dělat taky nešťastný.
0: Ať mají naplněný život. Já moc děkuju, že jste tu byla, Marta Jandová.
1: Já moc děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4 396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 14 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Lidé během zbraňové amnestie odevzdali skoro 6 000 zbraní. Unikátní robot bude v Třinci třídit plastový odpad. Krnov postaví novou autobusovou zastávku na Albrechtické ulici u odbočky na Chomíš. Zítra bude slunečno a naměříme do 23 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Během zbraňové amnestie odevzdali lidé téměř 6 000 zbraní. To je dosud druhý nejvyšší počet. Uvedla to mluvčí policejního prezidia Irena Brodská. V první polovině roku mohli občané beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně a střelivo, ale taky munici nebo výbušniny. Pyrotechnici asistovali u bezmála 500 výjezdů ke granátům anebo třeba protitankovým střelám. Podle Brodské zatím u žádné zbraně policisté neprokázali souvislost se spácháním trestného činu. Technici v Třinci montují novou linku na třídění odpadu. Lidské ruce tam částečně nahradí nový robot. Na konci linky bude dotřizovat plastový odpad. Půjde o první technologii svého druhu v Česku.
4: Stovky metrů ramp, schodů a pásových dopravníků a na konci nenápadná kabina se dvěma robotickými rameny, která trochu připomínají mizí tykadla. Šéfmontér Juraj Nemeš má na starost kompletaci celé linky.
5: Tie ramena sa posúvajú zhruba 2 úkony za sekundu. Pred robotom je kamera, ktorá sníma zloženie materiálu a podľa toho ona vie vyhodnotiť, ktorý materiál má do ktorej bunky vyhodiť.
4: Přesnost dotřízení má být až 98%. Nová linka má spustit provoz na začátku příštího roku. Z Třince František Kuča, Český rozhlas.
2: Krnov finišuje přípravu na stavbu nové autobusové zastávky na Albrechtické ulici. Bude před odbočkou do místní části Chomíš. Součástí investice je taky nový autobusový záliv s bezbariérovým nástupištěm i navazující chodníky. Zároveň město zrekonstruuje i zastávku na protější straně a postaví pěší trasu do Chomíže, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
6: Nová zastávka nahradí současnou. Ta je od místa výstavby vzdálená asi 120 metrů a od zprovoznění severovýchodního obchvatu je pro cestující špatně dostupná a vzhledem k chybějícímu chodníku i nebezpečná.
2: V Zašově na Vsetínsku otevřeli novou dětskou skupinu pro děti do 3 let. Zázemí pro ně vzniklo přestavbou rodinného domu a má pomoci místní mateřské škole, které chybí místa. Jak to ve skupině vypadá, popisuje nezávislý místostarosta Zašové Vlastimil Těhan.
7: Děti v dětské skupině naleznou v horním patře velkou hernu, v dolním patře velkou denní místnost, která přes oběd se promění v ložnici a malou jídelnu, kde se budou stravovat. Kapacita dětské skupiny je 12 míst.
3: Počasí.
2: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku zataženo od severozápadu s deštěm. K ránu bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejnižší noční teploty mezi 15 a 11 stupni. Zítra přes den pak čekejte polojasno až jasno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. Na horách naměříte do 17.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Ve Slavkově na Opavsku v ulici Olomoucká havaroval cyklista do dopravního značení. Právě se to tam vyšetřuje a jezdí se kyvadlově jedním pruhem, tak s tím počítejte. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Přeji vám krásné odpoledne, 4 minuty po 14. hodině po aktuálních zprávách na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, které pro vás celé dnešní odpoledne připravuje Tereza Hájková. Otevíráme ale už naše dnešní odpolední vysílání s krásným datem 7.7. Co nás čeká, kam se vydáme? Začneme v Krnově. Krnovské základní školy procházejí rekonstrukcemi. Jaké novinky chystají pro žáky? Prozradíme už za malou chvíli a v polovině hodiny vás pozveme třeba do zámeckých zahrad a parků u zámku ve Slezských Rudolticích. Kapela Jelen s Janou Kiršner, Katapult a nebo třeba Marek Ztracený. To je muzika, kterou můžu slíbit pro ty nejbližší minuty. A přání pěkného odpoledne, to platí po celou dobu našeho vysílání. To vám přeje od mikrofonu za všechny Iveta Dadamová.

0: Hezké prázdninové odpoledne. Základní školy v Krnově ty právě v tomto čase se pustily do modernizací a rekonstrukcí. Žáci se tak mohou těšit na nejrůznější novinky, tak například v jedné budově bude lépe odhlučněná hudební místnost a nejen to. Některé školy ale musí stále řešit následky povodní. Více informací už má v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava reportér Adam Tomáš, kterého vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Já navážu na ty obnovy po povodních, i když to jsou téměř 2 roky, v některých těch školách jsou škody po velké vodě stále patrné. Jde třeba o základku na ulici Žižkova. Tam voda zatopila kompletně přízemí se šatnami, takže museli ve škole docela improvizovat. Tyto prázdniny už by se to ale mělo částečně změnit. Škola chce dokončit první etapu opravy přízemí, takže od 1. září by měl být hotový hlavní vstup do budovy a šatny pro žáky 1. stupně.
0: Adame, která další škola ještě pracuje právě na obnově po povodních?
1: Hotovo ještě není ani na Dvořákově okruhu, tam se voda dostala do sklepů, povodeň podzemní prostory zničila, takže je třeba jejich úplná rekonstrukce. Řemeslníci by to měli stihnout přes léto. Škola taky plánuje úpravu podlah a některé třídy dostanou nové osvětlení. Žáci se můžou těšit i na nové vybavení v relaxačním koutku.
0: Z těch informací, které zatím pro nás máš, to vypadá, že školy v Krnově stále pracují spíš na opravách po velké vodě. Přesto chystají nějaké jiné další investice, které chtějí stihnout právě v tomto období, tedy o prázdninách.
1: Už jsem to malinko nastínil u základky na Dvořákově okruhu, takže ano, mají v plánu i jiné věci. Velké změny čekají ve škole na Janáčkově náměstí. Právě tam bude nově odlučněná hudební učebna, takže v ní budou mít žáci větší klid. Několik učeben taky dostane místo starších interaktivních dataprojektorů nové LCD dotykové panely s kvalitnějším obrazem a začne taky renovace učebny informatiky, kde přibudou brýle s virtuální realitou, ale i 3D tiskárna. A práce se netýkají jenom interiéru budovy, škola chce opravit své sportovní hřiště. Práce na učebně informatiky a sportovním areálu ale budou časově náročnější a je pravděpodobné, že zasáhnou do začátku školního roku. Ale třeba na základní škole na ulici Žižkova, o které jsem mluvil na začátku, nedávno dokončila renovaci tamního hřiště s umělým povrchem i opravu venkovní učebny. Mimo to jsou ve škole taky nové učebny chemie, fyziky i dílny.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava reportér Adam Tomáš. Adame, díky za aktuální informace.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Naše cesty s Markem Ztraceným, to byla muzika na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. My se teď ale vydáme do zámeckých zahrad. Park francouzského i anglického typu s udržovanou zelení a také stylizovanými ornamenty výsadeb. Tak popisují areál zámeckých zahrad a parku ve Slezských Rudolticích. No a zatouláte se tu třeba i mezi růže až k zámeckému jezírku s kastelánem Tomášem Zembou. To vše prošla i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová a tak získala i zajímavé informace z historie zahrad.
1: Velmi upravené, velmi malebné prostranství před zámkem ve Slezských Rudolticích. Nenadarmo se zámku říkalo v určité době Slezské Versailles. Je to taková iluze, že nás to malinko přenáší do toho prostředí opravdového Versailles, jak to tady tak vypadá, pane Kasteláne?
2: Určitě ne. Samozřejmě je to styl francouzský zahrad teďka a Versailles se tomu říkalo, to je pravda, ale to si spíš přezdívalo a to z toho důvodu, to byl krajinářský park, který byl osazen spoustu atrakcemi. A díky tím atrakcím a hlavně tím ohňostrojům, které tady náš hrabě dělal, tak vlastně ti, kteří tady přijeli na návštěvu, tak s údivem tomu začali říkat to Versailles.
1: Takže spíš kolem toho, spíš prostě kolem cirkusu toho, kolem.
2: Určitě toho bohemského života.
1: My jsme v době Alberta z Hodic.
2: Ano, to 18. století, takže prostě on miloval být extravagantní člověk, takže díky tady tomu, co tady vytvářel a co tady dělal, se tomu začal říkat Versailles.
1: No a tak popišme z těch zahrad nebo z toho vlastně parku, který zámek obklopuje, co si návštěvník může projít, co je k vidění. My stojíme, dneska je parní den, tak my jsme si našli takovou stínné stanoviště, ale dohlídnu na vodní plochu, dohlídnu vlastně na ty na rýsované geometrické tvary před zámčí.
2: Ano, tak tady, co vidíte, to jezírko, tak to je jediné, co se dochovalo z těch množství údajných jezer, co tady měly být, které měly propojené kanály. Po kanálech se plavily gondole třeba, jo? Kolem kanálu byly různé stavby právě, o kterých jsem říkal, že zaujali ty návštěvníky a proto tomu začali říkat Versailles. No a hlavně tady toto jezírko, to bylo to první startovací, jak se říká, kde ty gondole měly stát a být zaparkované jako kdyby a pak měly starýma vyrážet.
1: Ano.
2: Jo? A je to jediné, co se dochovalo z toho původního parku vlastně z toho 18. století. Potom vlevo za zámkem je francouzská zahrada, teďka nově udělaná, má teďka vlastně 16 let, jo, která zase má ty své tvary geometrické, jo, která by měla připomínat tu francouzskou zahradu.
1: Máte tady nějaké vzácnější dřeviny v rámci té výsady?
2: No moc už jich tady nezbylo, z nějaké ty tisy tady ještě, ale jinak ty původní po Albertovi, ty vlastně už tady nejsou žádné skoro. Mm-hmm. Jsou tady lípy kolem bývalého kanálu, který vlastně čeká na skříšení, jak se říká, tak to lípová alej, ta je vlastně ještě po něm.
1: K zámku třeba ve Studence i vlastně v Raduní patří takzvaná Blicherova růže, nějaká taková jako kytka rozkvetlá, která charakterizuje Slezské Rudoltice, není?
2: Ne, my teďka tady máme samozřejmě růže vysazené taky v tom francouzském parku. Na nádvoří jsme teďka taky vysadili a máme to vlastně z jednoho zahradnictví tady u Krnova. Díky ním máme tady přímo jejich růži, která tady už začala.
1: Jak rozlehlý je ten areál kolem zámku?
2: No tak původně byl několik hektarů. Dá se říct, že vlastně v celým údolím to vedlo až skoro do Koberna, ale teďka současný stav je asi necelé 2 hektary.
1: Tak i to je spousta práce, o kterou se stará jak početný tým.
2: No, tak letos nám to pomáhala firma, ale jinak jsme to dělali s kolegyní, kterou tu je na částečný úvazek sami, jako jo, takže a plus dobrovolníci. Zrovna dneska máme přislíbené, že nám přijedou tady zrovna holky plet, takže uvidíme.
1: Takže Kastelán je vlastně muž mnoha profesí.
2: Tak.
1: I zahradní.
2: Tak, i uklízečka na záchodě.
1: Tak. No přijďte se podívat nejen na zámek, ale určitě stojí za to celý ten areál zeleně kolem zámku si projít. Těch horkých dnech letních, to bude určitě příjemné zastavení. Najít si nějaké místečko, sednout pod strom, popřemýšlet.
2: Samozřejmě rozjímat se tady. Dokonce tady jezdí člověk, který z Ostravy si našel naše místo a tady si chodí číst knížky.
1: Tak to je také inspirace. A vy nějaké takové máte?
2: No já na to nemám čas momentálně.
1: Nemáte čas, jsme říkali, že se čete, plejete.
2: No, já když už mám si rozjímat, tak tam v jednom sále je mi velmi příjemně, tak tam už jako si tak jako vlastně jako odpočinu tak chvíličku.
1: Kastelán Tomáš Zemba ze Slezských Rudoltic, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava, teď míříme na Bruntálsko. Zámek v Jindřichově, ten je památkově chráněným objektem ze 17. století, ale v současnosti prochází přestavbou. Přesto je určitě dominantou obce. No a do budoucna areál plánují využívat jako kulturní, společenské a turistické centrum. Už dnes zámek například slouží jako zázemí místního muzea, ale návštěvníci si interiér i přílehlý park mohou prohlédnout třeba v rámci komentovaných prohlídek. Pokud vás zajímá více informací, určitě je najdete na našem rozhlasovém webu ostravarozhlas.cz.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Špatná nálada, ta potká občas prostě každého z nás. Někdo jde na procházku nebo si dá čokoládu, případně zavolá někomu z blízkých. V dnešní anketě Českého rozhlasu Ostrava jsme se proto ptali, jestli třeba máte nějaký osvědčený recept na špatnou náladu, na takzvaný den pod psa.
1: Nejlépe se dobře vyspat, podle mě, a potom dát si něco dobrého.
2: Tak když se cítím špatně, tak jsem s kámošem a snažím se být.
3: Ne, tak to ani ne, já buď špatnou náladu mám, nebo ji nemám, no, tak jako to je, jako na to recepty na to nemám, no. Ale tak to asi s tím vždycky nějak vypořádám, mi stačí málo, jo, stačí nějaký maličký impuls nebo něco a člověk se hned dostane na jinou vlnu, do jiného labelu, no.
4: Smát se pořád. Já nevím, jaký recept. Jak má manžel dobrou náladu, jedině tohle.
5: No tak nějaké jídlo samozřejmě, já miluji jídlo. A moji kamoši nebo přítelkyně nebo třeba si jdem zaběhat s kamoškama, to je taky super.
6: Dát si pivko, být s dobrýma lidma a nedělat, co člověk nechce dělat. No.
7: Recept na dobrou náladu jsou dobří přátelé.
8: Jediný recept je, že si lehnu, jo, pustím si nějakou přiblblou televizi, takovou nějakou nenáročnou, no a nejlépe nalít si vychlazené vínko k tomu.
9: Na to není recept. Člověk prostě musí mít v sobě, buď to má, nebo nemá.
10: Mně hodně pomáhá čas trávit s přítelkyní, nebo s lidmi, které mám rád, asi.
11: Smát se furt, to je jediné, co zbývá, furt se smát.
12: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Vláda podle předsedy Pirátů zbytečně odvádí pozornost od plnění aliančních závazků. V čem konkrétně? Dovíte se za chvíli za necelých 5 minut v 15 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu. Ostrava více informací nejen k tomuto tématu přidá Tereza Hájková. Tak hezké odpoledne.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Knihoservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Folklorní soubory kapely z Hlučínska a hlavně přehlídka tradičních řemesel a jarmark báječných originálních výrobků. Festival kultury a hlučínských řemesel zaplní už v neděli 12. července od 14 hodin Mírové náměstí v Hlučíně. Festival kultury a hlučínských řemesel. Akce je realizována s podporou Moravskoslezského kraje. Více na hlučinsko.eu.
2: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Vláda podle předsedy Pirátů Hřiba zbytečně odvádí pozornost od plnění aliančních závazků. Světlá Hora na Bruntálsku přes léto opraví kuchyni v tamní mateřské škole. V Ostravě Porubě startuje série letních kulturních akcí pod širým nebem. Zítřejší počasí bude slunečné a naměříme do 23 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Vláda podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba hazarduje s bezpečností země, řekl to v reakci na začínající summit NATO v turecké Ankaře. Podle něj kabinet zbytečně odvádí pozornost od plnění aliančních závazků sporem s prezidentem Petrem Pavlem.
3: Místo toho, aby jsme tady řešili, jak to máme udělat, aby jsme byli ten důvěryhodný spojenec, tak tady celé měsíce sledujeme nedůstojný a trapný cirkus Andreje Babiše a Petra Macinky o tom, jak vyšoupnout prezidenta Petra Pavla z té účasti na summitu.
2: Spojenecké závazky dávat 2% HDP na obranu Česko letos nesplní. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO před odletem na summit řekl, že na 2% dosáhne kabinet příští rok, kdy výdaje na obranu navýší na 36 miliard korun. Policie obvinila 8 lidí a 2 firmy kvůli provozování podvodných internetových platform a call center. Informovala o tom Barbora Kudláčková z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Podle ní pachatelé nabízeli investice do kryptoměn, které ale neprovedli. Poškozených je přes 1000 a způsobená škoda je několik set milionů korun. Centrála na případu spolupracovala se slovenskou policií. Obviněným hrozí až 10leté vězení. Mateřská škola ve Světlé Hoře na Bruntálsku bude mít novou kuchyň. Staré vybavení už nesplňuje současné požadavky. Obec chce rekonstrukci stihnout přes léto, aby nenarušila chod školky. Vedení obce předpokládá, že modernizace přinese taky úsporu energií. Nové budou příští školní rok taky stoly a židle. Většinu nákladů pokryje dotace, říká tamní nezávislý starosta Alois Šimčík.
4: Kuchyň mateřské školky budeme měnit kompletní, vybavení plus hrnce, nádoby, všechno. Už to má nějaké roky a je třeba obměnit, jako pro ty děti tam jsou, tak je třeba mít všechno v pořádku.
2: Koncertem ostravské zpěvačky Elis Mrázové na Alšově náměstí večer odstartuje série letních akcí v Ostravě Porubě. V průběhu prázdnin se na 4 místech pod širým nebem vystřídají hudebníci, divadla pro děti i stand-up komici. Kompletní program najdou zájemci na webu městské části.
5: Některým porubským kulturním zážitkům bude předcházet odpolední tvůrčí dílna na výrobu zmrzliny. Platí to i pro dnešní koncert. Výtěžek z prodeje zmrzliny podpoří prostřednictvím sbírky Srdce pro Porubu obyvatele obvodu se zdravotním postižením. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: V noci bude v Moravskoslezském kraji zataženo od severozápadu s deštěm. K ránu bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejnižší noční teploty mezi 15 a 11 stupni. Zítra přes den pak čekejte polojasno až jasno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách naměříte do 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Končicích pod Ondřejníkem na silnici 483 srazilo osobní auto chodce. Právě teď tam zasahují záchranné složky, dejte pozor. A nehodu nám hlásíte taky z Opavska. Na silnici 442 u obce Čermná ve Slezsku havarovalo osobní auto s dodávkou. I tam je to s opatrností průjezdné.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Přeji vám příjemné odpoledne po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Se určitě společně s námi můžete na chvíli zastavit v muzeu Hlučínska. A to už za pár okamžiků. Připomeneme si 17. ročník akce nazvané Summer Job na Bruntálsku. No a zámecké léto nemůže chybět. František Kinský nás pozveme opět na jeden zajímavý zámek. No a přidáme i recept na ořechové trubičky, tentokrát plněné pařížskou šláčkou. Recept na tuto dobrotu přidáme v pochoutkovém roce, krátce před 16. hodinou. Kapela Krištof, Helena Vondráčková nebo ABBA, nabídka muziky nechybí, stejně jako přání krásného odpoledne.

0: Více řekla kurátorka muzea Hlučínska Zuzana Maléřová.
1: Vlastně v rámci té výstavy máme i řadu interaktivních prvků pro děti. Jedním z nich, co je velice zajímavé, je třeba tady to kolo, které se točí a zároveň nám ukazuje, kolik co v dané době stálo. Je to teda uvedeno v pražských groších a tady, když se podíváme, tak třeba vidíme průměrný roční příjem většiny nižších šlechticů v Čechách. Tady teda vidíme, že to je 300 pražských grošů. A tady vidíme, co jsme si mohli koupit. No už jsme si mohli koupit za 1 groš, dům v Praze za 3000 grošů, krávu za 38 a 45 grošů. Pro návštěvníky je to zajímavý takový příměr, aby si představili, kolik co v té době stálo.
2: Já si tady ještě otočím kolečkem, kolik stálo prase. 15 grošů. Tak my jsme se Zuzanou Maléřovou, kurátorkou na výstavě o Janu Žižkovi, a teď jsme se zastavili u těch interaktivních prvků pro děti, kterých je tady.
1: Ano,
2: tady, docela dost.
1: Tady vidíme takovou skládačku, kde si děti mohou sestavit dům Jana Žižky, který si koupil v Praze za příjem v žoldnéřských službách u Jana Sokola. On když se vrátil tedy z toho Polska, kde si vydělal hodně peněz, tak si v Praze pořídil dům.
2: A tady jsou části domu, drží jako na magnetické tabuli nebo něco podobného. Na takové pucle, no.
1: Přesně tak.
2: Tady jinak to je dobová zbroj?
1: Jsou to samozřejmě makety a tady vidíme pod sklem i pražské groše, které se tenkrát vlastně používaly, kterými se platilo. Jinak to jsou dobové makety, samozřejmě zbroje.
2: Meč, sekera, palcát, tady je k vidění. A další interaktivní zábava.
1: Tady máme betlémskou kapli, ve které kázal Jan Hus, který byl takovým mentorem Jana Žižky. On se inspiroval tím jeho kázáním a v době, kdy už měl přes 50 let, ukončil tu svoji žoldnéřskou kariéru, tak nějak jako možná rozmýšlel, co s tím životem, co po něm tady zbyde, a rozhodl se tedy naplnit myšlenky a kázání mistra Jana Husa. Mistra Jana Husa chodili lidé poslouchat do betlémské kaple a návštěvníci můžou typovat, kolik lidí se do betlémské kaple vlezlo. Tak zkuste si typnout.
2: Takže tady jsou možnosti 300, 3000, 30 tisíc? Tak zkusím 3000.
1: Tak máte pravdu. Tady, když vlastně odklopíme tady tu skupinku lidí, tak pod ní se nám odkryje správná odpověď. A volila jste správně, já jsem si myslela, že to bylo jenom 300 a to je málo, takže vlezlo se tam poměrně hodně lidí. Ta betlémská kaple je velká. A tady máme vlastně i pro děti další interaktivní prvek, další takovou skládačku, kde si můžou postavit
2: svoji vlastní vozovou hradbu.
1: Svoji vlastní, ano, přesně tak.
2: Opět pomocí magnetických kartiček.
1: Ano.
2: Jak on přišel vlastně o to oko? Podobizna Jana Žižky s tím šátkem, ano, přes oko, ta je prostě známá, ikonická, ano.
1: O to oko přišel už jako malý. Neví se přesně kdy, ale patrně nějaké dětské zranění, bylo to údajně tedy levé oko. A potom v dospělém věku, v roce 1421, přišel i o pravé oko, když dobýval hrad Rábí. Ale co jsem zjišťovala, tak vlastně údajně on neoslepl úplně. Při tom dobývání toho hradu Rábí ho zranila střela z luku. Historici se shodují vlastně v tom, že podstoupil v Praze nějakou operaci nebo zákrok, který se podařil, a i když teda v uvozovkách oslepl, tak neoslepl úplně, ale byl schopný rozeznávat obrysy postav a okolí. Takže jakž takž se dokázal možná v prostoru nějakým způsobem orientovat, nebyl teda zcela úplně slepý.
2: Dodává Zuzana Maléřová, z Hlučína Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: také Aleš Brichta v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava. Teď ale pozornost zaměříme na jednu zajímavou akci. Parta nadšených dobrovolníků manuální práce, ale pozor, také lákavý týdenní program. To vše zahrnuje granty a sponzory podpořená akce nazvaná Summer Job. Její letošní 17. ročník ale zavítá na Bruntálsko. Proto podrobnosti ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava teď už přidá koordinátorka akce Lucie Procházková, kterou zdravím, přeji dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne vám i posluchačům.
0: Lucie, představte prosím ten projekt Summer Job.
1: Tak Summer Job je dobrovolnická brigáda, kdy se asi 150 mladých lidí z celé České republiky a dokonce i Slovenska vždycky vydá na jedno místo v pohraničí, kde pomáhají místním, seniorům, ale vlastně všem, kdo o to požádají. A s různými věcmi, od štípání dříví přes kosení zahrady, vyklízení půd a sklepů, co se najde.
0: Letos jste pozornost zaměřili na obce Vysoká, Liptán, Divčí hrad, Třemešná a poprvé budete pomáhat třeba také v Jindřichově. Podle jakého klíče ty lokality pak vybíráte?
1: My jsme vždycky 3 roky v jedné lokalitě, poslední 3 roky jsme strávili ve Šluknovském výběžku a snažíme se cílit na místa, kde cítíme, že naše pomoc bude přínosná. Snažíme se nacházet vždycky region, kde víme, že je spoustu starších obyvatel, kde je třeba vysoká nezaměstnanost a kde odkud odcházejí mladí, protože za sebou zanechávají dost často své starší předky, kteří pak spoléhají na jejich pomoc třeba jednou za 1/4 roku, což už nestačí a my aspoň na ten týden tuhle tu pomoc umíme doplnit.
0: Ta týdenní akce začala ale už včera, tedy v pondělí, a dobrovolníci, ti jsou ale z různých koutů země, nejen naši, jak jste před chvíli říkala. Tak jak to vypadá letos, kolik je účastníků, tak běžně bývá něco přes 150, jestli si dobře pamatuju, jste v úvodu zmínila. Ale dá se říct, koho ta akce nejvíc láká a proč?
1: Tak naši účastníci jsou mladí lidé od 18 do zhruba 35 a přijíždí jednak za akcí, která dává smysl, ale také za tím společenstvím. Samozřejmě je super akce, kde se dají potkat noví lidé a navázat různé vztahy. A to nejen mezi účastníky, ale i právě s místními. Dost často si účastníci pak dopisují léta poté, co už se akce přesunula do jiného regionu s třeba nějakou místní babičkou a posílají si třeba pohledy k Vánocům.
0: A udržují tímto ten kontakt, to se vůbec nedivím. Summer Job totiž není jen o práci, ale součástí by měl být i kulturní a duchovní program. Tak jaký bude ten letošní?
1: Letos je to velmi nabité. Včera jsme měli koncert Pavla Čatka, dneska za námi přejedou do Liptaně od 8 hodin Přepište dějiny. Dál nás čeká třeba zítra na poutním místě Maria Hills mše při svíčkách nebo tancovačka a ve čtvrtek a v pátek budeme mít také v Liptani večer chval, který jsme tam spojili s místní oslavou jubilea obce.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava koordinátorka akce nazvané Summer Job Lucie Procházková. Lucie, díky moc za všechny informace a přeji, ať se ten týden všem vydaří.
1: Moc krát děkujeme.
0: Hezké odpoledne, naslyšenou.
1: Naschle.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

nemocný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako devět studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, do nástrah tichčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít.

0: Také letos s námi můžete na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava putovat po našich zámcích. Rubrika Zámecké léto vám každý den nabízí pozvánku na jednu z našich památek. Ovšem, kam se vydáme dnes, to už prozradí náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás na Příbramsko, kde najdete krásný park a v něm zámek Březnice. Historickým skvostem je zámecká knihovna, zvaná Lokšanská, ale také skrafitová psaníčka na fasádě zámku, která obdivuje i kolegyně Bára Kvapilová.
3: Martin a Eva sem dorazili z Příbramy.
4: No, park je úžasný, je to tady nádherné klidné místo.
5: Má tady krásnou zahradu, krásný park a nejhezčí je vlastně z ptačí perspektivy. Ty fotky jsou nejlepší.
3: Prošla jsem nádherným parkem a s kastelánem Robertem Bartákem právě stojím na nádvoří.
6: Historie zámku Březnice je samozřejmě velmi bohatá, ale takovou nejvýznamnější historickou a kulturní etapou v dějinách Březnického zámku bylo období renesance.
3: Stoupáme nahoru k hlavnímu vstupu do zámku.
6: V období 16. století byla Březnice významným společenským a kulturním centrem napojeným na habsburský panovnický dvůr, a to proto, že Březnici od roku 1548 vlastnil Jiří Lokšan, který byl místokancléřem České dvorské kanceláře na dvoře Ferdinanda I.
3: On měl velice zajímavou manželku.
6: Jeho ženou byla Kateřina Adlerová ze Špíru v Bavorsku, později tedy Kateřina Lokšanová, a spolu se svým manželem byli autory renesančních přestaveb Březnického zámku z gotické tvrze na vlastně renesanční zámek. Byla to polovina 16. století a v období těchto stavebních úprav byla také postavena unikátní Lokšanská knihovna. Bylo to v místech, kdy se nad původní gotickou branou vystavila třípatrová věž.
3: Tam stojíme právě teď. Ta knihovna je opravdu překrásná. Má fantastický dřevěný trámový strop.
6: Je to zároveň nejstarší zámecká knihovna v Čechách, postavená v roce 1558.
3: V tuto chvíli se ocitáme v 16. století. Jsme v nádherném sále. Právě tady se udála utajená svatba.
6: Březnický zámek byl v roku 1557 svědkem neobvyklé události, a to tajné svatby arcivévody Ferdinanda II., který byl druhorozený syn českého a uherského krále Ferdinanda I., a jisté Filipíny Velserové, která byla neteří Kateřiny z Lokšan.
3: Proč ta svatba byla utajená?
6: Ta svatba byla utajená, protože se jednalo o velmi stavovsky nerovný sňatek a nebylo vůbec možné, aby takto vysoce postavený druhorozený syn panovníka vzal neurozenou nevěstu.
3: Manželství to bylo šťastné, ovšem s dětmi to bylo poněkud složitější.
6: Protože sňatek byl před světem utajován, oni byli formálně nesezdáni, tak nebylo možné, aby měli spolu děti. Takže když Filipína Velserová porodila svého prvorozeného syna Ondřeje, tak ten byl po porodu vynesen před bránu zámku. Tam ho našla služebná, okamžitě ho přinesla Filipíně, která ho adoptovala, a tím vlastně byl ten vztah matky a syna zlegalizován. Totéž se stalo s druhorozeným synem Karlem, který se ale narodil roku 1560 na Křivoklátě.
3: Císař se nakonec o utajeném manželství dozvěděl. Po dlouhých 19 letech sňatku požehnal i papež a svazek tak legalizoval. Tajnou svatbu na zámku Březnice dnes připomínají překrásné svatební šaty paní Filipíny.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Březnice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Yeah.

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: pojďme si připomenout další recept z pochoutkového roku. V neděli vám Patrik Rozehnal také na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. V letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku totiž připomněl druhý nejlepší recept roku 2022. O co šlo? Šlo o ořechové trubičky na skle plněné šlehačkou, původně od paní Vlasty Pospíšilové z Drnovic na jižní Moravě. My se je naučíme dělat s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, a to vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. No a záměrně je tentokrát připravují porotci i naši profesionální kolegové. Tedy Ivan Vodochodský, Jaroslav Sapík, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Roman Paulus a právě Vojtěch Vrtiška. Ten si recept zjednodušil, prý aby mu netrval tak dlouho. No a toho paní Pospíšilová zvládla za jedno odpoledne.
1: Tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám. Takže budeme používat 250 gramů hladké mouky, 60 gramů moučkového cukru, 70 gramů mandlové mouky, šťávu zhruba z poloviny citronu, jedno vejce, jeden žloutek, 1 gram soli, 140 gramů másla plus teoreticky tuk na potření trubiček, pokud nemáte nepřilnavé. Na náplň já nostalgicky použiju jenom vyšlehanou smetanu. Pak tady ještě mám připravenou pařížskou šlehačku, takže vlastně jenom když si rozpustíte nebo zahřejete si smetanu a přelejete s ní hořkou čokoládu, vymixujete do hladka, necháte vychladit a druhý den vyšleháte, tak to bude pařížská šlehačka. A pak poleva 100 gramů hořké čokolády a 10 gramů oleje. Těch 10 gramů oleje je fajn přidávat do té čokolády, protože pak teprve vám vznikne hezká sametová poleva.
2: Pochoutkový rok.
3: Čím se začíná? Máš před sebou robota mísu, všechno to zaděláme najednou, nebo jak?
1: Takže vezmu hladkou mouku, mandlovou mouku, moučkový cukr, sůl, přidám si máslo a v robotu nebo rychle rukama vypracuju hezkou drobenku. Jo. Zároveň nepřidávám ještě ty tekuté suroviny, jako je citronová šťava, vejce, protože pak by se mi to máslo špatně rozpracovávalo v tom samotném těstě a zase by to trvalo díl.
3: Tak až potom, co je drobenka, teprve potom ten zbytek.
1: Přesně tak. Takže přidáme tady naši citronovou šťávu, dáme si tam náš jeden žloutek a jedno celé vajíčko. Jakmile se nám to stáhne do podoby nějaké kompaktní koule, už moc nečekáme, zabalíme do folie, necháme vychladit hodinu v lednici i dál.
3: Těsto na trubičky odpočnulo.
1: Tak díky tomu, že ho mám v placce už, tak mi nebude tolik praskat a to rozvalování bude o hodně jednodušší.
3: Rozvaluj. Narolovat. Ty jsi to vyválel opravdu do tenka a teď si to tedy rozkrajuješ podle šířky těch budoucích trubiček. Okrajel si, aby si měl opravdu rovný obdélník a teď to řežeš, aby to obepnulo celou tu trubičku i na celou tu délku, tak je to myšleno.
1: Je to tak, to těsto budeme ještě rozvalovat na té trubičce. Já si to namotám na trubičku a spolu s tou trubičkou to rozválím.
3: No a takhle vyválené trubičky pak vyskládáme na plech s pečícím papírem, s nějakými rozestupy a pečeme v troubě zhruba na 200 stupňů takových 7 až 10 minut. Jenom do světle růžova. My jsme upekli ty trubičky. Stahují se hned?
1: Je dobrý je stahnout ještě za tepla, protože to těsto taky pracuje a ono se bude stahovat během toho, co bude chladnout.
3: Nechali jsme je vychladnout a teď ty konečky asi předpokládám, budeme stejně jako paní Pospíšilová máčet do čokolády, je to tak?
1: Přesně tak, budeme věrní klasice v tomhletom. Rozpustíme si tady mléčnou čokoládu s hořkou čokoládou, ale klidně můžete použít jenom hořkou s trochou oleje. My tu čokoládu vždycky chceme trochu naředit, ona by jinak byla extrémně hustá a tím, že by nebyla vytemperovaná, tak by byla měkká a lepivá.
3: To, čím budeme plnit ty trubičky, je zase vylepšení, Vojtovo, protože předtím to byl maj světlý krém, takový šlehačkový, teď je to ale pařížská šlehačka. Teď to dáš prostě do cukrářského sáčku, předpokládám, že asi s ozdobnou špičkou a budeš plnit ty trubičky z obou stran.
1: Je to tak.
4: No, jak křehká.
3: Jako... Je to linka. No a je tam opravdu poctivě té šlehačky. A ta pařížská k tomu sedí.
1: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí.
4: Jo.
1: A jak jsem se bál, tak ve finále musím říct, že se pekly vlastně strašně hezky a i dopadly hezky.
3: Vypadají opravdu luxusně.
0: A právě recept na ořechové trubičky plněné pařížskou šlehačkou podle Vojtěcha Vrtišky najdete na www.pochoutkovirok.cz a můžete to zkusit. Je tam samozřejmě také původní recept od paní Vlasty Pospíšilové z Drnovic. A v neděli si na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava také připomeneme recept, který v roce 2022 zvítězil, a to díky rozhodnutí poroty. Půjde o zámecký kunštátský perník, který po svém upeče kuchař Ivan Vodochodský.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Elektronická evidence tržeb je před závěrečným schvalováním. Podrobnosti ty uslyšíte za chvíli, za 2,5 minuty v 16 hodin v aktuálních zprávách. Určitě chybět nebudou v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Po 16. humoriáda ještě přidám pozvání. Hostem by dnes měl být Martin Zounar. Tak hezké odpoledne.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Elektronická evidence tržeb je před závěrečným schvalováním. Radnice hledá provozovatele pro bývalou kavárnu Korzo v Ostravě Přívoze. Opavská planetární stezka se rozšířila o další zastavení. Zítra bude slunečno, teploty do 23 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Podnikatelé v Česku by mohli od příštího roku znovu elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který dnes ve druhém čtení projednali poslanci. Nové EET by mělo státu každoročně přinést 14 miliard korun a narovnat podnikatelské prostředí. Evidovat by se měly i všechny bezhotovostní platby. To kritizuje opozice, podle které by tyto transakce byly zbytečně evidované dvakrát. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO to naopak přispěje k lepšímu odhalování šedé ekonomiky.
2: Kdybychom měli výjmout část těch plateb, tak ztratí finanční správa obrovskou část analytiky. Finanční správa musí mít co největší množství analytických dat, se kterými pracuje, které vyhodnocuje a na základě nich vybírá na kontrolu subjekty, které prostě jsou z nějakého úhlu pohledu problematické.
0: Povinnost zavést EET by se měla od nového roku vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Zvláštní režim, takzvané EET off, by mohli využít malí živnostníci s příjmy do milionu korun. Moravská Ostrava hledá nájemce pro kavárnu Korzo. Dříve slavný podnik bude opět sídlit v přízemí domu na náměstí Svatopluka Čecha v části Přívoz. Zanedbaný dům začala radnice letos na jaře přestavovat do původní podoby bytového domu se službami. Podle mluvčí obvodu Michály Tiché chce radnice spolu s kavárnou povzbudit i kulturní dění v této části města.
3: Budoucí provozovatel bude mít k dispozici kavárnu, kulturní sál a potřebné provozní zázemí. Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz tedy hledá nájemce, ideálně i schopného organizovat kulturní či společenské akce, který dokáže navázat na bohatou historii tohoto místa.
0: Více než 1000 středoškoláků z celého Česka dnes nastupuje do měsíčního dobrovolného vojenského cvičení. Trénovat budou třeba v Prostějově, Liberci nebo Žatci. Studenti se budou učit, jak číst z map, jak zacházet se zbraní anebo poskytovat první pomoc. Armáda letos původně počítala s 800 účastníky, kvůli velkému zájmu ale navýšila kapacitu. V Hrabini na Opavsku přibylo další zastavení opavské planetární stezky. Je to první ze 7 nových modelů planet a vesmírných těles, které budou během léta umístěné v přesném poměru vzdáleností od zmenšeniny slunce v centru Opavy. Jak dodává David Slosarčik ze Slezské univerzity, hrabiňské zastavení připomíná malé těleso s názvem Makemake.
4: Je to vlastně trpasličí planeta, nebo dá se říct taky transneptunické těleso Makemake. Nejvzdálenější zastavení bude až v městě Petřvald. Tak to máme naplánováno a musí se to zrealizovat vlastně do začátku nebo konce října plus minus.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Moravskoslezském kraji polojasno až jasno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách naměříte do 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ve Frýdku Místku v ulici 17. listopadu havarovala dvě osobní auta, s opatrností místem projedete. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda. Ano, i přes prázdniny pro vás vysíláme. Vy dobře víte v tomto týdnu, že i ve sváteční dny už máme jedno vysílání za sebou. To druhé v tomto týdnu s Martinem Zounarem, kterého vítá Patrik Rozehnal.
6: Ahoj. Já tě zdravím, zdravím všechny posluchače. A jak se říká, už se to točí, už se to roztáčí. Je tady poslední prodloužená jízda, páčí k sobě a kačery se zvedají. Pojďme na to.
1: Humoriáda.

0: Hezký den vám všem, co posloucháte. Budeme si vybírat ukázku teď z mluveného slova ze seznamu, který je připraven a je už seznáme na připraveným Martin Zouna.
1: Ano, jsem, já samozřejmě jsem a já ti můžu říct, že takový, jako když se třeba chystáš na to, že převezmeš nový byt, jo.
0: Ano.
1: To je pecka, to jsi prostě natěšenej.
0: Jo.
1: A já si myslím, že kdo jiný by to mohl lépe říct, než Bolek Polívka.
2: Dámy, krásná historka, ten Stanislav Sonták se jmenuje, zdravím Sontáku, z Běle pod pradědem, a on, že byl ženatý asi 2 měsíce, možná 3, výše 2, a teď se přestěhovali s manželkou do nového bytu, že? A on žil pořád jako starý mládenec, on žil bytě svých rodičů, a on byl zvyklý, že vždycky, když se mu chtělo čurat, tak prostě otevřel dveře ložnice, šel přes předsí, otevřel dole dveře, tam šel doleva, tam byla místnostka a tam on se vyčural a zase pomalu přes tu předsí se dostal zpátky. Jako. A on v tom bytě moc zvyklý nebyl, vypil taky pár piv, to znamená, že ho to tak ránu, kolem ty čtvrtý, známe to, tak on vstane, jde přes předsí, zavře, jde doleva. No, ježilo, no, hodinky otevře, zavře, teď se dívá, nějaký velký záchod, rozumíš? On má ten záchod zábradlý, nebo co? On má dokonce schodiště dolů, no to jsme to koupili krásně, byl, on je na chodbě, jo. On je na chodbě a teď co? Na chodbě přece se nečurá, on to Sonták ví, že Sonták ví? Kde seš? Sonták to ví, že na chodbě se nečurá, no tak co teď? No tak samozřejmě zazvoním, a už to trošku jako, no tak zazvoním, no ale manželka nic, tak ještě jednou zazvoním. Po třetí zazvoním, Sonták zvazí, po třetí manželka pořád. No tak on začne ťukat, ono se musí ťukat. Potichu, protože tam jsou samozřejmě sousedi, že? Vedle zrovna sousedka od policisty, dneska pořád mluví o policistech, sousedka má manžela policistu, ten je na noční službě a ta sousedka velmi často po Sontákovi tak pokukuje, rozumíš? Sonták je čerstvě žena, tak on si moc nevšíma, ale buší potichu, rozumíš? Neví, co má dělat, buší, to probudí samozřejmě tu sousedku, která po něm pokukuje, a on proti ní nahej. Teď se drží, ne? Dobrý, co pak je vám? Ale nemůžu, prosím vás, no pojďte k nám samozřejmě, ale já bych potřeboval probudit ženu. Já nejsem tak stará. A najednou, člověče, s úlevou se začne mísit znova hrůza, protože chřestí klíč ve dveřích, manžel se vrací se služby. Policista se vrací se služby, no tak on teď na tom majzu v jeho županu samozřejmě. Teď co? Nazdar, Martičko, nazdar. Co pak si už vzhůru? Ale nic, to... Sonták neví, co má dělat. A říká si, nevím, že bude prostě přece nic mě nemůže vyčíst, jo, samozřejmě. Ten policaj se neví, co tady dělat? Přišel jsem k vám vyčurat, já jsem byl nahý, no on byl nahý. No a to jdete k nám se vyčurat nahý. My se celkem ani, já jenom... On říká, tak půjdete se mnou. Říká, prosím vás, a to se snad nezavírá, nebo to, kam bych chodil, já vám to všechno vysvětlím. Pojďte, já přece nepůjdu na poli. Ne, půjdete domů, pojďte, teď zazvoní. Manželka, kdo pak? Kdo tam? Policie. On říká, otevře. No jděte. Teď je tam prostě vsune do té předsíně. Prosím vás, ten župan je můj, vezme se župan a zabouchne. A teď ten Sonták stojí proti svojí ženě nahý. Ráno, že jo? A teď vysvětlujte něco. Kde jsi byl? Co jsi tam dělal? Nechápu. Kolikrát jsi zvonil? Nic jsem neslyšel. Ona mu prostě nevěří. Ona mu nevěří a to už je třeba 15 let, co se dostal. Po 3 letech mu už nevěří. Ještě mu nevěří. Ona mu nevěří ještě po 3 letech. už mají 3 děti. Ona ho vždycky podezírá, že ty děti ona má s někým jiným.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Voleček, ježiš, no.
0: Umí to vyprávět ty příběhy lidské takhle, takové bakaláři v rozhlasové podobě. Co ty a nový bet nějakou historii?
1: Já musím říct, že mi se stala taková věc. Stěhovali jsme se do nového domku a ono je to dvoudomek, jo. A já, jak jsem to všechno

0: A teďka přišla maminka Klaudie a říkala, ty vole, co to děláš? Kde jsi to, kam jsi šel? Máme všechno stěhovaný, je to v pořádku, já jsem, dokonce jsem i zabil nějaké obrázky, aby to viselo.
1: Ne.
0: A ona, ty vole, teď jsme u souseda. Takže odešla samozřejmě, byla strašně potěšená, neměla vůbec špatnou náladu, no prostě byla nasraná, jo. A já jsem do pěti do s klukama stěhoval z baráku do baráku přes chodbu. Takže takhle, no, to se spleteš, to si spleteš po té Jistrovici, si pleteš strany.
2: A sousedí to věděli?
0: David to ví, ten se smál, jako, že ten, přišel si, vole, tady jsou ty, protože ty to tady děláš. A já bydl, ne. No, do dneška na to vzpomínám, musím říct.
2: Ano, tak jsme zavzpomínali na to i v Humoriádě s Martinem Zounarem. Inspirování vyprávěním Volka Polívky může být i další.
0: Pozor, pozor. Opití vodky? Tak my jsme tematický uchu.
2: A nebo první dopis Sally může ještě přečíst část, tedy Uršula Kluková, nabízím já proti tu druhou variantu, druhou ukázku. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo na SMS-kách 90 011 04.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: Připomínám humory a jména, která jsou ve hře v ukázkách, Bolek Polívka nebo Uršula Kluková. Vybíráte na telefonu 731 800 900 a poslouchá vás dnes se mnou Martin Zounar.
5: Dobrý den. Vás.
6: Krásné odpoledne, dobré krás 7. Zdravím všechny posluchače, vás, pane Zounare.
5: Děkuju.
6: Vás, Patriku.
4: Díky.
6: A prosím, Ačko, Volečka.
4: Dobře, dobře, zapisuju. Děkuju a jdeme za dalším.
7: Dobrý den, tady Petr z Hradce Králové.
5: Hradečák. Také Hradečák.
7: A i vy jste taky Hradečák?
5: A jsem taky Hradečák, vidíte
4: no
5: to.
4: Jo.
5: Hradecký otrok, no, jak se říká.
7: Tak já bych dal samozřejmě taky hlas Volkovi Polívkovi.
5: Děkujeme.
4: Píšeme mu bod, děkujeme, ať se vám daří, mějte se krásně. Halo.
5: Halo, halo.
8: Halo, dobrý den.
5: Dobrý den. No.
8: Dobrý den.
5: Dobrý den.
8: Halo.
5: Halo, dobrý den.
8: Tak vás zdraví.
5: Taky vás zdravíme. Co si dáte?
8: No, já vás zdravím oba dva, chci taky Ačko.
5: No to je dobře,
4: zapsáno.
5: Budeme pít vodku.
4: A ještě jeden hlas.
9: Dobrý den, tady René Zbyškova.
5: Dobrý den.
9: Já bych chtěl pozdravit vašeho skvělého hosta, člověka.
5: Děkuju.
9: Martina Zounara.
5: Děkuju.
9: A chtěl bych pokračování té Bolka Polívky scénky.
5: Dobře, děkuju, dobře.
4: My děkujeme, se. No je to rozhodnuto, bude to ta vodka.
5: Bude to ta vodka, no tak jo, ale to se napijem.
10: Spiro z Prahy?
11: To je tak. Ten Spirov je takový ruský dozní, nebo bulharský, jo, Spirov.
10: Bulharský.
11: Spirov. To nevím. Bartuška, Spirov.
10: Olivka.
11: Dobrovolná já. Spirov. A ten se svým kamarádem, rozumíš, on? Se trošku opil. Opil se jenom ráno a oni dělá pořád se pije koňák a Spirov prostě. A ruský to zní a on to je už šampaňský a už v tom paneláku a nech to. A on říká, Spirov, já že mám miluju hory, je. Sjezdař. On říká, sjezdař, to je tady se. Já bych jel na hory, já říká, teď někam se na hory, on jde léto, jde červenec. Spirov. Všude jsou hory. A teď toho kamaráda, no jo, jasně, ty můžeš tady jezdit po schodech v paneláku, když chceš, ne, ty Ruse. Mě bude říkat Rus, já jsem u tebe Rus. Proč, já to klidně sjedu. Já ty začnu štengrovat, já to sjedu. Říká, co sjedeš? Panelák sjedu. Po schodech až dole. Tak dole, ne, já myslím dolů, jako.
10: Vnizu.
11: Vnizu, no, oni říkají vnizu, já nevím, jak se říkají. No, tak se to vyštengruje do ty podoby, že ten Spirov normálně, větrovka, šponky, Wehrmachtky vezme svoje, rozumíš? Že on miluje gory. Wehrmachtky teď, vlastně tu ušanku s těma, víš, tady s těma, to se ani nezaváže, protože je červenec, rozumíš? Teď vyjde před ten byt svůj, rozumíš, těma Wehrmachtkama, šup, šup, tak jenom si větrovku, škytne, naskočí do těch lyží, rozumíš, a už ta ušanka za ním svišti, 8. patro, 7. patro, rozumíš, 6. patro, 5. patro, a tam jde paní Macháčková, rozumíš, a bum, srážka. paní Macháčková, zlomená noha chuděrka, otřes vosku chuděrka, Spirov nic. Spirov má vytáhnout nahoru, teď má vyslečil z té ušanky dole. Probuď se, vstanitka, Spirov se probudí druhý den. Víš, co si udělal, co jsem, ty starý jezdil na líž? No neblbni, paní Macha, no neblbni. Že by se, čuče, já už třetí generaci žijeme tady. No ty jsi zlomil nohu, otřes mozku. Že by se, vole, ve mně probudil Rus. No to je průšvih, to já musím vyžadit. A vode do ty nemocnice spírovat, teď hledá paní Macháčko. A paní Macháčko říká, Macháčko, ale žádná není. A jsem se na chirurgii, tam má nějakého známého. Říká, Macháčko, no počkej, Macháčko, a zlomená noha, otřes mozku. Říká, no čovič, no prosím tě, ona, bába, čovič. Ona tvrdila, říkám, jak se vám to stalo, ona tvrdila, lyžař. Narazil do mě lyžař. No kde? No u mýho bytu. Červenc lyžař, já jsem bábu poslal na psychiatrii.
4: Takovéhle nějaké podobné sázky s kamarády nebo nějaký zážitek tohoto druhu? Čoče, bláznivina.
5: Ne. No, my jsme měli, s Michalem Dlouhým jsme měli takový klub Alora to sapere vivere, bože, jak ty umíš žít. Jo, také měli jsme to i v občance normálně zapsaný.
4: Občance?
5: No to samozřejmě se nesmělo, ale my jsme tam měli, razítko jsme si udělali. Takže to vždycky policisté jako, co to tady, to je speciální klub, to je tajný. Aha, tak dobře. No a my jsme se dělali na schvály.
4: Mě takhle jednou zastavili policajti na kontrole řidičáku, vzali si občanku a teď něco řešili a po chvíli si přišli, prosím vás, tady to vzadu, na to, tam má nálepka, to TBC, co to je, říkám, no to je, že jsem proti.
5: Jo. Poslouchej, no ale já jsem měl, my jsme se dělali na schvály a já jsem měl takový velký auto v 91. roce a už se tenkrát poprvé začaly používat montážní pěny. A jo, když přišly ty okna, že jo, plastový, no. Co tady to, tak ano. Jsem, ale to začalo, to byl zázrak tenkrát. A on ti mě normálně to pustil do vejfuku, takže já jsem to nabopnul, takže já nic. No tak jsem, hele, pomsta je sladká, tak jsem to nechal, jako v pohodě všecko, ten se smál samozřejmě. Aha. Nechal jsem to, hele, uležet. A potom měl Sába a před Švandovým divadlem a já jsem mu začal sluníčko už tak jako hezky, tak jsem tam ve výklenku bylo řeznictví, koupil kostku sádla a pěkně jsem tím pomazal přední sklo a zadní sklo. A jak bylo sluníčko, tak to roztáhl, bylo to průsvitný a jen jsem čekal. On přijel ze zkoušky, nastartoval sakra, co je, zmáčknul stěračem a měl chleba se sádlem. To bylo strašný. Konvice z klubu horkou vodou rval, já zabiju, kurva!

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Vybírat se bude další ukázka. Teď to není na vás, ale na mém hostu ve studiu, to je Martin Zounár. Co se vybere?
2: Já všechny zdravím samozřejmě a já myslím, že na své začátky bude zajímavý, když zazpomíná Miroslav Donutil a Jiří Sovák.
1: Dobře. Chcete
2: na to?
1: Jo, dáme jim prostor.
2: Dáme. Fajn.
3: Děkuji za vlídné přijetí. Ale myslím, že už tý srandy bylo dost. Že bysme měli trošku vážnější téma nabrat. Jaká je otázka?
4: Já ji položím, vy ji zvedněte. Já jsem už tady na začátku říkal, jednak bych strašně rád řekl jednu věc, a sice tu, že jsem nesmírně šťastný, že jste tady dnes večer s námi. Myslím si, že jak jste slyšel odezvu, i ostatní diváci to tak cítí. Já jsem tady říkal na začátku, že jsem se narodil v Třebíči. Pokud vím, vy jste v Třebíči prožil pěkný kus svého hereckého mládí.
3: Ano, nejenom v Třebíči, tam jsem umělecky vůbec začínal růst tam, ale pak jsme se přestěhovali do Jihlavy a po převratu bylo potřeba jezdit. Horácký divadlo byly zájezdy, jinak bychom umřeli hlady. No, ale neměli jsme čím, tak jsme jezdili na nákladňáku, než jsme si vydělili na autobus. Ovšem to byl autobus velice podivnej. Količka malý, motůrek malý, velká kasa a kravál to dělalo hrozné. To se lidi tiskli ke zdi a my za 10 minut přijeli teprve. Ale mělo to zvláštnost. Tam vevnitř nebylo nic, ani lavice, ani židle, přišroubovaný k podlaze, nic. Tam byla akorát přišroubovaná bedna pro šoféra, jo, který strašně miloval ptactvo. Takže byl velice nebezpečný. No a tenhle ten zájezd se konal, vždycky jsme se sešli u toho divadla a pač tam židle nebyly, tak jsme si každý museli přinést svoji židli. Takže jsme vypadali jako takový polský uprchlíci. Nalezli jsme do autobusu, vyjeli jsme a najednou ten blázen uviděl bažantapa, ježiš, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. Samozřejmě mi za ním valnou hromadou, pochopitelně, že jo. Tam to nevadilo nám mladým, to jsem tenkrát byl mladý. A ono to vypadá nepravděpodobně, ale byl jsem skutečně mladý a holky taky, tak nám to nevadilo, no a ty babi padali, ještě ani nebrzdil.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: To byly dobrý.
2: No jo, to je krásný.
1: Jiří Sovák, Miroslav Donutil, tedy host v tom pořadu Jiří Sovák. No, tvoje začátky, tvoje cesty na první zájezdy, Martine.
2: Ježišmarja.
1: V čem to bylo, jak to probíhalo?
2: No první zájezd, to bylo čoveče 1203 a pak Latví. To bylo taková jako Volho to bylo hodně, to by 1203 a Latvie, to byly dvě auta, 1203 víme, co bylo.
1: Ano, to je, a pro posluchače, sanitka, seriál, ano, sanitka, třeba tyhle, no, první sanitky, se, ano.
2: No, tak to bylo hodně nebezpečné auto, 1203.
1: Na divadelní zájezdy, jo?
2: No, tak jako zaprvé to bylo podivně zvednutý, vzadu to mělo nějaký lichobičníkový takový ramena a motor to mělo vepředu, jako mezi spolujezdcem. A Latvii byla něco podobného. To bylo zase z motoru z Volohy. Taz, jo, Taz, nebo co tam bylo. Tam byl jelen takovej, že jo, volá to. Tak to bylo taky nebezpečný. Ukrutně to nejelo. A v zimě to zamrzalo. Zamrzala tomu benzín. Taky Voloha taky takhle zamrzala, čověče. Jo, protože to takže mělo ten sání, to mělo nahoře.
1: Takže jste zahřívali?
2: No, jeli jsme třeba když zájezd byl, od 7 se hrálo, třeba v Tachově, tak hochu ve 12 sraz a 5 hodin do Tachova. A nebylo vůbec jistota, že dojedeme.
1: Ano, to taky.
2: Ale bylo to,
1: ještě
2: my jsme hráli Mandrák, no jasně, ježišmarja, my jsme byli, to byla ještě stará plzeňská, no. Že jo? My jsme jeli a jezdili jsme zájezd tam Mandragora, Machiavelliho a jezdili jsme já, Vilma Cibulková, Vláďa Beneš a pan Stehlík, no a byl to pan Velček taky, no zájezdovka, pěkný to bylo, čoveče. Hele, korunka ke korunce a šlo to, no. No tenkrát, víš co, to bylo nádherný, vydělat za zájezd třeba 350 korun, tak jsem měl 10 zájezdů, jsem měl 3,5 tisíce, víš co to bylo tenkrát? Ty blázne. Dobrý, krásný peníze, jsi mohl koupit pak džíny v Tuzexu.
1: Vzpomíná Martin Zounár, vážení. Vybereme ještě jednou vzpomínky Jiřího Sováka, anebo si dáme scénku se Zdenou Hadrbolcovou a Vladimírem Menšíkem.
2: To bude zajímavý.
1: Nabízím proti já. Tak koho vyberete vy? Dejte hlas, součet hlasů určí vítěze. Takový je princip. Na telefonu 731 800 900 se můžete vyjádřit, popovídat si s námi živě, jsme ve studiu. A vy můžete posílat i SMSky do studia na číslo 90 01 04, heslo Humor, Mezera A nebo B. A k tomu Věra Špinarová a její Valentín.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Je tu humoriáda, bereme další telefonáty do vysílání. Bereme. Martin Zunar schvaluje. Tak jdeme za dalším, kdo vybírá. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Já zdravím vás, pana Patriku.
3: Ano.
4: A zároveň zdravím Miroslavu Zunar.
3: Martina, taky jak byl Miroslav. Martina. A děkuji za vzpomínku.
2: A?
4: Velice rád na něho vzpomínám. Osobně
3: děkuju.
4: Jsem se s ním potkal a bylo to velice příjemné a
3: děkuju.
4: Bezvané setkání.
3: A co dáte?
4: Ale já jsem se vás chtěl zeptat na takovou otázku, když jste natáčel, no, teď to je nějaký rok 85, tuším, že jste natáčel s Milanem Kňažkem film
3: Nebo být zabit.
4: Nebo
3: ano, máte
4: být
3: pravdu.
4: Zabit.
3: Ano, máte pravdu. Super.
4: A jak na to vzpomínáte v tom sněhu?
3: Víte co, nemáme čas úplně pomáhat vzpomínat, ale bylo to nádherné natáčení. Martin Holý dělal režii a opravdu to byl velký zážitek. Tak co si dáte? Dáte si Ačko nebo Bčko? Co dáte?
4: Dám si Ačko. Třeba.
3: Dobře, děkujeme.
2: Děkujeme moc. Díky, mějte se, co daří. Kdo další?
5: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku a Martinovi.
3: Děkuju.
5: Tady Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Bčko a chtěla jsem říct jenom Martinovi, že jsem byla v divadle v Mariánských Lázních. Bylo to už ale více jak 20 let, někdy v roce 2000-2003, tak nějak mezi. No. A byla to hra Bosé nohy v parku.
3: Ano,
5: myslím si, že tam
3: s Luzkou Zedničkovou.
5: Tak to bylo, ano.
3: Ježíš, tak vidíte.
5: Tak si to dobře,
3: tak. Tak to tak jsem rád, že na to vzpomínáte.
2: Tak třeba mě, tak na třeba některém teďka. Ze zámků, protože
3: ano,
2: Martin teď hraje.
3: Měla paní navdávání.
2: Ano, třeba se uvidíte někde.
3: Mějte se hezké,
2: děkujeme. A děkujeme za hlasování, Moniko. Děkujeme. A ještě někdo přidá hlas?
6: Tady Roman Myslovec Vysoký, já zdravím pana Zounara.
3: Dobrý den.
6: Martina, já ho zdravím. Já ho znám z ordinace a dávám Bčko Patriku.
3: Děkujem.
6: A já jsem byl v nemocnici a zdravím Verunku, do Rokovníko.
2: Ať je dobře a plno děkujem. Zdraví přejeme. A ještě uzavřeme jedním hlasem. Dobrý den.
7: Dobrý den.
3: Dobrý den.
7: Tady je posluchač Pepa Český Brod.
2: Mm-hmm. A pro co hlasujete, Pepo?
7: Já zdravím pana Zounala.
3: Děkujem.
7: Já vás sleduju televizi.
3: Dobře, a co se dáte?
7: A hlasuju pro Ačko.
2: Ano. Dobře, Ačko, byl to velmi vyrovnaný souboj, ale nakonec dobře musím říct, vybral Martin, protože zabral ty začátky Jiřího Sováka, tak si to ještě kousek poslechneme.
3: Dobře.
8: No a pak jste to vlastně svým velkým uměním a svým talentem a svým darem bavit lidi dotáhl až do Národního divadla.
9: No to byla dlouhá klopotná cesta, to Národní divadlo já ctím a je to podle mě skvost národa, musí se to respektovat, i když tam jsou některé lidi, kteří tam nepatří, to je jiná věc, to už Vojan si stěžoval a celkem za to, no ale já jsem hrdý na to, že jsem tam 18 let pracoval a miluju Národní divadlo. Ale hlavně jsem tedy tam miloval ty starý, ty bohy, který jsem já prostě se jim klanil, ty Štěpánky, Smolíky, Marvany, že jo, s tím jsem měl takovou zajímavou záležitost, jsem zažil, já jsem měl takovou slovní dohodu, že na 14 dní vemu jednu roli v plavecký Mariáši, no a teď si najednou, to byl ten film o tom, že nebylo málo plavců, takže bylo málo dřeva a Marvan to měl dávat jako dokupy a já tam hrál něco, jak ředitele pily, nebo co to bylo, já nevím, do dneska. Až to bylo u vody, ten brák, a jsem vždycky vylezl, kouk jsem proti proudu a řekl jsem zase nic. A to jsem udělal za celý film třikrát, takže jsem byl dopoledne hotov. A teď povídám sakra, ale tohle to není možné, já mám tady na 14 dní smlouvu. A Wasserman, režisér, ten brák, trvej na tom. Tak jsem na tom trval a oni zastrvali na tom, že tam musím těch 14 dní jezdit. Ale to mě udělali velkou službu, protože jsem 14 dní v noci po představení jezdil s Plachým, s Marvanem, s Fialou, no prostě s těma těma starýma bardama, kterých jsem si nesmírně vážil a nesmírně jsem je obdivoval. Upozorňoval, že byla taková sranda tou cestou, že jsem si ani nevrznul a tak jsem pro sebe si povídal: Krista Pána, až vy, dětkové, umřete, kdo tu legraci bude dělat. A ten Marvan se takhle otočil a povídá: budete se divit, ale vy. Přesně to samé, co jsem řekl tobě já, když jsem tě poprvé viděl v recitálu, tak jsem ti řekl: teďka už umřu klidně, poněvadž mám za sebe náhradu.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Taky jsi takhle tiše seděl vedle starších bardů, když jsi začínal, nebo jsi to měl jednodušší, protože jsi měl tátu už
3: v oboru? Ne, musím ti říct, že já jsem měl tu čest opravdu už na škole být vlastně 6 let v Národním divadle jako student a potom jako na vojně, jako, ale hrál jsem. A zažil jsem tu nádhernou věc, když třeba Petr Kostka, který má pořad s Karmen Majerovou, Petr Kostka, teďka Boris Rezner, pan Lukavský, pan Kemr, do toho přišel Švejlík, Pepíček Vinklář, můj profesor, jo, Štěpnička, ty blázne, Němec, Postráňák, a teď to začalo v té rekvizitárně nalebo, než se šlo na jeviště. Začal jsem byl u dveří jsem a teďka oni začali povídat. To tě upozorňuju. To bylo taková, že to si nemohl prostě, rozumím, že to přijel pan Ráš, ten přidal takhle jenom něco, jo, do toho paní Holišová, jo, nebo paní Hlaváť. No hele, Munzar, teďka to začalo. To ti říkám to, říkali, Ježíš Maria, no tak jdeme hrát, no. Ti by všichni povídali samozřejmě, ano. A bylo to opravdu, bylo to gigantický.
2: Jo.
3: To jako musím říct, že to byla největší škola, pak pěkně. To jevišti, jak víš co.
2: Je to tak, že to pomůže člověku rychleji uzrát, to, že mohl na začátku být takhle po boku takových velikánů?
3: Já ti musím říct, že můj táta mě řekl, když jsem říkal, že budu v Národním divadle, potom říkala: Martinku, prosím tě, zdrav, no jasně, tati, no já vím, jasně, a hlavně nic neříkej. A bylo mě 16 let, tak jsem neříkal, poslouchal jsem a měl jsem tu čest dělat poslední režii s Miroslavem Macháčkem, s Janičkou Hlaváčovou.
2: Krásný.
3: A bylo to krásný, chuti medu, Čelek Delejnová. Byl to opravdu, byl to velký zážitek s Vlnou Cibulkou, krásný.
2: Čím uzavřeme dnešní vysílání? To už se ptám vás, posluchačů. Vracím do hry Uršulu Klukovou, která nevyhrála
3: první sobotu. A Josefa Vinkláře. Tady koukám,
2: chceš že proti místo,
3: historka z Německa.
2: Místo z Denny Hadrbolcové, tak já ti udělám radost.
3: Ne, je tady Koňas, že se žení a pak je tady Josef Vinklář.
2: No, tak, musíme, ale, já jsem vrátil do hry Uršulu Klukovou a Bčko dáme Vinkláře.
3: Ježišmarja, tak no klidně, já bych hledal a Pepička bych rád zavzpomínal.
2: 731 800 900.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Ještě je čas na hlasování a výběr. Tedy Uršula Kluková a proti Josef Vinklář. Martin Zouna,
2: z Německa.
1: Ano, co vybíráte vy po telefonu 731 800 900?
3: Dobrý den, tady Monika z Černuce.
2: Dobrý den.
3: Chtěla bych vás všechny pozdravit, hlavně pana Zounara.
2: Děkuji.
3: Byli jsme se teď podívat v Ploskovicích na...
2: Bílý paní.
3: Že Bílá paní, ano, bylo to úplně úžasný, dokonalý. I dětem se moc líbilo.
2: Děkuji.
3: Takže více takových her. Díky. Těšíme se na příští rok.
2: Ano, bez zboru.
3: A vidím Bčko.
1: Dobře.
2: Děkujem.
3: Mějte se krásně, naschranou.
1: Děkuji.
4: Zdraví vás, Háňa.
1: Dobrý den.
5: Dobrý deň, Brenos Martina, pozdravujem vás do štúdia a taktiež poslucháčov Humoriady a hlasujem za Ačko.
2: Dobre.
1: Děkujeme, zdajme do Martina, mějte se krásně.
2: Do Martina,
1: ano.
2: Já jdu na Slovensko, do Rimba Sombat, Filakovo, za mamou.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Honza Scholný, panové, já vás moc zdravím a já bych potřeboval Bčko.
1: Byste
2: tak
1: potřeboval
2: byste potřebovali, tak je to skvělý, děkuji.
1: Zapsáno, děkujeme moc, ať se vám daří. A ještě někdo, vítejte.
7: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
7: Já vás taky zdravím do studia.
2: Děkuji.
7: Musím říct, že na Bílé paní jsem byl loni, byla úžasná.
2: No, díky.
7: Děkujeme. Byl jsem na strašidílku Kentervilském, taky to byla paráda.
2: Tak to jsem rád.
7: Zeptám se jenom, jestli nechystáte třeba za rok, za dva něco nového, abych už si když tak předem podíval do předprodejů.
2: Nová hra se už hraje, ale samozřejmě nedá, aby člověk hrál ve všem, ale musím říct, že Zámecký hotel v čele s Lukášem Vaculíkem a Davídkem Novotným, je to hezký, moc hezký.
1: Tak, a pro co hlasujete?
7: Tam taky alternovat, jestli se...
2: Ne, nebudu, to bych, nejde to, to bych se musel rozkrájet, to nejde.
7: Dobře, a já bych pana Vinkláře.
2: Dobře, děkuji mnohokrát, hezká
1: no, tak je to jasný.
2: Tak je to jasný,
1: jak tvoje prosba zabrala, Vinklář
2: vyhrál. Děkuju, Pepíčka.
8: Z všem vzpomínka na Sováka musí být, protože to povídání bez toho... My jsme točili teda opravdu zbůrek patřičnej. V Německu v NDR film ročník 21, kde Jirka hrál velikou roli a jinak parta Eda Cupák, Luďa Munzer, Standa Fischer, Svatě Matyáš a já. No říkám zbůrek opravdu vybraný. A ten Jirka Sovák, jak neuměl vůbec německy, tak se naučil jednu větu do Špajzevák, když jsme jeli a ten prostě s tou prošel celým Německem a ta věta zněla Herober bitte eine Flasche Weisse Wein, aber erste Klasse und schnell. Já? Přišli a tím prošel celým Německem a vymýšlel neskutečné věci, takže jsme jednou šli z domu z maskérny, bydli jsme ve Štralsundu, v hotelu Baltic a jdeme a tam byl díra, prostě veliká plocha po vybombardovaném baráku a kluci si hráli fotbal s Merunou, která byla z Hadráku, no Hadrák, jo. A Sovák samozřejmě se svojí němčinou povádá si Schrecklich, alles Junge, komm her, pojď sem, hoši. A povídá, ich kaufen eine Miete, jo. Teď oni úplně stvrdli, protože říkali, já koupím jedno unavený. A uch, i geben dich, jo, a ale všech vás to bude, jo. Skutečně jsme se sebrali, Jirka koupil druhý den Merunu, tu Merunu jim dal, věnoval, dobrý, všecko dopadlo skvěle. Uplynou dva dny, ráno snídáme na terase hotelu Baltic s Munzarem a s Cupákem a jde pionýrská skupina. S modrýma šátkama, oni měli modrý šátky, říkají, Herr Sovák, já pan ten chrápe nahoře v mém pokoji. Bydlet s ním utrpení, jo, než s Jirkou Sovákem, že ten tě v noci budí a říká, čověče, ty píšeš ženě, viď? To jsem to čet, čověče, to je hezký dopis. Proč to, vole, ty jsi to taky mohl napsat při skopírách, když oni by se nesetkali v té Praze. A jak tak jdem, tak já povedám, co chcete. A oni byli skupina Wilhelma Píka a nesli Sovákovi dárek
9: za to, že jim
8: album města Štralsundu, protože mu věnujou, tak mu to věnovali a uplyne večer a my jsme ten den měli rozhodnout, protože Eda Cupák rozhodl, že hojte imr šláfn, jo, že jdeme spát a nic tam a Sovák povídá, ale pojď sem. Ten Cupák je nerozumný, že uděláme eine kleine Kuchenfilm v Teštok, tam byl bar, jo. Já povídám, že nemáme peníze, diety jsme neměli a měli jsme nějak brát, až budeme, prodáme to album. Já povídám, Jirko, to nemůžeme prodat, ty blbou, nej, tam je věnování, a to vyřízne. A komu to tady prodáme? Pá, norským námořník. Šli jsme do toho baru, kuci nelžu vám. On to prodal prostě norským námořníkům a tam rozlívali šampáň na decinky. Takže jsme se zdecinkovali a Jirka zpíval solo, protože si půjčil muziku a zpíval solo sám na mikrofon píseň slavnou v té době O Kangaseiro, přičemž uměl jenom tyhle
4: ty dva, jeden cykoslovec a jedno slovo. O Kangaseiro. Nic víc. Ale měl s tím veliký úspěch. Dokončili jsme film Veliká sláva, jedeme do Německa, slavnostní premiéra, recepce, ministr kultury Ackermann a večer recepce. A říkáme si, Ježišmarja, všichni už mluvili, Cupák, Luďa Munzer jako hlavní představitel, Gajer jako režisér, Honza Kališ, Ptáčník jako autor. A si říkáme, jen ať si nevíme slovo Jirka Sovák, to by byl malé. Plynul večer ticho, najednou ten Sovák prostě se zvedne a udělá Ptáčník ke mně, pojď sem. Chci mít taky projev, já tady nebudu zbytečně. Povídá a dívaje se do očí tomu ministrovi, povídá, poslouchejte, tohle je moje země, za ty prachy, co já jsem tady utratil, já tady mám i svoje koleje, nádraží, hotely a takovýhle věci, ale zůstala mě jedna věc nevyjasněná, jestli byste mě ji mohl objasnit. A ten ministr skutečně s velikou účastí dívaje se mu do očí, říká, prosím, on říká, mohl byste mě vysvětlit, proč jste do té války šli, když jste věděli, že to je předem prostraná věc? V tu chvíli propadla skříň a ten Ackermann se otočil na Jirku Senku, hudebního skladatele, který byl strašně něžný, hodný člověk a říkal, tak snad, kdyby nám mistr zahrál, ne? A on já nejsem žádnej barovej hráč, já jsem hudební skladatel.
9: Je to úplně poslal.
2: Humoriáda. Tohle to byl můj Pepíček, Vinklář, můj profesor na RC.
1: Hezká vzpomínka. Martine, děkuju.
2: Já také děkuju. Děkuju všem posluchačům a my se uvidíme až za měsíc, až v srpnu. To uslyšíme. Tak hezký léto a na bílou paní. Mějte se krásně.

0: Audio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Vláda přidá příští rok 36 miliard korun na obranu, aby dosáhla 2% HDP. Rychvald a Dolní Lutyně podpoří domov pro seniory v Bohumíně. Děti a dospívající trápí v létě úzkosti z rodinných konfliktů i strach z táborů. Zítra čekejte polojasno, teploty do 23 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun. Tím by splnila závazek Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Před dnešním odletem na summit NATO v Ankaře to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O plnění závazku bude Babiš mluvit na summitu i v projevu, který schválila vláda.
2: V tom projevu říkám, že plníme 2%. Já si myslím, že je splníme až příští rok. My samozřejmě se budeme snažit je maximálně plnit i tento rok, ale myslím si, že se to nepovede, nepovedlo se to nikdy.
1: Česko je podle generálního tajemníka NATO Marka Rutého jednou ze tří zemí, které 2% závazek dosud neplní. Obce Rychvald a Dolní Lutyně finančně podpoří stavbu domova pro seniory v Bohumíně. V zařízení tak získají místa pro své obyvatele. Uvedla to dnes mluvčí Bohumína Jana Končítková. Komplex s kapacitou 100 lůžek má vzniknout v oblasti na Panském 2 blízko centra Bohumína. Stavba vyjde na zhruba 300 milionů korun a měla by začít v roce 2028. Už dříve se Bohumín dohodl na spolupráci s Moravskoslezským krajem, který se zavázal k podpoře ve výši 80 milionů korun. Teď podepsali memorandum o spolupráci i starostové Rychvaldu a Dolní Lutyně. Karviná dnes zahajuje opravy několika frekventovaných silničních úseků. Jako první se uzavře část křižovatky tříd 17. listopadu a Osvobození. Práce potrvají zhruba 6 týdnů. Dokončení ulice Studentská je naplánované na konci srpna, uvedla vedoucí odboru komunálních služeb Jana Majerová.
3: Poslední úsek komunikace můžeme začít opravovat, až proběhne výměna vodovodu společnosti Ezemvak, protože ještě před tou finální opravou je nutné vyčkat na přirozené sednutí povrchu po zasypu výkopu.
1: Na linky pomoci se děti a dospívající obracejí v létě zhruba stejně jako po zbytek roku. Trápí je ale jiné problémy, třeba strach z táborů anebo vztahy. Některé děti mají obavy ze společného času s rodičem, u kterého nežijí. Zejména pokud třeba nejsou zvyklé na jejich nové partnery. Pak s dětmi hledají odborníci způsoby, jak se na situaci připravit. Popisuje vedoucí odborných služeb linky bezpečí Hana Píšová.
4: Vymyslet si nějaký program, vzít si sebou knížky nebo oblíbenou hudbu nebo postahovat filmy, které třeba prostě mu pak pomůžou ten čas nějak trávit, domluvit se třeba s nějakými lidmi, kteří jsou mu blízcí, aby s nimi mohlo to dítě být v kontaktu, buď s tím druhým rodičem nebo třeba s nějakými kamarády, prarodiči.
0: Počasí.
1: Zítra bude v Moravskoslezském kraji polojasno až jasno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách naměříte do 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: U Lichnova na Bruntálsku na silnici 459 havaroval motorkář. Právě teď tam zasahují záchranáři, s opatrností projedete. Pokud víte o dalších dopravních komplikacích, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Jaký byl den v Moravskoslezském kraji s datem 7. července? Stručně souhrn toho nejdůležitějšího uslyšíte až do 18. hodiny. Teď přidám alespoň dvě témata. Odpad na Třinecku bude třídit nová robotická linka. Proč a co to znamená v praxi, řekneme si za chvíli. A ještě jedno téma. Česko-těšínská radnice nesouhlasí s trasou plánovaného horkovodu. Odpověď na tuto otázku slyšíte také v této hodině Dne v kraji. Ovšem, zpravodajský souhrn toho dnešního dne s Terezou Hájkovou nabídneme za chvíli hned po písničce. Tady je Petr Muk a přání pěkného odpoledne.
0: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Vedení Českého Těšína nesouhlasí s trasou připravovaného horkovodu. Potrubím má proudit odpadní teplo z třineckých železáren do města, aby vytápělo tamní domy. Stavba se má dotknout 120 lidí v Českém Těšíně, ale taky pozemků, které vlastní město a jeho příspěvkové organizace. Podrobnosti uslyšíte už za pár minut. Lidé během letošní půlroční zbraňové amnestie odevzdali v Moravskoslezském kraji 389 zbraní. Policie převzala taky více než 15,5 tisíce kusů střeliva, 1,80 kusů munice a 12 regulovaných součástí zbraní. Uvedla to policejní mluvčí Soňa Štětinská. Mezi odevzdanými předměty byly i mimořádně vzácné sběratelské kusy. Technici v Třinci montují novou linku na třídění odpadů. Lidské ruce tam částečně nahradí nový robot. Na konci linky bude dotřizovat plastový odpad. Půjde o první technologii svého druhu v Česku. I tomuto tématu se budeme věnovat v této hodině. Krnov finišuje s přípravami na stavbu nové autobusové zastávky na Albrechtické ulici. Bude před odbočkou do místní části Chomíš. Součástí investice je taky nový autobusový záliv s bezbariérovým nástupištěm i navazující chodníky. Zároveň město zrekonstruuje i zastávku na protější straně a postaví pěší trasu do Chomíže. Kopřivnice dnes začala s rekonstrukcí lávky pro pěší přes Kopřivničku mezi Francouzskou a Dolní ulicí. Stávající nosná konstrukce se vymění za novou a lávka se zároveň rozšíří. Rekonstrukce by měla být hotová za 40 dnů. Město proto podle mluvčí Lucie Macháčkové náhradní přemostění nechystá. Moravská Ostrava hledá nového nájemce pro kavárnu Korzo. Dříve slavný podnik bude opět sídlit v přízemí domu na náměstí Svatopluka Čecha v části Přívoz. Zanedbaný dům začala radnice letos na jaře přestavovat do původní podoby bytového domu se službami. Radnice chce spolu s kavárnou povzbudit i kulturní dění v této části města.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Hezké odpoledne, máme 12,5 minuty po 17. hodině. Společnost vám dělá Český rozhlas Ostrava a pokračuje Den v kraji. Jak už víte z našeho dnešního vysílání, technici v Třinci montují novou linku na třídění odpadu. Lidské ruce tam částečně nahradí nový robot. Ten bude na konci linky dotřiďovat plastový odpad. Půjde o první technologii svého druhu v Česku.
1: Stovky metrů ramp, schodů a pásových dopravníků a na konci nenápadná kabina se dvěma robotickými rameny, která trochu připomínají mizí tykadla.
2: Ty ramena se posouvají zhruba 2 úkony za sekundu. Před robotem je kamera, která snímá zloženie materiálu a podle toho ona vie vyhodnotiť, ktorý materiál má do ktorej bunky vyhodiť.
1: Šéf monter Juraj Nemeš má na starost kompletaci celé linky.
2: Oproti tomu, čo máme optické, tak tie vystrelujú vzduchom.
3: Ale to znamená, že ten vzduch tím

0: i stavební práce, teď už hlavně venku?
1: Ano, hlavně venku, probíhají úpravy terénu, příprava na silniční váhu, která dříve nebyla, administrativní budova, parkování pro zaměstnance a pro techniku a další věci. Budou tady velké ozeleněné plochy, počítáme i s výsadbou rozchodníků na střeše budovy.
2: Dodává mluvčí společnosti Dorota Havlíková. Nová linka má spustit provoz na začátku příštího roku. Střince František Kuča, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Naším středečním hostem bude mladá úspěšná výtvarnice Lucie Rosická, absolventka dvou vysokých škol a podle seznamu Forbes jedna z nejúspěšnějších Čechů a Češek do 30 let. O tvorbě i zvykání si na Ostravu řekne více v rozhovoru s Kateřinou Huberovou.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Zámecké léto. Poznejte s námi

více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Také dnes mezi 17. a 18. hodinou na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava posloucháte Den v kraji. A další téma. Město Český Těšín nesouhlasí s trasou plánovaného horkovodu. Potrubí má proudit přebytečné teplo z Třineckých železáren, které by podle plánu vytápělo domky i městské budovy. Stavba horkovodu se má dotknout 120 lidí v Českém Těšíně, ale také pozemku, které vlastní město a jeho příspěvkové organizace. Která místa vytyčené trasy horkovodu jsou pro město nejvíce problematická, tak na to už se dříve v našem dnešním vysílání ptal moderátor Petr Soukup místostarosty Českého Těšína Jana Pekaře za ODS.
1: Nejde asi říct, že to jsou nějaká konkrétní místa, jde spíš o princip, kdy my se hlavně snažíme o to, aby byla zachována veškerá městská zeleň, nějaké vzrostlé stromy, a dále se musíme vyhnout konfliktu se stavbami, které jsou například v udržitelnosti, neboť byly financovány dotace.
2: Jaký tady bude ten následující postup? Bude se upravovat ta trasa?
1: Určitě bude, je to vlastně typický postup pro tyhle ty velké trasy, kdy projektanti první navrhnou trasu, řekněme, od stolu a následně na základě námitek těch dotčených subjektů potom tu trasu upravují tak, aby vyhovovala.
2: Jaké jsou podle vás pro lidi výhody a také nevýhody toho horkovodu?
1: Já si myslím, že v době, kdy bude horkovod už jednou postavený, tak o nějakých nevýhodách se nedá hovořit. Samozřejmě během výstavby to budou nějaké komplikace, nějaký diskomfort. Na druhou stranu ty výhody vidím hlavně v tom, že to teplo bude pro ně buď levnější, nebo minimálně tak drahé, jak je dneska a jak by bylo alternativně, to znamená, kdybychom vytápěli prostřednictvím naší městské společnosti. A zároveň samozřejmě je to i jakási diverzifikace pro případ zase nějakého konfliktu nebo obecně nedostatku plynu na trhu.
0: Říká místostarosta Českého Těšína Jan Pekař z ODS k situaci, která se týká trasy plánovaného horkovodu ve městě.
3: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Příjemné odpoledne, den v kraji a další téma. Tentokrát míříme na Opavsko. Unikátní planetární stezka se totiž znovu rozšiřuje. Vznikla před 20 lety jako série modelů v opavských ulicích, které v přesném poměru vzdáleností ukazují sluneční soustavu. No a od té doby se stále rozrůstá a letos dokonce překročí hranice opavského okresu. Další zastavení vzniklo v Hrabini u Národního památníku druhé světové války.
1: Ať neohneme kotví, postavíme to teďka, musíme to tam přesunout. A...
2: No, buduje se první vlastně ze 7 nových rozšíření planetární stezky opavské.
3: Těžká nerezová lavice se musí upevnit přímo před památníkem na kopci. David Slosarčík je z Matematického ústavu Slezské univerzity. Ukazuje miniaturní kuličku i s popisem. Je to zmenšenina dalšího vzdáleného tělesa.
2: A je to vlastně trpasličí planeta, nebo dá se říct taky transneptunické těleso Makemake.
3: Tady se píše, že je po Plutu nejjasnější trpasličí planeta v Kuiperově pásu. To už je taková podrobnější astronomie.
2: Tak samozřejmě, ať si ten návštěvník odnese i nějaké zajímavosti ohledně té samotné planety.
3: Začalo to před 20 lety Sluncem, to je koule u opavské radnice. Merkur najdete opodál u divadla a tak dál v poměru vzdáleností 1:627 milionům. Stejně tak jsou v poměru i velikosti těles. A sáhli jsme i po planetkách, říká jeden z tvůrců stezky Petr Pavlíček.
4: Teď v tomto systému jsou 3, Opavia, Silesia a Černohorsky.
3: A taky už jsou i měsíce?
4: No, máme 4 měsíce u Jupitera, původně byl u Země. Ten byl první.
3: A jde se dál. Po Makemake v Hrabini přibude dalších 6 tabulí s modelem, popisem a nákresy. Prozrazuje plány na celé léto David Slosarčík.
2: Něco vznikne v dolní oblasti Vítkovic, u planetária Ostravského. Nejvzdálenější zastavení bude až v městě Petřvald.
3: Což je za Ostravou směrem na Karvinou?
2: Ano, musí se to zrealizovat vlastně do začátku nebo konce října plus minus.
3: Přibudou další trpasličí planety a za Ostravou to bude hranice heliopauzy, kde už slunce ztrácí vliv. Obejít nebo objet na kole celý model, potom už bude výletem na celý den. Z Opavska Martin Knitl, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Parta nadšených dobrovolníků, poctivá manuální práce a také lákavý týdenní program. To vše zahrnuje akce nazvaná Summer Job. Na její letošní 17. ročník, který tentokrát zavítal na Bruntálsko, jsem se už dříve v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Ostrava ptala koordinátorky akce Lucie Procházkové.
1: Tak Summer Job je dobrovolnická brigáda, kdy se asi 150 mladých lidí z celé České republiky a dokonce i Slovenska vždycky vydá na jedno místo v pohraničí, kde pomáhají místním, seniorům, ale vlastně všem, kdo o to požádají. A s různými věcmi, od štípání dříví přes kosení zahrady, vyklízení půd a sklepů, co se najde.
0: Letos jste pozornost zaměřili na obce Vysoká, Liptán, Divčí hrad, Třemešná a poprvé budete pomáhat třeba také v Jindřichově. Podle jakého klíče ty lokality pak vybíráte?
1: My jsme vždycky 3 roky v jedné lokalitě, poslední 3 roky jsme strávili ve Šluknovském výběžku a snažíme se cílit na místa, kde cítíme, že naše pomoc bude přínosná. Snažíme se nacházet vždycky region, kde víme, že je spoustu starších obyvatel, kde je třeba vysoká nezaměstnanost a kde odkud odcházejí mladí, protože za sebou zanechávají dost často své starší předky, kteří pak spoléhají na jejich pomoc třeba jednou za 1/4 roku, což už nestačí a my aspoň na ten týden tuhletu pomoc umíme doplnit.
0: Ta týdenní akce začala ale už včera, tedy v pondělí, a dobrovolníci, ti jsou ale z různých koutů země, nejen naši, jak jste před chvíli říkala. Tak jak to vypadá letos, kolik je účastníků, tak běžně bývá něco přes 150, jestli si dobře pamatuju, jste v úvodu zmínila. Ale dá se říct, koho ta akce nejvíc láká a proč?
1: Tak naši účastníci jsou mladí lidé od 18 do zhruba 35 a přijíždí jednak za akcí, která dává smysl, ale také za tím společenstvím. Summer Job je super akce, kde se dají potkat noví lidé a navázat různé vztahy. A to ne mezi účastníky, ale i právě s místními. Dost často si účastníci pak dopisují léta poté, co už se akce přesunula do jiného regionu s třeba nějakou místní babičkou a posílají si třeba pohledy k Vánocům.
0: A udržují tímto ten kontakt, to se vůbec nedivím. Summer Job totiž není jen o práci, ale součástí by měl být i kulturní a duchovní program. Tak jaký bude ten letošní?
1: Letos je to velmi nabité. Včera jsme měli koncert Pavla Čapka, dneska za námi přejedou do Liptaně od 8 hodin přepište dějiny. Dál nás čeká třeba zítra na poutním místě Maria Hill v mše při svíčkách nebo tancovačka a v pátek budeme mít také v Liptani večer chval, který jsme tam spojili s místní oslavou jubilea obce.
0: Dobrovolnický Summer Job, který letos zavítal na Bruntálsko, nám přiblížila koordinátorka akce Lucie Procházková.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Opět a Radeček ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava, ale samozřejmě také informace o tom, jaké počasí nás čeká v dalších dnech. To vše probereme ve Dni v kraji s Evou Richterikovou z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Evu už vítám, hezké odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne.
0: Před malou chvíli v Ostravě dešťová přeháňka, jak to vypadá dnes v celém kraji?
1: Tak ty dešťové přehánky, případně také i bouřky se vyskytovaly v podstatě na celém území našeho kraje a nyní už ale máme v podstatě beze srážek, úplně poslední zbytky doznívají nad východním okrajem Moravskoslezského kraje, ale to ještě neznamená, že pro dnešní noc už žádný déšť nepřijde. Nicméně nyní neprší, teploty dnes vystoupaly až na 24 až 27 stupňů Celsia. Na horách se pohybovaly kolem 12-13 stupňů Celsia v těch nejvyšších polohách. No a přechodně foukal až čerstvý vítr i s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, ale nyní už je na většině míst vítr spíše klidnější a proměnlivý.
0: Takový byl dnešní den. Jaká je předpověď počasí dále pro noc a zítřek?
1: Jak už jsem avizovala, ještě nějaké srážky v noci čekáme, takže stále bude hodně oblačnosti a od západu, severozápadu přijde déšť nebo přehánky a ty srážky budou ustávat až v ranních hodinách nebo nad ránem a tam bude také i ubývat oblačnost. V noci teploty klesnou na 15 až 11 stupňů Celsia, vítr stále ještě místy povane i mírný jihozápadní, západní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, ojediněle stále i s nárazy kolem 15 metrů za sekundu a v noci se bude měnit na severozápadní. Během zítřejšího dne se v těch ranních hodinách velmi rychle vyčasí a během dne už čekáme polojasnou, postupně až jasnou oblohu, ale bude chladněji, teploty se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni Celsia, na horách mezi 13 až 17 stupni a vítr povane stále místy až čerstvý s nárazy i kolem 15 metrů za sekundu ze severozápadu nebo západu.
0: Zítra tedy teploty do 23 stupňů. Jak bude ve středu, víme, co čtvrtek a pátek?
1: Očekáváme většinou polojasnou oblohu, jen přechodně možnost zvětšené oblačnosti s malou možností přehánky, zejména v horských oblastech. Teploty po ránu klesnou na 13 až 9 stupňů Celsia, během dne bude mezi 20 až 24 stupni Celsia a stále povane mírný severozápadní až severní vítr rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Ve večerních hodinách pak bude slábnout. No a pátek zase o něco malinko tepleji, většinou polojasno, jen přechodně zvětšená oblačnost a teploty po ránu ještě mezi 12 až 8 stupni, během dne mezi 21 až 25 stupni Celsia. Vítr už také bude slabší, většinou slabý, proměnlivý, jen přechodně mírný severozápadní do 5 metrů za sekundu.
0: Takové počasí nás čeká v těch dalších červencových dnech v Moravskoslezském kraji. Já už za předpověď pro ty nejbližší dny děkuji Evě Richterikové z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a přeji hezký podvečer.
1: Hezký večer, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Tak takový byl den v Moravskoslezském kraji s datem 7. července. A kterým tématům se ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava budeme mimo jiné věnovat zítra? Méně dlažby nebo asfaltových povrchů, které jen kumulují teplo. Tak to chce Třinec, který začíná čím dál více při revitalizaci parků a odpočinkových míst ve městě používat tam latové povrchy a zhutněný drcený kámen. Neprohřívají se tolik a lépe vsakují vodu. Rýmařov se pro změnu pouští do rekonstrukce tamního městského muzea. Historická budova dostane novou fasádu i mural znázorňující legendu o rýmařovské vlčici. A chybět nebudou ani informace z Hlučínska. Cyklotrasy tam budou mít nové značení, které bude jednotné a hlavně pro vzdálenější cykloturisty určitě přehlednější. V Bílovci vám zprostředkuje výhled z věže kostela svatého Mikuláše a ve Staříči budeme sbírat rady pro pěstování kaktusů i sukulentů. Bude toho určitě více. Ovšem dnešní den v kraji s datem 7.7. je opravdu ve finále. Přeji příjemný večer a dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Muž na útěku může mít důkazy o zničujícím úniku benzenu z továrny na léčiva. Po jeho stopě se vydá inspektorka Candice Renoharová. ČT2. Nelítostný králův rytíř má pobít vzbouřence a Mariana Pospícháloba varovat. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art uvádí příběh výstředního režiséra Jana Němce ve filmu Vlk z královských vinohrad. Úterní večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Český Těšín chce změnit trasu připravovaného horkovodu z Třineckých železáren. Maximální cena nafty a benzínu zítra oproti dnešku znovu poroste. Lávka v Kopřivnici je ode dneška na 40 dní zavřená kvůli rekonstrukci. Zítra bude slunečno, teploty do 23 stupňů. Dobrý podvečer vám přeje Tereza Hájková. Vedení Českého Těšína nesouhlasí s trasou připravovaného horkovodu. Potrubím má proudit odpadní teplo z Třineckých železáren do města, aby vytápělo tamní domy. Stavba se má dotknout 120 lidí v Českém Těšíně, ale taky pozemků, které vlastní město a jeho příspěvkové organizace. Podle místostarosty Jana Pekaře za ODS teď bude město jednat o změnách trasy.
4: My se hlavně snažíme o to, aby byla zachována veškerá městská zeleň, některé vzrostlé stromy, a dále se musíme vyhnout konfliktu se stavbami, které jsou například v udržitelnosti, neboť byly financovány dotace. Já si myslím, že v době, kdy bude horkovod už jednou postavený, tak o nějakých nevýhodách se nedá hovořit. Samozřejmě během výstavby to budou nějaké komplikace, nějaký diskomfort.
2: Provoz ostravského domova Mikasa, který pečuje o klienty s poruchou autistického spektra, je v ohrožení. Peníze na fungování má jen do poloviny září a pokud nezíská další službu, zřejmě bude muset uzavřít. Lidé, o které v domově pečují, by tak skončili v psychiatrických nemocnicích. Na dofinancování provozu chybí zhruba 3,5 milionu korun, řekla mluvčí organizace Kateřina Drábová. Podle kraje je ale šance, že by služba mohla získat další finance. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra opět stoupnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu můžou čerpací stanice prodávat maximálně za 41 korun a 31 haléřů. To je o 21 haléřů více než dnes. Nafta zdraží o 13 haléřů. Litr může stát 37 korun a 29 haléřů. Cenové stropy paliv má rezort financí určovat do 19. července. Opatření zavedla vláda v první polovině dubna. Kopřivnice dnes začala s rekonstrukcí lávky pro pěší přes Kopřivničku mezi Francouzskou a Dolní ulicí. Stávající nosná konstrukce se vymění za novou a lávka se zároveň rozšíří. Rekonstrukce by měla být podle mluvčí Lucie Macháčkové hotová za 40 dnů. Město proto náhradní přemostění nechystá a chodci musí využívat okolní trasy.
5: Díky tomu, že mostovka bude vyrobena z prefabrikátu, tak to umožňuje, aby byla vyrobena mimo staveniště a potom se na místo pouze přiveze a osadí. Díky tomu budou ty práce trvat podstatně méně času, než kdyby se stavěla lávka klasicky.
2: Maďarská státní televize dnes přerušila vysílání zpravodajského kanálu kvůli reformě médií. Ta má zajistit nezávislost a nestrannost státem provozovaných médií. Televize M1 teď vysílá pouze černou obrazovku s textem, ve kterém se omlouvá, že několik let divákům lhala. Maďarská média zároveň informují o personálních změnách ve vedení státní mediální skupiny.
3: Počasí.
2: Zítra bude v Moravskoslezském kraji polojasno až jasno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách naměříte do 17.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Pozor stále na Bruntálsku. Na silnici 459 u Lichnova se vyšetřuje nehoda motorkáře. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Přeji vám hezký podvečer po 18. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Samozřejmě nebude už za chvíli chybět ostravská rozhlasová rodinka. A v druhé půlce hodiny si dáme půl hodinku nazvanou Folky. Tak příjemný poslech a krásný podvečer s námi.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: A kdo dnes slaví svátek, mají Bohuslavy, tak milé Bohuslavy, vše nejlepší k svátku a všechno nejlepší také vám, kteří slavíte narozeniny 7. července. A hned to první blahopřání je pro dnešního oslavence. Dobrý den, prosím o písničku pro pana Karla Hanuše z Havířova, který se právě dnes, 7.7., dožívá krásného jubilea. Ahoj Karle, přeji ti hodně štěstí a hlavně zdraví. Kamarádka Hana.
2: V jedným dumku na zarubku měl na schlopek švarnu robku a ta robka tého chlopka rada ním jala. Bo ten její chlopek dobrotisko byl, o tej svojí robce všecko porobil, čepaně jí pomyl, bravkům dával žlad, děcka mu šel kolíbat.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A přidávám další přání. Dobrý den, rádi bychom poslali písničku Morava má pro pana Pavla Bartoně z Veřovic k jeho významnému životnímu jubileu. Slaví krásných 80 let. K těmto narozeninám přejeme pevné zdraví a stálou vitalitu. Rodina Kučerova z Veřovic.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A teď po 18. hodině také s vaší ostravskou rozhlasovou rodinkou. Dobrý den, milá redakce. Prosíme o písničku 7.7. V tento den slaví svátek Bohuslava. A tak bychom rádi nejen k dnešnímu svátku, ale k nedávnému krásnému životnímu jubileu popřáli také naší tetě všechno jen to nejlepší. Milá Bohuško, přejeme ti hodně zdraví, přejeme také hodně pohody, radosti, štěstí a hlavně boží požehnání. Připíjíme na tvé zdraví a posíláme tvou oblíbenou písničku od mistříňanky. Všechno jen to nejlepší přeje celá rodina.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplan a společně s ním uvádí Richard Piskala.
2: Dobrý den, jsem tady, těšil jsem se a máme teďka vlastně asi tak 7,5 minuty na to, abychom vyplnili a vysvětlili, proč jsme použili jednotlivé písničky. Proč dneska Čechomor, co myslíš?
1: No, já to vím, protože ty ses vydal do Těšína. Vysvětli to.
2: V Těšíně se hraje mimořádná hra. Jsou to staří Mrštíkové, Rok na vsi, tady v tomto případě Rock na vsi. Dramaturgie je Miroslav Krabot a je to ve spolupráci s Čechomorem. Je to výborné, až to někde zaregistrujete, že se to tam hraje, oni to dokonce přihrajou na nějakých venkovních koncertech. Zajděte si, Čechomor u vás stoupne v očích znovu, jak je to vlastně mláďat. To je kapela sestavená z mláďat.
1: A když jsem říkal Těšín, měl jsem na mysli Český Těšín a tamní divadlo. Tak pojďme si dát Čechomory.

0: Když jsme tam přijeli, tak jsme přijeli o něco dřív, na parkovišti jsme našli místo, pak už toho místa bylo hodně málo a občas byly nějaké nervozity, ale všichni mluvili krásně, spisovně česky. To jsem říkal, to je dobré, moje zkušenosti s češiným takové nejsou, ale jo, jdeme do intelektuálního ráje. Tak jsme si dali kafe, zákusek, začalo to celé a bylo to velkolepé, bylo. A když to celé skončilo, tak to skončilo přídavkem a já jsem normálně, půsa mi spadla dolů, protože Čechomor, nebo ti dva, ať jsme přesní.
1: Čili Karel Holas a František Černý, ano.
0: Zpívali Ej Gurle a ten sál, jak plný v těch svátečních šatech, tak lidé mezi těma lavicema normálně tančili a zpívali. Co zpívali? Někteří možná hrvali. Řvali s nima, před mnou stály, seděly nějaké dámy, akorát tři, a ty to teda rozjeli ve velkém, v rámci těch 30 centiáků, co jim zbývalo mezi lavicema, jo. Ale bylo to úžasné. Neuvěřitelná atmosféra. Zpívající divadlo. Já nevím, 40 herců na scéně, kteří zpívají. Jak na festivale. Úžasné. Jestli můžete, zajděte si, doporučuji.
1: No a teď si to můžeme vlastně představit. Protože teď budou ti Gurale v našem vysílání, tak si to představte. Těšínské divadlo, kde všichni vstali a tančí v řadách.
0: Jo.
2: Za lesami, za gurami, za dolinami.

0: Teď to v pořadu Folky rozparádil Čechomor. Teď je trošku čas na uklidnění, řekl bych.
1: Když jsem ti, prosím tě, poslouchal, já jsem se dostal tady přes ten Čechomor jiné věci k tomu, že úplně náhodně se u mě sešly nějaké CDčka, které byly o moravském folku pradávno, a uvědomil jsem si při té příležitosti, že je vlastně rozdíl mezi tím, co je moravský folk, a mezi tím, co je český folk. Já teďka nechci říkat, prosím, že je moravský lepší a český horší, nebo český, že teda to je ono, a moravský je teda to nic moc. Ne, ano, jsem odsud, mám rád moravský, ale mám mezi tím českým tolik kamarádů, že si nemůžu ani dovolit říct, že by to bylo něčem menší, protože mi to taky líbí. Ale najednou mi vyvstal jeden hlas a jeden aranžér, který je nad jiné. A je navíc ze Zlína.
0: No, já ti musím moc poděkovat, Milane, protože já to CDčko Iva Viktorina, o kterém teď mluvíme, které teď bude znít, to CDčko je Vlna za vlnou, se jmenuje, a je staré 21 let, to je úplně neuvěřitelné. A já jsem si ho kdysi poslechl, a tak jsem ho založil. A protože jsem věděl, že ty to teď budeš pouštět, tak jsem se k němu vrátil, a po těch více než 20 letech na to mám úplně jiný názor, je to skvělá muzika.
1: Pradávný svět.
2: Jsou cesty, které dovedou mě do míst, kde s koncem léta se vrací z dětství sem. Já prokřehl a nastydl těch řejů,

pod jedním kabátem. Schované tváře mizí, spoutaní navzájem, vteřinou hvězd.

někam naspátek. Zrnka času sypou se z vlasů. Vracím se domů.

vrací se z polí. Z dalekých končin, tak jako poprvé, a listuje ve mně, tak jako ty jemně, až se mi dostane

0: Zkusme si otevřít ještě jednu věc. Je jeden z nejlepších autorů a aranžérů a zvukařů a vymýšlečů, kteří na Moravě jsou, kteří v Česku jsou, ať jsme přesní. A pouštíme ho málo, ale zasloužil by se asi víc pozornosti. Jo, nezlob se, tak teď to vyřešíme aspoň ještě jednou písničkou.
1: Samozřejmě AG Fleck všichni známe, všichni víme, že Ivo Viktorín je jednou z těch hlavních postav této kapely, ale ty jeho solové projekty prostě stojí za to, takže ještě jednou Ivo Viktorín.
2: Z pradávnejch dob, než světla večer zahoří, v tu chvíli, kde zrovna se stmívá, jsem jako jeden z těch, co plují nocí po moři.

splněným. A stejně jako on, já musím do noci, když znavený ze svých cest.

teďka velikánská změna. V té souvislosti najednou vznikla diskuze o tom, zase se mi vynořila diskuze, jak to je s těmi vypravěči. Prostě někteří vyprávět umí a někteří ne. Někteří zpívají a hlas mají jenom jako hudební nástroj, ale neposloucháš. Vnímáš, že to je skoro saxofon, že to je melodie, ale jestli máš strnout a zastavit se a poslouchat, tak to musí být vypravěč. A občas nemusí být folkový, ale je na té hraně. A teďka bych si udělal radost a pustil někoho úplně odinat.

0: Tak ten člověk úplně odjinut, o kterém mluvil Milan Kaplan před chvilkou, byl samozřejmě Vojta Kyďák Tomáško, vy jste to určitě poznali. Hráli jsme si z jeho alba Všechno je tak, jak má být.
1: A teď teda se rozloučíme, pokud je to tak správně, tak úžasným, malým, prťatým vypravěčem, který až někde tamhle zdaleko se severo západních Čech, ale potkat se s ním je vždycky příjemné. Já si vzpomínám na jedno z našich prvních setkání někde, prosím tě, v Banské Bystrici na festivalu, kdy přijel s nějakým šoferem, který měl zhloubátka a teďka chtěl, že opečeme. A když jsem to Vojtovi vykládal, tak se na to nespomínal, ale vzpomínal si, že hned potom byly brincové halešky, které organizátoři donesli. A tak jsme zazpomínali, jak jsme v Banské Bystrici jedli brincové halušky a bylo nám dobře.
0: A pokud by se někdo třeba nevybavoval, kdo je to vlastně ten Vojta Kyďák Tomáško? Já mu říkám Toulavej, protože to je prostě jeho nejslavnější song. A mimochodem, i na tom albu z roku 2021 je znovu další verze Toulavého. A výborná, musím říct. Ale my si teď dáme na závěr jinou písničku z alba, o kterém jsem mluvil, Nechci mít po cestě růže. A Vojta Kyďák Tomáško.

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Dobrý večer, Lačera Tešukar Šuněben. Nejprve si budeme povídat s Agnesou Horvátovou, která zavzpomíná na jeden z prvních romských pěveckých a tanečních souborů Perumos. Poté vám představíme projekt, který zkoumá životní zkušenosti Romů starších 40 let, žijících ve Spojeném království. O jeho vzniku i významu si budeme povídat s Petrem Torákem. Příjemný poslech.

0: Zpíval nám Gejza Horvát Pěkný večer a posloucháte Orma Vakeren. Romské komunity v Evropě nadále čelí výrazně nižší délce života v důsledku přetrvávajících sociálních a zdravotních nerovností. Projekt Roma Place Age se zaměřil na zkušenosti Romů starších 40 let, žijících ve Spojeném království, konkrétně v lokalitách Govenhill, Luton a Peterborough. Na projektu se podílí také organizace Kompas Charity v Peterborough, kterou vede Petr Torák.
1: Ve chvíli, kdy za námi přišla Harriet Watt University v Edinburghu s touto nabídkou, jestli chceme jít s nimi do projektu Roma Age Place, projektu vlastně, který bude zkoumat stárnutí, jak se vlastně sociálně i kulturně stárne Romům na 40 let ve Velké Británii, tak nám se tento projekt strašně líbil a okamžitě jsme se k němu přidali.
0: A v čem se podle vašeho výzkumu nejvíce liší zkušenost Romů ve věku 40+, o té většinové společnosti ve Velké Británii?
1: V tom, jak Romové vnímají ten přístup třeba ke zdravotní péči, jak vnímají přístup k nějakému vyžití, protože často slýcháme od romské komunity, že de facto jenom přežívají ve Velké Británii, protože tam není žádné sociokulturní vyžití, ať už třeba v Čechách by Romové si mohli zajít třeba do lesa na houby, mohli by si zajít do divadla, do kina nebo na koupaliště. Tady to vyžití tam v Británii často chybí, proto ti Romové mají potom pocit, že de facto přijdou z práce nebo o víkendu nemají de facto nic, co by mohli dělat, co je baví.
0: Říkal jste, že chybí sociokulturní vyžití. Ti Romové tam nemají nějaké své aktivity, které připravují, na kterých se podílejí?
1: Záleží taky samozřejmě město od města. V Peterborough, kde naše organizace Kompas Charity, Charita vlastně působí už více jak 15 let, tak tam pořádáme různé aktivity, ať je to oslava romských dnů, měli jsme československé různé dny, máme tam kroužky pro děti i pro starší, ale ve většině měst tady ty vlastně provize chybí. Tam de facto není žádné jiné vyžití pro tu komunitu.
0: Podle vašeho výzkumu, proč mají romské komunity stále nižší délku života? Co je podle vás hlavní příčinou?
1: Je to často jedna, která samozřejmě genetická predispozice, celkově životospráva, která je naučena a předávána po generace, ale zároveň samozřejmě i ten přístup k adekvátní zdravotní péči. Ať už to bylo vlastně v jejich domovských zemích, v České republice, na Slovensku, ale zároveň i stále i v Anglii. Ten přístup nejenom, že pokud ten člověk neumí anglicky, tak nerozumí nebo musí čekat třeba na své děti, až skončí ze školy, takže musí spoléhat na děti. Samozřejmě třeba i často vidíme ženy, matky, které chtějí jít k lékaři se zdravotními problémy, tak často se stydí mluvit před svými dětmi, aby to překládali pro ně. Takže radši to de facto ani neřeknou, nebo to jenom tak jako zaobalej a ten doktor potom řekne, no tak já vám dám paralén a to vám pomůže. Protože de facto ta žena to nevysvětlila pořádně. Jednak ta jazyková vybavenost, ale další věc je i ta schopnost třeba používat telefon nebo počítač. V dnešní době v Británii se všechno převádí do digitalizace a třeba objednat se k lékaři můžete pouze pomocí telefonní aplikace. A pokud člověk nemá buď telefon, jakoby smartphone, anebo neví, jak pracovat s tím telefonem a nemá nikoho, kdo by mu s tím pomohl, tak je de facto odříznutý od této péče. Často vidíme, i když jsme třeba dělali ty rozhovory v té komunitě pro tento projekt, tak jsme právě slyšeli i spoustu zkušeností, kde ta starší generace prostě to vzdá.
0: Takže se setkáváte s případy, s příběhy, kdy vlastně toto je velký problém a potom, dejme tomu, to onemocnění se rozvine do fáze, kdy už se to dá špatně léčit.
1: Bohužel ano. Mám i případ jakoby velice blízké kamarádky, která nedokázala pořádně vysvětlit, co se děje její dceři. Lékař si stále myslel, že to jsou jenom problémy. Třikrát to tam zkoušela vlastně vysvětlit, nepodařilo se. A potom vlastně ta holčička měla meningitidu, ohluchla a takhle vážně to může být, pokud ten člověk vlastně se nedokáže vyjádřit a vysvětlit tu situaci. Ten projekt je zaměřený nejen na tu komunitu, abychom získali tyto zkušenosti a ty poznatky, ale zároveň je součástí projektu je i práce s těmi stakeholdery, s těmi vlastně všechny participanty, ať je to zdravotnická služba, doktoři, ať je to městský úřad, ať je to policie, sociální úřad a všechny tady ty partneři, aby věděli, co tu komunitu trápí.
0: Říká můj dnešní host Petr Torák, který v Peterborough žije a pracuje 26 let.

0: Agnesa Horvátová pochází z romské rodiny Marcinových. Narodila se v roce 1949 ve vesnici Ondavské Matyášovce nedaleko Branova nad Topľou na východním Slovensku. Po celý život ji provází dvě velké záliby – hudba a literatura. Více než 20 let působila v různých romských souborech, nejdéle pak v souboru Perumos, u jehož zrodu stála. V rozhovoru s Ivetou Dudoňovou zavzpomínala na působení v souboru Perumos i na spisovatele Bohumila Hrabala. Nejprve ale vypráví o tom, kdy se přestěhovala do Čech.
1: 65 s rodičma, ale ne přímo do Prahy. Jsme bydleli na vesnici Binočané, to je u Prahy. Bylo mi tenkrát 14, 15 a chodila jsem do práce. Že po rých byla cihelna, tam jsem dělala, na statku jsem dělala, no a pak jsem se seznámila s budoucím manželem. Bylo mi necelých 16, no a rodiče odjeli na Slovensko a já s manželem jsme se přestěhovali s jeho rodinou na Žižkov.
2: Paní Horvátová, vy jste jedna ze zakladatelek jednoho z nejznámějšího souboru romského Perumos. Vy vlastně jste působili před revolucí.
1: Ještě za komunistů jsme jeli do Francie a jeli s náma jako ochranka, aby jsme tam nezůstali. Dva z vlády a ten náš vedoucí, Ivan.
2: Jak ten soubor velký byl a jaký jste měli úspěch ve Francii?
1: No tak soubor to byl velikánský, protože nás bylo hodně. Ale vlastně neměli jsme cizí. Bratranci, sestřenice, brácha, ségra, všichni, celá rodina jsme byli. Úspěch byl, protože tohle ještě v životě tam neviděli. Také jsme si říkali, hele, když budeme jenom zpívat a tancovat, to nic není. Musíme jim ukázat děj. Jak jsme dělali putování, námluvy, svatbu, křtiny, pohřeb. A to v jednom kusu, všechno. Já jim vyprávila, jak jsme to dělávali kdysi doma na Slovensku. No tak z toho se něco vzalo. A pan Hrabal. A on nám udělal tu svatbu, režisíroval on nám ji. To jsme si ho pozvali a on nám ji dělal, protože na té svatbě tam ta nevěsta zabíjí toho ženicha. Takže tohle on nám udělal, že kdo kde jak má být, kdy tam má přijít. Protože to bylo s hudbou, zpěv, jako muzikál.
2: Pan Hrabal, jeden z nejznámějších českých spisovatelů, vám pomohl zrežírovat romskou svatbu.
1: Dalo by se říct, ano, je to pravda.
2: Vy jste po revoluci pokračovali dál, kde se vás všude zvali?
1: To já si už moc nespomenu. Turecko. A nejvíc byla Francie.
2: Ve Francii žijí také Romové. Setkali jste se tam s nimi?
1: Potkali. Ale jsou pyšní na sebe, že jsou Romové. Na ty kali, tam taky jsme byli, ale nešli jsme do průvodu, protože neměli jsme na to už čas. Ale byli jsme, viděli jsme ji.
2: Váš soubor pak odešel nakonec do Belgie.
1: Pak jsme tam vystupovali v Belgii. Žili jsme tam 3 roky.
2: Proč jste se vrátili?
1: Manžel nechal tady mámu. Šla jsem já, přišla ségra za mnou domů, no. Oni zůstali všichni tam.
2: Paní Horvátová, vy jste i spisovatelka. O čem jste psala? Co vás inspirovalo?
1: No já jsem psala hodně o životě. Psala jsem tam o jedné ženě, ale nedala jsem mi pravý jméno, ale Bari Rama. A je to velká Rama.
0: Říká spisovatelka Agnesa Horvátová. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Dávejte na sebe pozor. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu vám přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Elektronická evidence tržeb je před závěrečným schvalováním. Hasiči v Plzeňském kraji vyjížděli ke třem velkým požárům. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Podnikatelé v Česku by mohli od příštího roku znovu elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který dnes ve druhém čtení projednali poslanci. Nové EET by mělo státu každoročně přinést 14 miliard korun a narovnat podnikatelské prostředí. Evidovat by se měly i všechny bezhotovostní platby. To kritizuje opozice, podle které by tyto transakce byly zbytečně evidované dvakrát. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO to naopak přispěje k lepšímu odhalování šedé ekonomiky.
2: Kdybychom měli výjimout část těch plateb, tak ztratí finanční správa obrovskou část analytiky. Finanční správa musí mít co největší množství analytických dat, se kterými pracuje, které vyhodnocuje a na základě nich vybírá na kontrolu subjekty, které prostě jsou z nějakého úhlu pohledu problematické.
0: Povinnost zavést EET by se měla od nového roku vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Zvláštní režim tzv. EET off by mohli využít malí živnostníci s příjmy do milionu korun. Tři velké požáry polí a lesů dnes zaměstnali hasiče v Plzeňském kraji. Aktuálně zasahují v lese v Brodu nad Tichou na Tachovsku, kde vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Podle mluvčího hasičů Petra Poncara tam situaci komplikuje nepřístupný terén. Velitel zásahu si vyžádal letecké hašení. Na místě zasahují i dvě jednotky z Karlovarského kraje. Desítky profesionálních i dobrovolných hasičů zasahovali odpoledne nedaleko Kšic na Tachovsku, kde hořelo pole na ploše zhruba 12 hektarů. K dalšímu požáru pole vyjeli odpoledne jednotky taky ke Štichovicím na severním Plzeňsku. Tam hořelo strniště a část sklizeného pole. Ve fakultní nemocnici u svaté Anny lékaři jako první v Česku operovali pacientovi do kolene chrupavku od mrtvého dárce. Aby zákrok mohli provést, museli odborníci řešit povolení nebo třeba způsob, jak štěp uchovat. Pacienta teď čeká několik měsíců rehabilitací. Oproti ostatním metodám by ale chrupavka měla vydržet větší zátěž. Shrnuje přednosta první ortopedické kliniky Tomáš Tomáš.
3: Obvykle je největší problém v tom, že ta chrupavka degraduje. Musím znovu říct, že tato metoda vykazuje nejlepší, nejvyšší míru úspěšnosti právě u většiny pacientů. Znamená to to, že ta chrupavka, která je tam transplantovaná, dokáže v těch podmínkách kolenního kloubu dlouhodobě přežívat a je schopná plné zátěže. Sport.
0: Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Bývalou světovou jedničku Naomi Osakovou porazila 2-0 na sety.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až jasno. Na jihozápadě Čech čekáme zpočátku ještě zvětšenou oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pražský okruh ve směru z D1 na letiště je po vážné nehodě stále uzavřený. A na D1 jsou v obou směrech kvůli uzavřenému okruhu kolony. Zejména souběžný pás směrem na Prahu je zcela zablokovaný kamiony. A na dálnici se u Říčan nedá najet. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Na dráhu zpěvačky zpočátku vůbec nepomýšlela, ale jak se říká, o odříkaného chleba. Nejprve prorazila v Německu, pak také u nás. Stále koncertuje i se svojí německou kapelou. V loni oslavila kulatiny, sepsala svoji autobiografii a pro sebe a Štefana Margitu napsala duet. Marta Jandová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Děkuji, krásný dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Holka rozmazlená teď dozněla tato píseň a Marta Jandová je s námi živě ve vysílání. Jste rozmazlená?
1: Já si myslím, že všichni jsme trošku rozmazlený. Určitě, minimálně, tak byla jsem rozmazlovaná od mých rodičů a teď od mýho manžela. A já rozmazluju zase naší dceru.
0: Teď jsem chtěla se zeptat, ano, jestli i vy jste rozmazlující máma.
1: Já strašně ráda rozmazluju. To je, jako samozřejmě musí být určitý meze. Jako, ale v takové ty maličkosti dítě nikdy není dostatečně objímáno a pusinkováno a zahrnováno láskou a jak bych řekla, pozorností. Tak. Hmm.
0: Vy jste o sobě prohlásila, že jste věčná optimistka a že kdyby se to mohlo vyučovat, že vy byste byla profesorkou. Umíte i nakazit někoho? Podařilo se vám nakazit někoho svým optimismem?
1: Já nevím, jestli natrvalo, ale snažím se o to. Právě jsem o tom mluvila nedávno s kamarádkou a i s manželem, protože já, jak asi ta energie pozitivní ze mě nějak vyzařuje, když jsem třeba unavená nebo smutná nebo naštvaná, což ale tak často zase není, nebo když jsem o samotě, to se taky furt jako nedělám, člověk, když je sám, tak spíš odpočívá. Ale že třeba přišlo spousta posluchačů, jak za mojí německou kapelou po koncertech, a teďko vlastně i tady, když mám českou kapelu v Čechách, tak i po koncertech chodí některý lidi. A někteří třeba i říkají, že vůbec nevěděli, že mám český písničky, což samozřejmě mrzí trošku, ale tak to prostě je. A že ale i když neznali ani jednu písničku, takže ten koncert je jako strašně dobil energií. A to jsem právě slýchávala hodně i v Německu. A to mě hrozně těší, že minimálně, když už je třeba nenakazím optimismem, tak aspoň jim nějakou tu energii dám, protože já když si stoupnu na jeviště, kde mám teda zpívat, ne moderovat, ale zpívat. Bez zpívání to je vedle lásky, rodiny a tady těch věcí moje největší vášeň. Tak já jsem hrozně šťastná, mě ty prkna opravdu něčím dobíjej. A šla jsem se zlomenou nohou na jevišti, nemocná, s angínou a vždycky jakoby ty bolesti nějak jsou pryč, ten adrenalin to prostě celý přebije a jak to dělám ráda, tak nic nebolí. Pak jdu z jeviště a to zase pak se na mě některý lidi zlobějí, protože třeba když hrajeme 2 hodiny, tak já pak potřebuju v klidu si sednout v zákulisí, aby na mě třeba 30 minut nikdo nemluvil, abych já nemusela mluvit a jen si sedím a jako tak si přemýšlím a ještě se jako dopotím a tak. A pak lidi jako nechápu, že třeba hned po koncertě nevyjdu ven, abych si s nima objímala, ale zaprvé by měli, by to bylo vlhké obětí. A ne vřele taky, ale vřele a vlhké to nechtějí. A za druhý prostě po 2hodinovém maratonu si potřebuju na chviličku jako tu pusu zavřít a uvolnit i ten mozek a mít jako chvilku klid.
0: My se k vašemu působení, co by zpěvačky, určitě ještě samozřejmě dostaneme, protože to je ta vaše hlavní profesní dráha, byť jste se jí dříve, nechci říct říkávala, ale nechtěla jste být zpěvačkou, ale vy jste v poslední době také spisovatelkou. Napsal jste své takové paměti,
1: jo.
0: Ale dokonce jste také napsala duet, napsala jste píseň a vy jste ji dokonce složila. A to duet pro Štefana Margitu, tedy vás dvou. Koho to napadlo? Byl to Štefan Margita?
1: Byl, on mě zavolal a on je strašně takový, jak mluví, tak Martičko, ale Štefan, prosím tě, mám takovou prosbu. A říkal mi právě, a to už on mě zavolal rok předtím, než se to vůbec natáčelo a řekl mi, že mám čas a že by byl hrozně rád, kdybych tu písničku napsala já. Že poslouchal moje písničky, že se mu moc líbily a že si myslí, že bych to mohl dobře zvládnout. A já jsem to trošku oddalovala, protože člověk neví, jako já jsem přesně nevěděla, jak si to představuje a nechtěla jsem něco jako moc třeba rockovýho nebo až moc popovýho. Myslela jsem si, že tam třeba bude zpívat svým jako operním hlasem, tak jsem mu pak ještě jednou volala a říkala, jak budeš zpívat? On ne normálním hlasem, jako nechci to jako operně. A já jsem napsala nějakou básničku. Mě to občas napadne, že prostě píšu i bez melodie třeba, ale jako není to báseň, která by se dala, nebo nedokážu si představit, že by ji někdo jako někde recitoval. A on mi pak zavolal půl roku před tím natáčením a říkal mi, to bylo na konci léta nějak, a říkal mi, Marti, tak jak seš jako na tom? A já jsem řekla, hele, něco už mám, ale není to úplně hotový. A to jsem kecala trošku, protože jsem měla jenom ten text a to jenom první sloku a vlastně refrén. A jenomže, jak jsem to tak různě psala, tak jsem nějaký nápad už měla, tak jsem to prostě, jako já neumím hrát pořádně na žádný nástroj, tak jsem to otevřela na iPadu, mám ten svůj jako hudební program, který znám právě už od mojí kapely, třeba už těch 25 let, 30 let už znám ten program, tak jsem to tam jako nějak naládovala a poslala jsem mu to a měla jsem hrozný strach. protože jsem pro cizího člověka ještě nikdy nic nenapsala a on mi hned, on se to hned poslechnul a hned mi napsal, jako první mi teda pochválil ten text a potom i tu melodii, tak jsem byla hrozně, hrozně moc ráda a to vlastně bylo, pak se to jeho producentský tým, ten si ho zpracoval prostě podle toho, jak to chtěl ten Štefan, v tom už prsty vlastně vůbec nemám, protože jako já osobně bych to asi zprodukovala trošičku jinak, ale nebylo to pro mě, bylo to pro Štefana a zrovna včera jsem ho potkala. A on mi zase řekl, já vám tu písničku tak rád. Ten text jako tak je, to je prostě tak o životě a o mě, jak to vidím. A tak jsem za to hrozně ráda.
0: Tak si pojďme poslechnout.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Společný duet Štefana Margity a Marty Jandové, která je naším dnešním hostem, tedy ten duet jste vy napsala, vy jste napsala nejen text, ale i hudbu, vlastně jste ho složila. Je to složitější, těžší, náročnější, když píšete duet jakoby pro dva, než když je to jenom solo?
1: Abych pravdu řekla, tak takové myšlenky jsem vůbec neměla, protože většinou písničky, jak to takhle znám, že se třeba dodělávají duety ještě z písniček, které vůbec žádný duety nebyly, že samozřejmě ten text musí být nějak uspůsobený, aby bylo jasný, že když to je třeba duet mezi holkou a klukem, tak aby nespíval moc jsem tě chtěla a takovéhle věci. Ale jinak si myslím, že ne, ono je těžký možná napsat něco, aby se to jakoby hodilo k tomu duetnímu partnerovi. Aby to nebylo, já nevím, teď třeba o menstruaci, když tam má zpívat muž, nebo já, nebo rozumíte. No,
0: rozumím, naprosto.
1: No, jsem trošku přehnala moje přirovnání, ale myslím, že to všichni rozuměli. Takže to asi na tom bude těžký se jakoby trefit do toho partnera právě, aby o tom mohl zpívat i on.
0: Tento duet je vlastně součástí alba Štefana Margity, které nedávno vyšlo. To album se jmenuje Andělé strážní. Tento duet tedy se nazývá Stopy a celá ta deska má být pokřtěna zítra. Mm-hmm. Budete křtít, budete na místě a zazní duet?
1: Myslím si, že nezazní, že tam bude tak on tam těch andělů strážných má strašně moc na té celé desce, takže tam asi sejdeme všechny zpěvačky, nebo muzikanti, který na té desce s ním spolupracovali. Já tam přijdu vlastně jako ho podpořit.
0: Podpořit a podpoříte ho, předpokládám, asi příští rok v květnu v Lucerně, kde budete zpívat.
1: Budu. Tak. Přesně tak.
0: A co vy jako soulová zpěvačka chystáte sama nějaké turné?
1: Já to chystám vlastně pořád jako hodně, ale jde mi to nějak hrozně moc pomalu. I tím, že mám to jedno dítě, sice už je 12 a už mě jako přestává potřebovat pořád, že jí nemusím s ní už všude chodit a tak dál, ale stejně já mám vždycky jako hroznou motivaci něco dělat, jenže najednou ten čas utíká tak strašně rychle, že uteče rok a já ani nevím kde a co se stalo. Takže jako já chystám, já už několik let vlastně píšu, hrozně bych chtěla udělat druhou desku, nebo nových písniček už pár mám. Uvidíme, jak to půjde dál a všechno, jak jsem říkala, všechno to hrozně trvá, než se rozhodnu, kde co natočit a je to hotový ještě, anebo to ještě není hotový a tak. A k tomu ještě vlastně pořád mám to svoji německou kapelu Die Happy a to teďko opravdu jsme zrovna ve studiu, už jsem tam byla minulý týden, jsem naspívala už 4 písničky, 3 mě ještě čekají v říjnu, že tam pojedu na 2 dny. A takže toho je pořád hodně. Vlastně s německou kapelou jedu na turné v březnu. To budu skoro celý březen, budu pryč. A s mojí českou kapelou teď vlastně máme takový jako mini turné po menších klubech, takže nás čeká Praha, Brno, Plzeň, Jihlava, Vyškov a ještě něco. Všechno to v té hlavě nemám. Ale na to se moc těším, já jsem zvědavá, kolik lidí přijde, protože sice jako hrajem, ale hrajem na různých městských slavnostech a na nějakých festivalech. A takže když ty lidi tam třeba jdou, tak buď to je zadarmo, nebo se to zaplatí v rámci festivalu, tak jsem zvědavá, jestli budou chtít vidět i mě jako a zaplatit vstup vlastně jenom za mě, ale jsme připravení, máme spoustu nových písniček, máme různé blbosti a vychytávky.

0: dokonce jeden cover, tak bych byla moc ráda, kdyby to dopadlo dobře.
1: A Holka rozmazlená, ta asi také zazní.
0: Ta tam taky zazní, ano, ta tam taky zazní.
1: Marta Jandová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám se zpěvačkou Martou Jandovou, která stále koncertuje jak v Česku, tak ale i v Německu se svojí kapelou Die Happy. Je to stále ta stejná kapela, se kterou jste začínala?
2: Úplně ta stejná kapela, úplně stejný obsazení. Je teda fakt, že už jsme se trošku posunuli, že už i od té doby, co vlastně žiju v Čechách a co mám dítě, já jsem tu mojí Marušku dala na první místo, protože mi umřela máma docela brzo, tak jsem nechtěla, aby mi vychovávala, hlídal někdo jiný. Prostě když jsem to viděla v nějakém filmu, jak volá ta chůva tý mamince, ona udělala první krok, to říkala, to ne, teda to jako v žádném případě. Takže když bylo turné, když jí bylo 10 měsíců, tak jela se mnou a jezdili jsme vlakem, ještě s mojí kamarádkou, která se mi o ní ty dvě hodiny, co jsem koncertovala každý večer, tak v hotelu jako byla s ní, jinak já i v noci, když jsem byla prostě, jasně, že jsem byla v noci s ní, ale jakože vůbec jsem ji nechtěla odstrčit a pořád vlastně dělám všecko s ní, když má kroužek někde trošku dál, tak jí vezu a čekám na ní a něco si dělám v autě nebo beru psy a tak dál. A tak jsem úplně odbočila. Takže z Die Happy všichni už trošičku děláme něco jiného. Dokonce náš kytarista, vlastně můj první manžel, tak ten má už normálně jako práci na plný úvazek a když jedeme na turné, tak si bere dovolenou. Tak to máme. Ale je to furt takový to, co mě baví úplně nejvíc. Jako opravdu, já miluji i moji českou kapelu a jsou to vlastně moje písničky, které jsem se napsala úplně sama a nikdo mi do toho nekecá a tak, takže na jednu stranu jsem jako královna, císařovna, bůh ví co, kněžna. A v Die Happy, ale tam jsem jenom jako součástí, takže odpadá část takového stresu, jestli máme dělat tohleto nebo támhleto. A hrajeme vlastně písničky starý, některý už třeba fakt těch 30 let, my existujeme přes 30 let už a miluju to, teďko jak jsem byla ve studiu minulý týden, tak jsem zase zpívala, křičela, plakala do mikrofonu, všechno, co se hodilo k těm písničkám a miluju to. Takže jako ta Die Happy je fakt taky strašná srdcovka a budem taky v Praze v březnu, ale nemám to datum v hlavě. My vždycky, když tady jsme z Die Happy, tak hrajeme v Akropoli, tak kdyby někdo z posluchačů se chtěl přijít podívat, tak v Akropoli někde ke konci března tady bude. Myslím, že to bude čtvrtek.
1: Die Happy tedy stále ve stejném složení a nežárlí na sebe kapely, když ještě Die Happy přivezete do Prahy?
2: Ne. Naopak moje česká kapela se vždycky přijde podívat a strašně jako fandí a koukají se, jak bubeník se kouká, jak hraje bubeník a tak dále. Jako, kamarádi, to je silný slovo, ale vždycky potom při párty prostě si přesně baví basista s basistou a bubeník s bubeníkem a tak. Takže, a oni i vědějí, že Die Happy je prostě moje. To je to moje hlavní povolání.
1: Tak byla také první.
2: No.
1: Ostatně to jste ještě ani netušila, že budete zpěvačkou někdy. No. Bylo to tak jako na zkoušku a vlastně stačilo jedno setkání s vaším tehdy budoucím a samozřejmě pak i bývalým manželem.
2: No.
1: Vzpomínáte na to občas se svým bývalým mužem?
2: Vzpomínám a vtipný je, že my jsme se potkali 23. dubna. A já vždycky, když se na to vzpomenu a stává jako na 95% si vzpomenu ten den, tak mu vždycky napíšu, vždycky počítám pospátku, jak dlouho už se známe. A takže my jsme se potkali v roce, 93, takže teďko slavíme 32. narozeniny, že příští rok slavíme 33., tak mu píšu všecko nejlepší k 33., ne narozeninám, ale jako k výročí, že už se známe. A on mi vždycky odepíše a jako říká, to je šílený, jak dlouho my už se známe. A je to jako, by to bylo třeba před rokem, ne, ale třeba před 10 lety bych to tak brala. Ten čas fakt utíká hrozně rychle a ráda se vracím do té doby, protože my, jak jsme se pomalu stávali slavnýma, jako trvalo to asi 6 let a pak to tak jako najednou všecko přišlo a hrála nás tam tu hudební televize MTV a tak vím, jak ta doba byla ta nejkrásnější vlastně. Byli jsme mladí, celý život byl před náma, byli jsme úspěšní, jezdili jsme po celé Evropě v tom Nightlineru, to je ten autobus, kde vzadu jsou postele vlastně na Palandách, kde jsme žili vlastně ty měsíce, ty roky. A zažít to spolu jako čtyři nejlepší kamarádi vlastně, já a tři kluci, plus samozřejmě naši technici, tour manažer, autobusák a tak dál, že to bylo strašně krásný období.
1: Ale goodbye kapele Die Happy prostě jste od té doby neřekla a asi ani nikdy neřekne. A proč jsem řekla goodbye, to vy určitě víte.
2: Já jsem si říkala, jestli to je náhoda. Ne, je to vlastně naše jedna z nejznámějších písniček, no, goodbye.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Kapela Die Happy, Marta Jandová a píseň Goodbye. My si goodbye ještě neřekneme, my si budeme ještě dál povídat. Vy jste určitě v minulosti slýchávala, když vás představovali někdy někde Marta Jandová, dcera Petra Jandy. Teď už si myslím, že to neslýcháte, ale slýchávala jste to. Co to s vámi dělalo? Mrzelo vás to? Byla jste hrdá?
1: A tak půl na půl. No, člověk to může říct hezky, dcera Petra Jandy, nebo taky člověk může říct ten zpratek, který mu tatínek Petra Janda vyšlapal cestičku. To jsem slýchávala poměrně často, a hlavně teda o té cestičce, ale co bylo divný, že já jsem to slýchávala někdy, když jsem byla malá, třeba jako i ve škole nebo tak, že jsem, já nevím, Bůh ví co, paní učitelka první a druhý třídy moje, ta chudinka musela jí hodně zvonit v uších, protože jednu dobu, když jsem dospěla a začala jsem vzpomínat na školní roky, tak jsem si říkala, že najednou jsem si uvědomila vlastně, jak ona mě šikanovala strašně, že ve škole, ve třídě mohl každý udělat cokoliv, jenom já jsem za to, že jsem přelila kytky jako šestiletý dítě a nevěděla jsem, že když je kytka suchá, že to proteče a že musím pomalu, tak mě za to radši seřvala před celou třídu, aby mi vzala za ruku a řekla: Marti, podívej, dělá se to tak a tak. Až to jako gradovalo do opravdu jako velkých trestů od ní, že už mám to nevydržela, musela jednou do školy si opravdu jít stěžovat. A že já jsem tady jako dítě furt optimista, jsem si říkala, tak asi jsem fakt zlobila nebo něco takového. Než mě potom maminka vysvětla, že jsem nezlobila, že opravdu ta paní učitelka byla velice, velice zlá. A v Německu tam mě nikdo s nikým nesrovnával, protože tam nikdo nevěděl, kde je Petr Janda, kde je Olympik, až na pár vlastně emigrantů nebo lidí, kteří milovali hudbu východního, jako východní Evropy. Až když jsem se vrátila před těma 15 lety, tak jsem to začala jsem hrát muzikálu a pak jsem se najednou stala porotkyní Superstar, tak najednou si lidi všimli, aha, to je ta dcera Petra Jandy, která teda žila v tom Německu dlouho, a najednou se to začalo vracet od některých lidí. Samozřejmě škarolídi, spousta zlejch lidí, kteří si léčí komplex v anonymitě přes sociální sítě, těch je spousta, ale stejně mě to udivilo, že používají furt tak starý argument. Kdyby třeba řekli teď, já nevím, že já kdybych až teď začala dělat hudbu, nebo kdyby mi teďko bylo 18 a začala bych dělat hudbu, tak lidi si to samozřejmě spojí nějak, jakože dcera, otec a tak. Ale mě tenkrát to bylo nějakých 33 a v Německu jsem fakt jako byla slavná, ta kapela byla známá a byli jsme v hitparádách, hráli nás na MTV a ty lidi přesto řekli, že v Německu mi táta vyšlapal kariéru. Tak fakt mě to začalo už hodně mrzet a už mi je 50, kousek přes teda, a 51, chtěla ulejt jeden rok. Řekla bych, že tady to už mě nevadí, ale stejně občas člověk se na to úplně nezvykne, na ty jako ošklivý komentáře. Ale na tátu jsem pyšná. Já jsem velice pyšná dcera Petra Jandy, protože táta je skvělej, strašně talentovaný, obrovský dříč a hlavně já už asi 4 roky miluju slovo vášeň, používám to opravdu furt, snad skoro každém rozhovoru, jestli to už někdo několikrát o mě slyšel, tak se omlouvám, ale je to slovo, které jsem našla i vůči mojí dceři, že jí říkám, že jí hrozně přeju, aby si tu vášeň k něčemu našla, protože to vidím u táty, že táta si našel tu vášeň od malička, ten hudební nástroj, tu hudbu, a protože ta vášeň nepustila, tak v tom je strašně dobrý v tom, co dělá, a je to jakoby on to bere jako jeho poslání a proto v tom je tak dobrý a proto ho to tak baví a proto je pořád v takový kondici. A vím, že mluvím hrozně dlouho, omlouvám se, ale loni jsem v Mikulově potkala paní zahradnici. Říkala jsem, jak to má krásný to zahradnictví. Ona mi říkala: víte, já jsem v 5 letech věděla, že budu zahradnice, a i když mě všichni od toho se snažili oddálit, protože jsem s tím měla křivý záda a pro holky to není, to musíš tahat těžký kameny a takovýhle, tak ona si sama vystudovala, co potřebovala k tomu, aby mohla na vejšku, vystudovala s červeným diplomem, a ten sen se jí splnil, a řekla, protože jsem měla tu vášeň od těch 5 let. A když se pak loučila s Maruškou, tak já jsem se skoro rozbrečela, protože ona jí vzala její ruku do obou rukou a řekla jí: Maruško, já ti strašně moc přeju, aby si našla tu tvojí vášeň, protože pak máš v životě vyhráno.
0: Říká Marta Jandová, náš dnešní host.
2: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu 7 krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: To byl společný duet Petra Jandy a Marty Jandové. Tak si říkám, umíte říct svému tatínkovi kritiku?
1: Ne.
0: Když by se, ne? Takže kdyby se vám ten duet třeba nelíbil, nebo jste se v tom necítila, tak mu to neřeknete?
1: Ne.
0: A proč?
1: Já nevím, já mám nějakou záklopku, že si myslím, že on je o těch 30 let v hudbě dál a takhle není nikdy nic, že by se mi úplně nelíbilo. A když on napsal duet, tak se mi to vždycky líbilo naštěstí, jo? Když napsal nějakou písničku, ale často mi pouští své nové písničky a když se mi nelíbí, tak řeknu, tak mu pochválím tu část, která se mi líbí. A nevyjádřím se k té části, která se mi třeba nelíbí. Jednou jsem měla pocit, to měl nějakou ale krizi svýho života, to bylo vlastně zanedlouho po tom, co umřel můj brácha, tak mě tak tátovi nešlo vůbec nic a psal písničky a to jsem z něho fakt měla blbej pocit, protože ty písničky byly i takový ponurý a tak. A to si pamatuju, že jsem ho koupila, že to už jsem vydělávala, to už jsem začala v Německu vydělávat, tak jsem ho koupila pro lidi, kteří to neznali, protože už to tak ani neexistuje, iPod vlastně. Kam se dalo nahrát spousta megabajtů MP3-ek a já jsem to přihlášený k mému účtu, protože táta neměl žádný účet nikde a naházela jsem mu tam všechny kapely, které jsem poslouchala, rockový a táta letěl hrát do Austrálie na nějaký turné a já jsem mu to dala sebou, ten iPod. A on to poslouchal a řekl mi, že ho to hrozně inspirovalo. Tak to jsem měla radost, protože potom jsem měla pocit, že ho to jako nějak z toho místa, kde byl zaseklej, že ho to jako zase odbrzdilo, že jsi mohl, ale dělal se furt jako to svoje. Ale, takže já mu to moc nekritizuju, ale teďko ho spíš chválím, protože když mě nedávno ptal, která deska se mi líbí víc, jestli Kaťata, kterou vydal před pár lety, anebo teď ta Novák, to je Bombardák, tak to se mu teďko opravdu s absolutní chutí a upřímností říká, že ten Bombardák se mi líbí o hodně víc, protože je o hodně melodičtější a takový jako dospělejší pro ně. Ty Kaťata, to si myslím, že se potřeboval odpoutat, takže on asi měl možná pocit, že čím je starší, tím víc musí psát normální hudbu a naštval se a řekl ne, prostě ne. A ten úspěch mu dává za pravdu, protože hraje furt, je všude, hraje strašně dlouho, vždycky, když hodinu na tom jevišti, jak si říkám, to tati, kde bereš tu energii? A vždycky doufám, že to má, že mi to dal v genech, že v jeho věku, já doufám, že nebudu hrát tak moc jako on, ale že v jeho věku pořád ještě budu mít tu energii, jakou má on.
0: Tak vaše vzpomínky nejenom na tatínka, ale i na to, jak jste se dostala ke zpěvu, jak jste odjížděla do Německa a tak dále, se zřejmě, předpokládám, určitě čtenáři dozvědí z vaší knihy, kterou jste loni vydala, Best of se jmenuje. Mm-hmm. Loni jste slavila také kulatiny, padesátiny, mm-hmm. Snad nevadí, že to takhle řeknu. To spolu asi souviselo. Měla jste nějakou potřebu jako zrekapitulovat si ten dosavadní život?
1: Já si vždycky říkala, že jsem tu potřebu neměla, ale nakonec teď, když se koukám na ten rok zpátky, tak asi měla. Já jsem totiž vydala dva deníky pro děti, protože když jsme byli v covidu zavřený, tak Maruška si furt chtěla psát nějaký deník a měla to jeden den v jednom sešitu, popsanou jednu stránku, potom si vzala druhý sešit, že začne teda od začátku a tak těch sešitů už bylo asi 12. Když jsem řekla, hele, já udělám deník pro děti a pro ní jsem teda chtěla udělat deník, aby to bylo bez data, aby se tam prostě mohla psát třeba po měsíci zas. A potkala jsem úplnou náhodou paní, která, bavili jsme se spolu, protože jsem v covidu četla na svém Instagramu knížky a měla jsem od nich nějaký knížky a potkala jsem se s tou paní, která mi ty knížky vybírala v tom obchodě a ona řekla, a co tak jako děláte? Já si říkám, já teďko dělám knížku a ona, je jako, a já ne, to dělám pro dceru jako deník a ona, jak deník, tak jsem jí to vysvětlila. Ona řekla, hele, já pracuji i pro to vydavatelství, jo, pro jedno vydavatelství. Pojďme si o tom popovídat. No a já jsem jí to už přinesla skoro hotový a tak řekla, to je super, to vydáme. A bylo to jako docela úspěšný. Opravdu vím, že se to několikrát ještě jako dotišťovalo a že to furt ještě vlastně už to je asi 5 let a furt to ještě v těch obchodech mají. Takže to jako nevyřadili ještě, za co jsem hrozně ráda. Ten druhý už pak tak úspěšný nebyl jako ten první. A když jsem si to jako tak kreslila, částečně jsem si dělala i ten design sama, protože mě to hrozně baví, tak jsem si říkala, to tak bych se někde mohla udělat jako tu knížku. A zase jsem jí potkala, řekla jsem jí to a ona řekla, tak proč na těm padesátinám? Tak jsem řekla OK a dělala jsem to a bylo to teda o hodně víc práce, než jsem si myslela. A když jsem začala, já jsem se snažila to dělat po těch 5-10 letech, tak to první a druhý pro mě byly hrozně těžký. To jsem třeba měsíc přestala psát, protože jsem našla starý dopisy od mý mámy, od mýho bráchy a starý fotky. A strašně jsem tenkrát před rokem a půl, když jsem to psala, tak jsem seděla v té své kanceláři, kterou jsem si pronajala jenom na psaní knížky a včera jsem odevzdala klíče, že už ji nepotřebuju, tak jsem tam třeba, jako hodně jsem brečela, hodně jsem vzpomínala a včera jsem tu kancelář vracela a zase jsem tam viděla ty dopisy a než jsem jela k vám, tak jsem našla dopis od mý babičky a od dědečka, který mi psali před 34 roky právě do té Ameriky, kde jsem byla na rok. A přesně, takže to mi dalo hroznou motivaci vůbec jako o to, jako ty vzpomínky se mi hrozně oživily v té hlavě skrz ty starý dopisy. Našla jsem mámin starý parfém, protože já jsem to měla všechno v krabici v Německu a tu krabici jsem si právě rok před vydáním té knížky z toho Německa odvezla. Takže to bylo takový, prostě se to všechno sešlo v jeden ten moment a byla to i z velké části skvělá terapie.
0: A možná to vydá ještě na nějaké pokračování, si říkám.
1: No, já jsem přemýšlela o tom, že bych to udělala jako audioknížku, že bych si to pokusila namluvit dokonce i sama, protože bych mohla ještě vyprávět víc a mohla bych do toho i zpívat, nebo se smát, nebo tak prostě. Tak mi držte palce, protože mi psalo pár lidí, kteří číst nemůžou, protože jsou slepí.
0: A chtějí si to poslechnout.
1: Že by to hrozně chtěli, že prosím, my si taky chceme v uvozovkách přečíst. Namluvte jí pro nás, tak mi dali zelenou, že by to šlo.
0: Marta Jandová je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Povídám si se zpěvačkou Martou Jandovou. Vy jste zmínila, že vaše 12-letá dcera si zatím hledá svoji vášeň. Co když to bude zpěv?
1: Já doufám, že ne. Já vím, že to zní divně, ale ona krásně zpívá. Opravdu je taková eterická bytost a i má ty jiskry v očích, že bych ji na tom jevišti i viděla. A ona trošku dělá, jako, že je jakoby v divadelním kroužku a chodila do kýňáku, než pak už nebyl čas a hraje na klavír a tak, ale ona teďko má období, kdy teďko je největším idolem tatínek zrovna a tatínek je doktor, že jo, a takže ona se vymyslela, že buď bude po tatínkovi lékařka a rovnou jí pak napadlo, že by mohla být gynekoložka, protože on je gynekolog a on má svůj vlastní praxi, malinkou, jako, kde je sám jako doktor, tak říkala, že by to mohla přebrat pro táto, po tátovi, že by to vlastně bylo jednoduchý, protože by rovnou už měla kde pracovat, nemusela by někde doufat, že ji někde vezmou. Dokonce už říkala manželovi, říká, tati, hele, a ty bys třeba mohl pracovat třeba na dvoudenní úvazek nebo něco takového. A on říká, počkej, já už pak nechci pracovat, on fakt pracuje.
0: Ty jsi ho zaměstnala, tatínka.
1: On fakt pracuje strašně moc, on je takhle ve všední den, odchází v půl osmí, vrátí se, včera přišel v 9 večer. Jo, protože je tam hodně té byrokracie, hodně papíry, výsledky, tady ty všechny věci. A nebo, protože tatínek, jako můj manžel, chtěl hrozně být vědcem dřív a společně nás zajímá vesmír a tady ty všechny věci a chodili jsme na kurz do planetária, jako na, o hvězdách a tak. Tak o tom často mluvíme a já jsem nedávno slyšela podcast od jednoho českého vědce, Jan Lukačevič se jmenuje, který vyprávěl o tom, jak jeho sestra je snad astrobioložka, nebo já nemyslím, bioložka nebo astrobioložka, ale vyprávěl o tom, nebo on vyprávěl o tom, když lidi poletějí na Mars a budou tam nějakou dobu třeba muset zůstat, ta cesta trvá dlouho, tak že teďko se zkoumá v té biologii právě, jak tam dodat, tam není voda, nebo to je kontaminovaná, je tam kontaminovaná půda, tak začalo mluvit o aeroponii, tak já jsem si zjistila, co to je aeroponie, pak jsem mi to vyprávila a ona, to máme, to zní suprově, no tak buď budu gynekoložka nebo astrobioložka. Takže uvidíme, co bude. No,
0: v 12 letech má docela přehled.
1: No, protože my jsme takový, nás všechno hrozně zajímá právě, hlavně teda manžela a říkám, on je její velký idol a co řekne tatínek, to je prostě jako, to je zlato.
0: Já stále říkám Marta Jandová, ale vy jste Marta Werner vlastně.
1: Jsem, ale já to Jandová jsem si nechala do práce, když zpívám nebo když někde vystupuju, protože to Marta Werner je, já jsem hrozně inkognito pod tím jménem. A bylo to jednou vtipný, protože jsem si objednala nákup a přišel kurýr a dal mi ten nákup a já jsem nějak byla nenamalovaná, nevím, možná i v županu a on mi říkal, tyjo, vy mi někoho připomínáte a já... Nejste první. Já říkají všichni, že někoho jako připomínám. Ale já nevím koho. A já říkám, to nevadí. Říkám, nejste první. Já mám asi takovej obličej prostě. No a do 2 minut mi volal. Já už jsem na to přišel. Já jsem se dal vaše jméno do Google a vyšlo mi, že Marta Werner je Marta Jandová. Takže já si toho Marta Werner užívám, protože to málo kdo jakoby ví, nebo to jednou slyší, pak to zapomenou. To znamená, že když já chci být jako inkognito, tak jsem Marta Werner a když potřebuji, aby někdo věděl, kdo jsem, tak řeknu Marta Jandová. Takže je to takový dobrý mít dvě jména.
0: Ostatně vlastně popularita vašeho tatínka vás odrazovala od toho být zpěvačkou a zvykla jste si na tu popularitu potom už. Byla vám někdy příjemná?
1: Jako jo, ta hezká popularita mi je příjemná. Já miluju lidi, já bych byla dobrá, kdybych pracovala u pokladny, v hotelu nebo někde, jako, nebo v restauraci, protože já ty lidi fakt mám strašně ráda. A na všechny se furt usmívám, zdravím cizí lidi na ulici a tak. Takže ta popularita, když lidi ke mně přijdou a řeknou, že mě mají rádi, tak to mě baví. Nemám ráda, pak tom, ta popularita má tu stinnou stránku, že pak kdokoliv anonymní, a teď v té době bohužel už i neanonymní lidi mi pak říkají hrozný věci. Nebo píšou teda hrozně jako fakt pod čarou úplně, fuj. A tak to je ta stinná stránka té popularity.
0: Jak se z toho dostanete, nebo co vám z toho pomůže?
1: Můj muž je takový můj polopsycholog. Aha. A občas nepomůže nic, občas si fakt jako si popláču. Opravdu je to, některý ty lidi jsou opravdu strašně oškliví.
0: Tak ať jich je co nejméně. Nejlépe, ať nejsou žádní.
1: A nebo ať ty lidi, protože já mám pocit, že jsou sami nešťastní, tak já jim všem přeju, ať jsou šťastní, ať nemusí lidi okolo sebe dělat taky nešťastný.
0: Ať mají naplněný život. Já moc děkuju, že jste tu byla, Marta Jandová.
1: Já moc děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezidenti a premiéři zemí NATO přijeli na neformální večeři v Ankaře. Ústavní soud zamítl stížnost mosteckého autodromu ve sporu kvůli hluku. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Premiéři a prezidenti členských zemí NATO přijeli do prezidentského komplexu v Ankaře, kde se koná neformální večeře. Podle médií půjde o příležitost k otevřené diskuzi o vztazích mezi spojenci. Americký prezident Donald Trump v uplynulých měsících kritizoval spojence za nedostatečnou ochotu podporovat Spojené státy ve válce proti Íránu. Na večeři dostal pozvání například i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Právě pomoc Ukrajině je jedním z hlavních témat summitu. Autodrom Most nesmí obtěžovat okolí nadměrným hlukem. Jeho stížnost ve sporu se soudy dnes ústavní soud zamítl. Zástupci závodiště tvrdili, že hlukové limity stanovené soudem jsou likvidační a zasáhly do práva na podnikání. Podle ústavního soudce Tomáše Langáška pouze omezili činnost autodromu.
2: Šlo o kolizi práva bydlení, respektování soukromého rodinného života těch vlastníků sousedních pozemků. Předpokládám, že k dodržení těch hlukových limitů bude muset autodromu Most vynaložit nějaké prostředky, ale ze srovnání s jiným okruhem vyplývá, že taková opatření jsou realizovatelná.
0: Ze dna Labské přehrady ve Špindlerově Mlýně už nákladní automobily vyvezly tisíce kubíků usazenin. Ty se postupně třídí a rozváží podle potřeby po městě nebo do okolních obcí. Vodohospodáři počítají při čištění přehrady s odtěžením více než 30 tisíc kubíků sedimentů. Práce mají skončit v září a potom se přehrada začne opět napouštět. Vysvětluje mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec.
3: Zhotovitel aktuálně hlásí odtěžení cirka 20% z předpokládaného celkového množství sedimentu. Samotným těžebním pracím předcházelo hloubení odvodňovacích struh, tak aby se sedimenty samovolně odvodnily a byly díky tomu lehčí pro transport. Sport.
0: Ruští sportovci se můžou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní hry v roce 2028 v Los Angeles. Informoval o tom Mezinárodní olympijský výbor. Po třech letech tak zrušil suspendování Ruska, které zavedl po zahájení otevřené války proti Ukrajině. Mezinárodní olympijský výbor dnes taky sportovním organizacím doporučil, aby přestali prověřovat postoje ruských sportovců vůči válce. Zatím ale neschválil, že můžou soutěžit pod svou vlajkou a hymnou. Český olympijský výbor s tímto rozhodnutím nesouhlasí. V prohlášení uvedl, že dokud agrese na Ukrajině trvá, neměli by se sportovci z Ruska a Běloruska účastnit mezinárodních soutěží. Počasí. Zítra bude polojasno až jasno. Na jihozápadě Čech čekáme zpočátku ještě zvětšenou oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Na jihu Moravy až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pražský okruh je za sjezdem z dálnice D1 ve směru na letiště po několika hodinách průjezdný. Kolem havarovaných kamionů na 78. kilometru se projíždí levým pruhem. A na dálnici D1 dejte pozor na kilometru 323 směrem na Brno. Stojí tam porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
4: Dnes uslyšíte příběh velké lásky plné zázraků. Lásky, kterou hlídají andělé strážní.
5: Pár, který vám představíme, prožil úchvatný život ve východních Čechách. Jemu je 82 let, jí 79. Mají se rádi a svou lásku si hýčkají každý den. Už od dětství totiž vědí, že nic není samozřejmé.
4: Jejich lásku vám představí Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Příběh zlaté lásky stvrzené manželským slibem už před 60 lety začal u Marty a Jiřího Vodstrčilových překvapivě mnohem dříve. V hospodě v Mostku u Chocně. Marie byla tehdy ještě půlroční batole a Jiřímu byly teprve 4 roky.
1: My jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Postrčí, dobrý den.
4: Patrik Rozehnal, Český rozhlas, taky dobrý den.
3: Já už jedu pro vás, já vás jenom pustím dovnitř.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás vítám. Pojďte dál. Ale vlastně netočte, prosím vás.
4: No ale kvůli tomu jsme tady. Vy si to zasloužíte, vy jste nedávno oslavili 60.
1: No.
4: Manželce, květinu, vám něco sladkého, nebo můžete dohromady bombr?
3: Můžem.
5: A to s ním já, protože děda to nejí.
4: Vy to tady máte hezký a voňavý.
1: Máme, no. Snažíme se s dědečkem.
7: Manželka byla tak těžce marla, tak to vypadá, nebude chodit a nic. A tak děti se snažili něco sehnat. A syn jako je tady ve Třeboji. A tak se jim podařilo s dcerou sehnat tenhle byt. A tak nám ho dali dokupy. Nádherně všecko nový koupili.
5: A co to je?
1: Po 57 letech se stěhovat.
4: Předtím jste bydleli?
1: 57 roků ve Vysokém Mýtě.
4: No a to mi řekněte, ten pocit, protože se říká, že když lidé bydlí na jednom místě, prožijou tam vlastně ten společný život, tak je to takové najednou těžké se vykořenit z toho místa. Zvládli jste to?
1: Děda výborně, já jsem si parka pobrčela to. Jo.
4: Takže těžké, a vy jste si zvyknul rychleji?
3: No, děda náš.
7: No tak já jsem zvyklý cestovat. V práci, že jo, jsem jezdil po služebních cestách a takový.
4: Tak o tom si budeme vyprávět, váš příběh uslyšíme a já už se teď na to těším, tak. Doufám, že i vy.
1: Přesuňme se teď do roku 1945, kdy to všechno mezi budoucími manželi Martou a Jiřím Vodstrčilovými začalo.
0: Tehdy měli Jiřího rodiče hospodu v Mostku u Chocně. Byl to vyhlášený podnik a navštěvovali ho i přespolní. Každou neděli tam vyráželi na orosené pivo z nedalekého Brandýsa nad Orlicí také rodiče Marty. A malou Martičku brávali v kočárku s sebou.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
1: Jiříček se tam 3,5 leté, nebo kolik ti bylo, 4, se tam motal kolem hospody, tak mu vrazila kočárek a vozil mě kolem hospody. No a pak rodiče se zkamarádili, jenže manželovi v 6 letech zemřel tatínek. A tak maminka s Jiříčkem k nám začali jezdit do Brandýsa na nádraží na návštěvy. A od té doby se známe.
4: Vás vlastně seznámili rodiče?
1: Rodiče, naši rodiče, ano. Ano. A jenže manžel zase zůstal s maminkou od 6 roku a tak nám začali jezdit a my jsme hráli halmu a chodili jsme na procházky spolu a pořád prostě, no.
4: Komu kolik bylo, když jste se tedy v tom kočárku vozili?
1: No tak mě bylo asi 5 roku a manželovi 4, no.
7: No a když mě tatínek umřel, protože měl zánět pohrudnice a byl v nemocnici o Vysokém Mýtě, no a pan doktor, který musel píchnout injekci, jak mu propích srdce. Takže na můj svátek 24. dubna byl po smrti, no. Bylo mi akorát 6 roku. A tak jsme se pak s maminkou přestěhovali do Chocně a od té doby jsme bydleli v Chocni.
4: Jaké to bylo přijít tak v útlém věku o tátu, jak jste to prožíval?
7: Strašně. Už jsem to prožíval, když jsem byl starší, když jsem viděl, jak chodějí takhle kluci a to s tatínkama někam, tak mě to bylo docela líto. No. Ale jako všecko se přežilo a s maminkou jsme vlastně vyrůstali, ta už se nevdala. No a na začátku to bylo horší, protože vdova s klukem tak nás trkali, vždycky jsme bydleli chvilku tam, chvilku zase tam, když jsme se stabilně usadili. No.
4: Znamená to, že díky tomu, jak se rodiny znaly, že jste trochu, vaše rodina, Marto, nahradila tatínka i Jirkovi?
1: No, tak nějak.
7: Trošku jo, asi.
1: chodili k nám a třeba já jsem byla v 7., v 8. třídě a on pak jezdil dědečko i dědeček tam v tom mozku ještě byl, potom mu vzali hospodu, že jo, taky a dědeček tam byl, tak mu jezdil schodně s obědama, dědeček mu koupil pionýra, tak vždycky přijel na pionýru a holky ve škole mě říkali, že já jsem viděla na nádraží, že jo, z okna ze školy, holky, máš tam kluka a Marto, máš tam kluka a já jsem nechtěla, že jo, já jsem chtěla jenom kamaráda, já jsem ještě byla hloupá holka. Potom šel na vojnu, přišel se rozloučit, že jde na vojnu a ptal se mých rodičů, jestli mě může psát a můj tatínek říkal, no tak píš o to, když ti bude odpovídat, tak píš, no a přišel první dopis a já jsem se vztekala, že psát nebudu, že když se mu to slíbili, tak ať si mu napíšou sami, že jo. No ale přišel na první opušťák a už to bylo. Mně bylo 16, jemu 19, tak jsme začali, už jsme nebyli kamarádi, už jsme začali.
4: Pomohlo tomu trochu to odloučení?
1: Asi jo, taky no, ale ne, třeba na vojnu mě nepustili naši za ním depák vůbec, to jako byla přísná výchova. Babička, maminka jeho za ním jela, ale nepustili mě ani s ní, jako za ním.
7: Takže vlastně mě dohodili rodiče, no.
4: A vy jste se nechal.
1: A pak,
7: přesně tak.
1: A pak jsme se vlastně vzali kvůli bytu, no.
4: No počkat, to jsme to vzali hopem.
1: No, 2 roky jsem na něj čekala, než přišel z vojny.
4: Takže psala jste, odpovídala jste.
1: Ano, no, dostala jsem 3 dopisy, tak jsem odpověděla jednou na ty 3 dopisy, to jo, protože jsem byla na gymnáziu, tak jsem se taky učila, že jo, a to a maturita a všechno. A pak jsem ještě byla na Pajdáku, tak taky jsem pořád se učila a dojížděla jsem z Brandejsa do Ústí na Gympl a z Brandejsa do Litomyšle na Pajdák. No a pak

0: to jo. Ale jinak Marti a Miško taky si říkal, to vím, to
1: To
0: si
1: už se
0: pamatuju. No
1: nepamatuju.
0: ty už si to nepamatuješ. Děda náš si totiž málo pamatuje, strašně.
1: A nebo nechce.
0: Nebo nechce. To je
1: Někdy je
0: klidně.
1: lepší. Kdy jste začali uvažovat o tom, že to chození by se přeci jenom mělo tedy přetavit, že se vezmete, nebo jste to oznámili oficiálně třeba rodičům, že už teda nejste kamarádi. V jakém sledu to bylo? A případně jak vypadalo třeba žádost o ruku nebo oslovení, nebo čí to byl nápad, že vy dva budete...
0: No, bylo to kvůli tomu bytu, hlavně.
1: To znamená, Jirka se vrátil z vojny.
0: Jirka se vrátil z vojny a řekli mu, přihlásil se do té družstevní výstavby a řekli mu, to mě bylo 18 teprve, že jo, a řekli mu, mladý, když se neoženíš, tak tě vyškrtnem. No, a protože jsme spolu chodili, tak řekl, že tak já jsem přišla domů a řekla jsem, mami, já se musím vdávat.
1: No, nejdřív musel přítel Jirka říct ten návrh. Jak to bylo, Jirko?
2: No, když mě teda v Karose řekli, teda, že se musím ženit, jinak mě vyškrtnou, tak jsem to zavolal Marti. Ta to takhle podala rodičům, kteří byli nadšení, protože si mysleli, že je v jiném stavu, nechtěli mi to věřit. No a tak jsme se 24.
0: Ne, na Vánoce jsme se
2: To
0: zasnubovali.
2: jo, ale pak 24. jsme se vzali. No a to bylo v srpnu a 1. září jsme začali kopat.
1: 24. srpna kterého roku
2: 63.
1: jste se brali?
0: Ano, tak jsme se brali ve Zlíně.
1: Proč ve Zlíně?
0: Protože jsem tam měla sestru a tenkrát moje maminka byla věřící a chtěla, aby jsme měli svatbu v kostele. Jenže když jako já učitelka jsem si to nemohla dovolit, tak jsme měli až ve Zlíně, sestra mě to všechno tam zařizovala, jeli jsme vlakem na svatbu a tam jsme se brali. Nejdřív na úřadě a pak v kostele.

0: byla svatba veliká. Hostů spousta. Maso ale na potravinové lístky. A tak museli rodiče nejdřív na Národním výboru zažádat o povolení a s ním teprve vyrazit k řezníkovi.
1: Ve slavný den 24. srpna 1963 měla nevěsta růžové šaty, natočené kadeře a velkou trému.
2: Ale jo, pamatuju si, že jsem začala brečet, měla jsem ten závoj a furt jsem říkala, Jirko kapesník, Jirko kapesník. Neměla jsem. No jo, no, všechno je pryč. Všechno to je dávno.
3: Svatební noc byla?
2: Byla. Pěkná. Od té doby už taková nebyla.
3: A to mi řekněte, je to partnerské vyprávění. Je to vyprávění o tom, jak to chodilo dřív a v srovnání pro ty mladší, jak to chodí dnes. Taková svatební noc. Bylo to poprvé, kdy jste spolu takto byli, anebo už tehdy předtím něco takového bylo?
2: No, trochu předtím, ale hodně, za 2 roky. A to, když řeknu dětem, tak řeknou, že jsme nebyli normální. Teďka to tak je, že jo.
4: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh zlaté lásky dnes patří manželům Martě a Jiřímu Vodstrčilovým.
2: Na začátku svého manželství prožili krásné, něžné a radostné chvíle. 2 roky bydleli u Jirkovy maminky v Chocni a přitom stavěli své pomocí v rámci stavebního družstva vlastní hnízdečko lásky. Byt ve Vysokém Mýtě.
1: Když se konečně v září roku 1965 stěhovali, byli šťastní. Slzy se jim hnaly do očí, když vstupovali do vysněného bytu.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jirko, říkal jste si někdy, co by tomu tak asi řekl táta?
4: No tak ono to člověku ani tak nepřijde, ale párkrát jsem si vzpomněl do teďka. No. Chybí ten otec.
3: Jak vám se proměnil ten život partnersky po té svatbě? Bylo to pořád stejné, náruživé nebo uvolněnější, větší starosti? Ale ten vztah vás dvou, jak jste to cítili? Měli jste na sebe čas?
5: Jo, to jsme si udělali.
4: Asi jo. A nejvíc potom jsme to prožívali, když přišli děti. Když jsme se věnovali dětem.
5: My doteďka žijeme dětma prostě.
4: A bylo to fajn.
3: Kdy přišly ty děti? Kdy přišlo první, kdo to byl? Co vy jste prožívala? Vy poprvý máma.
5: No, Peťa se narodil 8. června na Medarda 67, tak 4 roky po svatbě. Já jsem pak v září měla 23.
3: Byl plánovaný?
5: Byl plánovaný.
3: A když Marta, Jirko, řekla, povedlo se to, jaké jste měl pocit, když jste zjistil, že budete mít?
4: Byl jsem šťastný, jo. Co jiného k tomu říct?
5: To jsem v září měla narozeniny taky, 11. No, tak pak se v červnu narodil. Jo, chtěli jsme, no. Chtěli jsme, ono nám to z začátku moc ani nešlo, ještě tak půl roku, než prostě se zadařilo. Nejdřív říkali, Marta se musí vdávat, Brandej se, ještě jí není 19 a už se vdává a to, a pak už zase chodili babky a mamce říkali, oni nemůžou mít děti. Jo, že, tak to bylo, že jo, tenkrát, kdo neměl v 18, 19 dítě, tak to bylo, teď už je to jiný, že jo, zase všechno. No a pak jsme chtěli Aličku, nebo chtěli jsme druhý, že jo, nevěděli jsme, co to bude, tenkrát nebyl ultrazvuk, nebylo nic, že jo. No, tak jsme si jeli pro auto do Zlína, viď? A byla Alička. Porod strašně těžký, jo, já jsem měla na císaře. A nechali mě jim měsíc přenášet, tenkrát nebyl ultrazvuk a nic a to. Pak to bylo strašně rychlý, jo, že jsem musela rychle na císaře. Říkali ještě pár chvíle, kam byli bychom obě, ona měla na pupeční šňůře oba uzly. Takže kdyby se rodila normálně, byla by mrtvá nebo postižená. Takže to byl zázrak, že nás zachránili mě, že mě vysadila ledvina tenkrát taky. A vlastně i tu dceru, že je. Vždycky říkám, že, a syn vždycky říká, já říkám hlavně, že není postižená a syn, jak si s ní utahuje, vždycky říká, když se na ní podívej, mami, a to. A ona zase mu řekne, no a ty jsi nedonošený zase a už se špičkujou a mají se rádi, ale spolu oba dva, tak je to dobrý, no.
3: Takže do života vám vstoupily 2 děti.
5: Ano, 2 děti.
3: Přibylo starostí?
5: No to víte, že jo, začali studovat. Petr byl v Rychnově na škole 4 roky, že jo, tak jsem ho pakovala každou neděli. Přišel v pátek večer a říká, první jeho slovo bylo, mám strašný hlad, takže do neděle se vařilo, peklo. Pak v neděli jsem upekla, on nám řekl vždycky, tenhle proužek si můžete nechat k snídat tomu, ke kafi a tohle mě mami všechno zabal. No pak šel na vojnu, tak jsem posílala valíky na vojnu, že jo, taky. No, takže no, do toho dcera dělala tu ekonomku v chocni, tak furt nějaké starosti byly. No. A jedna svatba, a druhá, a třetí a čtvrtá.
3: A u těch dětí, když byly ještě v tom dětském věku, jaký byl Jirka táta?
5: Dobrý byl táta, akorát vždycky jsem říkala, kdyby ti dělali na hlavu, tak ty budeš držet. Ten generál se musela být já.
4: Já jsem byl typ, který se nerozčiloval.
1: Jací vlastně byli Marta a Jiří Vodstrčilovi manželé, rodiče, partneři? Víte co? My si je vyzkoušíme.
2: Patrik Rozehnal jim položí na vlas stejné otázky, ale každému zvlášť, aby své odpovědi neslyšeli.
1: A teď si ověříme, jak se po těch 60 letech manželství znají. Vy jejich odpovědi uslyšíte za sebou.
3: Na co se doma vůbec nejvíc těší?
4: Tak až bude po všem a tam sedne si a luští a má pohodu v křesle.
5: Že vyperu, že uvařím, že mám čisto. Já na děti, když přijdou, se těším.
3: Na manžela ne?
5: Taky. Pořád se na něj těším. Toho mám pořád vedle sebe. To jsem ráda, že se mnou je. Ale jinak já se skoro těším na všechno.
3: Chtěla jste někdy po něm, aby se za něco omluvil?
5: Když jsme měli zlatou svatbu, tak jsem mu říkala, že se ke mně vůbec neměl na těch fotkách. Že jsem měl k dceři, ale ke mně ne. Já, že jsem tam jak chudá příbuzná.
3: Musel jste se někdy ženě za něco omlouvat? Nebo myslíte si, že by bylo potřeba se jí za něco omluvit?
4: Nespomínám.
3: 50. výročí svatby, nevyčítala vám nic?
4: Jo, možná, že jak jsem tam stál na fotce, ne? No jo, tak to.
3: Co pokládáte za první rande a co se na něm dělo, kde to bylo, co se tam událo?
4: Tak to bylo u toho, u Komenského. To byl takový přístřešek. A to jsem byl poprvé na opušťáku a byla zima, tak jsem ještě přikryl vojenským kabátem. Tak to bylo takový to vážnější rande.
3: Celou jste ji přikryl?
4: Ne, jenom nohy. Celou ne.
3: A u toho skončilo? Nebo třeba pusa, nebo něco takového?
4: Bylo, no. To byla. Možná začala dřív ona, než já, ale nevím.
3: Kde jste byli na prvním rande?
5: To vím, když přišel z ty vojny tenkrát, tak jsme šli, to byl sníh, to byla zima, tak jsme šli do Klopot, v Brandejse jsou Klopoty, a tam byl takovej altánek, tam jsme si sedli na takovou lavici, přikryl mě, já jsem měla krátký sukně, jsem nosila, tak mě přikryl tím vojenským kabátem takhle nohy, no a myslím, že tu první pusu jsem mu dala spíš já.
3: Na jaké pořady v televizi se díváte společně?
5: Na detektivky. I když já bych třeba něco někdy přepla jinak, a když vidím, že ho to baví, tak se koukám s ním. A když jo, opravdu já mám nějaký pořad, tak děda jde vedle.
4: Tadyhle koukáme, jak teďka dávají, řekněme, já nevím, ty kriminálky, jak to je ono, no a ty sladějáky, to mně moc nejde, tak já vždycky odcházím vedle.
3: Kolik času trávíte společně?
4: Skoro pořád. Teďka teda, jo, v důchodě.
5: Pořád. Pořád, od rána do večera až do rána, od noci do rána.
3: Co jste u něj celý život trpěla a chtěla ho to odnaučit?
5: Kouření. To bylo nejvíc.
3: V čem vás chtěla žena změnit?
4: Abych nekouřil. To bylo nejhorší.
3: Kdo platí v restauraci?
5: No, většinou já.
3: Kdo cáluje v restauraci?
4: Já.
3: Berete to na sebe jako chlap?
4: Jo, to jo.
3: Když jste se milovali, kdo byl stydlivější?
4: Tak manželka.
3: Jak se to projevovalo?
4: Většinou jsme museli zasnout, aby na ní moc letal. Ale jinak takhle to...
3: jste nebo byla jste při milování stydlivý typ?
5: Ano, to vždycky děda říká, že musí mít zhasnuto. A že nemůže být celý rozhavený, když já prej zhasnu a ještě se přikryju, až jsem.
3: Kdy naposledy jste si dali pusu?
5: Každý den. Když odchází někam nakoupit, mě dá pusu. Když přijde ráno, mě dá pusu, večer mě dá pusu. Pořád. Po celý život. To jako bez toho nejde.
3: Kdy naposledy jste si dali pusu?
4: Každý den.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Zlatý, vlastně už diamantový manželský pár Jiří a Marta Vodstrčilovi je důkazem toho, že láska je zázrak, který se může udát kdykoliv.
2: Zázraky zažili oba. Jakoby je tam nahoře hlídali andělé strážní. Nikdy je nenechali padnout, i když těžkých chvil bylo dost.
3: No taky byly starosti, že jo, taky. Dcera ta se vdala a pak jeden v pátek nám přišla říct, že se stěhuje do Sarajeva po válce. Takže to jsem musela k doktorovi pro prášky, to bylo hrozný, no. Ale za rok se pak vrátila, no, pak se rozvedla. Taky byly špatné někdy věci, no, to.
4: A když přicházejí tyhle těžké okamžiky, špatné, na psychiku, vyčerpávající, jak moc je důležité mít vedle sebe toho druhého a jak si pomáháte?
3: Strašně důležitý to je, že to máte komu se svěřit, že jo, to jako, anebo třeba moje maminka mě umřela u mě doma, že jo, a takový byli strašný někdy taky. A tatínek 12 roku na posteli, já poslední rok jsem tam jezdila 3x týdně ho pomáhat, se přebalovat a všechno s maminkou, a takže to bylo těžký, no.
4: Když odešla, Jirko, vaše maminka, tatínek už vlastně dlouho nebyl, maminka byla takový ten pilíř vlastně z té vaší strany, z rodiny. Jak jste to prožíval, jak moc vám třeba pomohla vaše paní přežít asi tu těžkou chvíli?
5: Jo, tak to, no, dělili jsme se spolu o tom. Všechno se připravovalo společně.
3: No jo, je to.
4: To je život. Život je. Má dvě strany. Ve vašem partnerském životě, ve vašem manželském soužití, kdy jste se nejvíc jeden od druhého báli, Jirkovi o Martu?
5: No, nejvíc jsem se bál teď. To jsem z toho byl na sesypání, když jsem ji viděl.
4: A co se stalo?
5: No, když Marti zkrátka, když odvezli do nemocnice, že jo, tak zaplať pámu tady do Ústí. A když jsem viděl ty hadice tady, tak jsem se tam málem sesypal. No a teďka ještě, když nesměla pohnout hlavou a jenom říkala, já chci umřít, tak jsem tam odsud odešel potom a myslel jsem, že se z toho sesypu. To mě bylo teda opravdu nejhůř.
4: Co vám bylo, Marto?
3: Oni pořád nevěděli, co. Pak mě brali i kostní dřeň a všechny možný, že no, gynekologie, střeva, žaludek, prostě sami hadice do mě strkali a furt nevěděli, jako z čeho to mám, no. A tak nakonec, no, a říkali, měla jste ve žlučníku centimetrový kámen a ten to mohl všechno zablokovat.
4: Bála jste se o sebe, měla jste strach, měla jste chuť už odejít, nebo jaké pocity jste prožívala?
5: Pořád chtěla umírat.
3: Ty první dny, jo, ty prostě, to jsem, já jsem dokonce už, ano, potom už jsem byla i na normálním pokoji, nebyla jsem na jipce, ale zase to chytlo, to prostě nemohla jsem dejchat, že jo. A nakonec zjistili, že mám v plicích vodu až nahoru, tak mě zase dali na jipku a to jsem byla už trochu v komatu. A mně se ale zdálo strašný sen. Mně se zdálo, že vidím hřbitov v Brandejse, kde bydlejí moji rodiče, teda jsou pochovaný. A já jsem tam viděla samý věnce. A někdo šel kolem a říkal, já jsem se jmenovala Sezemská za Svobodna, kdo pak u Sezemských zase umřel, někdo říkal. A oni říkali, no Marta. Ježíš, Marta, s tou jsem chodil do třídy. A tohle se mně zdálo, co jsem potom dceři vykládala, jsem říkala, já jsem už byla v hrobě prostě. Jestli to je pravda, já nevím, proč se mě to takhle zdálo.
4: A myslíte si, že jste se tam nějak rozhodla, že se chcete ještě vrátit? Nebo to byl takový obraz, který vám ukázal, takhle by to mohlo vypadat, ale vy tu ještě musíte zůstat?
3: No, tak nějak to bylo. Prostě já jsem oni říkali, že už jsem byla toho skoro.
4: Vy jste se nám vrátila?
3: Asi jo.
4: Z toho musel mít určitě Jirka velkou radost. Co vy jste doma prožíval sám, že na dlouho týdny v nemocnici, na chlapa to muselo hrozně dolehnout. Přiznejte se, musel jste určitě i slzet, nebo jste přemýšlel?
5: Že jo, to je jako, člověk, no a teďka ještě se ptali ženský a jak to je a tak člověk si to pořád v té hlavě protáčel. Když se jí ulevilo, tak jsme měli všichni radost z toho.
4: Jirka je citlivý. A on musel, on vás přece miluje a musel se bát, že by tu lásku mohl taky ztratit. Děti v tomhle věku občas i na tohle musí to přijít myšlenka.
3: To já se taky bojím, když byl se žlučníkem, teď mu prask, všechno měl vylitý v břichu a to tak taky mě nedávali. 11 dní na jípce mě nedávali naději vůbec.
5: Tak vám ukážu ten takovýhle kámen, který mě vytáhli.
3: Protože on taky děti říkají, že byl strašně špatný. Já pak, když za mnou chodil do nemocnice, tak už a viděla jsem, jak je špatný, tak jsem synovi řekla, Peťo, řekni mu, že je už zase covid a že už sem nepouštěj a už něho sem nevoz. Já jsem se bála pak o něj spíš, no.
4: Když přijdou tyhle chvíle, na co myslí člověk? Na sebe? Nebo i na toho druhého, co on tady bude dělat, kdyby to zůstal sám, já ho tu nechci ještě nechat?
3: Na oboje. Bojíte se o ně a i o sebe, že zůstanete sám. To jo, to jo.

0: protože děti Marty a Jiřího Vodstrčilových své rodiče milují a měli o ně po všech těch zdravotních problémech strach, rozhodli se přestěhovat je blíž k sobě.
1: A tak koupili starší byt v městském centru v České Třebové, kompletně ho opravili, zařídili a rodiče tam po 57 letech bydlení ve Vysokém Mýtě přestěhovali.
2: Udělali vám to krásné, ale jak těžké to bylo pro staršího člověka najednou v tomhle pozdním věku přejít někam jinam.
3: Děda se těšil. A já jsem kolikrát takhle usnídaně se rozbrečela. Taky to na mě přišlo, no. A když každý den nám jedna sousedka volá, taková paní 84 roku, ne, kolik je, 84. A tak nám skoro každý den zavítala, jo. Děda jí uvařil kafe nebo čaj a popovídala vždycky, co je novýho v Mejtě a zase šla a to. A tak nám volá, každý den je 8 nebo 8:30, tak ví, že kolikrát volala v 7, neříkají v 7, ne, to ještě ležíme. A tak nám volá, a Vostrčilovi, jak se máte? A co pak budete dneska vařit? Pokaži. Tak ji řekneme, co budeme vařit a je spokojená. Tak hezký den, mějte se.
2: Takže udržujete vztahy vlastně s přáteli z toho původního bydliště. Není tam trochu stesk, že tam už nejste?
4: Ale tak byli jsme na ně zvyklí tolik let, ale já jsem si tady zvyk a strašně se mi tady líbí ta příroda. A vůbec ten byt je takový útulný, je to hezky tady. No. Tak ženy to nesou hůř než chlapi, že jo.
3: No jo.
4: Já jsem kdysi čundroval, že jo, ještě a takový před vojnou, a takže my chlapi se spíš také cestujeme nikde. Ženy to nesou hůř, no.
2: Co vám pomohlo se zžít s tím novým prostředím? Kdyby něco podobného potkalo jiný pár v tomhle věku, třeba ho uklidnit, ať se nebojí, že se to dá zvládnout. Díky čemu?
3: Hlavně, že jsme dva. Já kolikrát, když nemůžu spát a přemýšlím, nedej bože, abych tady zůstala sama, to bych šla asi radši do toho domova důchodců. Abych byla mezi lidma, že jo? Ani si to neumím představit.
2: Ale vy máte ty slzavé oči a to je důkaz toho, že vy si to uvědomujete, jak moc je důležitý pro vás a vy pro něj.
3: Určitě jo. No. No, a už to třeba nebude na dlouho, že jo? To je to právě blbý. Měli bychom se vrátit aspoň o nějaký rok zpátky, no. Ale to bohužel nejde. Ale musíme být rádi, že jsme se tohohle dožili. Kdo pak se to dožije, že jo?
2: Víte ale, jakou sílu vy tím svým příběhem a přístupem k životu dáváte mnoha dalším. Nejenom těm, co máte ve svém okolí, ale díky tomu našemu vyprávění i těm, co vás teď slyší a zjistí, že tu sílu lze najít i v tomhle věku a lásku taky.
3: Určitě, jo.
4: To je pravda.
3: To je pravda. Jo.
5: Zlatá láska.

0: Vždyť víš, jsi domov můj. Právě ty jsi domov můj.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Dáte nám za pravdu, že manželé Marta i Jiří Vodstrčilovi jsou i po 60 letech manželského života stále zamilovaní, čistí a ochotní pro toho druhého udělat všechno.
3: Po Patrikovi Rozehnalovi jsme jim poslali nový velký kávovar, italskou kávu a také digitální rádio. A doufáme, že je tímto darem nejen překvapíme, ale hlavně potěšíme.
4: Milá Marto, milý Jirko, mým úkolem je vám díky Petrovi Kostkovi a Carmen Majerové poděkovat za to, že jste mohli takhle vyprávět svůj příběh, a protože už v té psané formě, tak jak jste ho přihlásili, je zaujal natolik, že se rozhodli vám poslat dar.
5: Ježiši Maria, co to bude?
6: Tak to se teda nechám překvapit. Co by to mohlo být?
5: Ježiši Kriste. To snad ne.
6: Ale to, ten, to nahoře se mě líbí.
5: Ježiš, tak děkujeme moc.
6: Já rádio, to je moje.
5: Za to jsme si to zasloužili, pro Boha.
4: Za těch 60 let spolu a 80 skoro dohromady.
6: Takže jim taky moc děkujeme, opravdu to.
5: Co my jim máme dát?
4: Vy už jste jim dali tím, že jste poslali svůj příběh, který je inspirací pro mnohé z nás, i mladší.
5: Ježiši, děkujeme moc.
6: Jste hodný.
5: To jsem nečekala vůbec.
6: Jste nám vyrazili dech teda.
5: Jestli se to naučím s tím, zatím to dělá děda teda.
4: Tak děda už to umí a vám udělám instruktáž.
5: Já se to budu učit.
4: Je to tedy kávovár a je to samozřejmě digitální rádio, aby i ten pořad, který jsme teď vlastně spolu dali dohromady, jste si mohli poslechnout v digitální lepší kvalitě.
5: Krásný, to má děda radost, ten to je rádiovej maniak.
4: Děda poslouchá víc rádio?
5: Jo.
6: No, když něco dělám, tak tam musí něco hrát.
5: On jde umýt záchod s koupelnou a musí mít u toho rádio.
4: Může, je přenosný.
5: Jo.
6: S tou jste mě udělali moc velkou radost tím rádiem.
5: A jsme dlužní teda, no, jak se to říká.
2: Vůbec ne, Marto a Jiří, vy si to zasloužíte za to, co jste prožili a kolik lásky jste rozdali.
3: A na závěr bychom ještě rádi slyšeli, jak vypadá život po 60 letech manželství. Jak oba vnímáte lásku? A za co byste tomu druhému chtěli poděkovat?
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Jak vypadá ráno u vás? U takového zamilovaného 60-letého diamantového páru.
5: No jak?
6: Tak já většinou vstávám dřív. U maličko by už nevydržím ležet. Pak stane Martino a já buď to jdu nakoupit.
5: Já se jdu píchnout v 8, dědeček připraví snídaní, jdem se umýt samozřejmě, že jo, na záchod, no a pak spolu snídáme třeba hodinu.
4: Dokážete si i vyprávět, jako byste se potkali poprvé?
6: To jo, to dokážeme.
5: A vzpomínáme hlavně, co bylo a co to a co naše rodiče a
6: na děti hlavně.
5: A hlavně o dětech, že jo, povídáme a o vnukovi a tak jako furt si máme co říct.
4: Jste v tom věku, nebo je člověk v tom starším věku víc něžnější, dojímací, plačtivější, moudřejší, jaký?
5: No.
6: Asi všechno.
5: Jo, opravdu jo.
4: Marto, Jirko, co pro vás znamená to slovo láska? Co za ním vycítíte?
5: Všechno. To je No, že jsme spolu, hlavně, že jsme spolu a že člověk není sám, protože ke stáru je to ještě horší než za mlada.
6: No a důležitá je hlavně tolerance. To je hodně důležité.
5: Tak to víte, že bych ho někdy, někdy bych ho třeba, že jo, taky za mlada, hlavně, když člověk ještě měl. A on mě možná taky, že jo, ale jinak je to lepší bejt ve dvou, než sám. To jako jo. A když čím jste starší a teď přijdou ty nemoce a to a můžu mu říct, že mě bolej nohy ráno, dneska stanu, říkám, mě ti tak bolej ruce a nohy a všecko. Nějakému mladěcho bych mu to se styděla říkat, že jo, kdybych si namluvila mladýho. Takhle my už o sobě víme všechno.
4: Ale niterně, co to znamená ta láska v tomhle věku? Je to... To, že máte ty motýly, jako když jste byli zamilovaní, nebo že vás hřeje to pomyšlení, že ten druhý je třeba jenom vedle, že ho máte na blízku, je to strach, který o něj máte, je to radost, kterou máte, když jenom pomyslíte, čím byste tomu druhému tu radost udělali. Co to všechno je ta láska?
5: To je prostě všechno.
6: To je vlastně to, co jste všechno jmenoval.
4: No. A možná byste něco přidali.
5: No, ty motýly už jsou trošku takový odletěli občas. Už jako nejsou takový jako za mladá, jo.
4: Máte společný humor, smějete se rádi, pomáhá tohle?
5: Jo, taky, taky.
4: Je něco, co byste si ještě chtěli dopřát v životě, co od něj čekáte, po čem toužíte, je nějaký sen? A určitě je, v každém věku musí být.
5: Aby jsme byli zdraví hlavně.
6: Souhlasím.
5: Jinak nic nepotřebuje. My teďka, když vám můžu říct, jsme důchodci, ale my se máme nejlepší za celý život. Opravdu, jo. My si můžeme koupit šunku, my si můžeme koupit ovoce. To dřív, když byli děti malí, tak jsme koupili jim. Nebylo prostě, jo. A stavěli jsme a prostě jsme furt šetřili a to. Ale teďka, že my to furt říkáme s dědou, že se máme nejlíp, jak se máme. Máme pěkný byt, máme hodný děti. No hlavně, aby jsme zůstali zdraví. Já jsem dětem říkala, zrenovovali jste nám byt, ještě nás jste měli zrenovovat trochu. No, ale přežila jsem, tak snad ještě nějaký rok to vydržíme, vidědo, že jo?
6: Přesně tak.
5: S tebou.
6: No jo, no, prožili jsme toho dost, ale opravdu teďka jsme na tom nejlíp.
4: Za co byste jí za těch 60 let vy poděkoval?
6: Tak za prvé, že hezky vychovala obě děti, že se jako ona stará dobře, že jo, šetrná byla, jako nerozhazovala. No a hlavně jsme se měli oba rádi, no. To je to nejhlavnější, že máme do dnes.
5: Já mu děkuju za všechno. Za všechno, že mě měl rád, že se staral o nás, že děti měl rád a má rád do teďka. Za všechno. Za všechno. A neumím si představit bej bez něj.
4: To je ta láska.
5: Asi jo. Asi jo. Asi jo. No, bude to jednou těžký třeba. Pro jednoho nebo pro druhýho. Je to tak. Miluju tě.

0: Marta a Jiří Odstrčilovi prožili nádhernou lásku, plnou zázraků, jako by andělé nebo kdo si tam nahoře věděl, že lidé s tak čistou duší a láskou v ní tady musí být dlouho, abychom se mohli jejich lásce od nich učit.
1: Jak napsal kdysi Erich Maria Remarque, kdo v lásce nevěří na zázraky, ten je ztracen.
0: A tak nestrácejme naději, víru, ale ani čas. Věřme, že čistá a bezmezná láska může potkat každého z nás.
1: V to věří Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas zprávy.
4: Bývalý ředitel motolské nemocnice Ludvík neuspěl s ústavní stížností proti vazbě. V Chebu začala oprava památkově chráněné nádražní budovy. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Bývalý ředitel pražské nemocnice Motol Miloslav Ludvík u ústavního soudu neuspěl se stížností proti vazbě. Zpochybňoval důvod svého trestního stíhání v korupční kauze i délku vazby a opatření, která ji nahrazují. Ludvík je od ledna stíhaný na svobodě. Mimo jiné přišel o cestovní pas, a to rok poté, co ho soud do vazby poslal. V ní ale podle ústavní soudkyně Veroniky Křesťanové strávil jen 11 měsíců. Maximální roční lhůta tak nebyla překročená.
5: Procesní postup ústavní soud kritizoval, stejně tak kritizoval to, že po určitou dobu neměl pan stěžovatel cestovní pas, ač proto nebyly žádné právní tituly, ale to nestačilo na vyhovění té ústavní stížnosti.
4: Ludvík se zvažuje obrátit na Evropský soud pro lidská práva. V Chebu začala přestavba památkově chráněné výpravní budovy vlakového nádraží. Správa železnic do oprav a modernizace investuje 428 milionů korun a práce potrvají 2 roky. Sedmipodlažní objekt, postavený v 60. letech minulého století, čeká renovace interiérů i vnější části budovy, říká ředitel správy železnic Tomáš Tóth.
6: Vrátíme nádraží původní historické hodiny, mobiliář, vitráže, mozaiky. Zároveň rekonstrukcí projde i vnější část budovy. Vyměníme okna, dveře, cestující se mohou těšit na nový orientační a informační systém a tak dále.
4: Většinu nákladů pokryjí dotace a půjčka od Evropské unie. Družici Kostka od studentů Vysokého učení technického v Brně dnes po 9. hodině ráno vynesla na oběžnou dráhu raketa Falcon 9 společnosti SpaceX. Asi po hodině od startu se družice tvaru krychle o hraně asi 10 cm stala samostatným vesmírným objektem. Krátce před polednem výzkumníci dostali první data. Výzkumný tým předpokládá, že Kostka bude v provozu až 5 let. K čemu se družice využije, popisuje vedoucí výzkumného týmu Šimon Sloboda.
7: Půjde o snímkování země pomocí kamery, budeme tam verifikovat ten provoz našich komponent v těch vesmírných podmínkách. Potom dojde k tomu, že budeme provádět pomocí naší experimentální antény nějaká měření rušení v UHF pásmu na orbitě. Sport.
4: Paralelní obří slalom na snowboardu bude v programu zimních olympijských her v roce 2030 ve Francii. Oznámil to Mezinárodní olympijský výbor na svém webu. V programu her tak zůstává disciplína, ve které získali v minulosti Zuzana Maďarová a Ester Ledecká zlaté medaile.
0: Počasí.
4: Zítra bude polojasno až jasno. Na jihozápadě Čech čekáme zpočátku ještě zvětšenou oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: V Říčanech je uzavřená široká ulice. Nákladní auto tam havarovalo do viaduktu. A na Pražském okruhu je mezi 61. a 62. kilometrem směrem na D1 uzavřený pravý jízdní pruh. Probíhají tam údržbové práce na mostu. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A teď už začíná divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Prázdniny, to je takové magické, najmě tedy hlavně letní slovo, víte, stejně jako třeba dovolená. Na prázdniny se těší děti, na dovolenou zase dospělí, a tak, jestli dovolíte, i naše divadlo bude mít prázdniny. Ale nebojte se, jenom dnes a jenom v názvu vybraných knížek a zvukových záznamů. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Na začátek našeho vpravdě prázdninového putování vybírám italské prázdniny Jana Wericha. To je vám tak útlá knížka, vlastně původně novinová reportáž o cestě nejenom do Itálie, ale taky o cestě z domova, tam a zase zpátky. Jak jsme ostatně u Jana Wericha zvyklí, nešlo jenom o běžný cestopis, ale taky o záznam jeho pocitů, vzpomínek, komentářů k historickým událostem a, jak to říct, obecně lidským problémům. Dodnes je tohle letní vyprávění s dcerou Janou Werichovou originálním záznamem o takové cestě sama k sobě a k poznání, že domovu člověk nikde neunikne.
2: A dobrý večer vám přeju všem ve spolek. Tak už jsem tady zas. To jsem znal jednoho to už je leta. Ten vždycky, když přišel, tak říkal, už jsem tady s vápnem. A já vždycky, když říkám, už jsem tady zas, tak mě napadne, že bych měl říct s vápnem. Já dodnes nevím, co tím myslel ten člověk. No tak jsem tady zas. A tentokrát jsem tady proto, abych vám vyprávěl o svých prázdninách, které jsem zažil v Itálii. A jistě jste si všimli, že my spisovatelé jsme hlavně v Rázově a kořenčtí, protože rádi píšeme, kde jsme byli, co jsme viděli a jaký to tam je, tedy aspoň částečně to píšeme, když ne všecko. No ale jak vám mám začít vyprávět? Snad nejlíp tím, že jet někam je velice, velice obyčejná záležitost. No jedete prostě autem po Praze, třeba jako jsem jel já se svou dcerou. No a lidi chodí po chodníkách, přecházejí ulice docela normálně. Tím normálně myslím, že za některé z nich musíte myslet vy za volantem a někteří z nich myslí výjimečně za sebe. Tedy všecko jde jako jindy, jako byste jeli třeba z Kampy do Vodičkovy ulice, ale vy však jedete do Říma. Jedete do Říma a myslíte si, ty lidi ani netušejí, kam jedu, jinak by mě aspoň zamávali. Na nádražích, na letištích, všude vám zamávají, i cizí lidi, jedete autem a ono nic. Někde na červenou by měl člověk zastavit a měl být kolem nějaký známý a měl by říct, tě Bůh, kam jedeš? A já bych leda byli odpověděl, do Říma. A on by se zasmál, byla by zase zelená, já bych jel dál. A on by ani netušil, že to nebyl vtip, nýbrž, že to byla pravda. Jenže žádný známý se nás na nic nezeptal, tak jsme se vymotali z Prahy na Benešovskou silnici. Zopakovali jsme si, že všecko potřebné máme, tedy hlavně dokumenty, dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty. Potom kamery obě dvě, filmovou i praktínu a začalo pršet. Už před Benešovem lilo a pak byla průtrž s přestávkami až do Jihlavy. Filmuj ten liák přes utěráky, to bude dramatický, povídáme Janě. Poslechla mě a máme celou cívku různých liáků. Byl by to docela dobrý materiál pod titulky detektivky, která by začínala v automobilu za deště. U Znojma vyšlo sluníčko, stromy se prohýbaly pod trsy třešní. Zatímco mi paní od benzínu plnila tank, řešili jsme s ní problém nedostatku pracovních sil při nárazovém zrání třešní a trhali jsme si jako mnozí jiní. Naši celníci a hraničáři nás vybavili a popojili jsme k rakouským celníkům. Znám málo tak příjemných lidí, jako jsou celníci, totiž přesněji řečeno, málo kdo je tak příjemný jako celník, když je celník příjemný. Obrátí-li se však příjemný celník v nepříjemného celníka, není nepříjemnějšího celníka, tedy totiž člověka. Zjistil jsem během let, že nemá smysl před celníkem něco zatajovat, ba naopak, že je dobře mít to, po čem se pídí. Před válkou se celníci rádi ptávali po pralinkách, já nevím proč. Jednou jsem podle pravdy prohlásil, že nemám pralinky, že je nerad. Bylo jim to divné. Vybrali si pak jeden z mých kufrů a pravili, abych jej otevřel. Pak se do něho dívali, prohledali jej, načež chtěli další a pak další. Pak jsem jednou pozoroval, že jedna paní měla pralinky a dala jim je. Poděkovali a už nic neprohlíželi. Od té doby jsem na přechod přes hranici vždycky koupil sáček pralinek, nabídl jsem jej celníkům a měl jsem pokoj. Rakouští celníci za znojmem nebyli nikterak výjimeční. Ledaže byli až příliš dobře naložení, protože si mě začali dobírat, jak to, že mám automobil, jeda ze socialistického státu. Že asi musím být veliký státní funkcionář. Ujistil jsem je, že tomu je naopak. Že jako poslední soukromník musím povinně k moři, abych se udržel při soukromém zdraví. Takové nesmyslné hovory jim jejich nudnou službu krátily. Zdrželi mě asi hodinu. Pak však jeden zvážněl, asi se mu mé řeči přece jenom nelíbily, a prohledali mě i mou dceru i kufry. Po pralinkách se nepídili ani po aspirinu. Zajímali je konzervy a z těch nejvíce chatka. Neptejte se mě, proč, protože nevím. No a vyjeli jsme k Vídni.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Nevím, kdo objevil, že všechny cesty vedou do Říma. Že tam však vede i slepá cesta, tedy slepá silnice, která končí ve skalách, to jsem, prosím, objevil já. Vyjeli jsme ze Salzburku přímo na jih. Všechno probíhalo hladce, až najednou nedaleko zabád Hofgastein. Přijde místo zvané Böckstein a tam je konec, Schluss. Dál silnice nevede. Jedouce do Říma nedali jsme se odradit. Kolibří slovníček nás poučil, že Tauerntunnel a Autoverladung znamená jinými slovy, že vůz možno naložit na vlak, projet tunelem do Malnic a pokračovat v krasojízdě. Jet autem ve vlaku se neděje denně, že ano? No tak jsme byli dost příjemně rozčileni. Před námi stála už mohutná řada vozidel, za náma se řadila další vozidla. Speciální vlaková souprava tam ještě nebyla. Nakládala na druhé straně hor ty, kteří jeli odtamtud, kam jsme právě my měli namířeno. Zavřeli jsme vůz i okénka, málo kdo je tak bdělý jako automobilista na túře, a vydali jsme se za jízdenkami. A pak jsme čekali a bloumali po nádražíčku a okukovali stánek s upomínkami. Není lepšího prodavače upomínkových předmětů, než je chvilková nuda na cestách. Stánek byl nenákladný, ale za to ověšený památečným harampádím všeho druhu. Víte, mně je záhadou, a asi to zůstane věčně, jak podobné upomínky, památkové a vzpomínkové předměty vlastně vznikají. Postával jsem u stánku a díval jsem se, jak lidé kupují.

0: Zkrátka, teď to víte každý z vás, kouzlo začalo působit. A jak jsem se sám sobě bránil, tak jsem vypil limonádu, na kterou jsem vůbec neměl žížeň, cucal jsem kyselé bonbony, zrovna ten druh, který nerad, a koupil jsem si obtisk. Obtisk znaku Korutan, Štýrska, Horního Rakouska. No prostě obtisk všech znaků celého Rakouska, takový obtisk, jako se lepí na okna automobilů, aby byla viditelná upomínka, kudy se jelo. Když jsem to platil, tak už jsem se trošku styděl. Bonbony v kapse se mě slepily v hroudu. Obtisky jsem daroval místní holčičce, která je zahodila. Chuť po limonádě jsem musel zapít pivem. A to jsem právě neměl dělat, neboť to mě velice zdrželo. Vlaková souprava mezi tím už tu byla. Už vyložila protijedoucí vozy a právě se hnula první vozidla z řady, kde jsme tak asi v polovině stáli s naším vozem. No a najížděli ze šikma na soupravu plochých vagónů a po nich jeli dál až na konec soupravy. Tam, když už dál nemohli, hlučně, ale velmi zručně jim zablokoval zadní kolo zřízenec a dalším a pak dalším, jak se za sebou zřadili. A řidiči vystoupili z vozu a připojili se ke svým rodinám, které je zatím vyfotografovali, a až na podzim to dají vykopírovat, jestli nezapomenou, tak si budou brát z ruky fotografii a budou říkat, tady v tom autu vevnitř je tatínek, ale není ho dost dobře vidět. My jsme zrovna došli ke svému vozu, nebylo příliš na spěch, to je pravda. No ale je líp, když je člověk připravený. Za náma je dlouhá řada, tak co kdyby to nešlo třeba nastartovat, ne? Za 30 let řízení automobilu si člověk navykne mít klíček vždycky u sebe. Sáhnu do kapsy. Do té, ve které není, pochopitelně. To je u mě normální. Sáhnu do druhé, tam taky není. No, to je taky normální. Protože já mívám obyčejně věci, které hledám v poslední kapse. Kdybych byl býval měl na sobě sako, které má celkem asi 5 kapec, to jest 5 nadějí, nebyl by býval byl žádný důvod k panice. Leč toho dne bylo vedro. Sako bylo odloženo ve voze a kalhoty, které jsem měl na sobě, měly pouze 3 kapsy. No, zadní nepadala v úvahu. Tam byly peníze a byla zaknoflíkovaná na 3 západy. No, tak znovu teda. Pravá kapsa, kapesník, sirky, zapalovač, cigarety, drobný, nůž, kus tušky, počkej, tak levá kapsa. To jsou lísky na dráhu, to jsou druhý brejle, celá tuška, hrouda cukrlat, to jsou nějaký starý čtvrzenky už moulaný.
1: Ty nemáš klíč, viď?
0: Ne, nemám.
1: To je ale strašný. Co budeme dělat? Za námi je plno a nemůžou nás obět.
0: No, co by nás objížděli? Pojedeme, jenom klid.
1: Pojď ty klíčky hledat. Víš, kde jsme chodili?
0: Ale nedělej paniku porád. Proto jsem ti už v Praze dal ten klíček jeden, aby jsme, kdyby se něco podobného stalo, aby byl zásobní klíček. Tady vidíš, jak se vyplatí předvídavost. Dej sem zásobní klíček, odemknem a jedem.
1: Hochu, drahej, klíček ti dát nemůžu.
0: No počkej, nemůžeš, přede mnou jsi ho dávala do kabelky.
1: To tedy dávala, jenže já tu kabelku nemám.
0: No a kde ji máš?
1: Tamhle.
0: No jak to, jo, tamhle u nás ve voze, tam
1: no,
0: pod tou dekou?
1: Ano.
0: No a proč máš tam tu kabelku a proč ji nemáš po ruce?
1: Abych ji nestratila, když je v ní náš zásobní klíček.
0: No jo. Abraham málem zavraždil syna a já málem dceru.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Prázdniny s Julií, tak ty napsala kdysi dávno, už hodně dávno, paní Fan Vavřincová. A zůstaly tak trochu ve stínu jiných knížek a scénářů, třeba Eva tropí hlouposti nebo Taková normální rodinka, určitě si všichni pamatujeme. Nevím, jak se to stalo, že na ně, na prázdniny s Julií, upřela svou pozornost herečka Alena Vránová společně s režisérem Michalem Burešem. No a paní Alenka vzdor svému vysokému věku tedy znovu dokázala, že ten chytrý humor Fan Vavřincové její vlastní a naslušel jenom kdysi Nataše Golové a Oldřichu Novému.
2: Pan Bohdan Bouček seděl na břehu pražské plovárny a zarputile pohlížel do kalné vody, v níž se dobrovolně a s nepochopitelnou radostí špinilo asi 300 tisíc lidí. Byl nádherný letní den. Slunce svítilo z bezmračné oblohy s takovým elánem, jako by se rozhodlo překročit plán na dnešní den aspoň o 120%. Pan Bouček s nostalgií v srdci vzpomínal na svou zahradu, kde Sasanky a Petr Klíče zdvihali hlavičky z úhledného trávníku a kde ticho rušili jen ptáci, melodicky cvrlikající ve větvích. Na pražské plovárně se ovšem nemůžete nadít cvrlikání. Pan Bouček, jísa donucen být v tento letní den v Praze, se rozhodl jít na plovárnu, ale chyba byla v tom, že tentýž nápad pojali všichni muži, ženy a děti v celé Praze. Na cestě se domníval, že všichni lidé z celého města si vlezli do jediné tramvaje. Když pak došel na plovárnu, zjistil, že jich byla pouhá hrstka, neboť všichni ostatní na něho zatím čekali na břehu. Pan Bouček byl míru milovný člověk, ale když byl během půl hodiny třikrát přišlápnut, 12krát pokropen ořechovým olejem a konečně zasažen asi kilogramem rajských jablíček přezrálých a zřejmě třetí jakosti, která se na něho vysypala z pytlíku vedle sedící matky, začal cítit, že se z něho stává škarohlíd. Samozřejmě, jako vždycky, všechno zavinila jeho neteř Julie. Neteř Julie, to byla v kostce životní tragédie pana Boučka. Neboť kdybyste se zeptali pana Boučka, proč jeho život, život svobodného muže v nejlepších letech, těšícího se dokonalému zdraví, muže, který vlastnil pěkný domek v půvabné zahradě a měl slušné zaměstnání, není jedinou oslnivou písní štěstí, odpověděl by vám neteř Julie. Řekl by vám to, i kdybyste se ho neptali, neboť čím srdce plno, tím ústa přetékají. Na tomto světě jsou věci nespravedlivě rozděleny. To je stará známá věc. Avšak pan Bouček byl toho názoru, že u něho to prozřetelnost přece jen trochu přehnala, neboť pan Bouček neteř zdědil. Jsou lidé, kteří zdědí Cínové doly, ropné vrty, chatu na Sázavě, nebo aspoň vkladní knížku s pěti slovkami. On zdědil neteř. Jeho sestra, milá žena, ale obdařená zvláštní pošetilostí, pokud se týče hodnoty věcí, mu odkázala Julii jakožto to nejdražší, co měla. Myslela to dobře, v tom nebylo sporu. A pan Bouček si byl jist, že když napsala závěť, zamnula si ruce a gratulovala si, že pro svého předrahého bratra učinila vše, co bylo v jejich silách. Pan Bouček si však byl trpce jist, Takže kdyby si dala trochu práce, jistě by se našlo něco, co by ho oblažilo víc. Tím okamžikem to začalo. To, co mohlo být, jak výše podotčeno jásavou písní, stalo se životem štvance. Je sice pravda, že Julie byla v Praze v internátní škole a přijížděla k němu na venek jen na 2 měsíce prázdnin. Ale školní rok se stával nejen ze všední dnů, ale i z nedělí a teď dokonce i z volných sobot. Díky této neblahé vymoženosti se pan Bouček jedva vzpamatoval z Juliiny nedělní návštěvy a už tu byla zas. Pan Bouček, jako každý muž, měl své představy o tom, jak má mladá dívka vypadat a jak si má počínat. Julie tak ani nevypadala, ani si tak nepočínala. Nosila dlouhé vlasy a dlouhé kalhoty a její slovník mu působil křeče v hlavě.

0: ale jak již bylo řečeno, pan Bouček byl milovný člověk. Měřil sice 1,90 m a vážil 90 kg svalů a kostí, ale povahou byl učiněný beránek. To vedlo k dalším komplikacím v jeho životě. Nemohl za to, že tak vyrostl a že vypadal jako svalnatý zápasník, ale slečnám, ba i dámám středního věku přicházely roztodivné myšlenky, když ho uviděli. Pan Bouček byl ochotný a učiněné dobrotisko a bylo pro něho hračkou zdvihnout piano a odnést je do druhého rohu. Pokládal to za samozřejmé, ale dámy zatím hledali víc. V tomto směru, ovšem pouze v tomto jediném, byla neteř Julie užitečná. S neomylnou jistotou dovedla zmrazit sebevětší žár vdavek chtivých slečen, ba přimět je k otevřenému útěku. Ovšem na druhé straně zapříčinila, že seděl na plovárně místo ve své zahradě. Důvod byl prostý. Měla narozeniny. Pan Bouček ráno koupil dort a 16 svíček a s povzdechem strčil do obálky 200, protože zjistil už dávno, že vkus jeho a Julie se diametrálně liší. Ze svých pošetilých představ o tom, po čem dívčí srdce touží, byl vyléčen už od dob, kdy koupil panenky a šidíčko. A Julie se s řevem domáhala indiánské výzbroje a kulometu. Zapálil svíčky a čekal potlesk. Julie se sice zdržela z vrozené úcty k jeho šedinám, jak mu později vysvětlila kritiky této dětinské pošetilosti, ale prohlásila, že hodlá na oslavu narozenin uspořádat párty a zdvořile, ale důrazně, ho požádala, aby se laskavě odstranil. Věděl, co to znamenalo. Bylo to pár holek přesně stejného ražení jako Julie a pár mládenců, které od sebe rozeznat prostě nebylo v jeho silách. Všichni nosili dlouhé vlasy a modré džíny a všichni více nebo méně hráli na kytary. Panu Boučkovi se jakž takž podařilo je rozlišit pomocí rafinovaných mnemotechnických pomůcek. Například Milan nosil modrý svetr. Ovšem, kdyby si vzal červenou košili, byl by pan Bouček v úzkých. Ale díky bohu něco takového nepřicházelo v úvahu. Milan přilnul k modrému svetru s vášnivou příchylností a pan Bouček si byl téměř jist, že v něm i spí. Celkem tak vypadal. Představa, že bude dům odpoledne zamořen Milanem Alíkem, nebo jak se všichni jmenovali, přiměla pana Boučka k tomu, že vyklidil pole docela dobrovolně. A teď tu seděl a rozhodoval se, má-li vlézt do vody nebo ne. Jeho pochybám učinilo konec další reče, které vyklouzlo matce od vedle a skutálelo se mu na nohu. Pan Bouček ho odkopl a s povzdechem se prodral do vody. Díky své postavě se probojoval do míst, kde se dalo udělat pár temp. Lehl si na hladinu a zavřel oči. Tu se ozval výkřik a šplouchnutí. A když otevřel oči, zjistil, že z blízké loďky někdo vypadl a s největší pravděpodobností se topí jako pytel brambor. Lodička, směšná červená papírka, se potácela prázdná na vodě, jelikož nikdo jiný nebyl na blízku. Pan Bouček dvěma tempy dosáhl na zmítající se osobu, chytil ji za plavky a vytáhl nad vodu.
1: Byla to samozřejmě nějaká ženská.
0: Pan Bouček s ní zatřásl a přehodil ji do loďky,
1: kde chvilku sypěla, pak si otřela oči a podívala se na něho.
0: Rád, že je všechno v pořádku, se na ní pan Bouček galantně usmál a ujistil ji, že už se nemusí bát. Žena v loďce, a byla to půvabná paní v ďábelsky červených plavkách a s černočernými vlasy, si ten úsměv vyložila po svém.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: No a poslední dnešní zastavení bude patřit prázdninám v Houbohledech. Cože? Ne, nespletl jsem se. Ono to zní trochu záhadně nebo až šíleně, Houbohledy. Ale je to místo, kam se jednou v létě vydali společně Hurvínek, Mánička, pan Spejbl a paní Kateřina. A myslím, že tím se to všechno rázem vysvětluje, ty Houbohledy. Tak už pojďme s Hurvínkem a jeho kamarády na ryby a taky si uvařit jednu parádní bramboračku. Dobrou chuť a vlahé příjemné prázdniny.
2: No jo, holka, ty bys tak mohla rybařit.
3: Náhodou mohla, kdybych chtěla, abys jeděl. Kdybych to uměla.
2: Jenže neumíš. A já umím. Uvidíš, co ryb nachytám.
4: No, počkej, jen klid, jen se tak nevytahuj,
3: víš.
2: Se nevytahuju.
4: Tak víš co, uděláme si takovou soutěž.
2: Jakou soutěž?
4: No, kdo víc chytí.
2: Jak to myslíš?
4: No, jak to říkám. A kdo prohraje, bude celý týden čistit dřeváky.
3: Jo.
2: To je baštizna. Ta čolda bude celý týden čistit dřeváky. Ale počkej, tati. Do té soutěže počítáme jenom ryby, ano?
4: No, co jsi myslel? Motýly?
2: Totiž nesmí se, Máně, aby se rozuměla, dívtko. Posledně měl ta čulda větší úlovek. Ano. Já totiž vytáhl jenom dvě rybky, kdežto ta čulínek vytáhl starý hrnec, děravý klobouk, plechovku od džusu, dva škrpály a jednu paní, které se udička zasekla do plavek.
3: No. Ovšem, jestli ty škrpály měly žraloky...
4: Abys mi to honem nepřipomínal.
2: Já jen, že tady jezdí parníček, který se nazývá Štika, tačuldo, a jeho kapitánem je pan Sumec.
4: No, prosím. Jak chceš, počítáme tedy jenom opravdové ryby, tedy žádné olejovky, paštiky, kaperlata a tak. Soutěžíme poctivě, žádné podfuky. Jasné?
2: Jasné. Hele, jsme tady. Tak tady se usadím já.
4: No dobře, tak ty se usaď tady a já si sednu až tamhle za ty vrbičky, ano? No.
2: Plavala, žížela až k rybičce, hopla, a rybka je na udičce.
3: Jejda nánky pořád nic. Jestli ta žížela už není unavená, Hurvínku.
2: Štiky, šproty, pojďte, ať nemusím čistit boty.
3: Tedy jak můžeš být tak klidný, Hurvínku? Já už jsem z toho celá rozčílená.
4: Třetí, Hurvajs, kolik jich máš ty?
3: Třetí.
2: No, ještě jednu. A budu mít první.
3: No, právě.
4: No tak, to ti blahopřeju.
3: No, to je tady pravda. No,
2: klidný. Já, že jsem klidný. Čištění dřeváku je ta vůbec nejhorší práce ze všech vůbec nejhorších prací na světě.
3: No, to tady je.
4: Abych nezapomněl, kartáč je pod umyvadlem.
3: No, vidíš, to je.
2: Už se vyšklebuje.
3: Abych ti řekla pravdu, tedy já to vidím černě.
2: Jenom černě? Ty nejčernější saze jsou čerstvě napadlý sníh, jak to vidím já. Týden čistit dřeváky.
3: No právě.
2: Je? Kam pak však na Hurvínka? Mozeček mu nespínká. Pojď, Máni, pojď, pospíš si.
5: Ryby, čerstvé ryby. Necpete se vepříky, kupte živé kapříky. Ryby.
3: To tady není zrovna moc sportovní.
2: Čištění dřeváku taky není žádný sport. To je to vůbec nejhorší práce ze všech vůbec nejhorších prací na světě. Sportovní, nesportovní, hlavně když vyhraju.
5: Ryby, čerstvé ryby, lékaři nám praví, ryba vám dá zdraví, posledních pár kousků.
3: Ty jsou ale hezké.
2: Má jich plnou kač.
3: To tady ano.
5: Tak kolik jich chcete, mladý muži? 2-3 kousky nebo víc? 1, 2, jak říkám, 5.
2: Takhle na výzvě tvář se jakoby nic.
3: Je to podfuk a podfuk se nevyplácí, Hurvínku.
2: Ale to vypráví holubům.
4: Tak co? Jaký je stav o poločase, Hurvínku? Po chlupce? Já mám 4. Kolik ty?
2: Nestojí to ani za řeč. Pár takových mrníčků. Podívej, tati.
4: Šmangote. Tím říkáš mrníčky? 5 kaprů. Jak ty to, kluku, děláš?
2: No to víš, rybařice musí umět.
4: Umět. To je štěstí, to je náhoda.
2: Jaká pak náhoda? Tak abys věděl, tati, když nebudu mít 7 takových, budu čistit dřeváky celý měsíc. Ale když je budu mít, budeš ty dřeváky čistit ty. Platí?
4: Ty se nějak cítíš. Ale prosím, jak si přeješ? Platí, no, platí.
3: Nestydíš, Hurvínku, takhle podvádat, víš?
2: Zbytečně nemluv a pojď.
6: To mě taky ne.
2: Slyšíš pana prodavače?
3: No, neslyším, toho slyšíš.
2: Právě, že ne. Předtím pořád za korunu, za 2, za 3. Zakupte si maso kapří. A teď nic.
3: To třeba ochrastě, nebo si na chvilku odskočil, co já vím.
2: To by si mě tam pověsil tabulku, že přijde hned.
3: Jej, Danánky, my jsme ale, pojď sem, pojď. Tamhle ta tabulka visí.
2: Sláva, to je má záchrana.
3: No, ani bych neřekla. Tabulka tam visí, ale přečti si, co je na ní napsáno. Tak.
2: Vyprodám. No, nazdar. Že já nepřišel o chvíli dřív. Byl bych vyhrál. Co je?
4: Nevěř tomu, Hurvínku.
2: Je, taťuldo, ty jsi tady byl schovaný?
4: Jo, schovaný. Čekal jsem na tebe.
2: Čekal?
4: No ano. A víš proč?
2: Proč?
4: Ty si myslíš, že nepoznám třeboňské kapry? No, tak jsi mě poznal.
2: Poznal?
4: No, poznal. A šel jsem se poohlédnout, kam na ně chodíš. Že se nestydíš.
3: Víš to, Hurvínku?
2: Nezlob se, taťuldo, to byla jen taková legrace.
4: Proč byla? Je. A teprve bude. Celý měsíc se nasmějeme.
3: Tak. Ti říkala, Hurvínku?
2: Lavala, žížala, až krbičce hopla a rybka je na hodice. Kapři líni, štěky šproty, teď budu 30 dní čistit vody.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Ach, je tu krásně, paní Kateřino.
7: Je.
4: Lesy, voda, vzduch. Ale přece jenom mi tady chybí domácí strava. Víte, když si představím takovou domácí bramboračku, dáte tam špetku česneku.
7: Latinsky allium sativum.
4: Ano, sativum.
2: Cítíte celý dům?
4: Špetku mariánky.
7: Majoránky.
4: Ano,
7: latinsky
4: to taky.
7: Latinsky origanum majorana.
4: Ano.
2: A jednoho paviána.
4: No tak, Hurvínku. A čerstvé hříbečky.
7: Latinsky boletus edulis.
4: Jo, ty edulové, ty tomu nasadí korunu.
2: 5 korun.
4: Nech si ty posměšky pořád.
2: 5 korun.
4: Neslyšel jsi?
2: 5 korun, když mi dáš, tati, koupím ti bramborovou polévku v sáčku, že boletus edulis, ne edulis.
4: V sáčku, fuj, chuť nemá, nevoní, na jazyk padá, tu bych vůbec nepozřel. Když to, paní Kateřino, ta domácí, voňavá, jak ji vařím já.
3: By nebyla vůbec k jídlu, pane Spejble.
4: Co to povídáš?
3: No a nebyla. Zapomněl jste totiž na brambory.
4: Jo, takhle, no vidíš, Máničko? No jo, ale nač o tom zbytečně mluvit?
7: Když si můžeme vzít lihový vařič a v přírodě si ji uvařit.
4: To je nápad. Spojíme to s výletem, že ano, paní Kateřino. No já vám řeknu. Každý nás...
7: Co kdybychom rozbili náš tábor tady, na tom pískovišti, pane Spejble?
3: A ještě jsme ho ani nepostavili a už ho máme rozbíjet.
4: Máničko, děvenko, rozbít tábor znamená utábořit se. Dobrý nápad, paní Kateřino. No? Nemusíme hlídat vařič, že? Když tu nemá co chytit, no, že ano? Tak do práce, dříví je tu dost, oheň bude co by dub, no. Tak hurvajs, papír na podpal a už to plápolá, už to plápolá. To je krása, to je nádhera. No na jásání je brzo, brambory se teprve vaří. Zeleninu jsme tam nakrájeli, česnek jsem tam dal.
3: Máničku, vlastně Maria, Mariánku taky.
4: Majoránka tam je, tak ještě houby. Tak, jde se na hříbky. A každý jiným směrem, abychom se nepletli jeden druhému pod nohama. A kdo přinese nejvíc hříbků, dostane premii. 5 korunů.
3: Hurá, hurá. To budu hledat, až se ze mě bude kouřit.
8: V lese se nesmí kouřit, hurvínku.
3: Promiň, tak já budu jenom doutnat.
8: A v lese se nesmí ani doutnat, aby si věděl, hurvínku.
4: Šmanko, te tak nechte už toho hádání.
8: A nesmí, hurvínku, aby si věděl.
3: O, Jerry, prosím tebe,
7: hurvínku. A nechoďte daleko, děti. Je, ten pan Spejbl je ale kuchař. Zapomene solit.
9: Kde pak je ta sůl? Aha, tady. Tak, zamíchat a jde se. Já půjdu taky na houbičky, na houbičky.
4: To bych to bylo levý mňouk. Ještě, že jsem si vzpomněl. No, pěkně osolit. Zamíchat, no, co není v hlavě, musí být v nohách.
3: Tady já nevím, na všechno, abych myslela já, že zapomněl pan Spejbl, prosím, to je jenom mužský. Ale taková kuchařka, jako je bábinka, tak lžičku soli, zamíchat. Jedanánky, teď ale musím fofrovat, abych nepřišla o tu prémii.
2: Nebýt mě, usekl by si taťulda pěknou ostudu. Vidžeričku, samá Mariánka, samý česnek, na sůl zapomene. Tak tady je pytlíček, počkat napřed to ochotnáme. Tak se mi zdá, že si vzpomněli na sůl všichni tři. Je tam té soli víc než polívky. A taťulda se na ní tak těšil. Co teď, Jerry? Uvařit novou? Doběhnout pro brambory, pro zeleninu, oškrábat, očistit, nakrájet? No to se nedá stihnout, Jerryčku, ledaže bych doběhl do sámu.

0: kde pak? Je, domácí bramboračka je.
1: Domácí bramboračka, že ano, taťuldo.
0: Správně. Tak co, chlupte se. No, kolik máte hřívků? Já našel 4.
2: Já taky.
3: A já 6. Já 6. Našel si víc hurvínku.
1: Tam, kde já byl, houby nerostly.
0: Vidíš, Hurvajs, vytahoval ses a prémii vyhrála Mánička. Tu máš 5 korun.
3: Děkuju.
0: No a teď ochutnáme, jestli nepotřebuje trochu přisolit.
3: Ale pak, pane Spejble, já už jí solila. Všichni jste zapomněli, jenom já jediná si vzpomněla.
2: Vždyť já ji taky osolila.
0: Já taky. Šmanko, ta bude přesolená.
2: Je.
0: No tebe se ani neptám, Hurvajs.
3: Je.
0: Když jde o to provést nějakou hloupost.
1: Musím tě zklamat, tati, ale já ji napřed ochutnal. Ta vám byla slaná.
3: No jistě.
1: Ochutnej, tati.
0: Prosím, dávám přesolenou polívku.
1: No ochutnej.
0: Kazici, choď. Tak sem dej tu lžíci. Ale.
3: Co?
0: Vždyť není přesolená.
3: Není.
0: No to je lahudla.
2: Vážně.
0: To je dobrota.
2: Jo.
0: To je ta pravá.
1: Domácí bramboračka, že ano?
3: Ano.
1: A teď mi dej laskavě 5 kačku.
0: Za co?
3: Jak to?
0: Prémii vyhrála Mánička.
3: Ano.
1: Když já ji nutně potřebuju, taťuldo, na dluh, víš?
3: Jak to?
1: Zůstal jsem dlužen za tu zaručeně pravou domácí bramboračku, ale v sáčku.
3: Sáčku?
0: Sáčku?
1: A nevědět, že tu kupovanou bys vůbec nepozřel, klidně bych řekl, že už jí v tobě zmizelo půl hrnce.

0: poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste si i dnes našli čas a že můžeme společně strávit další noční hodinu. Venku se pomalu utišuje den, ale my si dnes budeme připomínat chvíle, které byly naopak plné smíchu, radosti a krásných vzpomínek. Říká se, že dětský smích je ten nejkrásnější zvuk na světě. A děti i vnoučata mají ještě jednu úžasnou vlastnost. Dokážou nás překvapit svou bezprostředností, upřímností, nečekanými otázkami i výroky, nad kterými se nejdřív zarazíme a potom se jim smějeme ještě po letech. Jsou to právě ty drobné okamžiky, které se v rodinách vyprávějí znovu a znovu a nikdy se neomrzí. Možná i vy máte schovanou vzpomínku na nějakou roztomilou hlášku svého dítěte nebo vnoučete, nebo nějakou malou příhodu, která se stala legendou ve vaším rodinném povídání. Právě o takové příběhy se dnes večer podělíme. Budu moc ráda, když zavoláte nebo napíšete a necháte nahlédnout do svého rodinného alba nás, posluchače Noční linky. Věřím, že společně vykouzlíme nejeden úsměv na tváři a možná si připomeneme, že právě ty obyčejné chvíle bývají v životě ty nejcennější. Přeji příjemný večer a těším se na naše vyprávění. Jarka Barboříková vás zdraví ze zlínského studia a to do celého Česka. 731 800 900, volejte, pište na rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes si budeme povídat o dětském smíchu, který umí zahnat starosti lépe než leda jaký lék. Paní Iveta z Olomouce je s náma, zdravíme vás.
1: Smíchu? Ano. Tak tomu mám co povědět. Já jsem dělala ve školce 42 let. Mohu mluvit do éteru?
0: Určitě, určitě. Takže 42 ano. Let jste byla paní učitelkou.
1: Iveta, ano, Iveta Olomouc Radíkov. No. Mě už posluchači určitě znají, já furt volám, já jsem blázen. Takže já jsem pracovala 42 let ve školce a teď jedenkrát jsem seděla v té šatně s těma dětičkama a teď jsem je oblíkala. Já jsem ráda rýmovala, jo, já jsem ráda jim říkala, no slunce, blunce, plunce a takový ty rýmovačky, jo, jsem jim říkala. A teď jsem je oblíkala, zapínala se mi ty zipy a teď jednomu chlapečkovi jsem zapínala zip a říkala jsem, slunce, blunce, plunce a toto. A on říká, počka, a já jsem říkala, to je bunda a on říká kunda. Já jsem byla mrtvá.
0: Bylo těžké zachovat vážnou tvář, když děti vymýšleli různé lumpárne, nebo jste byla jejich největší parťačka.
1: Počkat, a já říkám, co jsi to řekl? Pri kunda. Já říkám, co jsi to řekl? Já říkám, že ti to naučil. Pri můj bracha. On chodí do 8. třídy. A já říkám, bunda, kunda to, ne, bunda, zip, jo, a on říká kunda. Já jsem byla mrtvá normálně. Já jsem se nemohla počkat, já jsem se chlámala.
0: Ivetka, pojďte k nějaké další historce, za těch 40 let jich tam muselo být požehnaně.
1: No, bylo, ano. Ty děcka jsou úžasné.
0: Jsou báječné, jsou překvapivé. Řekněte, jak jste to zvládala? Co vaše nervy? Já si to neumím představit, 40 let pracovat ve školce.
1: Já jsem měla ve třídě, tenkrát, paní Jaroško, dneska tam mají holky 10 dětí, já se na to dívám, jo. Oni tam jdou dvě holky, učitelky, a mají 10 dětí. Já jsem měla tenkrát, měl 60 let, jo. Aby lidi věděli. Mě teďka 65. A já jsem tam měla ve třídě 32 děti. Jaruško, to byl mazec. To byl mazec. Co?
0: To věřím, Ivetko.
1: Ty děcka řádili. To byl bordel. A já jsem se na to tak dívala.
0: Stalo se vám někdy, že k vám potom do školky chodili už děti vašich bývalých dětí?
1: Ještě no, ano. Ano, to se stalo. Ano.
0: To muselo být nádhera, potom to porovnáváte.
1: Mně je, aby posluchači věděli, kdo to volá ta baba z toho Radíkova. Mně je dneska 65, jo. Moje holky mají 45, jak jsem o ní hovořila, tím exémem. A já jsem měla ve třídě tenkrát...
0: Ano? Slyšíme se, paní Ivetko? Jejda, tak si to nedoposlechneme. Telefonní linka nás zklamala. Tak mrzí mě to. Jsem ráda, že jste řekla alespoň pár vtipných myšlenek a zbytek tedy musíme schovat na příště. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, téma dětský smích. Volejte.

0: Jsem ráda, že jste se naladili noční linku Českého rozhlasu. Právě dnes se společně vzpomínáme na dětský smích a na vše, co s ním přichází. Teď je s námi pan Miloslav
1: Kalaš-Uhlický Janovic.
0: Jak se máte, pane Miloslavi, jaký jste měl den?
1: Mám se krásně, skládám básně.
0: A rozesmálo vás nějaké dítě, nebo povídejte, o čem budeme dnes vyprávět?
1: Helejte, já vám řeknu, když ještě moje dcera nechodila do školy, chodila jenom do školky, tak vám řeknu takový případ. Bylo to před Vánoci, tak jsme říkali, jak to uděláme, aby jsme teda, jak se říká, předali té naší dceři nějaký ten dáreček. Tak já jsem, protože jsem dělal instalatéřinu, tak jsem měl koudel a já jsem říkal, víš co, já si udělám z té koudele paruku. Tak jsem se jako převlík, jak se říká, udělal jsem si takovou laickou hřívu a jako jsem dělal toho, že jí nesu dárky, jako jo. A dcera, protože byla už u Volmalinka, byla hodně všímavá, tak si všimla, že vlastně já jsem si zapomněl vzít jiný boty a já jsem měl ty bačkory, které jsem nosil na doma. A když jsem jí předal dárky, jo, tak potom ta dcera říká, mámě povídá, mami, a víš, čeho jsem si všimla, že ten, kdo mi předával ty dárky, že měl boty, že měl bačkory jako náš táta. Jo?
0: Ano.
1: Takže my jsme se pak...
0: Bylo vymalováno,
1: my jsme se tomu smáli, říkáme, hele, jak ta holka, jak je pozorná, jo? Takovou maličkost, jo, jsme zapomněli a ona si toho nevšimla, jo?
0: A určitě na to vzpomínáte všichni, i ona, pravidelně.
1: No, vzpomínáme na to, jak už byla šikovná, no. No a ona už byla šikovná, už když viděla, že máma začíná plíct, jo, svetry a tohleto všecko, tak ona ještě ani nechodila do školy a už chtěla háčkovat a plíct taky, jo. Tak máma říká, no já jí to musím naučit, ale povídá, když jsi ještě na to malá, ona pá, ne, ona už mě to, já to budu dělat. A pak když chodila do školy, helejte, tak ta byla tak šikovná, ta už si pletla sama svetry a ta třídní učitelka doslova vždycky říkala, Miluško, ty máš krásný svetry a ty musíš mít teda šikovnou maminku. Jo, ty máš po každý jiný svetřík a takový krásný, barevný a všelijaký. A tak ona pak když byla třídní schůzka, tak máma šla na třídní schůzku. A ta třídní učitelka říká, povídá, paní učitelko, ale prosím vás, ona, ta vaše dcera pořád tvrdí, že si ty svetry dělá sama. Je to pravda? A máma říká, no hlejte, je to opravdu pravda. Já jsem jí to naučila, ona ještě ani nechodila do toho a už si háčkovala na panenky, jo, ještě nechodila ani do školy, jo. Jak ona byla na to šikovná, na ty ruční práce. No a tak potvrdila ty třídní učitelce, že opravdu ty všechny svetry, ona jich udělala asi 13 nebo 14 a každý jiný, jo. A všichni učitelky chodili, jenom jí objevovali, říkali, ježíš, ta paní Kalašová, ta je šikovná. A ona vlastně to dělala dcera, jo?
0: Řekněte mi, poznal jste někdy sám sebe v dítěti nebo ve vnoučeti, no udělalo něco, o čem jste si řekli, no tak to je celý po mně, nebo to je celá po mně?

0: jeden jediný veselý okamžik z doby, kdy byly vaše děti nebo vnoučata malé. Který by to byl a proč?
1: Já teda nevím, hlejte, jak bych... Hlejte, já bych vám radši místo toho řekl básničku.
0: Tak dobře, pojďte na to.
1: Jdeme na ní. Nic na světě není věčné, prý i láska k jedné slečně. Může ale klidně být, když s ní budem šťastně žít. Záleží pak na nich dvou, jak svůj život prožijou. Co je spolu spojuje, jak to žití baví je. To je život, jak má být, musíme ho pochopit. Žít tu svorně v toleranci, mít ho v srdci nevlegraci. Vážně ten svůj život brát, ne vše musí jenom smát. Pak vám vyjdou šťastně léta, jedna láska vás vždy vítá. A než se pak naděješ, život hezky prožiješ. Takovýhle krásný svět může vás pak provázet. Tak vám k tomu žitíčku posílám všem písničku. Dobrou noc.
0: Krásnou noc i vám, pane Miloslave. Děkuju, že trávíte tento večer s Noční linkou Českého rozhlasu, milí posluchači. Naším dnešním tématem jsou děti, jejich kouzelné výroky a smích, který zahřeje.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, přeji vám krásný večer. Dnes otevíráme téma dětského smíchu a rodinných příběhů, které nikdy nezestárnou. Paní Anička z Kroměřížska je s námi, vítejte ve vysílání. Aničko, už nás můžete pozdravit a povídat. Slyšíme se? Ano, ano.
1: Dobrý večer. Tady je posluchačka z Kroměříže. Já bych se jenom chtěla podělit. Vnoučata, než chodili do školy, tak do školky teda za rok před školou, tak vždycky byli u nás přes týden, tak jsme je hlídali. A tak takový modrooký blondáček, vnouček, jednou tak vážně se na mě dívá a říká mi: babičko, ty jsi moje nejmilejší princezna. Já jsem se do tebe zamiloval. Hned jsem tě po nejprv uviděl. Žádnou jinou ženu nebudu milovat, jenom tebe. No, a tak to bylo od něho takové krásné vyznání. A teď za měsíc asi jsem se zeptala, jsem si říkala, jestli si to pamatuje. A mu říkám: Honzíčku, pořád tu jediná žena na světě, kterou miluješ. A on mě říká: už ne, babičko, už miluju všechny ženy. Já říkám: a které všechny? No, tebe, maminku, Markétku, Kristýnku, to jsou sestřičky, a Elišku Sklerářovu.
0: To je hezké. Jaké hry jste s dětmi nebo vnoučaty nejraději hráli? U kterých jste se nejvíc nasmáli, Aničko?
1: Hrozně rádi jsme četli, jo, a vykládali jsme pohádky, když u nás spali, tak vždycky z jedné strany babička, pak on, tento chlapeček, pak byla vnučka a dědeček. A vykládali si pohádky v posteli, no. A pak už vnučka byla malá, menší, pořád cestovala, tak manžel se přestěhoval do jiného pokoje. Tak se musela spávat vždycky v ložnici v prostředu. A tož každý si dal hlavičku na moje rameno, chytl mě za ruku: a babičku, prosím tě, vykládej nám pohádku. A tak si vždycky vymysleli tu nejdelší pohádku Tři zlaté vlasy, Děda Vševěda. Tak já jim vykládala pohádku. Samozřejmě už jsem u toho usínala, tak mě vždycky vzbudili: babičko, tak to není. A takže jako už mě vždycky napomínali a na to hrozně rádi vzpomínají, no. A je to krásný, já vždycky říkám: byla jsem unavená, jak to bývali celý týden a k sebe a tak nevyspala, ale s nikým bych to nevyměnila.
0: A které dětské slovo nebo nějaká zkomolenina vám utkvěla v paměti natolik, že ji občas používáte dodnes? Napadne vás něco, nebo byste musela dlouho přemýšlet?
1: No to si na nějakou takovou zkomoleninu si zrovna ani nespomínám. Abych řekla pravdu, u nás naše děti i vnoučata mluvili velice hezky od malička. Syn měl 13 měsíců, když byl v nemocnici, byl tam 14 dní. A přišel, když jsem pro něho přišla dom, tak stěžoval, že jeho sestřička byla plínkou. A já říkám: a proč tě byla plínkou? Já jsem volal: sestřičko, já jsem počunaný. Pípenocha, to ve 13 měsících už tak mluvil, nebo si ráno v 5 hodin usedl v postýlce a už si vykládal: Ivošku, co budeš papat? A tak jako, no, takže příhody si vzpomenu, dcera zamkla mě v baráku a s trojkolkou vyjela na silnicu, to víte taky, no.
0: Takže určitě byly děti i vynalézavé a často přicházely z nápady, které by člověk dospělý nevymyslel, nebo by ho to ani nenapadlo něco vymyslet, vytvořit. Krásné vzpomínky. Řekněte, Aničko, kolik má nejmladší vnouče?
1: Nejmladší vnouček má 3. A představte si, že on se narodil s kytarou. ve dvou letech už hraje na kytaru.
0: To je šikula, tak to bude ještě veselej. Děkuju.
1: Oni jsou jako velice, velice muzikálně založena, všichni hrají na klavír, na kytaru a na nevím ještě na co, no, vnoučata.
0: To je fajn.
1: Takže je to prima, máme z toho radost. U nás taky bydlí jeden pravnuk a ten taky hraje na klavír a na flétnu, no. Takže je to krásný, když je ta rodina tak muzikální, no.
0: Určitě. A je také krásné, no, že jste nám zavolala, moc za to děkujeme. Poslouchejte dál Noční linku a pojďme si společně poslechnout Valdemara Matušku.
1: Moc děkuju, ano, dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásný večer všem posluchačům Noční linky Českého rozhlasu. Dnes si připomínáme, jak krásné je poslouchat dětský smích a uchovat si ty nejhezčí vzpomínky. Krásnou noc přejeme další návštěvě.
1: Dobrý večer všem posluchačům, všem souhranímce, protože tady je Iveta.
0: Paní Iveta, gospodě brat, ano, povídejte. Paní Ivetko, já si vás dovolím přerušit. Přeskakuje nám signál. Zkuste prosím udělat pár kroků na jiné místo. A třeba to bude lepší. Zkuste. Povídejte.
1: Jsem to zkusila, doufám, že to bude dobrý. Říkám, jsme taková hujerovská rodinka, takže těch hlášek dětských u nás proběhlo hrozně moc, ale je jedna z těch hrozně hezké. Mezi mojima dětma je velký věkový rozdíl a můj vnuk byl mal rok a něco, velice brzo a velice mluvil. A dcera ho ještě kojila, a on byl od maminky a jeho strýc se tam objevil a se podíval a říká, stejto, chceš taky? Stýček říká, ani ne, miláčku, ne, ne, nech si to spůjnkovo.
0: To je milé.
1: To nás odbouval. Nejstarší vnučka, dědeček šel do hospody, jsme šli pro poděvratku a zpátky s tím, že teda zpátky vyběhnem dědu na té předzahrádce a dědeček, když viděl vnučku, tak říkal, jako, nemádu, jo, jo, no tak šli teda do té hospůdky a děda jí tam poručil tu limonádu a ona se postavila do prostředka té hospody, rozhodla se, dala ruce v bok a prohlásila, to je můj dědeček, poděbradskej, vochočenej. My jsme všichni bouchli smíchy. Takový štěstí, že tomu dítě nikdo nevěnoval pozornost, protože to by už chtěl se nikdo jiný, než vochočenej dědek.
0: To je milé. Člověk si říká, kde to berou ty děti? Jaká je ta fantazie nekonečná?
1: My jsme teď dost často říkali, no ty máš toho dědu ochočenýho, jo? Tak to je můj dědček ochočený. Syn odjížděl na školu v přírodě v první třídě. A u autobusu mi říká, maminko, prosím tě, pojď se mnou, já ti musím něco říct. Co pak je, Honziku? Maminko, nebude ti vadět dědu oženěnej?
0: Jo, no a co jste mu na to řekla?
1: To jste tak jako v první chvíli zarazila, ale říkám, a Honzičku, víš, já jsem si myslela, že mi zasadu pozveš, no ale co můžu dělat?
0: To je milá odpověď.
1: Přijel domů a přijel si, že se pamatoval, potom týdnu přijel domů a říká, mami, tak já jsem se z těho nevoženil, když tam nebyla. Jak? Jak
0: šikula.
1: Děcku muselo celou tu dobu šiltovat v hlavě, celý ten týden, že jako, no ty mámky by to asi bylo líto.
0: No věřím, že to je hláška, která mohla zlidovět a připomínat si často. Já jsem se neuženil, když tam nebyla, možná pokaždé, když šel na rande, tak jste něco takového zmiňovali.
1: A ještě poslední věc, vnouček si utrhl květičku kopru. A přišel za maminkou a říká, maminko, máš mi polívčičku. A maminka běžela právě a říká, běž si říct babičce. Přišel ke mně a říká, babi, koukej. A já jsem mu vzala tu ručičku a já jsem mu ten kopr ukousla. On se na mě vyděšeně podíval a říká, no teda, a já jsem chtěl koptivku. Takže my už od té doby nevaříme koprovku, ale vaříme kopřivku.
0: Kopřivku. Dobře.
1: To je jenom takový ty běžní hlášky na těch dětiček.
0: To jsou krásné střípky. Děkuju, že jste se s námi o ně podělila a trošku nám zpříjemnila dnešní pozdní večer. Děkuji, Ivetko. Zdravíme do Poděbrad ze Zlína.
1: Ať jsou všechny takový veselý. Dobrou noc.

0: Je mi potěšením přivítat i paní Marii z Říčan v noční lince Českého rozhlasu. I s ní si budeme povídat o dětském smíchu, který dokáže rozzářit celý domov. Zdravíme, vítejte.
1: Dobrý večer, tady Marie. Já bych vám chtěla říct historku s mým synem. Když mu bylo asi 5 let, tak se mě zeptal, mami, a kdo je na světě nejbohatší? Tak jsem se zamyslela a říkám, asi já. On se zarazil a říká, jak to, že ty? Protože mám Štěpánku a tebe, máme se rádi a to je největší bohatství na světě. On se zamyslel a moudrostí svých 5 let prohlásil. Aha, mami, já už vím, nejbohatší na světě je ten, kdo má nejvíc peněz a má se rád.
0: Tak. Pochválila jste ho.
1: Pochválila jsem ho. Víte, že jo. A pak mám ještě jednu historku s vnoučkem. Ten přišel ze školky a říkal, babi, mě milujou všechny holky ze školky, ale já miluju jenom 4.
0: Ano. Tak to bývá moje babička vždycky říkala, že dědečkovi jeho maminka říkala, dokud máš kolem sebe 100 holek nevadí, běda, jak bude 1. Takže ještě když miluje 4, tak to bylo určitě pořád dobré. To se ještě nemusela bát. Stalo se vám někde, že vás dítě svou upřímností přivedlo do rozpaků, třeba v obchodě, u lékaře, na návštěvě nebo v kostele?
1: No, nepřivedli mě do rozpaku, když se mě děti zeptali, jak se dělají děti.
0: Aha.
1: Tak to jsem odpověděla, no, to musí být tatínek a maminka, musí se mít rádi. Tatínek má takové semínko, to dá mamince do bříška a maminka jí a pije a to semínko tam roste a když už je veliký, je z toho miminko, jede do porodnice a pan doktor ho vyndá z bříška. A jednou se mého manžela zeptal syn, tati, a kde se kupují ty semínka, jak z nich rostou ty děti?
0: Pěkné. Ale to jste řekla hezký příběh. No, to zní dobře.
1: Děkuju.
0: To jsou věci, ano, na které se potom ještě dlouho vzpomíná. Máte doma nějakou fotku, na kterou, když se podíváte, tak si řeknete, jejdenánky, co bylo vlastně tehdy, když? Že vám to připomíná něco opravdu veselého, nějaká momentka, kterou jste zachytili, ani jste to nečekali?
1: No tak to si nespomenu na fotky, já už jsem se dlouho nepodívala, vidíte, to je nápad, musím si to zase prolistovat.
0: Dobře, nějaký vynález nebo nápad, co děti vymysleli, s čím přišli?
1: No, to jsem, když byl v 1. třídě, tak přišel a říkal, mami, my budeme dělat výstavu zvířat. Já vám prosím, že jakou výstavu zvířat. No, kamarád má kozu, andulku, morče a tak a my budeme dělat výstavu. Bohužel jsem neměla tenkrát čas, abych se tam šla podívat, ale on mě pak vyprávěl, že koza měla na krku ceduly, výstava zvířat vstupné 1 koruna. A opravdu tam chodili lidi a dávali jim korunu.
0: To je pěkné. Dobře. Dívám se na čas, budeme se loučit. Máte pro nás ještě něco závěrem?
1: Už ne, děkuju.
0: My děkujeme za účast i za to, že nás posloucháte. Děkuju. Opatrujte se, zavolejte zase někdy, ano?
1: Dobře, děkuju. Dobrou noc.
0: Naslyšenou. Jsem ráda, že můžeme být dnes večer spolu v noční lince Českého rozhlasu. Naším tématem je dětský smích, veselé příběhy, které po sobě děti zanechávají.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsem ráda, že jste si pro dnešní večer vybrali právě noční linku Českého rozhlasu. Tématem našeho setkání je dětský smích, který umí vykouzlit úsměv v každém věku. Je s námi paní Dobromila. Odkud voláte?
1: Od Malé Boleslavy.
0: Vítejte a povídejte.
1: Tak dcera, když začala všechny teda ještě zdravím, které jsou ještě vzhůru, vám také, dobrý večer. A chtěla bych říct, že moje dcera, než jsme začali chodit, než jako začala chodit do školy, tak chodila do školky a měla špatné sykavky a A my jsme šli k logopedce, když jsme chodili do školy, logopedce, to byla paní učitelka, co učila i mě kdysi. A ta paní učitelka jí vysvětlovala prostě to, že musí ten jazyk dát do zoubky a prostě, aby to vyšlo jako to, a prostě a tohle to tamhle to. A teď jak to moje dcera tam byla blízko, tak paní učitelka trošku vylíkla slina. A moje dcera, co na mě pliveš? A já říkám, Moniko, já jsem nevěděla, jestli mám blíz pod tu lavici nebo ne, protože já jsem v tu ráno byla červená. A já říkám, no co já teď ty paní učitelce mám říct. A já jsem tak a když jsem tak, teda vyšli jsme z té školy, tak jsem se tak smála jak blázen, to prostě...
2: Tomu rozumím.
1: Takže to bylo vlastně tohle a pak se mě ptala, když jsme koukali na pořad o hadech, tak tam vyprávěli o anakondách.
2: Aha.
1: A dcera mi povídá, mami, a kde žijou ty anakondy?
2: No to bývá často dětský přeřek, to už jsme tu dneska jednou slyšeli.
1: No, anakondy a pak vždycky si stoupala přes zrcadlo. Vzala si na hlavu čepici, jako kšoutovku, otočila si ji dozadu a dělala čágo bélo.
2: Ano,
1: a to jsem se taky vždycky nasmála. Tak dělala Terese Perknerová, jak uváděla asi to čágo bélo, že jo, v té televizi.
2: Uh-huh.
1: No, takže asi takhle.
0: To je zvláštní, jak si člověk to uvědomí u takových historek, jak děti vidí ten svět úplně jinýma očima, než my dospěláci. A někdy člověk přemýšlí, kdy se to začne měnit, kdy vlastně se ten dětský svět začne přetvářet a už naráží trošku na tu realitu. No. A je nádherné se do něho vracet, alespoň právě teď v těch vzpomínkách.
1: Já se na to právě pamatuju, když právě jsme jako chodili na tu logopedii, prostě té paní učitelce, tak jsem se vždycky na to vzpomněla. Když jezdím okolo té školy, takhle jako sanitkou nebo tohle, tak se vždycky na to vzpomenu.
0: Chápu. Děkuju, že jste nám o tom vyprávěla, děkuju, že posloucháte noční linku, že jste s námi i v tuto pozdní hodinu.
1: Hrozně se mi to líbí, ta noční linka.
0: To jsme rádi. Poslouchejte dál a zase se zapojte, hlavně, ano, paní Dobromilko. Zdravíme vás do Mladé Boleslavy.

0: Noční linka.
1: Milí posluchači, zdravím vás do druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnešní večer, dnešní noc patří smíchu, který má zvláštní schopnost spojovat generace. Povídáme si o dětech a vnoučetech, o jejich nečekaných otázkách, upřímných odpovědích i chvílích, kdy nás dokázali rozesmát tak, jak to umí jenom oni. Možná právě teď vzpomínáte na nějaký okamžik, který se stal před desítkami let, ale stále ho máte živě před očima. Na malou dětskou ručičku, první slova, veselou příhodu, větu, kterou si rodina připomíná dodnes. A právě tyto drobné střípky života dnes večer skládáme dohromady. Protože často nejsou největšími poklady velké události, ale obyčejné chvíle, které nám přinesly radost. Zůstaňte s námi u Noční linky Českého rozhlasu. Budeme pokračovat ve vzpomínání na dětský smích, který zahřeje i po mnoha letech. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Je s vámi Jarka Barboříková.

0: Eva z východních Čech je s námi. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Ano. Tak už jsme ve vysílání, nebo?
0: Ano, už jsme ve vysílání, můžeme připomenout téma. A to je dětský smích a vzpomínky.
1: Ano, ano, vím. Dobře, já vás všechny zdravím, jsem ráda, že jsem se dovolala, už mě ruka bolí. Já bych chtěla říct jenom, když náš vnouček mladší šel do první třídy, bejval u nás, on prostě dědeček už byl do důchodu, tak ten teda ve školce nahlásil, že si bere dovolenou a jede k dědečkovi. Takže on byl takový samostatný. A když šel do první třídy a byl u nás poslední den, jako než potom šel, bylo prvního, tak jsme tak nějako smutnili, že už teda nebude moc být u nás pořád, že jo. A on říká, babi, víš co, nebuďte smutný, až já budu v důchodu, tak u vás budu pořád.
0: To je pěkné.
1: No, bylo nám nějakých teda samozřejmě přes 50, že jo, dávno, a, nebo přes 60, a potom vám chci ještě, jo, a jednou jsme byl u nás a šli jsme někde do cukrárny nebo prostě do nějakého obchodu a on mě říká, babi, tyhle ty bombony si mě vždycky mamka kupuje, abych nebyl v autě. A já říkám, Štěpánku, ale to snad zvracíš. Ne, babi, já bliju. Prostě nedal si to vysvětlit, on blil. A pak mám vzpomínku na neteř malou, teď bylo asi 5 roku, a protože jsme bydleli vedle sebe, tak jsem zrovna byla u nich a zvonil někdo a ona šla odevřít, rodiče někde byli pryč a přišla jedna teta, která je dost často jako navštěvovala a říká, co pak, že jste u nás, jsme se dlouho neviděli, že jste u nás nebyli, a Kristýnka říkala, tačka říkal, že k vám nechodíme, aby jsme vykla nám taky nechodili. A já říkám, ale ne, tak to taťka takhle ne. A jo, teď to myslel. Prostě není vždycky vhodný před dětma něco říkat.
0: To, no. to je hodně pěkné, ale...
1: Ale je to, no tak ona toho měla víc, to jako v obchodě jednou zelenině byla s maminkou, stáli frontu, ona teda do dneška má dobře, no jsou to všechno čtyřicátníci, o kterých už mluvím, jo, i ten unouček, i tato tam zdeš. A tak byli zelenině, stáli frontu a než maminka přišla na řadu, tak Kristýnka naplnej obchod říkala, a mami, dávej si pozor, aby tě ten pán zase neošidil jako minule. Prostě asi byly nějaký špatný váhy nebo peníze, nevím, ale prostě ta si nenechala nic pro sebe, no. Ono toho bylo hodně, je to teda strašných let a my jsme dokonce, máme do dneška, jenom že nad tím už jsem spíš smutná než veselá, protože mě to dojímá, že už to je dávno pryč. Máme na kazetě nahraný jeho pohádky, když teda, protože je hodinový usínání večer, když byl u nás, to bylo málo. Prostě to se vždycky vymyslelo něco, najednou třeba tady lítali mouchy a museli se hlídat a to. A tak potom, když už nebylo nic jiného, takže nám bude vyprávět pohádky. A to teda bylo kouzelný, ale to se musí říkat tak, jak on to říkal těma jeho, protože třeba šli okolo lesu, to bylo, že šli okolo lesu a byla tma, no jo, jo, někde zabloudili, protože kdyby si to říkalo spisovně, tak to tak nevyzní, že jo, to bylo ještě asi 3 lety, to ještě úplně dobře nemluvil. Bylo toho hodně, do dneška má pusu proříznutou a hlavně, že jsou zdraví, vyrostlo to všecko a přeju každému, aby měl hodně dobrých a pěkných veselých vzpomínek na děti i na vnoučata.
0: Děkujeme za návštěvu i za milé přání, paní Evi.
1: Já vám děkuji moc krát. Mějte se hezky a hodně zdravíčka, ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Srdečně vás zdravím u noční linky Českého rozhlasu. Dnešní večer věnujeme dětskému smíchu a příběhům, které se v rodinách vyprávějí ještě po letech. Paní Anička z Miroslavy je u nás, těšíme se i na vaše vyprávění, Aničko.
1: Krásný večer nebo krásnou noc přeju všem a vám také, Jaruško. A musím říct, že máme 4 vnoučata, 3 vnuky a 1 vnučku, ale to už jsou dávno, dávno dospělí lidé a pamatuji se, když vnučce bylo asi 4, mezi 4. a 5. rokem a seděli jsme na zahradě pod pergolou a máme tam takovou břečťanovou stěnu. No a seděli tam 2 samičky, z každé strany ptáčci, už nevím, co to bylo za druh. No a když jsme seděli, tak si někdo z nás všiml, že tam pořád lítá do jednoho i do druhého hnízda pořád jeden ptáček. No a tak syn, jako tatínek té naší vnečky, říká, no tak asi tam nosí jim jídlo. A ona říká, no, on má určitě na jednom konci manželku a na druhém konci milenku.
0: Aha.
1: Ten ptáček. No a protože bylo by toho hromadu tady těch nebyla nouze o ty příběhy, protože když byly prázdniny nebo nemoci, tak kde děti trávili svůj čas? No u babičky a u dědečka, to jsme byli my, no ale teďka máme už 3 pravnoučátka, 2 holčičky, ale ty mají přes rok, takže s nimi ještě takové nějaké pozdvižení není, ale máme 4letého pravnoučka a zrovna včera byl jeden zápis, přijel s babičkou a v sobotu byl u dědečka na pouti. A pradědeček, můj muž, mu říká, tak co, jaký jsi měl stehno, husí nebo kachní? A on říká, já jsem měl prase z masa a k tomu chleba a okurek. A já říkám, no asi obráceně, ne? Maso z prasete. Aha, no jo, víš, babi, já jsem takovej starý popleta. A za chvíli říká, dědo, a kde ty máš svýho dědu? A on mu říká, no na hřbitově. A zavedeš mě za ním někdy? Takže takový, on má takovýhle zápisy, to je několikrát za den, když přijede, nebo za ty 2-3 hodiny, co tady stráví, tak to je. Dědo, proč, jak to, že máš bílý vlasy, ty jsi si je obarvil? Se ptá taky. Takže tak to je, no, takže to by bylo asi tak všechno, co jsem chtěla říct, čemu se zasmějeme a co nás potěší, je to takové koření našeho života.
0: Aničko, myslíte si, že dnešní děti se smějí jiným věcem než dřív?
1: Já myslím, že ne. Děti jsou pořád stejné, jsou to děti a možná, že ty dnešní děti se nedají tak lehce oblavnout, že už jsou daleko, daleko jako vpředu víc ve svém věku, ale jinak jsou ty děti pořád stejné, takové roztomilé a upřímné a myslím si, že to je tak stejně. Tak stejně já si vzpomínám. A on to včera taky na zahradě dělal, že archeolog a sbíral kdejakou kůstku, chodil po záhonku, kde byl hrášek a vzpomněla jsem si, že vnučka, která je 31, která řekla o tom, tata to dělala také, běhala a sbírala kdejaké všechny, a to byly všechno cennosti a archeologické nálezy a takové věci, tak sbírala si to do krabičky, do plechové a on to dělal včera taky, takže já si myslím, že ty děti se nemění.
0: A máte nějaký způsob, jak uchovat ty vzpomínky, jak je zaznamenat? Píšete se nebo...
1: Ne, to nemám, ale já mám dobrou zatím teda, musím konstatovat, že zatím mám dobrou paměť, takže si to pamatuju, takových historek, když ty

0: když ty děti tady trávili prázdniny a stanovali jsme tady na zahradě a to, nebo jsme chodili opékat bušty na skálu, jak se říká, tak takových historek bylo, ale opravdu už některé vypadly z té mysli. No ale ty důležité, to jim připomínám, těm dospělákům už, to jim připomínám, takže takhle to je, no.
1: Děkujeme za návštěvu, Aničko.
0: Já taky děkuju za prostor a všem přeju hezké dny a ať se daří a ať jsme zdraví všichni. Aspoň v rámci možnosti a věku. Mějte se moc krásně a dobrou noc.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přeji vám klidný večer při poslechu Noční linky Českého rozhlasu. Dnes otevíráme vzpomínky na dětský smích, který zůstává v srdci někde po celý život. Je s námi další návštěva. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer. Já vás zdravím. Posluchačka ze Zlínska. Dneska máte krásné...
0: Poprosím, kdybyste si stlumila rádio, abychom se dobře slyšeli.
1: Ano, ano, dneska máte krásné téma, takže já bych se chtěla přidat. Dcera, když byla malá, chodila do školky teda, tak...
0: A prosím, kdybyste se představila?
1: Amálie ze Zlínska.
0: Můžete.
1: Dcera chodila do školky do vedlejší vesnice a... Je i přinesl hladkou mouku a nějaký kořeníčka. Paní učitelka jim řekla, teda nám rodičům, tak si to přinesli a děti vyráběli, ona jim by udělala těsto takové na to línecké, ne teda na línecké, na to vizovické pečivo. A oni si dělali takový různý ty šnečky a ty zvířátka a zdobili to těma kořeníčkama. A my jsme tam potom měli takové posezení v té školce jako pro rodiče a ona nám vykládala, že až to všechno udělali, tak si to dali na ty na takové deštičky, naskládali a ta paní učitelka musela někam odběhnout a za chvilinku se vrátila a podívala se na ty deštičky a tam nic, tam byl jenom sem tam nějaký kousek a ona říká, děti, kde to máte? A oni seděli, oni měli nadutý ty škraňky a oni to snědli, oni mezi tím, než ona přišla, tak oni to všechno snědli. Tak ona nám to povídá, že se tomu hrozně smáli. A pak mám ještě, máte takový úsměvný z té školky, a pak mám ještě jednu příhodu. A dcera, když jezdila, my jsme jezdili autobusem z té školky a jeli jsme jednou autobusem a ona, jsme seděli prostě a ona se pořád otáčela a já jsem říkala, už si pěkně sedni a dívej se jako dopředu, za chvilku budeme vystupovat. A ona tím až k tou škvírkou se dívala dozadu a já říkám, co tam pořád vidíš? A ona říká, tam sedí čert. A já jsem se tak nenápadně otočila, podívala jsem se a tam seděli nějací studenti a mezi něma seděl černoch jeden, jako chlapec. A jsem říkala, tak se otoč a už se nedívej jako dozadu. A ona zase tou škvírkou se dívala dozadu a já jsem jí říkala, a co tam pořád jako se dívá, že ona říká, no teď se dívám, jestli ten čert má rohy. Ona na celý ten autobus.
0: To je hezké.
1: Začali se dívat, jestli má rohy.
0: A on rozuměl, ten černoch mluvil česky?
1: No, no, oni se smáli, ti kluci, takže zřejmě tomu rozuměl. To, jim to jako rozuměli tomu asi, no, smáli se hrozně. A pak mám ještě jednu příhodu. To je taková, to jsem vyslechla od známé paní, jako k ním chodila na besedu sousedka přes tam kousek přes dva domy. A ten manžel byl takový trošku nevrlej, ten dědeček teda, a oni hlídali vnuka, myslím tříletého, on měl tři roky ten Jareček. A jednou on seděl většinou pej večer, když tam ta paní byla, tak on potom prostě na nočníček a spínkat. A on, ten Jareček, seděl a ten dědeček, jak ona ta paní odešla, tak on řekl, já neřeknu teď to jméno, nemůžu to říct, to příjmení. On řekl, už by mohla jít někam ta, jako ta paní. A doslova to tak jako řekl. A ten chlapeček seděl na tom nočníku a tak jako nic, prostě šel spinkat a ta paní tam přišla zase za dva dny, nebo na besedu prostě chodívá, byla taková prýma paní jako sousedka. A ten Jareček zase seděl na tom nočníku, jak oni všichni seděli u toho stolu a on se tak díval a ta paní říká, já jsem tušila, že něco přijde, jako, ale pak jsem si říkala, to bude dobrý, on na to zapomněl. A on se tak podíval na tu paní, na tu sousedku a říká, no, já ti teda něco řeknu. Už bys teda mohla, řekl to příjmení, dneska mohla jít někam. Dědeček říkal, že už bys mohla jít někam. Tak ona říká, no, já jsem stuhla. On se, dědeček se díval, on otáčel se, když utekl z té místnosti, tak ona říká, to bylo taky tak trefný, jako, že on si to prostě pamatoval, že vy děti jsou tak bezprostřední, víte, že to prostě tak řekl, že už bys dneska teda taky mohla jít někam.
0: To je.
1: Tak to je tak asi všechno, co jsem chtěla, jsem si na to teďka právě vzpomněla, tak to jsou takové příhody.
0: krásné.
1: A máte teda moc, dneska máte moc krásné téma, tak já volám teda hrozně málo, ale hodně málo teda, ale tak jako dneska mě to nedalo, tak jsem vzala telefon. Tak se mějte hezky, všechny zdravím, zapomněla jsem vás pozdravit. Všechny zdravím a přeju vám taky hodně zdraví a spokojenosti. Dobrou noc.
0: I vám. Děkujeme, že jste se dnes přidala. Co bylo na dětech podle vás nejkouzelnější? Jejich smích, fantazie, upřímnost nebo něco úplně jiného? Volejte Noční linku, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Srdečně vítám dalšího volajícího a připomenu téma, které je plné radosti. Dětský smích, radost a vzpomínky. Krásný večer i vám.
1: Haló, haló, můžu mluvit?
0: Ano, prosím, představte se.
1: Jo, Milan Pardubice, zdravím všechny do redakce i posluchače. Měl bych dva malý příběhy. Helejte, asi budu stlumit rádio, mě to tam, to můžu ještě vteřinku zdržit?
0: Vydržte,
1: vydržte.
0: Ano, sekundu vám.
1: Mě tady ruší rádio.
0: Určitě to bude lepší, tak máte prostor, máte slovo.
1: To už to mám vypnutý. Helejte, když jsem měl malou dcerku, ledničku a hodně malá cupitela a tak dále, tak já, kdykoliv měla nějakou bolisku, tak jsem mi říkal, jsi hrdina. A bylo mistrovství světa v hokeji a já jsem to sledoval, že jo, a lenička to odposlouchala a najednou při jednom zápase se ke mně škrábala do křesla. A říkám, Leničko, to tě nebude bavit, to je hokej. A ona čekala třeba čtvrt hodiny, až řekli, tenkrát hrál hrdina hokej. Až řekli hrdina, tak ona mě řekla, já jsem taky hrdina, ale spokojně odešla, šla si hrát. Tak, to je ten příběh. Slyšíte?
0: Ano, ano. Dobře slyšíme. Teď už ano.
1: A druhý příběh, malinký. A malinká Janička taky. Přes ulici si chodila hrát k sousedům a večer říkám manželce, hele, Janička už by se měla vrátit. Ona tam šla a říkala, před hodinou odešla. To byly ty divoký 90. leta. A já říkám, ty vole, taky teď někdo ji unes. Tak jsme běhali po sousedech, nikdo o ní nevěděl. Janička pryč, už byly 2 hodiny pryč. A říkám, já volám policajti. A my jsme tenkrát koupili novou televizi a měli jsme na verandě prázdnou krabici. A Janička přišla od sousedů a chtěla se nám skovat, tak si vlezla do krabice a usnula tam. Tak na poslední chvíli mě napadlo se pohár do krabice a Janička tam spala. Tak to je vše, co si mám jak říct. Mějte se hezky.
0: Děkujeme, mějte se také co nejlépe, ať se vám daří a poslouchejte dál Noční linku.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, bude 3:15. Já vítám další návštěvu. Krásnou noc.
1: Dobrý den.
0: Jak se jmenujete?
1: Jmenuji se Anna, jsem z Karvinska.
0: Aničko, dětský smích, vzpomínky, téma i pro vás. Máte slovo.
1: Dobře, takže měla jsem dva syny a ten jeden byl mladší a on byl tak celkem ohrklík. No a my jsme s manželem byli domluveni, manžel chodil na směny, že když měl odpolední, vždycky jsem mu kupovávala noviny. No a prostě pak jsem měla nohu k sáče a bydleli jsme v domě, který byl bez výtahů a my jsme bydleli až ve čtvrtém patře. No a jsem měla těch 5-6 roků, no a já jsem ho v té době, když měl manžel odpolední, nedávala do školky, protože bych musela pro něho jezdit přes celé město, což jako bylo neúnosné, měla jsem jako trubku, měla jsem jako potíže s kolenem. No a tak jednou jsem si říkala, dám mu důvěru, umí už písmenka a poslala jsem ho do trafiky přes cestu pro Mladou frontu. První den přinesl zemědělské noviny. No manžel se zatvářil, no a nějak je přečetl. Druhý den jsem mu apelovala, musí tam být M, nesmí tam být Z, prostě jo mami, jo mami, jo mami. Zase přinesl zemědělské noviny. Třetí den je přinesl zase, jenomže to už byl manžel nakrknutý. No tak jsem ty 4 patra sešla a prostě sám jsem s ní šla. No a říkám té paní, že prostě jako, že proč mu pořád dává ty zemědělské noviny, když jsem Mladou frontu. No a ona ne se stačila nadechnout a něco říct, tak synek řekl, no víš, mami, ona je tak baba, ona nepozná ani písmenka, kdyby je poznala jak já, tak by mi dávala správné noviny. Tam byly, myslím, další 2 nebo 3 lidi, protože to nebyl velký obchod, takže prostě lidi nevěděli, jestli být vážní, nebo se prostě začat jako smát.
0: To je krásné.
1: No.
0: To je takže pěkná historka.
1: Jako, on byl jako strujcem, jako ten mladší syn, to byl jako s ním jako perl, jako to bylo pořád něco jako.
0: No. Tak máte ještě nějakou perličku?
1: No tak vlastně tak v létě, protože já jsem pracovala v obchodě, manžel dělal na šachtě, tak my jsme prostě museli jako pracovat přes léto. A ve městě byla prostě učená školka, kde ty děti mohly chodit, když ty některé školky byly zavřené. No a tak jsme si domluvili v jedné školce, že tam teda bude chodit jako ten jeden měsíc. No a tak jako tam si tak jako chodil, jenom že jsme jeli od babičky. No a na novinách byl titulek prostě jaderná energie, prostě budoucnost lidstva nebo něco takového v těch letech 90. No a on se nás ptal prostě, jak se tím jako topí. No a prostě my jsme pak vystupovali z vlaku, tak nebyl čas na vysvětlování. No a víte, jak tady chcete od někud, tak prostě jste rádi, že se vybalíte, děti museli jít spát a kde si, co si. Ráno se šlo do školky, syn to taky vzpomenul, tak jsem mu řekla, že mu to řeknu odpoledne, že mu to jako vysvětlím. No jenom, že on se na to vzpomenul ve školce, no a já jsem přišla odpoledne do školky a paní učitelka mi řekla, no víte, on je takový problematický, on na mě byl sprostý. Já jsem se divila, proč by byl na ní sprostý. No a ona říká, no on chtěl vědět, jak se topí prostě jadernou energii. A než já jsem mu to chtěla nějak vysvětlit nebo omluvit, tak prostě on řekl, že nejsem pořádná učitelka, že jsem učitelka promrňata, že kdybych byla pořádná učitelka jak jeho teta, takže bych to jako věděla a že jsem hloupá jak kura. A u nás se vlastně kurám říká jako slepicím. Jako.
0: Ano, ano.
1: Ale prostě tady jako, jak bydlíme teď, tak se jako vlastně to tak jako nemluví. No a ona si myslela, že tam dal ještě jedno písmenko, takže jako si myslela, že jí řekl, že je kurva. No ale prostě on jí řekl jenom kura. A já říkám, ale on má, on na vás nebyl zprostý. A ona z toho byla úplně jako auf, když se mi říkala, že, těm, že to kura je vlastně slepice, no tak to, já říkám, no tak se to nastudujte, když nevíte, jak se topí v jaderné elektrárně jako.
0: Teda, vy jste no, dobrá, to je úplně neskutečné. I já se vás musím zeptat, jak si to všechno tak pamatujete. Jedna paní teď psala mail, že by tak ráda vyprávěla, ale že jí to z té hlavy vypadlo a že jí dodnes mrzí, že se to nepoznačila, nenapsala, nezaznamenala. Já to mám třeba podobně. Vy nemáte se problém s tím se vždycky vybavit nějaké takové krásné historky?
1: Ne, vůbec ne, protože zaprvé jsem dělala v obchodě, takže si pamatovala jsem si fůru lidí. Dělala jsem na vesnici dřív v obchodě, než jsme šli do města, takže jsem si pamatovala fůru lidí a tam jste si musela navíc pamatovat, jak je kdo s kým propletený.
0: Počkejte, vlastně, jak to myslíte?
1: No, že třeba přišla babička, pak přišla třeba vnučka, tam chodila do obchodu, pak přišla třeba od té babičky, přišla jedna dcera, druhá dcera, ale jmenovali se třeba už jako různě, jako...
0: Jo, tak to dobře propletení.
1: Jako různé propletence, prostě tam žili prostě, vlastně u nás na vesnici víceméně žili vlastně celé rodiny, jako... I my to třeba tak máme, že vlastně staříček měli vlastně chalupu a vlastně na zahradě si postavili naši rodiče a potom vlastně ještě se ta zahrada vlastně zmenšila a postavil se pak později i středa, takže vlastně bydlí vlastně jedna teta, druhá teta a vlastně naši rodiče bydleli. My bydli tak pohromadě. Půl rodiny a tak to vlastně je tam u vícero jako lidí, takže jsem si musela pamatovat v tom obchodě, kdo jak s kým jako propletený. Já i po za 40 letech s manželem si pamatuju, jak jsme spolu začínali, nebo co mi on kdysi někdy dávno provedl, jako to.
0: To máte velké štěstí, jako. Aničko.
1: Tak jo, mějte se hezky a zase někdy nastanou a dobrou noc.
0: Děkuju, že jste se ozvala vy, děkuju i vy ostatní, že jste poslouchali Noční linku Českého rozhlasu a že jste s námi sdíleli příběhy, které se týkaly dětského smíchu, dětských vzpomínek. Zní to jako sen, jako pohádka, někde to zní už jako minulost. Tak jestli kolem sebe máte ještě malé ratolestě, tak si užívejte těch nádherných okamžiků. Snažte se je zapsat do paměti, zapamatovat si, abychom si o nich mohli třeba někdy příště povídat právě tady v Noční lince Českého rozhlasu. Teď se s vámi loučí Jarka Barboříková, mějte se co nejlépe, těším se na slyšenou v pátek. Ať se vám do té doby daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Víte co? Co kdybychom si dneska udělali, když je to léto, z našeho pravidelného divadla takovou improvizovanou letní scénu. Divadlo pod širým nebem, někdy třeba i s pláštěnkou, co říkáte. Já to nikomu nepřeju, ale k létu to taky patří. Venku už se dostatečně setmělo, herci jsou připraveni, tak možná ještě nějakou deku na lavičku nebo přes nohy, aby vám nebyla zima, trochu horkého čaje a pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jak to máte s létem? Jste spíš pro Fráňu Šrámka a jeho léto budiš pochváleno, jak to říkával pan František Smolík. A nebo vám v uších zní spíš to vančurovské tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Já bych tedy s dovolením zůstal dnes pro začátek u Vladislava Vančury a nabízím teď spojení jeho krásné češtiny na břehu řeky Orše, na plovárně pana Důry, společně se vzpomínkou režiséra Jiřího Mencla na to, jaké to bylo tenkrát při natáčení filmové podoby Rozmarného léta v zákulisí, kam filmové kamery ani diváci nevidí.
2: Kalendář More Gregoriano rudl prvou nedělí červnovou a zněly velké zvony.
3: Čas šel vpřed rychlým krokem, jako tomu bývá vždy ve chvílích prázdně a o velkých svátcích.
2: V tuto chvíli zpěvem a rozmarnou hrou byl počat děj tohoto vypravování v plovoucím domě Důrově.
3: Prám Antonínův, na němž jsou zbudovány lehké stavby plovárenské, jest upoután, kde se hřbet Orše poněkud čeří, větře písčinu zvící 50 sáhů.
2: V těchto místech břeh směrem k městu je pokryt vrbinami, končícími se před zahradami jirchářů a výrobců oplaty.
3: Zarůstá příliš každého léta, zachovává je vzhled ježatosti téměř neušlechtilé.
2: Nikdo jich neštípí a těm, kdo jdou k řece, nezbývá než maličko stezek žel úzký.
3: Na počátku cest je zaraženo potyči zhruba omalované, jež jako oslice sedlo nese nápis Říční lázně.
4: Ach, ovšem.
2: Děl Purkrabí, jemuž se kdysi v století 14. namanulo jedna ti zpříma.
4: Ach, ovšem, koupejme se.
3: Hřkato prošel křovisky až k písčině a vykonal, co byl již řekl.
4: Od těch dob, pokud paměť sahá, se užívalo těchto míst podle jejich určení. Antonín Důra.
2: Dospívav svoji písničku, veliký Antonín složil ruce na zádech a maní dýchal na kuličku teploměru.
3: Sloupec téměř neúplatný sotva se pohnul a Důra znamená je tuto řádnost, měl několik myšlenek, jež se vystřídali v sledu míšených karet.
5: Tento způsob léta...
2: Děl vposled odvraceje se od přístroje Celziova.
5: Zdá se mi poněkud nešťastným. Je chladno a můj dech, jakkoliv jsem nepozřel, vody je mrazivý. Který měsíc nám zbývá, jestliže ani červen není dost vhodný, abychom pečovali o zdraví a o tělesnou čistotu. Nuže ať je podnebí příznivé, čili nic, tyto věci nesnesou odkladu.
3: Hřkato, ujal se mistr hřemene, svlékl svůj šat a dívaje se dolů do vody, jež zrcadlila jeho dlouhé zarostlé nohy, roubení bazénu a nebeskou báň, znamenal obraz obrácené nádoby, kterou kdosi neuměle postavil právě na okraj a dodal.
5: Ach, plovárna a tato číška jsou prázdny.
2: V tu chvíli kanovník Roch, muž jenž lépe než kdokoliv jiný znal cenu mravnosti, vkročil na říční hráz v roubící druhý břeh.
3: Odříkává je báseň či modlitbu vhodnou pro tento denní čas, měl dosti pokdy, aby se díval na všechny strany a tu nebylo nesnadné spatřiti mistra Antonína Důru, jenž maje jazyk ven vyplazen a oči zvlhlé, prodléval nad svou číškou.
6: Hej!
2: Vykřikl kanovník.
6: Hej, pane, počínáte pozdě svůj sabat, což nezní zvony dosti silně. Sesedněte se svého koštěte, vidím je zřetelně mezi vašimi stehny. Zanechte ohavnosti, jež vás zahubí. Vemte si plášť nebo útěrku, která visí na zábradlí vaší ohavné stoky. Jinak u všech všudy přejdu na druhý břeh a vyprázdním vaši láhev do orše.
5: Budiš.
3: Děl Antonín měně tělesné držení.
5: Čiňte si po libosti a přejděte. Spěchejte a vyste všechny podrobnosti svého omylu. Poohlédněte se po koštěti v mých koutech a jste-li dosti zručný, abyste nalezl obsah v láhvi, nebudu vám proto činit i výčitek. Nuže vykročte, udeřte sandálem do tohoto proudu. Chtěl bych říct několik pravd, jež je nutné slyšeti v pravý čas.
2: Kněz zavřel knihu, zanechav mezi listy sevřený ukazováček, usedl na kamenný náhon a jel se odpovídati poněkud spílaje a přece nepřekročuje mezí ušlechtilého hovoru.
6: Jaký jste to nečistý hmyz, jenž odkládá kalhoty tak snadno, jako poctivý člověk svoji čepici. Kdo byl váš učitel? Kdo vám vštípil tyto mravy?
5: Dobrá.
3: Děl Antonín zapaluje si doutník, který mimo nadání nalezl v kapse pláště, jejž zapomněl zákazník z minulého dne.
5: Dobrá, mohu vám vypravovat i o svých učitelích, kteří vesměs byli dobráci a lidé učení. Avšak nesměšujte mne s nemravy. Odložil jsem své spodky z dobrých důvodů, neboť kůže, jak se dosud vykládá v těch školních místnostech, kam jsem chodíval za svým obecným vzděláním, je uspůsobena k dýchání a velmi si ho žádá. Byly mi vštípeny názory zdravotnické, přijal jsem je a jsem jich dbalý s velikým prospěchem svého těla.
7: Všichni tři hrdinové té knížky byli mužové v nejlepších letech. Ve svých necelých 30 jsem si tehdy myslel, že každý muž, který překročí 40, je pro lásku vyřízený. Kdysi na škole jsem pobavil Věru Chytilovou dotazem, s kým spí, když jejímu příteli je už víc než 40 let. Dějová linka, vytažená ze záplavy slov Vančurovy novelky, se tedy soustředila na postupně neúspěšný pokus tří zralých mužů o milostné dobrodružství s mladou tanečnicí. Věděl jsem od začátku, že majora bude hrát Vlastík Brodský. Nosí v sobě pocit jistého outsiderství, který přemáhá svou snahou o důstojnost. Abého měl hrát Rudolf Hrušínský a Důrou měl být Otomar Krejča. Obdivoval jsem ho tenkrát a viděl v nějakých komediích. Říkal jsem si o něm, že jeho figura je majestátní, ideální pro Důru. Myslel jsem si, že jeho robustnost bude pro tuhle roli vhodná. Naštěstí, říkám naštěstí, protože další řešení bylo mnohem lepší, mi to Krejča odmítl. Prý vzhledem k daňovým předpisům by stejně musel celý honorář vrátit státu. Nerozuměl jsem daňovým problémům, myslel jsem si spíš, že si Krejča přečetl scénář a lekl se, že Důra má lézt z vody nahatý a měl za to, že to není pro umělce jeho formátu důstojné. Nejšťastnějším řešením bylo nahradit Otomara Krejču Rudolfem Hrušínským. Rudolf se s mistrem Důrou velkolepě ztotožnil. Otomaru Krejčovi vděčím za to, že roli odmítl a hlavně za to, že mi hned kolegiálně poradil za sebe náhradu Františka Řeháka. Ten byl nakonec svou plachostí v zavalitém těle pro roli Abého ideální. Rudolf bydlel nedaleko na své chatě v Plané nad Lužnicí. Byl požloutence, krásně nám zhubnul. Měli jsme taky štěstí, že toho roku netočil žádný další film a byl tam jen pro nás. I ostatní bydleli nedaleko. František Řehák si pronajal chalupu ve vsi a já si žil ve svém trabantu. Pořád jsem se ho nemohl nabažit. Chtěl jsem bydlet v autě jako Steinbeck ve svých toulkách s Charlím. Měl jsem sice pokoj v hotelu, ale raději jsem spal v rozloženém kombíku někde v polích. Měl jsem v něm nafukovací madraci a spacák. Brzo ráno jsem zajel do hotelu, vysprchoval se a odjel na plovárničku. Miluju letní rána. Dojel jsem na plac před 6, všichni ještě spali, jen Broďa seděl na břehu nad splávkem. Chodil jsem si po place a rozmýšlel záběry toho dne. Častokrát k jejich natočení nedošlo. Kolem 8 se sjížděl štáb a já odjel trabantem do Plané, abych si přivezl Rudolfa Hrušínského. Kolem 9 se mělo začít točit, ale většinou se nezačalo. Podle předlohy měl být způsob toho léta nešťastný, ale jako z udělání byl právě tento rok 67. velice slunný a bez mráčku. Zastínit slunce se nedalo, protože dokud byla obloha modrá, byly modré i stíny. A tak jsme den co den čekali do odpoledne, kdy kolem 4. pan šofer rozhodl, že se už počasí a obloha nezmění a že se můžeme rozejít. V ten čas, kdy se nedalo točit, jsme alespoň zkoušeli. Opakovali si znova a znova dialogy filmu. Nebylo to jednoduché. I oba zkušení herci, šprechři, jak se říká těm, co umí dobře mluvit, byli první dny natáčení velmi rozechvělí. Všiml jsem si, že Broďovi i Rudolfovi se při prvních záběrech trochu klepaly ruce. O to těžší to bylo pro Františka Řeháka. Hrál ve filmu vůbec poprvé. Otomar Krejča mi jako zkušený režisér kolegiálně poradil, že na Řeháčka, jak on ho nižně nazýval, se musí jemně. František je skvělý herec, ale jako člověk je velice plachý. Vzal jsem si to k srdci. První dny jsem točil jen s ostatními a nechával Františka, aby si na nás a na ten nepřirozený život, který filmování přináší, zvykl. I potom, dbaje Krejčových pokynů, jsem ho po každém záběru pochválil. Výborně, Františku! Říkal jsem to tak často, že mne jednoho dne poprosil Rudolf. Řekněte mi taky jednou výborně, Františku. Většinou jsme ale celé dny lenošili, opalovali se, plavali, jezdili na kánojích a já se učil chodit po provaze.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Pozor, plavčík přes palubu a u kormidla je žena. Takhle to zní docela přirozeně, vidíte. A přitom jde ale o názvy dvou starších samostatných rozhlasových kabaretů, kde byla v hlavní roli zábava, léto a taky voda. A skvělé herecké obsazení nakonec. Ono vyprávět anekdoty nebo sehrát vtipnou scénku u mikrofonu, to není jenom tak. A jen tak někdo to taky neumí. Navíc pokud jde o Lubomíra Lipského, tak v jeho případě je to ještě navíc monolog. Jeho rozhlasový skeč se jmenuje Topící se topič.
2: Haló? Haló, tady Národní podnik Plavem. Závod CHEP, provozovna Písek, dislokované pracoviště Plovárna Jevíčko. U telefonu Štika. Co, kdo volá? Oddělení 005, plavčík Rybka? O, zdravím vás, Rybko. Tak co si přejete, Rybka? Cože? Co, že se někdo topí? A zdali pro ně můžete skočit bez příkazu podnikového ředitelství? Okamžik, Rybka, okamžik, sečkejte u aparátu, vypátrám, zavolám druhým telefonem, sdělím, okamžik. Haló, tady Štika z Jevíčka. Máme zde takový zvláštní případ. U nás na plovárně se někdo začal topit. Tedy ve vodě, prosím. A má pro něj plavčík Rybka skočit, anebo nemá? Cože? Rozumím. Ano, chápu. Děkuji. No, pěkně děkuji. Tak... Haló, Rybka, tak helejte, prej si to máme rozhodnout sami. Prej to je naše věc, tak víte co, tak tam skočte, jo? No co, já to beru přece na sebe. Nejsme byrokrati, Rybka, že ano? A nestratíme to nejcennější, co dneska máme. Holý lidský život v produktivním věku, že ano? Ovšem, haló, Rybka, pozor. Upozorňuji, že dotyční topící se musí mít podle paragrafu 17 z roku 1907 své bydliště u nás, jo? Jinak by za to nemohl vzít žádnou zodpovědnost. Cože, Rybka? Že už se hodně topí? Co, že už má ruce nad vodou? Žuj, Rybka, helejte, tak mu honem do nich vražte dotazník. My dole přece nejsme žádní byrokrati, že ano, ale něco v ruce mít musíme, že? No co, tak jak se to dělá, helejte, rodné číslo, že ano, zaměstnání. No, jak byste otahal, kdybyste nevěděl, o koho jde, čoveče? Ještě, abyste nám tak vytahl nějakého recidivistu. To by nás zhora pěkně sprohnali, že ano? Jo, haló, Rybka, a ještě stav, jo? Stav. Co, špatný? Ale tak já to nemyslím. Jestli je svobodný nebo ženatý, jo? Hejte, Rybka, ženatýho netahejte, tomu tam bude líp. No tak pro ně skočte, jo? No, hejte, a já vás budu osobně řídit krátkovlnou vysílačkou a průmyslovou televizí. No, máme přece tu nejmodernější techniku, tak ať nám tu zbytečně neleží ladem, že ano? Tak plavte, Rybka, plavte. Haló? Haló, tady kapr. Kapr volá okouna. Slyší mě okoun? Fajn, okoune, tak neokouně, jo? A plav směr topící se a zjistí, zda už má vyplněný ten dotazník. Co, má? No výborně! Rybka, okoun, jak se jmenuje? Ježek! Zaměstnání topič! No tak okoune, ředitelství nám posílá na pomoc 3 žabí ženy z vlastního fondu, čověče! Takže Ježek bude omráčen sám. To je, co? Co tomu říkáš? Co, že už je sám vidíš? No a jaký jsou, okoun? Cože? Že se jim cukají stehínka? Okoune, zpamatuj se, prosím tě, nejsi u nás zaměstnán jako elektrikář, ale jako plavčík. Cože? Že tě sek galvanický proud? No tak si pozor, abych tě sek já. Co hlásíš, okoune? Že se Ježek rozvinul, jak uviděl ty žabí ženy? A co? A nedýchá? Cože vůbec?

0: nedýchat. Úplně přestat. Ježiš, tak to mi neříkej, Okoune, tohle to mi neříkej. Hele, nasaď okamžitě umělé dýchání z úst do úst dle příručky. To, co to děláš, Okoune, máš dýchat do úst ježka, ne žabí ženu. Tak nech už, prosím tě, nech už tu ženskou, teď je to ještě žába. A nech všeho vůbec a okamžitě vypluj na břeh. Tak, konec zlášení. Halo, soudruhu plavčíku Rybko. Můžete nám laskavě podat hlášení a zdůvodnit, prosím? Ano, uznávám, prosím, to já všecko uznávám. Ovšem, račte si uvědomit a zamyslete se nad tím. Byl jste důkladně vyškolen, že ano? Prodělal jste speciální výcvik, že ano? Prošel jste mnoha instruktážními kurzy. My jsme do celé akce zapojili naši nejmodernější techniku, vyvinutou v našich výzkumných ústavech a posléze zakoupenou za drahé devizové prostředky na zahraničních trzích. A výsledek je mírně řečeno fiasko. Nulové fiasko. Tedy Rybka, jak nám tohle to vysvětlíte? Poslouchám. Ano? Ano? No jistě, to uznávám. Cože? Že nejsou lidi? Jo, tak to pardon. To je pravda, když nejsou lidi, tak potom holt nejsou lidi. A to je konec.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Tak jsme konečně zvedli kotvu, námořníci. Během plavby uděláme několik zastavení v přístavech. To ovšem neznamená, pozor, to prosím neznamená, že si v každém přístavu najdete ženskou.
3: Já už vidím, že jsem tu vzpouru měl udělat. Já být kapitánem tohoto škuneru, tak každej můj chlap musí mít v přístavu několik ženských.
2: To není marný nápad, na druhé straně to není marný nápad.
3: No, prosím, jinak by mi nesměl vůbec ani na oči.
2: Kdybyste mě nechal domluvit, to by bylo. Já jsem to myslel jako tak, že rozumíte, že na našem parníku je dost půvabných pasažérek, takže proč je hledat jinde?
3: Jo, takhle vy jste... No tak tohle to už je jiný tabáček, to je rozkaz libí uchu drsného chlapa.
4: Jo, drsného chlapa? Já tedy žádnýho drsného chlapa nevidím.
3: To si musíte pořídit brejle, vážená dámo. A pak bych měl pro vás ještě jednu radu, nepleťte se do řeči mořských vlků, jo? Ještě by vám mohlo zružovět vaše ctnostné ouško.
4: No když vás tak poslouchám, vlku, tak mi spíš obě uši modrají. Mohle k dákání vy říkáte drsná námořnická mluva?
3: Kapitáne, já vám teda do toho nechci mluvit.
2: Tak mluvte.
3: Ale přece jenom chci. Bejt to na mý lodi, víte? Jo. Tak takovouhle pasažérku pověsím na stožár a udělám z ní plachtu.
4: No dovolte, jaká já jsem pro vás pasažérka. Kapitáne, no. jak vůbec můžete dovolit, aby nějaký třetí důstojník urážel vašeho prvního kormidelníka?
3: Cože?
4: Ano.
2: Kormidelníka? Ano. To jako vy...
4: No vy vidíte snad někoho jiného?
2: No nevidím to, nevidím.
4: Nevidíte dvojmo?
3: To jsem blázen.
4: No tak to je vaše první rozumná myšlenka. To si někam zapište.
2: Podívejte se... Ale číst, jo, co? Podívejte se, jak si dámo s prominutím.
5: No prosím.
2: Vy tedy tvrdíte, že jste kormidelníkem.
5: Ano.
2: Kdo pak vás na tuto práci najal, co?
4: Já sama, drsní mořští vlci. Máte snad kormidelníka?
2: No to nemám.
3: Nemáme.
4: Neměli jste, ale teď máte. A řeknu vám, to je ostuda vyplout na vodu bez kormidelníka.
2: Uvědomujete si, že mluvíte s kapitánem téhle lodi?
4: A vy mluvíte s dámou!
2: No.
4: Navíc s kormidelnicí, kapitáne. Tak se sakra hezky postavte do pozoru. Vy všichni taky. No, tak takhle se mi to líbí. No a teď teprve můžeme vést drsné námořnické řeči. Ale opravdu drsné, jak antarktické podnebí, jako polibek eskimáka.
6: Přišel pan Novák do práce celý v obvazech. Co pak se ti stalo, ptá se kolega. Ale vytáhl jsem jedno děvče z vody.
3: Jo, a za to tě takhle zřídila? Ale ona ne, manželka, vrátila se domů právě, když jsem té dívce pomáhal z vany.
7: Dopravní nehoda. Když se muž probere k vědomí, zeptá se, kde to jsem v ráji? Ale jdi, hlupáčku, pohladí ho manželka. Co pak nevidíš, že jsem u tebe?
8: Kanibal onemocněl. Vyhledal kmenového čaroděje a postěžoval si mu, že ho silně pálí žáha.
5: Čaroděj po krátké prohlídce vytáhl recept a napsal: jedenkrát za měsíc jednoho požárníka.
8: Opilý fotograf si přivede po flámu do ateliéru stejně zbědovaného kumpána.
9: Kamaráde, uděláš mi skupinovou fotografii?
10: Jasně, ale to se musíš ale rozestavit do půlkruhu.
11: Napsala paní učitelka Pepičkovi do žákovské knížky: vykoupat páchne. I odepsal paní učitelce tatínek: nečichat, učit.
12: Nadšený lesák se vrátí z úspěšného týdenního lovu na jelena a v ložnici své ženy spatří muže. Kdo jste? Ptá se podezřívavě. Muž mlčí. A žena rychle odpovídá: já nevím, kdo to je, nevím, ale přišel před 5 dny a říkal, že tě dobře zná a že tady na tebe počká.

0: Co to házíte do toho moře?
1: Ale zbyly mi nějaké sušenky, tak přikrmuju žraloky.
0: Žralok je radši něco z masa, že salám, tlačenku, že?
1: S cibulí a s octem?
0: A ne, to není nutné. Ani chleba není potřeba, akorát někdy tedy, když mají ovšem dobrou náladu, že? Tak si k tomu zakousnou českou učitelku například, že?
1: No, no to snad, já jsem v SRPŠ. Myslíte, že mě by si taky zakousli?
0: Ale to myslím, že ne. Oni na nejvíš tak školnici.
1: Oh, víte, kapitáne, já si myslím, že moře už nemá tu romantiku jako dřív.
0: No.
1: Teď se jenom procházíte po palubě a nic.
0: No, jestli chcete, ovšem, tak vám ji můžu dát namydlit.
1: Tak to nemyslím. Já bych se hrozně ráda setkala s pirátama.
0: Madam, vás omrzel život.
1: Ale naopak, to museli být chlapi, jak se patří. Drsný, opálený, mužský, odvážný. Holejma rukama zmlátili chobotnici. A nebylo by to nádherný, kdyby jsme se my dvě dostali do zajetí pirátů.
0: No, já myslím, že nebylo. Oni by nás prodali do otroctví tureckému pašovi, senilnímu pašovi.
1: Kde pak? Kapitána kormidelník by se do nás zamilovali a loupili by jenom pro nás. Jeden den by vybrali loď s voňavkama od Diora, po druhý by přepadli loď s toaletama z módní přehlídky v Paříži a po třetí by zastavili loď trutnovské kary. A měli by jsme bezvadný kožichy.
0: Ano, a po čtvrtý by nás vysadili na opuštěný ostrov, kde roste jenom tráva. A nechali by nám tam akorát jednu kozu, aby jsme neumřeli hlady. A já kozí mlíko nerada.
1: Toho by se ten můj pirát vůbec nemohl odvážit. Ne, ne. Vidíte, já si s ním o pirátovi a můj manžel je sekretář. Ten neumí ani potopit lehátko s naší sousedkou na plovárně.
0: No,
1: ona nám vyklepává mop přímo do oken.
0: To máte tak, podívejte se. Kdybyste byla ženou piráta, tak byste zase snila o manželovi sekretáři, že? A propos, váš manžel nejde na seznamovací večírek?
1: Ten padavka je zavřený v kajutě, má mořskou nemoc. Madam, já doufám, že na večírku potkám muže, který bude pirátovi aspoň podoben.

vlajky krásně vlály a v přístavu byl bál. My na palubě stáli a já na banjo hrál. A holky byly krásný a uměli se smát.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Kluci, holky a stodůlky. Dvoudílná knížka spisovatelky Evy Bernardinové taky už ji asi zavál čas, ale svého času nemohla uniknout pozornosti rozhlasové dramaturgie. Patřila totiž do povinné školní četby. No a ať se přihlásí, prosím, ten, ano, kdo příběhy Honzy a Aničky ze Stodůlek v dětství nečetl. Ať už sám za sebe, nebo třeba svým dětem nebo vnoučatům. V rozhlase to skvěle udělal a taky po svém, jako vždycky, výborně František Filipovský. Nechal jsem si dnes jeho Stodůlky na závěr, protože i léto a prázdniny prostě jednou skončí, ale zatím je to daleko. Tak si je užívejte a hlavně, jak říkám, ve zdraví. A brzy zase naslyšenou.

Je poslední den prázdnin. Slunce se sklání nad stodůlkami. Všechny děti jsou venku. Malé se batolí na zápraží, větší lítají po návsi a za humny. Honí se, křičí, hulákají. To je dost, že jdeš, zlobila se paní Voříšková. Mami, nech mě ještě chvíli venku. Paní Voříšková, nechte Aničku, žadonili děti. Tak chvilku, řekla paní Voříšková, ale malou. Zítra je škola. Už se šeřilo, ale náves byla pořád jako teplá dlaň. Za pikolou před pikolou nesmí nikdo stát, nebo si nebudu hrát, ozvalo se z hasičárny. V chalupách se už rozsvěcovalo a babičky říkali dobrý večer. Dano, domů, Toníku, Slávku. Rodiče svolávali děti k večeři. Pro opozdilce posílali sourozence. Mazej domů, vyřizoval Honza Aničce. Máma mi dovolila, ale na chvíli, řekl zvysoka Honza. Jsi tu jediná holka, už jsou tu akorát kluci. No a? Holka má být večer doma. Na co? Honza se postavil za Aničku a postrkával ji kolenem. Pojede nějaký blbec na motorce, srazí tě do příkopu a ani pes po tobě neštěkne. Oh, hele, jak vypadáš, kde se sválela? Staraj se o sebe, zavrčela Anička. Ty myslíš, když jsi osmák, že můžeš každému poroučet? Ani první, já trefím i bez tebe. Honza Aničku důstojně předešel a zamířil k domu. Moc si o sobě myslíš. Jednou jsi měl vyznamenání a děláš pána. Já si to nenechám líbit, ty tvoje keci, mumlala Anička v chůzi. Já mám samý od první třídy. A ty mi nemáš co rozprásk. Hehehe, ta si dala, pomyslel si s uspokojením Honza a skočil bos do kuchyně. Už se mi přived, ohlásil. Neměl bych se jít umýt? Jdi, řekla paní Voříšková. Když zhasly hvězdičky, které Anička spatřila po dotyku s dveřmi, Anička jenom hekla. Pak si sáhla na čelo a kvíkla. Boule, to budu vypadat. Kdyby byla šla domů včas, byla by po takové ráně řvala a žádala, aby byl Honza potrestán za to, že jí schválně zavřel dveře. Jenže šla domů pozdě. Já jsem se praštila do hlavy, maminko. Paní Voříšková sáhla Aničce na čelo a rychle zatlačila bouli korunou. Aničce vyhrkly slzy. Celé prázdniny se jí nic nestalo, ani koleno si nerozbila, ani se neřízla, ani se jí nic nepodebíralo, ani jednou jí nebylo špatně od žaludku, až poslední den se musí takhle zmrzačit. A kvůli Honzovi. Když se střídala s Honzou v koupelně, mrknul Honza na bouli a řekl, he, nová móda praštěná dveřmi. A protáhl se do předsíně a přidržel dveře, aby Anička nemohla z koupelny. Anička lupcovala klíkou, ale Honza měl větší sílu, takže dveře se jen maličko pootevíraly a zase zavíraly a tou škvírou Anička Honzovi nadávala. Napřed nadávala rychle a sprostě, pak pořád pomaleji, protože se zřejmě nechtěla opakovat a tolik nadávek zas neznala. Honza nenadával vůbec. Za to jemně ťukal na dveře a říkal přitom ňu, ňu, ňu, ňu, ňu, ňu, a Anička se mohla pominout. Potom přestal ťukat a místo toho střídavě rozsvěcoval a zhasínel. Prudké střídání světla a tmy Aničku přímo rozlítilo. Pust mě, ty. Anička už si nemohla vzpomenout na nic urážlivého, k čemu by Honzu přirovnala. Ty padouchu, vykřikla náhle. A to bylo to pravé slovo pro velký hněv. Honza si představil sebe jako padoucha a sestru jako šerifku z westernu. Haha, já jsem padouch, smál se tak, až přestal držet dveře. Objevila se rudá Anička, nachystaná ke skoku. Honza se rozkročil, byl připraven utkat se se sestrou. Avšak Anička neskočila. Jsi padouch, vykřikla jenom. Jsi padouch, protože už tě hledali esembáci. Tak jsi padouch. Jak to, že Anička dala přednost mluvení místo rvačce?
A už tu máme vysvětlení. Tatínek stál za Honzou, chytil ho za límec a strčil do pokoje. Že se nestydíte, děti. Když se vrátil ke koupelně, aby spořádal Aničku, byly už dveře zavřené a bylo slyšet tekoucí vodu. Že se nestydíš, křikl tatínek, ale odpověděla mu jenom sprcha. Šš.

0: A jak to vlastně dopadlo s tím vyšetřováním? Zeptal se po večeři tatínek maminky. Radši mi to nepřipomínej, řekla maminka. Doufám, že se už nic takového nestane. A podívala se významně na Honzu. Honza pokrčil rameny. To by si taky mohli vzpomenout, že jsem někoho zavraždil.
1: Mami, řekla Anička, víš, že to bylo zrovna první den prázdnin? A teď je zrovna poslední den, ale to jsme byli doma jenom my dvě, viď?
0: A kde byl vlastně Honza, zeptal se tatínek.
1: Prosím tě, s tebou přece, ty si taky nic nepamatuješ. V Kobylákově, na výstavě králíků, řekla maminka.
0: Honza si vzpomněl, že na tuhle výstavu jezdívali každý rok s dědou. Letos prvně byli bez dědy.
1: Maminka zrovna měla podlahu, když ten esembák zazvonil a já jsem šla otevřít.
0: No a co on řekl? Jak se tě na to zeptal, zajímal se Honza.
1: No říkal, máte syna doma? Já jsem hned neodpověděla, myslela jsem si, esembák ze Stodůlek to není, tak co se s ním budu vybavovat? A on zas, tak máte syna doma nebo ne?
0: Ne, povídám.
1: A on, kde ho máte?
0: Na výstavě králíků, povídám.
1: On myslel, že si z něj dělám legraci, tak jsem mu vysvětlila, že jste jeli na výstavu chovatelů a on povídá, víte to jistě? A to už ve mně hrklo. Tak povídám, a stalo se něco?
0: A on, no, něco se stalo.
1: Já mu povídám, aby mi řekl, co se tedy stalo. Já už viděla Honzíka mrtvého. Ale ne, řekla Anička, ty jsi řekla, jestli bych se neměla radši jít projít a on řekl, že to bude nejlepší. No tak já jsem šla.
0: Když Anička odešla, tak on mi povídá, je podezření, že se váš syn dopustil krádeže. On zase za mnou ruce.
1: A co ty na to?
0: No, mně se strašně ulevilo, že se ti nic nestalo a řekla jsem to.
1: No, co jsi řekla?
0: Tak se mu nic nestalo, jsem řekla, nebo tak něco. A on povídá, tak vidím, paní, že krádež pro vás není nic.
1: No, to si dovedu maminku představit, usmál se tatínek. No tak dál, mami, dál, pobídla Anička. Co ti řekl dál?
0: Byl váš syn v Zeleném údolí? Já povídám, byl. A on na to, co o tom víte?
1: Já, no, že tam škole jezdívá před prázdninami na pár dní, takže jste tam byli zas, že je to takový stanový tábor, stálý, že tam jezdí pionýři a taky děti z jiných zemí. No už jsem nevěděla, co mu mám povídat.
0: A najednou on vybafnul, váš syn je v podezření, že odcizil jednomu cizímu státnímu příslušníkovi kameru, osobní doklady a větší částku peněz. Nemáte tyto věci někde doma?
1: No mně se v hlavě všechno mlelo, řekla maminka, ale najednou mě napadlo, přece musí mít nějaký důkaz. Bez důkazu nemůžou zatknout ani vraha na tož dítě. A tak povídám, a podle čeho víte, soudruhu, že to udělal náš Honza?
0: A on mi strčil před nos notový sešit. Jan Voříšek, 7. třída základní 9. školy Lhotka. To se našlo v Zeleném údolí, řekl. A otevřel ten sešit a tam byly na poslední stránce nakreslené trojúhelníky a jeden z nich byl přeškrtnutý. To je plánek stanové základny, povídá on. A tenhle přeškrtnutý trojúhelník je stan toho cizího státního příslušníka. Stan byl rozříznut nožem a váš syn spal vedle.
1: Já jsem ho šla vyprovodit a najednou to už byl v síni, mě napadne zeptat se, a kdy se to vlastně stalo, ta krádež?
0: A on povídá, předevčírem.
1: Předevčírem? Předevčírem? Ale to už byl Honza dávno doma. Vždyť, kdy pak jezdíváte do Zeleného údolí? Dobrých 14 dnů před vysvědčením. Tak jsem mu to řekla, že jsi to nemohl udělat.
0: A co on? Vyhrkl Honza. On povídá, no tak to byl někdo jiný. A já povídám, tak Honzu nebudete stíhat? A on povídá, to by nemělo cenu. Já mu řekla, že jsem hned věděla, že to Honza neudělal, že kdyby to byla pošlapaná kukuřice nebo ovoce, to bych věřila, ale loupež ne.
1: No a pak jsem přišla já, řekla Anička. Ano, pak si přišla ty, řekla maminka. A představte si, že ona byla celou tu dobu pod oknem a všechno poslouchala. A co to bylo za esenbáka, zeptal se Honza.
0: Ale mladý poštulka z Tišiny, řekl tatínek. On se otrká.

0: A co takhle spát, řekla maminka. Anička se naklonila k mamičinu uchu a něco šeptala. Nožičky, podívala se maminka. Prosím tě, v páté třídě?
1: No, mami, páťák budu až ráno, řekla Anička. Mami, tak dlouho už jsme je nedělali.
0: Paní Voříšková si sedla k Aničce na postel a Anička jí položila nohu do klína. Maminka zatahala Aničku za palec a řekla: Medvídek koala?
1: Zde,
0: řekla zřetelně Anička. Čertík Bertík? Maminka zatáhala Aničku za druhý prst. Tady, hlásila Anička. Křebílek? Zde. Vochomůrka? Emílek? Maminka tahá Aničku za malíček. Tady, směje se Anička. Mami, uvařím kašičku. Maminčiny prsty běží Aničce po lítku až do jamky pod kolenem. Anička se smíjí, smíchy a škube sebou, jako by chtěla utéci, ale maminka ji drží pevně, dokud se malíček v komůrce nenapapá. Dáme si ještě druhou nožičku, ptá se maminka. Ne, ne, ne, křičí Anička, utlučená smíchy. Já už nemůžu.
2: Dobrou noc, maminko. Dobrou noc.